pomoci těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Božím zákonem. Blaze těm, kdo se drží jeho svědectví, těm, kdo ho celí.

srdcem upřímným, tvým spravedlivým soudům, když se naučím. Tvoje zákony chci dodržet, jen prosím, neopouštěj mě. Neopouštěj mě. Neopouštěj mě. Má duše v prchu krčí se, svým slovem prosím obživ mě. Lilie

0: Neopouštěj mě. Neopouštěj. Neopouštěj mě.
1: Ve čtení na pokračování se opět setkáváme se Suzanou Ensleyovou, později Wesleyovou. Pocházela z početné rodiny, její otec byl farář. Na velikou anglikánskou svatbu její sestry Elizabeth přišlo mnoho hostů a mezi nimi také několik mladíků, kteří budili dívčí pozornost. Poprvé se setkala se studentem samým Wesleym, všichni ho obdivovali, byl vtipný a jeden z nejlepších studentů teologie. Byl spolu s dalšími mladými teology častým hostem u Ensleyů. Suzana s nimi vedla hluboké teologické debaty o věroučních rozdílech duchovních směrů. Sám vtipkoval o jejím pojetí víry v Boha, což ji velmi rozčilovalo. Dohadovali se o Boží trojici a přitom se mezi nimi začal rodit hluboký cit. Suzana se stále tvářila odmítavě a odměřeně. Sám jí byl okouzlen. I ona už ale byla zasažena něčím, co dosud nepoznala. Do Anglie na sklonku 17. století se potřetí vypravíme díky knížce Sandy Denglerové, kterou pro naše vysílání nastudovala Rosita Mertová.
2: Co je láska? Poštovní kůň klusal po hlavní třídě a Susan, která právě vyjednávala s rybářkou, krátce vzhlédla, aby zjistila, že zase jenom projel kolem jejich domu. Nakonec Susan zaplatila za nasolenou tresku o půl penny více, než jakou měla podle jejího názoru cenu. Proč se jen Elizabeth vdala a odešla? Déšť, který byl zpočátku jen mírný, teď zesílil a velké studené kapky padaly na Susanina záda a tvář. Šla přes dvůr do kuchyně a položila tuhou, křupavou rybu na stůl vedle krbu. Rybářka měla také úhoře, nechtěla jsem však zaplatit tolik, kolik žádala. Mohla by se zítra podívat, co mají dole v přístavu, Kate? Soudě podle toho, jak rybářka smlouvala o ceny, dalo by se tam asi dobře nakoupit. Kuchařka cosi zamumlala a letmo se podívala na tresku a pokračovala ve škrábání řepy. Susan šla dlouhou chodbou, kterou tak dobře znala. Dveře k otcově pracovně byly zavřeny. Nechtěl být vyrušován. Také nahoře bylo ticho. Matka, která byla zas jednou upoutána na lůžko, asi spala. A také poštou nic nepřišlo. Přitom Susan tolik vyhlížela dopis. Akademie Edwarda Veela byla zavřena a šuškalo se, že zavření uspíšilo několik sarkastických pamfletů Sama Wesleyho proti státní církvi. Ale Susan věděla, jak to bylo doopravdy. Pan Veel dobře zaplatil Samovi, aby psal tak polemicky. Jestliže byl tedy někdo vinen, byl to on. Sam pak přišel na dizentérskou akademii ve Stoke Newingtonu. Muselo to být nádherné, zbalit si svých pár věcí, rozloučit se s rodiči a nastěhovat se do školy. Celý den škola. Nic než se učit a studovat, studovat a učit se. Ale škola je pro chlapce, nikoli pro děvčata. Děvčata zřejmě nepotřebují číst anglicky, o řečtině a hebrejštině ani nemluvě. Děvčata tu jsou proto, aby smlouvala s rybářkami, aby dostala slušného manžela a porodila kupu dětí. Susan nechtěla podlehnout pokušení a vinit z toho Boha. Vždyť přece ona sama četla knihu Job v řečtině, hebrejštině a angličtině a věděla o Boží netrpělivosti s lidmi, kteří si neustále stěžují. Někdo však musí být vinen. Prostě to není spravedlivé.

Susan vystoupila na třetí schod, když zaslechla hlasité bouchání na dveře. Nejraději by byla šla dál. Chtěla se zase věnovat svým zamilovaným, zatuchlým knihám. A jde otevřít někdo jiný. Ale pak si vzpomněla, že i v dobách, kdy v domě bylo daleko více služebných, si otec přál, aby dveře otevíral někdo z rodiny osobně. Susan tedy seběhla a otevřela. Venku stál Samuel Westley, který vypadal jako zmoklá myš. Potůčky vody mu tekly z uší přímo za límec. Pokoušel se o úsměv. Venku je mokro, řekl. To bych řekla. Rychle zavedla hosta do salonu, vzala kabát a prošla dlouhou chodbou, aby u Kate obstarala horký čaj a nějaké zákusky. A samozřejmě také ručník. Před salonem se krátce zastavila, upravila si šaty a urovnala vlasy. Potom vešla, aby se věnovala hostu. Sam se nervózně usmíval, jako by nebyl ve své kůži. Jinak vždy býval otevřený a spontánní. Také Susan se usmívala nervózně, což rovněž nebyl její způsob. Dříve vždy situaci zvládala. Ale tobě je zima. Konečně bylo mlčení prolomeno. Pojď do kuchyně, tam je tepleji. Jistě, samozřejmě. Šel po chodbě za ní. Její podpatky klapaly a jeho promáčené střevíce čvachtaly. Posaď se. Pohybem ruky mu nabídla místo. S povzdechem úlevy se posadil u krbu tak těsně u ohně, jak to jen bylo možné. Susan sáhla po své stoličce a sedla si vedle něho. Jak dlouho už neseděla na této stoličce. Najednou si zase připadala mladá, skoro jako dítě, i když jí byla stolička malá ve všech směrech. Jaké to je ve stoukňu Wingtonu? Zeptala se. Dobré hostitelce záleží na tom, aby se host cítil dobře, a tak se snažila navázat rozhovor. Nevím. Byla tvoje matka v životě často zklamána? Nejen tím, že zemřeli děti, i když vím, jak je to těžké. Myslím, někdy později. Když nás opustila moje sestra Sarah, aby se provdala za Thomase Genfielda. Tom byl konfident, který donášel státní církvi informace o disentérech. Ten člověk nám způsobil hrozné trápení. A pokud jde o mne, jistě tehdy, když jsem se připojila ke státní církvi, i když zacházela s mým otcem tak hrozně. Susan viděla, jak se Samuelovi, když se dost ohřál u ohně, začíná do tváře vracet barva. Najednou pocítila nutkání obejmout ho a slíbat mu všechno to napětí z tváře. Samozřejmě by to nikdy neudělala. To se přece neslušelo.

Sem se opřel o teplé kameny. Hrozně, ano. Moje matka dokonce viní státní církev z toho, že otec zemřel ve 42 letech. Říká, že církev mu zlomila srdce. Sem se díval na Susan očima, v nichž se zrcadlila beznaděj. Myslím, že má pravdu. Jak to myslíš? Chceš mě přimět k tomu, abych opustila církev a připojila se zase k disentérům? Ale ne, vyhrklo z něho. Znovu si povzdechl, jako by nesl tíhu celého světa. Říká se, že umím psát a básnit, asi je to pravda. Jakmile však vidím tebe, celé mé umění se rozplývá. Ještě než jsem vstoupil, věděl jsem, že vše, co řeknu, bude znít falešně. Susan toužila utěšit Sema, udělat něco, čím by mu dala najevo, že je všechno v pořádku. Jako nejmladší dítě v rodině nikdy neměla možnost vzít menší sourozence do náručí a utěšovat je. A přesně to si teď přála. Nevěděla však, co udělat, aby to Sem nepochopil špatně. Proto raději neudělala nic. Ne, nežádám po tobě, abys opustila církev. Naopak. Jeho hlas zase dostával obvyklý melodický zvuk. Já už totiž nejsem na disentérské akademii. Dal jsem se zapsat do Exeteru. V Oxfordu? To je fantastické. Potom však svraštila čelo. A disentér smí studovat v Oxfordu? Ne. Susan chvíli zaváhala, než jí všechno došlo. To se jí na něm tak líbilo. Sem Westley někdy něco jenom naznačil a nevysvětloval to jako pětiletému děcku. Chápu, řekla. Cítíš se dnes tak bídně, protože si svou matku zklamal. Vrátil ses do státní církve. Tomu dobře rozumím. Vzpomínám si ještě na výraz ve tváři svého otce, když jsem se obrátila zády k disentérům. Kdo to udělá otevřeně a veřejně, ten tím celou věc nijak neusnadní. Říká se, že modré oči jsou chladné. Jeho oči však vyzařovaly teplo. Byly mírné a plné citu. Doufal jsem, že to pochopíš. Teď vím, že mi rozumíš. Možná, že i to je důvod, proč jsem... Jazykem si navlhčil rty. Abych nečinila jménu svého otce hanbu, rozhodl jsem se změnit své jméno na Westley. Westley, bez té. Samuel Westley, zní to skoro stejně. Uvažovala, jak by měla formulovat svou další otázku. A co chceš dělat dál, pak, až skončíš studium? Získat teologický diplom, být ordinován a usadit se někde jako farář. Můj bratr Matthew studuje medicínu a matka je příliš chudá, aby nás oba finančně podporovala. Ale až Matt a já budeme mít místo, budeme se moci o ní postarat oba. Najednou se jeho hlas ztišil. A samozřejmě bych se chtěl oženit.

Čím to bylo, že se Susan honili hlavou nejbláznivější myšlenky? Stolička byla tak malá, že jí kolena sahala téměř až k bradě. Objala je rukama a položila si na ně hlavu. Jsem vždycky tak ráda, když mi píšeš. Už přesně vím, jak rozeznat poštovního koně od jiných koní. Děkuji ti, že si vždycky uděláš čas. A děkuji, že mi vždycky odpovídáš. Tvoje dopisy mne povzbuzují, když na mne dolehne tíha světa. Kate vstoupila s čajem a pečivem a přerušila tak opětné mlčení. Samuel něco poznamenal o počasí, ale Susan už za půl minuty zapomněla, co to vlastně řekl. Poznamenala něco, co se zrovna hodilo k ročnímu období. Oba tu seděli, popíjeli čaj a mlčeli. Nakonec jí Samuel dal svou adresu. Popřála mu vše dobré v Oxfordu. Ještě chvíli oba hledali slova. Samuel ji sledoval svýma nádhernýma modrýma očima a trochu se začervenal. Teplem to být nemůže, pomyslela si Susan. Takové teplo zas v kuchyni nebylo. Váhavě se vydal na cestu. Hodila mu přes ramena plášť, který uschl jen z části. Samuel přešlapoval z nohy na nohu a políbil jí ruku. Susan věděla, že tak činil vždy, když se setkal se ženou, jakéhokoliv věku. Ještě chvilku podržel její ruku a pak odešel. Susan za ním zavřela těžké dubové dveře a opřela se o ně. Bývala ráda, když jí psal, také měla ráda jeho návštěvy. Žel v poslední době přicházel méně často, tím více se pak na to těšila. Proč jí právě dnešní návštěva tak rozrušila? Možná to bylo tím, co jí řekl. Ale právě toto sdělení mělo Susan spíše uklidnit, neboť se často cítila osamocena jako jediná anglikánka v domě plném prominentních disentérů. Že Sam došel ke stejnému rozhodnutí, to zmírňovalo její osamocenost a stálé pochybnosti a starosti, že udělala něco chybného a tím se znelíbila Bohu. Vždyť více než čehokoliv jiného se Susan bála toho, že se znelíbí Bohu, nebo na sebe svolá jeho hněv a nevoli. Chtěla být především vzornou křesťankou, ženou, na kterou by Bůh mohl být hrdý a kterou by potom s radostí přijal do svého království.

Samuel se vrátil do deště a chladu a Susan se vrátila ke svému čekání na poštu. Když si jí připadal Southwark, toto živé městečko jižně od Temže, jako místo, kde se dalo dobře žít. Avšak v poslední době pro ní ztratil všechnu svou přitažlivost. A pak nastal den, kdy zemřela Susanina matka. Už delší dobu stonala. Zdálo se, jako by onoho dne zemřela také část jejího otce. Víc než předtím se skrýval za dveřmi své pracovny. Studenti teologie už nepřicházeli tak často jako předtím. Otec se však stále cítil vůči nim finančně zavázán. Jednou pomohl tomu, jindy onomu, a tato štědrost měla dopad na rodinný rozpočet. Jedna služebná po druhé byly propouštěny z finančních důvodů. Velké místnosti se vyprazdňovaly a pustly. Susan se zahrabávala do svých knih, vedla domácnost a myslela na Sema. Bystrý Sem. Brilantní Samuel Wesley. Do určité míry si o sobě myslel přes příliš, zcela jako Elizabetin muž John. A přece byl jiný. Hlubší, chytřejší. Rozuměl věcem naráz. Susan u něho obdivovala tuto chápavost. Sama byla také taková. A to nejlepší ze všeho. Sem ji přijímal jako osobnost, ne jako přihlouplé děvče.

V roce, kdy bylo Susana 19, se mi získal teologický diplom a byla jmenován diákonem. Byla na něho pyšná, jako by byla sama udělala zkoušky. Věděla, kolik námahy musel vynaložit, neboť finančně byl odkázán jen na sebe. Měsíc po jejich 20. narozeninách byl ordinován. Nyní to byl farář Wesley. Susana se usmívala, když stlala postel. Opravdu, otec Wesley. Nějak si nedovedla představit Sema jinak, než jako vtipného studenta. Kamkoliv přišel, přiměla lidi k úsměvu nebo ke smíchu. Susana se najednou uprostřed chodby zastavila. Nemohla si vzpomenout, že by Sem, který dovedl vyprávět tolik vtipů a vždy řekl odplic, co si myslí, že by tento Sem někdy vyprávěl něco o sobě. Co cítil? Co se odehrávalo v jeho nitru? O teologických a filozofických otázkách dovedl diskutovat hodiny, básně dovedl analyzovat i interpretovat. V oblasti abstraktna a intelektu byl doma, ale osobní pocity nikdy. Nebylo to divné? Muž, který dovedl mistrně vystihnout jiné lidi, nevpouštěl druhé ke skutečnému Samuelovi Weslimu. Šla ke své toaletce a sáhla po hřebenu. Upravila si vlasy už ráno, ale nějak se na levé straně uvolnili. Jistě, věděla všechno o teologii Sema Wesleyho, ale ani to nejmenší o jeho osobním životě. Co z toho mohla vyvodit? Bylo zřejmé, že se mu líbila. Při občasných návštěvách v Londýně trávil většinu času u své matky a to bylo jistě správné a přece si vždy našel čas, aby se krátce zastavil. Otázkou bylo jen, jak velice o ní stál. Rozhodně byl vnímavý vůči pocitům druhých, tak vnímavý jako žádný jiný muž. Stačilo si vzpomenout, jak velice litoval, že své matce způsobil bolest tím, že změnil církevní příslušnost. Ani Susana neprojevila takovou lítost, i když při svém rozhodování pečlivě zvažovala pocity svých rodičů. Jistě, tehdy byla ještě dítětem. Teď byla dospělá. Ve 20 letech už byla Susan skoro za hranicí věku navdávání. Některé dívky v jejím věku už měly 3 nebo 4 děti. A jak starý byl Sem? V prosinci mu bude 27. I otci Samuelovi přibývala léta. Když měl potíže vyjádřit své pocity slovy, bude mít také potíže projevit jí lásku?

0: Susan se zastavila ve dveřích a rozhlédla se. Její pokoj byl uklizen. Ještě si upravila módní krajkový límeček, aby dobře seděl a pokrýval jí ramena. Teď to bylo v pořádku. Byl čas, aby šla dolů a pokračovala v každodenní všední práci. Proč měla obavy o náklonost Samuela Wesleyho? To, že se občas zastavil a že potom sdílela jeho společnost, zdaleka ještě neznamenalo, že si ji také vezme. A to, že dosud odmítla všechny nápadníky, také nutně neznamenalo, že by Sam byl ten jediný správný. Jistě, byl to on, o kom stále přemýšlela, a to často. Příležitostně se přistihla při myšlenkách, které byly přece jen trochu romantičtější. A měla ráda jeho dopisy. Byla zamilovaná? Nebyla si tím zcela jista. Proč jí nedokázal nikdo vysvětlit, jak se pozná, že je člověk zamilován? Pak by věděla, že tomu tak je. Nedefinovatelné věci v životě jsou složité. Susan milovala definice, jasno a pořádek. Zdali pak už otec vstal? Asi ano, avšak dveře k jeho pracovně byly zavřeny. Na půl cesty ke kuchyni zaslechla Susan klepání na domovní dveře. Na poštu bylo ještě brzy. Že by to byl zase ten příliš drahý kotlář? Avšak před dveřmi stál Sam. Měl na sobě šat, jaký nosí ordinovaní faráři, a jeho radostně se šklebící tvář vypadala jako tvář sebevědomého malého chlapce. Všechna čest, pozdravila ho Susan. Oči a duch jsou oslněny, jen dále otče Samueli. Mnohý dík, slečno Ansleyová. Za jemného šustění nejlepší vlny vstoupil do chodby. Susan mu odebrala černý, splývavý přehoz i nový plochý klobouk. Uvedla ho do salonu, kde se zastavila, aby si důkladně prohlédla čerstvě ordinovaného faráře. Přestože měl mladiství obličej, vzbuzoval úctu. Sluší vám to, otče Wesley? Musím teď stále říkat otče Wesley, nebo souhlasíš s poněkud důvěrnějším oslovením tati Semi, nebo tak nějak? Ne, tak to tě neznám. Chceš si ze mne utahovat? Susan pomyslela na to, co jí ještě před několika minutami procházelo hlavou. O tobě toho nevím mnohem víc. A ty o tom nemluvíš, abych to poznala. Samuel se začervenal a nervózně se usmál, zatímco šel k velkému dubovému stolu. Ano, sám s tím mám potíže a působí mi to často problémy. Pak se obrátil a pohleděl na Susan. Víš vlastně, že jsi krásná? Tvoje první slova mě však varovala, abych nebyla domýšlivá. Ale tehdy jsem tě neznal. Teď vím, že jsi sice hrdá, nikoli však domýšlivá. Hrdá? Opravdu? Ano, a právem. Vrátil se z druhé strany místnosti, uchopil ji za ruku. Jsi hrdá na svou inteligenci a já neznám žádnou jinou ženu, která by tě v tomto ohledu předčila. Většina mužů v Oxfordu by ti tvé vědomosti záviděla, zejména jazykové znalosti. Jsi právem hrdá, že jsi mravně bezúhonná, dodržuješ boží přikázání jako nikdo, koho znám. A jsi hrdá na to, že jen málo mužů se ti vyrovná a že není nikdo, kdo by tě předčil. Uvědomuješ si, co jsi teď udělal? Chtěli jsme mluvit o tobě a v tu ránu jsi změnil téma a řeč je o mně. Tak to děláš vždycky. Tentokrát však budeme mluvit o novopečeném otci Samuelovi. Jak se cítí uvnitř? Co by chtěl? Nejen v oboru teologie. Chtěl by mít Susan Ansleyovou. Myslí si, že už čekal dost dlouho, 7 let? A to je přesně doba, kterou Jákob musel sloužit za Ráchel a za Leu, ač Susan obě předčí. Víš co? Otec Wesley byl právě povolán jako námořní kaplan a dostane roční plat 70 liber, což znamená, že je schopen se postarat o ženu a o rodinu. Doba strádání při studiu skončila. Samuel se odmlčel a zhluboka se nadechl. A teď má vážnou obavu, že neuváženými slovy zničil nádherné přátelství. Susan by byla nejraději skákala jako malé dítě. Nejraději by vykřikla a objala ho, jak by to udělala Anne. Ale ona nemohla. Někdy záviděla lidem, kteří byli schopni dát volný průchod svým pocitům. V jejím nitru plál oheň, její rozum však zůstal chladný. Jsem velmi ráda, že jsi dostal to místo. Gratuluji.
1: Děkuji. Všecko jsem zničil, vím to. Vždycky, když se snažím vyjádřit slovy, co k tobě cítím, je z toho naprostý zmatek. Chtěl jsem to udělat už před lety, věděl jsem však, že se mi to nepodaří.
0: Malomyslně nechal klesnout ruce, avšak Susan je uchopila. Já jsem na tom stejně, když mám vyjádřit, co cítím. Dobře ti rozumím. A vůbec nic si nezničil. Susan Ensleyová by byla hrdá, kdyby mohla svůj život sdílet se Samuelem Wesleym, i když to navenek nedávala vždy najevo.
1: Nikdo ještě Susan Ensleyové neřekl, že je spíš vzdělanou a jazykově nadanou ženou, než dívkou schopnou jednat s rybářkami. Pod ledovým povrchem plál oheň, něco, co Susan ještě neznala. Bylo jí teď jasné, proč Jákob pracoval 2x7 let za ženu, kterou miloval. Stále ještě nedovedla říci, co slovo láska skutečně znamená. Od této chvíle však věděla, že bude celý život stát po boku Samuela Wesleyho.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnes ve 12.15 otevřeme čtvrtý díl z této knihy.

0: Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 36. verš.
1: Donna, pray for us. I speak blessings of health, blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about your win.

do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky. Z těch schodů bolí nohy, ne každý má ty vlohy,

0: když nebe hází hromy blesky.
1: Chameleon splývá s okolím. My ladíme s Kristem. Rádio 7.

0: Jsou 3 hodiny ze čtvrtku 16. července. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Opět po týdnu vás zveme k poslechu relace Večer pod lampou. Času vymezenému poslechu čtení dobrých knih. V podání Petra Stoje uslyšíte závěrečné kapitoly čtení z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký.

víc než uznání. Také se setkáváte s tolika nespravedlnostmi a bolestmi, na které nestačíte. A vy chcete žít křesťansky, čistě, jednat správně. A kolikrát nevíte jak? To jsme na tom stejně. V časopisech bývají běžné rozhovory se slavnými, krásnými a úspěšnými lidmi. A jak si tiše se předpokládá, že čtenáři jsou také takoví, nebo skoro takoví, že už se do této skupiny lidí zařadí nebo tam přinejmenším chtějí patřit. Upřímně řečeno, nezdá se mi to věrohodné. Vůbec si nemyslím, že je tolik lidí, kteří mají všechno, jsou šťastní a spokojení, aby mohli budit dojem, že je to normální. Je to jen vnější zdání. Herecké umění dávat najevo, že patříme mezi ty skoro nejúspěšnější a nejspokojnější lidi na světě. Některé lidi trápí nezaměstnanost, potýkají se s nedostatkem peněz, jiní hledají, co by měli v životě dělat, jakou mít životní náplň, jací vlastně sami jsou, jestli jsou vůbec nějak užiteční. Mladé lidi zaměstnává, s kým a jak navazovat vztahy. Střední generace je zavalena prací, jiní rodinnými starostmi o malé či dospívající děti, o starší rodiče, o vlastní zdraví. Nesčetně lidí má problémy samo se sebou. Vnitřní neklid, obavy, deprese, osobní nespokojenost. Ale všichni dělají, jakože to zvládají, nebo že si z toho nic nedělají. Snaží se tvářit, že je všechno OK. Je to pravda? Proč to divadlo? Nemám na mysli, že musíme celému světu dávat najevo, jak jsme nešťastní a že nám všichni křivdí. Jde mi spíš o to, abychom si uvědomili, že ty ideály, které se v médiích propagují a které vypadají tak lákavě, nejsou natolik hodnotné, abychom se užírali tím, že jich nemůžeme dosáhnout v takové míře jako jiní. Možnost obklopit se drahými věcmi, být obdivován pro svůj šarm či nápaditost, mít úspěch, inteligenci a vzdělání, to všechno je příjemné. Ale ti, kdo tyto možnosti mají, nežijí snadněji než ti, kdo je nemají. Víme to, ale změnit postoje se nám nechce. Nechce se nám věřit, že se bez toho opravdu dá obejít a že Bůh umí dát víc. Nechce se nám a náš život zůstává průměrný, fádní a znuděný, v osamocení. Bůh chce, abychom se radovali. K tomu nepotřebujeme luxus. V poslední době pozoruju, že děti, které vyrůstají v prostředí bez velkých možností, ale za to ve zdravém ovzduší lásky, povzbuzení a podpory obou rodičů, kteří na ně mají čas, mají pro život lepší základ a umí se k životu i okolním lidem lépe postavit než děti, kterým rodiče dají vše, co mají okolní děti, a než děti, na které rodiče nemají čas a pošlou je, aby si hráli venku, nebo je posadí před obrazovku, místo aby jim věnovali svůj čas, pozornost a zájem. Zrovna tak skvěle zařízený byt, luxusní auto či závidění hodné známosti nevyléčí naši samotu uprostřed lidí, pochroumané vztahy v rodině a nedají trvalý punc naší hodnotě. To, co Kristus udělal na kříži, stačilo na vysvobození z moci satana, na to, aby nám pro něho Bůh odpustil, abychom získali věčný život. A že by to teď nestačilo na to, aby nás provedl životem na tomto světě, abychom žili čistě, poctivě, abychom žili pro hodnoty trvalejší, než je bohatství, mládí a úspěch.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Ale kamínek nepustila. Pusť, co stejně nedokážeš udržet, abys získal něco, co nemůžeš ztratit, řekl Jim Elliot. Naše čtyřletá Danielka našla venku kamínek, který se jí líbil. Zvedla ho, že si ho vezme domů. Chodili jsme ještě po městě, byli jsme na krátké návštěvě, dokonce si musela slékat bundu, v obchodě dostala šáteček. A když jsem jí po hodině a půl doma pomáhal vyzout boty, zjistil jsem, že kamínek pořád ještě drží v ruce. No dobře, usmál jsem se sám pro sebe. Ale jak jednodušeji by se jí všechno dělalo, kdyby si ho sebou nebrala nebo ho dala aspoň do kapsy. Když si oblékala kabátek, když jedla šáteček, pořád si ho překládala z ruky do ruky, ale nepustila ho. Už delší dobu si uvědomuju, že jsou věci v mém životě, kterých se pevně držím a myslím si, že je nemůžu pustit. Jsou pro mě důležitější než pro Danielku kamínek. Pustit je by znamenalo ztrátu mých jistot, mého bezpečí, někdy snad ztrátu smyslu života. Každý máme určitou pozici mezi lidmi, v zaměstnání, v rodině, ve sboru, mezi přáteli. I já se všemožně snažím si tuto pozici, nebo aspoň mínění druhých o mé pozici, udržet. Jako Danielka kamínek v ruce. Ale jak jednodušeji by se nám žilo, kdybychom dokázali dát kamínek na chvilku do kapsy a žili a jednali s druhými osvobozeni od pocitu, že musíme něco držet. Že musíme ještě něco udělat, abychom pozici, vlastnictví nebo zálibu nestratili. K citátu v úvodu bych ještě doplnil, že stojí za to pustit nejen to, co nemůžu držet, ale i to, co držím křečovitě, že to vlastně ani neumím pustit. A přitom by se mi tolik ulevilo, kdybych to dokázal pustit. Jedná se vlastně o uvolnění křeče, jako když držíte drát pod napětím. Křivdy druhých lidí vůči mně, vlastní závislosti a starosti, které si dělat nemusím, které lze předat někomu jinému, například Bohu, který se o nás stará. Žalm 37.8 vybízí. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Jsou věci, asi by bylo poctivější říct hříchy, ze kterých se sami nedokážeme vymanit. Ale Bůh nás umí vysvobodit. Proto nevinný Kristus umřel, aby nás očistil, uvolnil, abychom mohli pustit to, co v hříšné křeči svíráme. Držíme tolik věcí, máme plné ruce a proto nemůžeme přijímat, co nám dává Bůh. Chceme chodit s Bohem, obdivujeme, co všechno tvoří a nabízí, rádi bychom měli jeho požehnání a všechny poklady, ale dokážeme se vždy nanejvýš jen na chvilku zastavit, podívat, zaradovat, usmát. Ale pak jdeme dál zase s rukama plnýma svých věcí, se kterými jsme přišli a které nejsme ochotni pustit. Bůh čeká, že budeme jednat, že něco uděláme. Co? Pustíme své představy o něm, o sobě, o své práci i o své důležitosti, o tom, co přece nemůžeme pustit. Tak se nám uvolní ruce pro to, co nám dává on. A vůbec to nemusí znamenat, že jako blázni opustíme například dobré zaměstnání. Jedná se o čin v našem srdci, o to, abychom se pustili a mohli se chopit věčného života. Viz 1. Timoteovi 6.12. Chopit se samého Boha, který nás potom povede a bude nás držet. Tak můžeme prožívat svobodu od všeho, o čem jsme si mysleli, že to držíme, ale ve skutečnosti to drželo nás.
0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Ani popelnice neuškodí. Před časem nám napsala jedna dívka, že se s křesťanským časopisem Ethos poprvé setkala ve sklepě v hromadě papíru připraveného ke spálení. Vytáhla ho, dala se do čtení a zaujal ji. Nedávno přišel jeden muž na křesťanskou přednášku díky pozvánce, kterou našel zašlapanou na zemi. Nápis na pozvánce Jde o život ho přitáhl. Jsou lidé, kteří hledají obživu v popelnicích. Je zajímavé, jak se liší hodnotová měřítka jednotlivých lidí. Co jeden zahodí jako bezcenné, druhý vezme jako něco důležitého. Řeknete mi možná, že to svědčí o úrovni člověka, že kulturní, vychovaný člověk přece nezbírá ze země pošlapané papíry a nevytahuje odpadky z popelnice. To máte pravdu, ale v současné době se vytrácí schopnost rozpoznat, co je hodnotné a co ne. Pak se nelze divit, když někdo hodnotné věci najde v odpadcích, na smetišti, v lepším případě v antikvariátu nebo second handu. S tím souvisí to, že i někteří kulturní, dobře vychovaní, vzdělaní lidé jsou někdy vnitřně tak vyprahlí, prázdní a hladoví, že hledají kdekoliv. Zdá se mi, že máme tendenci k povrchnosti a podléháme dobovému trendu, kdy stačí, aby něčím pohrdl jeden člověk a pak to odmítají všichni. Tak se někdy dostane do odpadkového koše poctivost, pravdomluvnost, mravnost i víra v živého Boha. A předmětem obdivu se naopak může stát člověk, který vypadá silný, na pohled krásný a takový, který si počíná jako majetný bez ohledu na to, jakým způsobem se jim stal, zda své bohatství třeba nenakradl. Ale skutečné hodnoty nestratí na ceně, ani když se dostanou do popelnice, když zůstanou ležet pošlapané na cestě, nebo se dokonce zahrabou do země či projdou ohněm. Co tvoří naše hodnoty? Obstojí, když se změní politická situace, klesnou akcie, zkrachuje nějaký podnik, zhroutí se vztahy ve vlastní rodině nebo se přiblíží válečný konflikt. Chci vyjádřit, že trvalou hodnotou v životě člověka je vztah s Bohem. Ne prostřednictvím lidských, byť již dlouho existujících nebo velmi rozšířených organizací, ale především prostřednictvím Ježíše Krista a jeho slova, Bible.

0: péče je dokonalá. O nás.
1: Čisté ruce. Když se scházíme jako rodina k jídlu, ptáme se dětí, a umyli jste si ruce? Většinou všichni přikyvují, někdy někdo vstane a jde se umýt. Občas se někdo podívá na své ruce a namítne, já je mám čisté. Přitom víme, že si dopoledne děti hrály na zahradě a během oběda z nich vyleze, že chytali ještěrky, sahali na žížaly. Ale ruce mají čisté. Pak si v duchu pomyslím, ještě že nepomáhali při míchání těsta nebo nechystali talíře a příbory před jídlem. Určitě se i nám stává, že máme ruce špinavé a vůbec si to neuvědomujeme. Ruce se dají umýt, ale jsou na nás jiné věci špinavé. My to nevíme a šíříme špínu. Pamatuji si, jak jedna 17letá dívka s peprným výrazem ve tváři hodnotila poučování jednoho učitele. Ten má co vykládat. To, co říkal, byla moudrá slova. Ale současně jsme s těmi slovy vnímali i něco víc, něco z něho samotného. Věděli jsme, že v jeho životě to není pravda. Ale on to nepostřehl. Stále častěji se setkávám s tím, že ať říkám nebo dělám cokoliv, vždy to má na sobě zároveň stopy toho, že to říkám já. Odráží se v tom i to, jaký jsem, můj charakter, moje kvality, ale také hříchy, prohrané boje i mnou nepostřehnuté špatné postoje. Když se na sebe podívám jako dítě na své ruce, dojdu k závěru, já je mám čisté. Ale po čase se ukáže, co všechno bylo k těm dobře míněným slovům přimícháno. Znám řadu lidí, a sám tomu někdy propadám, kteří si řeknou, když něco řeknu, tak mi vyčtou, že podle toho nežiju. Raději nebudu říkat nic. A taky kolem nás spousta mlčících a nic nedělajících lidí. Mají zkušenosti, že by je druzí stejně skritizovali, nebo jsou přesvědčeni, že nejsou hodni. Na druhé straně znám vytrvalce, kteří vědí, že nemají ruce dokonale čisté, i když si je umýjí. Kteří vědí, že se vždycky najde někdo, kdo není spokojen, ale jdou do toho stále znovu. Nemám na mysli lidi s hroší kůží, ale takové, kteří jsou vnímaví a každou kritiku cítí jako ránu do tváře, zabolí a zraní je to. Nevím přesně, co se děje v jejich nitru, ale dnes jsou jiní, než byli před lety. Prošli nějakou proměnou. Vidím, že to, co dělají, dělají dobře. Jsou tu odborníci, skvělí lidé, obdivují je. Když něco říkají a nemluví planě, nebo dělají a dělají to dobře, vnímám jejich postoj. Ano, nemám čisté ruce, čistou minulost a stojím tu jako nedokonalý a hříšný, který mnohé pokazil. Vím, že ve mně není nic dobrého, ale také vím, že mi Bůh odpustil a očistil mě a teď tu stojím ne jako sebejistý, ale se skromností, svědomím svých chyb, vlastně s bázní a otevřeností, že to může být jinak. Důvěřuji, že Bůh je se mnou a chci dělat a říkat to, k čemu mě Bůh posílá i za cenu, že to ponese stopy mé nedokonalosti. A vážím si toho, že u toho vůbec můžu být jako nástroj, kterého si Bůh používá.

Oddanost se nedá koupit. Mám pro vás fotbalovou pohádku. Bylo nebylo, před mnoha lety se fotbalová kvarta propadala a už vyvstávaly obavy, aby nevypadla z ligy. Pak se jí však podařilo koupit pár hráčů, zejména kuků z Patagonie, a situace se začala měnit. Hned po několika kolech se zase dostala na špici. Jenže po dvou letech se Kukuovi přestalo v kvartě líbit. Možná se mu zdálo, že má málo peněz, a odešel. Kvartě nezbývalo, než se ohlížet po někom jiném. Naštěstí se úplně nečekaně do týmu přihlásil mladý kluk, kterého všichni znali. Ne z médií ani z fotbalu, ale z tréninků. Byl to syn jejich trenéra, Vilém Palenka. Jeho kvality spočívaly v tom, že trenér Stanislav Palenka svého synka učil hrát fotbal od dob, kdy se kluk naučil chodit. Je pochopitelné, že ho bral sebou na tréninky, i když tatínek měl kvůli tomu hodně sporů s pořadateli, bezpečnostními experty i s Vilémovou školou. Ale tatínek obětoval všechno, aby Vilém byl na každém tréninku a téměř na každém zápase. Vilém si fotbal zamiloval. Ale co víc, zamiloval si kvartu. Hráče, prostředí, hřiště, prostě kvartu. Když se dostal do týmu jako registrovaný hráč, všechny tím překvapil. Hrál výborně a sláva kvarty se zase začala šířit do světa. Zanedlouho si Viléma začínali všímat u soupeřů a dokonce i v zahraničí. A kupci si jen podávali dveře. Jemu i kvartě nabízeli skvělé podmínky a vysoké ceny. Ale mladý Palenka se nedal. Miloval svoji kvartu a za nic na světě by nešel jinam. Prostě není na prodej. A pokud nezemřel, tak za kvartu hraje dodnes. Touto pohádkou chci ilustrovat naši oddanost vůči Bohu. Líbí se mi sympatizanti křesťanství. Jen trochu škoda, že se s nimi a s jejich oddaností nedá moc počítat. Takoví fanoušci křesťanů občas přispějí nějakým vstupným, něco zasponzorují, podívají se, zatleskají nebo zanadávají. A zase odejdou. Z křesťanů mám větší radost. Jsou to lidé, kteří poznali své limity, své chyby a hříchy a celý svůj život svěřili Ježíši. Ten za ně zaplatil obrovskou cenu. Přijal je za své a změnil jejich život. Takto proměnění lidé pak mají důvod být Kristu věrní. Jejich oddanost není dřina, nežijí se zaťatými zuby, ale s povznášejícím nadšením, a to se nedá koupit. Žijeme v prostředí, kde se věrnost firmě, manželovi, kamarádovi platí zlatem. Nebo spíše neplatí, protože věrných či oddaných lidí je málo. Lidé chtějí vidět oddané lidi a sami by rádi byli pro něco oddaní, pro něco, do čeho by naplno investovali své síly, schopnosti, lásku, celý život. Když to najdou, pak se nedají uplatit.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Změna. Kdy jste se naposledy odhodlali ve svém životě udělat nějakou změnu? Sám si kladu otázku, jestli už delší dobu nejedu ve vyjetých kolejích, jestli jsem si na svůj životní styl všedních dnů i nedělí už příliš nezvykl a nevidím, že bych něco mohl nebo měl změnit. Všechno se nastavuje většinou na začátku. Když se nastěhujeme do nového bytu, rozmístíme nábytek a pak už ho jen málo kdy přestavujeme. Ve škole si první den vybereme lavici a v ní potom sedíme celý rok. To, jak trávíme večery, se během určitého času ustálí a pak nás nějaká změna ani nenapadne. Zvlášť těžké je změnit něco, co nastavili naši rodiče či prarodiče, a my si už ani neuvědomujeme, proč to tak zavedli. Líbí se mi biblický král Ezechiáš, který hned na začátku své vlády zavedl rázné změny, které představovaly návrat k Hospodinu. Chyskiáš si jako malý kluk asi pamatoval králování zbožného dědečka, ale potom vládu převzal Chyskiášův otec Achaz, který se od Hospodina odvrátil a zemi ani jemu samému se příliš nedařilo. Mladý král Chyskiáš zřejmě předem plánoval, co všechno změní, jak to udělá, protože hned první měsíc své vlády zorganizoval opravu chrámu a návrat k bohoslužbám, jak si to Bůh přál. Žil v těžké době, nebyla to jen ekonomická krize, ale z nedalekého okolí se zvedala hrozba války. Obsazení země, za jeho vlády byli severní sousedé poraženi a odvedeni do zajetí. Ohrožovalo to samotného Chyskiáše. Dnešní doba je podobná. Vyprchaly naděje, že bude lépe, že budoucnost přinese blahobyt a jistotu, že se máme na co těšit. Jako bychom se všichni spíš krčili, odkud asi přijde další rána na naši svobodu, na naše peněženky a bezpečí. O radosti nebo naději do budoucna se moc nemluví. Rád bych, abychom i za stávajících okolností dokázali udělat nějaké rozhodnutí, které by přineslo změnu. Ne všichni máme na to, abychom ovlivnili široké masy lidí, ale můžu být nadějí a světlem pro své nejbližší okolí. Můžu opustit zajeté koleje postojů, jakože já už tak dožiju, nač si přidělávat práce, stejně to nemá cenu a podobně. Moje práce má cenu, má smysl, viz 1. Korinským 15:58. Tím spíše, když to představuje návrat blíže k Bohu. Má smysl obnovit svůj vztah k ženě, po dlouhé době jí zase donést kytku. Má smysl vymyslet pro děti něco, co jim udělá radost. Má smysl se zastavit a zamyslet nad svými postoji, nad svou prací, životním stylem nebo způsobem využívání času. Prvním krokem může být třeba už jen to, že všechny tyto oblasti našeho života znovu svěříme Bohu, aby do nich vstoupil.

Temné maličkosti. Taky milujete křižovatky se semafory? Jednu z nich máme přímo před domem. Chodím nebo jezdím přes ní často a můžu říct, že ji znám. Vím, kdy kdo má červenou, kdo za jak dlouho pojede a podle toho už předem vím, jestli mám spěchat nebo se loudat, abych přišel právě na zelenou. V jednom směru na sebe zelená hned nenavazuje. Když přejdu na zelenou, musím pak na ostrůvku dlouho čekat. Jednou v sobotu odpoledne, nikde skoro žádný provoz, jsem si řekl, že půjdu o něco dřív, tedy ještě na červenou, abych na ostrůvku stihl zelenou a nemusel tam čekat. Ale stejně mi to nepomohlo. Prostě jsem to nějak nestihl. Svítila červená a já jsem musel zůstat stát. Asi po týdnu jsem to zkoušel znovu. A výsledek byl stejný. Zase mi to nepomohlo. Znáte to? Drobný přestupek, abychom ušetřili nějakých 20 vteřin. A stejně to nepomůže. Je tolik situací, kdy si chceme nějakou maličkostí nebo zkratkou, drobným podvůdkem, pomoct, abychom ušetřili, vydělali nebo se měli chvilku lépe. Ale nakonec nám to stejně nepomůže. Možná si to často ani neuvědomíme. Malá nepoctivost, drobný hřích, tedy drobný v našich očích, nám nepomůže, abychom něco získali. Možná jsme už zapomněli, že tím naopak ztrácíme. Stačí, aby nás sledovala nějaká kamera, aby nás viděl někdo známý a můžeme mít z ostudy kabát. Bohu však nic takového neunikne. Možná na to hned nezareaguje, ale po chvíli zjistíme, že například komunikace s ním nějak drhne. Uvědomíme si, že to nezůstalo bez dopadu na náš život. Pak je třeba se k celé té maličkosti vrátit, vyznat jako chybu, jako něco, co prozradilo temné zákoutí našeho charakteru, které je třeba prosvětlit a vyčistit, tedy vyznat Bohu a přijmout, že Kristus zemřel i za takovou zdánlivou maličkost. Tak můžeme získat Boží odpuštění. Malé hříšky nemají menší efekt než velké hříchy. Odřezávají nás od zdroje Boží blízkosti a požehnání. Stejně nám nepomohou, stejně s tím nepomůžeme. Naopak nám mohou život zkomplikovat.

Má to smysl? Má smysl být křesťan, žít jako křesťan, říkat druhým a dávat najevo, že jsem křesťan? Má to smysl, když je kolem tolik špíny, podvodu, všechna morálka na ruby a my si v tom blátě připadáme trapně, už svým životním stylem a postoji, natož slovy? Má a jaký? Sám se stále, často nečekaně, setkávám s lidmi, kteří chtějí slyšet a vidět živé křesťanství. Po krátkém povídání o Novém zákoně v jedné škole za mnou přišla učitelka, oči zalité slzami, a říká: já jsem vám tak vděčná za to, co jste povídal, tak jsem to potřebovala. Nejsou to davy, spíš jen jednotlivci. Mnohdy při prvním pohledu vůbec nevypadají na to, že jsou připraveni poslouchat evangelium, přijímat jiné pohledy a postoje k životu, než s jakým se běžně setkávají. Chtějí něco jiného, lepšího, něco ryzího, opravdového. S polovičatým, takzvaným nedělním křesťanstvím nepochodíme. Přetvářky mají všichni plné zuby. Tito hledající lidé, kteří jsou ochotní poslouchat, kladou velké nároky na naše křesťanství a vidí, zda je skutečné nebo jen hrané. Ale křesťanství, které je jen formou a neskutečným životem, je pro samého křesťana, smím-li ho tak ještě označit, dřinou. A stejně nakonec skončí otázkou, jaký to má vlastně smysl. Za to ryzí křesťanství, které spočívá v praktickém životě s Kristem, je silou, která nadnáší, i když jsme v těžkých podmínkách. Znamená to, že jednoduše důvěřujeme Bohu, tedy tomu, co říká v Bibli, a víme, že naše modlitby slyší, i když třeba hned neodpovídá. Takový pohled na život umožňuje jít vpřed a vidět, že Bůh je živý i dnes a že působí. Náš život má vliv na druhé, i když si to neuvědomujeme a dokonce i když nechceme. Každý z nás působí už svou přítomností. Vyzařujeme ze sebe to, co skutečně jsme. Nestyďme se, že jsme křesťané, že máme biblická měřítka a postoje k životu. Pro mnohé může být náš život a náš přístup povzbuzením, aby se také nebáli postavit za dobro, čistotu, poctivost, spravedlnost a lidskost. Zároveň je však také třeba říct, co je náš životní základ, že je to Kristus a jeho smrt a odpuštění, důvěra vůči němu ve všedním životě. Rád bych sebe i vás povzbudil, abychom si všímali, komu můžeme svými postoji pomoct, ať už praktickou pomocí, povzbuzením, nebo postojem a osobním příkladem. Může se to týkat oblastí, jako je sexuální zdrženlivost, manželská věrnost, výchova dětí, to, že jim nedovolím se dívat na některý film, že nelžu, že nepovažuji za svou prestiž mít nejmodernější oblečení či auto. Je pravda, že zlo se rozmáhá a šíří, ale jsou kolem nás lidé, kteří se proti tomu vnitřně staví a potřebují podpořit a potvrdit, že to má smysl. Bible v Izajáši 55:11 píše, že Boží slovo vykoná to, k čemu je posíláno, splní svůj úkol. Boží slovo má opravdu moc. Stává se, že lidé, u nichž bych kladnou reakci na křesťanské postoje nečekal, poslouchají, možná i něco namítnou, brání se, ale po chvíli své postoje upraví, změní stanovisko, ptají se na náš názor a, byť jen částečně, se podle toho zařídí. No řekněte, nebylo by škoda, kdybychom v takových situacích mlčeli? Ať Boží slovo zní, ať ti lidé slyší i jiné názory než ty, které propaguje televize, politici a mamutí podniky. K tomu je však potřeba ryzí křesťanství, které nenajdeme sami v sobě, v dobré výchově, ale jen v samotném jádru křesťanství, v Pánu Ježíši Kristu.

Večer pod lampou dnes přinesl další kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný, četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Etos. K poslechu knihy České studny zveme v premiéře v pátek ve 21 hodin.

Vítejte na Rádiu 7 s Martinou Zachrlovou. Je čtvrtek 16. července, jsou 4 hodiny a za čtvrt hodiny se můžeme společně těšit na průsečíky s tématem automatické zpracování obrazu.

zdá se mi, a zdá se mi, že v knize tvé

0: When this is over.
1: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
2: V pořadu Průsečíky mapujeme nejrůznější oblasti využití umělé inteligence. Se mnou u mikrofonu je Adam Novozámský. Adame, vítej u mikrofonu.
3: Ahoj, Pavle.
2: Budeme se zabývat automatickým zpracováním obrazu, který se dá využít, jak už jsme se bavili, nejen v lékařství, ale i třeba v průmyslu a dalších oblastech. Do některých konkrétních projektů také zavítáme. Ale možná na úvod, kde se dá využít zpracování signálu. Ty už si některé oblasti zmínil, ale můžeme udělat takový výčet toho, s čím se setkal, kde se zpracovává obraz nějak automaticky, ať už pro to velké množství dat, nebo pro nějaké drobné odchylky, které je potřeba mapovat.
3: Ten obor zpracovávání signálu nebo konkrétně zpracovávání obrazu, tak mám rád právě proto, že všude tam, kde se sbírají data, v jakékoliv vědní oblasti nebo i praktické oblasti v průmyslu, v medicíně, tak všude, kde se sbírají data a potřebují se nějakým způsobem vyhodnotit, tak tam vlastně můžeme pomoct. Když jsme tedy v obrazové oblasti, tak tam, kde se sbírají obrazové data. Takže to může být bezpečnostní kamery, v medicíně právě zobrazovací metody různé. V dopravě může to být v průmyslu, při výrobě, při kontrole kvality. Když používáme fotoaparát v mobilu, tak i tam je spousta algoritmů, které my vůbec nevnímáme při tom snímání, které pomáhají třeba odšumit, nebo aby ten obraz byl lepší, aby byl kvalitnější, aby na něm šly víc vidět detaily. Nebo když používáte mobilu skenování dokumentu, to znamená to snímání, tak to, kde ten dokument je, tak to všechno zatím probíhají nějaké matematické operace, které sice nevnímáme, ale proběhne jich tam velké množství a pomáhají nám vlastně v tom životě někdy s úplnými maličkostmi a někdy i s velmi závažnými věci právě v té medicíně.
2: Zároveň, když máme velké množství dat a je potřeba nějak s nimi pracovat, nějak je rozpoznávat, učit je, co je co je tenhle orgán, co je tenhle výrobek, kde je chyba, jak se nastavují tak nebo připravují tedy databáze, ze kterých potom prochází nebo učí se ty moduly.
3: Vždycky je potřeba se podívat na ten konkrétní problém, který řešíme a nějak si stanovit, co je tedy potřeba, co je tím cílem. A zároveň je potřeba od těch expertů v dané oblasti zjistit, co oni při analýze těch dat vlastně hledají nebo co tam vidí. A na základě toho pak my můžeme sestavit ty nějaké kritéria pro tvoření takové databáze. Takže si to můžeme představit třeba, teď máme spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, s mikrobiologama, a oni potřebují zjišťovat, jak jim v průběhu nějakých testů narůstají buňky. Takže potřebujeme segmentovat tu danou oblast a odseparovat ji, oddělit ji od pozadí. Takže si oni nám v podstatě označí nějaké základní snímky, které vybereme. Máme na to takový označovací nástroj na internetu, že nepotřebujeme mít nic nainstalovaný u sebe. Vlastně si ty data jenom tam natáhnou a potom, jak je procházejí, tak je musí označovat, aby nám třeba označili, kde ty buňky jsou a kde vlastně už je to něco, co je v tom obraze nezajímá. A pokud ta expertíza zrovna v téhle části není tak složitá, my se jsme schopni naučit sami, tak jim s těmi daty i pomáháme, nasadíme na to třeba nějaké studenty nebo i náš čas tomu věnujeme, abychom měli opravdu dobrá data, které potom jim ukážeme těm expertům, oni to znova překontrolují po nás, což už je mnohem jednodušší, protože jenom už prochází ty segmentované věci a poté, co máme, říká se tomu grant true data, tedy data, které jsou, to je opravdu ta pravá pravda, kterou my tam Brakovi v tom vidíme, teda kterou v tom vidí ty výzkumníci, to my potom můžeme tyhle ty data použít a učit ten daný model. Takže je to poměrně pracné, ty segmentační věci, ty jsou hodně pracné, navíc třeba, když se to dělá ve 3D. Mnohem jednodušší je, když byste třeba měli obrázky zvířat a jenom byste určovali, jestli to je třeba pes, kočka nebo hroch. Jo. Tak to je prostě jenom jedno odkliknutí. Jo. Nebo když jsme jako tvořili data ve spolupráci s policií, potřebovali jsme mít dobrá data, kde jsme měli tracky, tedy nějaké průchody lidí ve videu, a označit, co mají ty lidi na sobě, abychom mohli testovat naše modely, že když policajt bude hledat člověka, který má žluté tričko a hnědé šortky, tak dokáže ten model tu najít v těch tisíci lidech, co tam prostě během té doby třeba proběhnou. Jo, takže to je taky velmi pracné. Už jenom vlastně se shodnou na tom, co je třeba růžová, fialová, červená, takže se ty modely potom musí zjednodušovat, ty návrhy těch datasetů, protože i máme ověření, že co jeden člověk vidí jako nějakou barvu, tak jiný člověk může vidět trošku jinak.
2: Zpracování obrazu může fungovat i tak, že bude se čekat na nějaký signál, na nějakou odchylku a pak zahlásí, je tady problém, nebo našli jsme podezřelého. Jsou i takovéhle modely, nebo pracoval jsi s něčím podobným, kdy byl nějaký běžný dataset, nějaká běžná skupina dat a jenom se čekalo na to, až nějaká vystřelí nad nějakou hodnotu?
3: Nedělá se teda úplně takhle, že by ten model jenom čekal, ale vy tam do toho modelu pouštíte ty jednotlivé data, a když se to vlastně přehoupne přes nějakou kritickou hranici, kterou my tedy stanovíme na základě toho trénování toho modelu, aby ta úspěšnost byla vysoká, nebyly tam prostě zbytečně nějaké falešné odezvy, tak když tohle překoná tuhle hranici, tak ten model zahlásí pozor nebo zobrazí to na tom místě, kde ty věci v tom obraze vidí. Můžeme do takového modelu pustit postupně všechny data a nějakým způsobem takhle označit, jestli tam tu věc vidí nebo nevidí.
2: Hlavně to automatické zpracování obrazu je hodně o přípravě. Už jsi mluvil o těch datech, které potřeba vybrat. Tohle nás zajímá, tohle nás nezajímá. I tam určitě probíhá určitá automatizace, kdy se zjednodušují barvy, nějak se očumuje. Jak probíhá ten proces, řekněme, do nějaké míry automaticky. Samozřejmě tam musí být ten lidský faktor, který to kontroluje nebo segmentuje, ale dá se tady s tím pracovat automaticky nebo připravit ten snímek tak, aby už tam člověk měl zase trochu méně práce?
3: Určitě tyhle věci používáme při automatickém zpracování těch dat. Neděláme ty věci snímek po snímku ručně, jenom třeba v těch segmentacích, tak tam samozřejmě ano, tam se třeba využije, zrovna třeba s těma mikrobiologama z VŠCHT, tak oni taky nemají čas prostě tvořit kolem dokola, postupně pixel po pixelu procházet, kde je hranice nějakého toho sféroidu nebo nějaké té buňky. Tak my máme klasické metody, které třeba fungují nějakým způsobem a ne úplně v těch detailech té hranice třeba nedokáží úplně přesně to určit. Jsou třeba malinko posunuté, tak my dáme těm mikrobiologům předanotovaná data. To znamená data, které anotovaly nějaké naše klasické metody. A oni to projdou a jenom posunou tu hranici třeba, kde to je potřeba. A na třeba 60%, 80% snímků nemusí do toho vůbec zasáhnout a jenom to opraví v té části, kde to je špatně. A to jim strašně, že ho zrychlí taky tu práci. A takhle ve spolupráci s jedným mým studentem jsme byli schopni vytvořit data tady těch sferoidů, kde ten dataset má velikost 22 000 obrázků, což ve srovnání s datasety sferoidů v konkurenci jako ve světě, tak většinou těch snímků mají třeba 500 000, jo, my máme 22 000, kde to fakt je zkontrolovaný, projitý, že to je v pořádku. A na základě toho jsme naučili model, který teď bude vycházet, článek, který připravujeme, kde bychom zároveň chtěli i ostatním mikrobiologům po světě dát možnost používat náš model jenom tím, že to běží u nás na serveru, oni si tam budou moct dát své obrázky a vlastně vyhodnotit to už bez nějaké nutnosti doučování, pokud budou mít stejný charakter těch obrázků. Což většinou tedy ale bývá, protože je tam standardní nějaký způsob, jak se snímají tyhle data. No, takže ta automatizace tam je důležitá pro to, abychom vůbec měli tak velký datasety mohli si vytvořit, ale jsou tam i nějaké mnohem základnější věci, odšumování, to všechno probíhá automaticky, nějaká ekvalizace histogramu, vyrovnání prostě barev a dalších věcí. To je vlastně, když to dáváme přímo do toho modelu, tak už tam máme nastavené věci, které tyhle transformace dělají sami. než to přímo pustí do toho modelu. To znamená nějaká změna velikosti, právě odšumění, vyvážení barev a dalších věcí, než se to do toho modelu pošle.
2: Ještě se mi při zpracování obrazu vybaví například detektivní seriály, kde mají záběr z kamery a najednou zoomují a přiblíží nějaký centimetr velký předmět a přečtou na něm nápis. Je vůbec něco takového reálného, realizovatelného, nebo je to spíš ta science fiction?
3: Je to velká science fiction, protože takhle v těch datech to, co tam není, tak tam jako nikdy neuvidíte. Jo, samozřejmě můžeme zvyšovat rozlišení. Máme na to i u nás v oddělení kolegu Filipa, který se tomu věnuje už dlouhodobě a má velmi dobré výsledky ve super resolution, tedy to zvyšování rozlišení. Ale většinou to musí být za určitého předpokladu. Jo. Můžeme třeba, když máme jeden snímek, tak těch dat je málo. Jo, pokud tam máme člověka, který má jenom, jeho hlava má 4 pixely, 4 vlastně čísla, tak z toho dostat, že ten člověk bude mít velikost hlavy, já nevím, 50 na 50 pixelů, kde uvidíme oči, brýle, že měl knírek a další věci, tak to z těch 4 čísel opravdu nevidíme. Tak se tam využívají věci jako okolní snímky, když to třeba je video. Když to bude video, a můžeme využít ty okolní snímky toho člověka, který je tam třeba v tom jednom snímku velmi malinkatý, tak když budeme vidět okolní snímky a ta kamera se nějakým způsobem bude hýbat, takže po každý zase snímá něco trošku jiného, se to naagreguje do těch 4 pixelů, tak to dokážeme nějak zvětšit. Samozřejmě 4 pixely jsem řekl jako krajní věc, ale když to vidíme v těch seriálech, tak to skutečně vypadá, že tam skoro ten člověk není a pak se to, že ho zvětšuje, najednou tam vidíte ho jako čtverečkovaného a najednou vidíte krásně vyhlazeného a najednou přesně vidíte, že to je ten člověk. Tak to je opravdu science fiction. Musíme vždycky mít třeba nějaké data, které můžeme takhle vytáhnout z okolních snímků, nebo musíme mít víc kamer. Třeba z více kamer, více pohledů se dá zase z toho extrahovat ta informace nějakým jiným způsobem.
2: U toho ladění je také asi důležité pracovat s určitou odchylkou, pravděpodobností. Můžeme mít signály, je tam přidáno něco, co tam nebylo, a nebo zase na druhou stranu chybí něco, co by tam mělo být. Myslím, že se to dá nazvat false positive, false negative. Máme tam nějaké chyby, které vznikají. Jak se třeba dá tohle eliminovat, nebo jak pracujete s těmi chybami, které vznikají při různých automatických procesech?
3: Tak pokud jde tedy o chybovost modelu, jestli ten model zahlásí, že třeba ten pacient je nemocný, nebo naopak zahlásí, že je zdravý, tak s tím se samozřejmě musí pracovat velmi obezřetně. Můžeme si to nazvat jako chybou prvního stupně nebo druhého stupně. Můžeme si to představit. Představte si, že jste doktor a na základě toho, co vyhodnotil nějaký model počítačový, tak řeknete pacientovi, že má rakovinu. Takže pokud mu řeknete, že má rakovinu a on je ve skutečnosti zdravý, tak je to chyba prvního stupně, jako je to špatný. Pacient bude mít asi týden velmi špatný prostě čas, kdy se bude bát, že může umřít, ale vy ho pošlete na jiné vyšetření, kde třeba z histologie se zjistí, že pacient je zdravý. Je to velká chyba, je to nepříjemný, ale pacient přežil. A tudíž mu nakonec dělíte, že je zdravý a on bude šťastný. Horší je ta chyba, se dá říct, toho druhého stupně, nebo to, že mu řeknete, že je všechno v pořádku, tudíž nemusí užít na žádné další vyšetření. Pacient si bude myslet, že je zdravý a za půl roku umře na nemoc, kterou byste nediagnostikovali správně. To je samozřejmě mnohem nebezpečnější. A pokud by tyhle chyby byly vysoké, hodně vysoké, tak se ten model vlastně vůbec nedá použít. Protože budete posílat domů lidi, kteří budou nemocní, přitom je potřeba léčbu, a naopak budete jim říkat, že jsou nemocní, i když jsou zdraví. Takže s tím se samozřejmě musí pracovat a myslím, že to tak bude vždycky. Úspěšnost nebudeme mít 100% asi nikdy, ale to nemá ani ten lékař. Ale věřím, že vždycky tam bude lékař nebo někdo expert, nějaká autorita, která nakonec řekne zrovna té medicíně, že ten model třeba selhal, nebo bude potvrzovat ty domněnky, ten model mu bude třeba jenom napovídat. Jo. A takhle se k tomu i přistupuje třeba v té medicíně. Samozřejmě v tom průmyslu, tam taky by všechny podniky chtěly, když za náma přijdou, mít 100% úspěšnost, když chtějí nahradit nějakou činnost, kterou vykonává člověk, aby vykonával nějaký náš model, nějaký náš software, tak tam, když se náhodou nějak něco stane, že něco určíme špatně, tak jsou tam třeba finanční ztráty, ale ne, nejsou tam ztráty na životech. Jo, takže k tomu se samozřejmě musí jako velmi opatrně přistupovat a proto jsou potřeba ty velké datasety, nejenom ty velké databáze, nejenom proto, abychom ten model naučili, ale my potřebujeme mít i dostatek dat na to, abychom zkontrolovali, že ten model skutečně funguje správně. Protože i když máte velké množství dat, tak ten model se může naučit, jakoby se říká přetrénování, že se naučí přesně rozpoznávat to na těch datech. Tam má třeba skoro 100% úspěšnost. A když mu přirodíte jiné data, tak ta úspěšnost bude jiná. Takže je potřeba mít hodně ty data různorodý, mít je z více zdrojů a třeba z více pracovišť, aby jsme mohli si být jistí, že to, co říkáme, tak má vysokou pravděpodobnost, že to je skutečně takhle pravda.
2: Můžeme zase zavítat do některých tvých projektů, které máš s tím automatickým zpracováním obrazu.
3: To projekt Pizarro, ten začínal v době, kdy já jsem nastupoval na doktorát na Ústav teorie informace a automatizace. Byl to vlastně projekt pro policii České republiky ve spolupráci s kriminalistickým ústavem. S tím vlastně spolupracujeme do dneška. Jsme expertní pracoviště, když potřebuji analyzovat nějaké video, kde třeba špatně vidí, co se na tom videu děje, když ty světelné podmínky jsou třeba špatné, nebo nemůžou rozpoznat některé třeba poznávací značku, která je pro ně velmi důležitá, nebo typ automobilu, tak jim s tím pomáháme. No a vlastně v téhle spolupráci i vznikl tenhle projekt Pizarro. Byly to vlastně nástroje pro analýzu obrazu a videa pro policii. To, jak jsme se bavili o těch právě metodách, které vidíme v těch seriálech, tak to bylo velmi podobné, ale neměli jsme takovou velkou úspěšnost jako v těch seriálech, ale to vylepšování obrazu a detekce i třeba falešných fotografií, které byly nějakým způsobem třeba upraveny pro potřebu toho soudního líčení, abychom my detekovali, že byly použity, tak se tam objevilo. Ono se to moc neví, ale stejně, když vznikají fotografie, stejně jako my máme otisky prstů, tak jsou i vlastně otisky těch senzorů v těch fotografiích. Takže jeden ten podmodul toho Pizarra, který jsem měl zrovna na starosti já, tak bylo detekování zdroje fotoaparátu, který pořídil danou fotografii. Můžeme si to představit tak, že chytnete třeba tým lidí, nějaký gang, který dělá dětskou pornografii, máte zabavené jejich přístroje fotografické a potřebujete zjistit, jestli ty fotografie vznikaly z tohohle fotoaparátu nebo z jiného, kdo měl vlastně tu největší třeba, nebo odkud vlastně vznikaly ty, odkud se šířily třeba ty snímky. Tak když mi dáte 10 fotoaparátů, i když budou úplně stejného výrobce, stejný typ, a vy fotíte na to nějaké snímky, to mi předáte i s těma fotoaparátama, odmažete od toho EXIF, tedy úplně veškeré metadata, z kterého snímku, kterého fotoaparátu to bylo vznikané a další věci. Tak já, když si tohle vezmu, budu si moct nafotit referenční snímky třeba z modré oblohy, z těch fotoaparátů, tak dokážu vyextrahovat tenhle otisk toho fotoaparátu daného, který je propsán v těch snímcích a dokážu vám říct, který fotoaparát fotil kterou fotografii. Je to takový otisk prstu. Tak jeden z těch modelů byl třeba tento v Pizarro.
2: Velmi zajímavé slyšet jenom, co se vlastně ukrývá ještě pod běžnými přístroji, běžnými věcmi. Možná se přesuňme s tím automatickým využitím nebo automatickým zpracováním obrazu trochu do průmyslu, kde je jednoduché nebo kde je potřebné sledovat různé procesy, nějaké kontroly, výstupy. Jaké máš tam zkušenosti, co jsi tvořil třeba pro tu průmyslovou oblast?
3: Tak v roce 2018 jsme měli spolupráci s jednou automobilkou, která tam byla spolupráce jako z naší strany analýza obrazových dat a ta statistická část to měla na starosti Fakulta jaderná fyzikální inženýrská ČVUT v Praze. A oni vlastně chtěli pomoct při výstupní kontrole. Ten automobil nějakým způsobem prochází tou výrobní linkou, kde se postupně tam dodávají různé části toho automobilu a na konci než vyjede z té továrny, tak je výstupní kontrola. A tu výstupní kontrolu prováděli do té doby a pořád provádějí hlavně lidé v nějakém třísměrném provozu, kteří kontrolují nějakých, dejme tomu, 30 bodů v nějakém seznamu, jestli všechno je správně slícované, jestli je všechno správně zapojené a další věci. No a oni, když nás oslovili, měli představu takovou, že jim rozdáme Google nějaký prostě brýle, které, když ten člověk bude na té lince kontrolovat tu auto, jak se mu budou rozsvěcet jednotlivé části, které jsou špatně. Jo, špatně slícovaný, třeba o milimetr špatně slícovaný, nějaký díl nebo někde něco špatně zapojeného, i když to automobil funguje, tak třeba tahle chyba by se projevila až někdy jindy, nebo nějaké jiné části špatně dané. No, tak my jsme samozřejmě, ono to je hodně ovlivněné, ty za náma chodí tyhle firmy, že právě to vidí v těch filmech, jo, kde právě je trošku to science fiction, kde se všechno je strašně jednoduché a každý programátor všechno napíše během pár vteřin ve filmu. Ale my jsme jim vlastně řekli, že v té době, aby něco takového fungovalo a opravdu to bylo spolehlivé a to, tak muselo by to být projekt ne za třeba 2 miliony, třeba za 2 miliardy, aby opravdu se všechno, aby to zároveň bylo i tak, že když přijde každý půl rok nová, nějaký facelift toho automobilu, tak aby se to dokázalo jako přeučit. Jo. Takže to jsme je samozřejmě vyvedli z míry, že to samozřejmě takhle, z jejich představy, že to takhle nepůjde. I dneska jsme o nějakých dalších, já nevím, 7 let dál a pořád ještě to není takhle jednoduché. Jo. Ale vytipovali jsme tam pár nějakých pilotních projektů, kde jsme opravdu mohli pomoct. Jeden z nich byl třeba kontrola chladicí kapaliny, že je dostatečně doplněná, že tam při tom plnění nebyly nějaké bubliny, které potom se projevily tím, že tam se snížila ta hladina. Takže to bylo automatické označování té části a pak analýza obrazu toho, jestli jak je ta hladina vysoko. Ta segmentace nebo označování, labeling toho místa, tak to bylo udělané pomocí neuronové sítě UNET zase na segmentaci a pak tam byly nějaké klasické metody na rozpoznání výšky té hladiny, když jsme měli tu nádobku danou. No ale takovýchhlech různých zařízení a částí v tom automobilu jsou tisíce. Jo. To opravdu jako tehdy nebylo v našich silách, pořád to není a myslím, že i kdyby to třeba dali dneska research třeba výzkumu v Google nebo v Metě, tak by ty výzkumníci byli schopni některé části udělat, ne úplně všechny, ale stálo by to úplně jiné peníze.
2: Automatické zpracování obrazu je zajímavé, určitě se dá využít na mnoha oblastech. Ty fotoaparáty, o kterých jsi mluvil, nebo i různá zařízení, mají vlastní nějaký fingerprint, takový otisk prstů, že se tam dá klasifikovat, kdo nebo který konkrétní přístroj, to je každý přístroj, který používáme, je v podstatě unikát, aspoň podle toho, jaké má označení. Ale i my jsme do nějaké míry unikátní, i mluvil jsi o tom, že každý vidíme trošku jinak. A například v evangeliích máme, vezmu-li barvu, tak Ježíš měl v jednom evangeliu plášť takový purpurový, v druhém možná víc do červena. Na čem závisí tady ty odchylky? Je to o té naší jedinečnosti, nebo na úhlu světla, nebo s čím se třeba setkáváš?
3: Já teda nejsem úplně v tomhle kovaný v analýze těch barev a vnímání člověka, to, jak člověk interpretuje to okolí kolem sebe, ale z té mé zkušenosti mi přijde, že hlavní to, co nás ovlivňuje, asi to, v čem vyrůstáme. Když budeme většinu našeho života trávit někde v lese, mezi zelení, věřím, že už jako od malička, takže ty oči budou přizpůsobený trošku jiným způsobem, než když náš život se bude odehrávat hlavně v nějakých betonových objektech. To, kde vyrůstáme, je určitě, má svůj velký vliv, pak samozřejmě genetika, to, co nám předali naše rodiče, a nebo určitá zkušenost i třeba to, jak jsme prožívali některé věci. Je zajímavý teda i to, že naše paměť, co se týká barev, tak myslím, že není tak silná třeba, jako je paměť čichová, jo, kde i po desítkách let, když si představíte bábovku babičky, vám řeknu, a pokud jste ji dostali v tom věku prostě 5-6 let a dneska vám je 50, tak věřím, že pořád budete vlastně mít poměrně silnou představu toho, jak ta bábovka voněla. A kdybyste ji cítili dneska, tak si nevzpomenete na babičku. A u těch barev mi přijde, že tahle paměť není až tak silná. A další oblast, která je velmi zajímavá, je, že různí živočichové rozpoznávají ty barvy úplně jinak a vidí je jiným způsobem, v jiném spektru. My máme vždycky pocit, že právě ty barvy všichni vidíme jako lidi stejně. Existují takové šaty, kde máte zelené a modré vzory, a když to ukážete někomu, tak někdo bude tvrdit, že jsou jasně zelené, a druhý vám bude tvrdit, že jsou jasně modré. Zrovna tady ta hranice je velmi těžká. A vím, že i když chodíte v přírodě a vidíte vzadu turistickou značku, a tak v určitý chvíli si můžete myslet, že je zelená, a přitom je modrá, když ní dojdete blíž, nebo obráceně. A že to vnímání je určitě velmi subjektivní. Myslím si, že vnímání barev je hodně ovlivněno to, jak jsme stvořeni, a i v tom vidíme určitou jedinečnost každého člověka, to jako Pán Bůh tvořil, co mu dal za vlastnosti a schopnosti věci vnímat kolem sebe.
2: Děkuji za rozhovor, za nahlédnutí trošku do průmyslu, ale i na nás, na naše vnímání, naši jedinečnost. Hostem pořadu Průsečíky byl Adam Novozámský. Děkuji za rozhovor.
3: Taky děkuji. Hezký den.
2: Od mikrofonu se loučí Pavel Kol. Naslyšenou.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: Vašimi společníky jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Právě začala 5. hodina ze čtvrtku 16. července. Před námi je 3D Talk, když vedení bolí. Přeji krásný poslech.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Tonda Prokůpek, kazatel církve bratrské Bruntále, který by dokázal shrnout svůj život do 5 slov. Jsou to slova hospoda, bolest, milost, povolání a Bruntál. Tondo, vítej zpátky.
3: Ahoj, ahoj.
2: Proč těchto 5 slov?
3: Za každý

0: Z těch pěti slov se skrývá kus mého života, kus mého osobního prožití. A zkusím to vzít úplně letem světem, možná vás navnadím na něco, ale já jsem se narodil v Opavě, vyrůstal jsem v Opavě, vyrůstal jsem v nevěřící rodině, o Bohu jsem toho nikdy moc nevěděl, víra pro mě byla, nebo vlastně vůbec nebyla součástí života. Když jsem se poprvé setkal s Biblí, tak to bylo ve 13, když nám přišly jehovisti. Obrázky měly pěkné. Ale já jsem měl starost o to, ať nezapálíme stoh slámy, když jsme si zapalovali první cigaretu. Jak šel čas, tak jsem pracoval v různých profesích. Docela dlouho jsem byl v gastru jako číšník a časem jako barman. A hledal jsem tak trošku, co má v životě skutečný smysl. A našel jsem alkohol a drogy. Tam bych řekl, že začíná ta bolest asi. Pak jsem šel na chvilku do Prahy, strávil jsem nějaké 2 roky na ulici, nějakou dobu jsem byl závislý. A pak jsem se vrátil zpátky do Opavy po nějaké době. A zajímavé je, že k víře mě přivedl můj mladší bratr. A byl to právě on, kdo mě pozval mezi křesťany. A na jedné mládežnické akci jsem poprvé opravdu slyšel evangelium. Pomáhal jsem jim s gastrem a s vařením, když jeli na víkendové pobyty. A slyšel jsem tam evangelium a možná jsem si začal uvědomovat, že Ježíš Kristus není jen historická postava, ale že je živý pán, který mě, i mě, což mě dodnes překvapuje, zve k následování. Tam bych řekl, že kolem Velikonoc jedněch jsem prožil milost. Postupně jsem Bohu otevřel svůj život. A pro mě to nebyla změna ze dne na den, lusknutím prstu, ale spíš to byl začátek nové cesty. Trvalo to asi 3 roky, než jsem opravdu přijal Boha, nebo respektive než jsem si uvědomil, že by on mohl chtít přijmout mě, takového, jaký jsem. Nakonec jsem byl v roce 2014 pokřtěn v církvi bratrské a začal jsem růst ve víře a zapojovat se do služby, v tehdy ještě v Opavě. Řekl bych, že jsem díky vedení spoustě lidí a díky doprovázení pochopil i pro co mám obdarování a možná proto jsem i ucítil to povolání jít na vikáře, až teďka vlastně na kazatele. A dnes sloužím jako kazatel církve bratrské v Bruntále. Vedu malé společenství, podílím se na službě ve Vrbně a když se ohlídnu zpět, tak vidím, že Bůh používá i obyčejné lidi z obyčejných poměrů a já jsem za to velmi vděčný, že si použil i mě, abych mohl nést vlastně to evangelium možná tam, kde ho mnoho lidí ještě neslyšelo.
1: Věřím, že za všemi těmi 5 slovy je ještě mnohem víc. Teď sloužíš jako kazatel v církvi bratrské. Co tě v té službě nejvíc překvapilo?
0: Asi jak složití jsou lidé. Já to myslím v dobrém teďka. Když jsem byl mladší, měl jsem tendenci vidět problémy jednodušeji a vidět svět jednodušeji. Hodní zlí a většinou všichni ostatní kolem mě byli ti zlí a já jsem byl ten hodný, i když to vůbec nedávalo smysl navíc, co jsem dělal. Ale dnes mnohem víc vidím ty příběhy, které nejsou černobílé, ale jsou spíš šedé. Ano, to jsou barevné, ale jako velmi tam převládá ta šedá. A za každým rozhodnutím toho člověka, ať je jakékoliv to rozhodnutí, bývá bolest. Pamatuju si na jednu slečnu, která s brekem říkala, že nejspíš půjde na potrat, protože nevidí jinou cestu. A po dlouhých 6-hodinových rozhovorech se nakonec rozhodla nejít. Dneska vychovává dceru, 6letou už asi. Ale já si velmi dobře pamatuju, jak jsem prostě nemohl říct, hele, tohle je špatně, protože v tom příběhu, který jsem jejím příběhu, který jsem slyšel, jsem viděl tolik bolesti a tolik zranění, že moje věta na konci toho rozhovoru byla, hele, ať se rozhodneš jakkoliv, tak já klidně půjdu s tebou do té nemocnice. Počkám tam a pak tě odvedu zpátky. No, za každým takovým pádem bývá nějaký zápas, který ten člověk musel vybojovat. A člověk, když je v tomhle prostředí nějakou delší dobu, tak se možná naučí méně soudit ty lidi a jejich rozhodnutí, ale opravdu se naučí více poslouchat, co říkají.
1: Bolest bylo jedno z tvých slov. I dneska budeme mluvit trochu o tom, když vedení bolí, protože někdy vedení bolí, někdy jsou vedoucí odmítáni. Jak se ty vyrovnáváš s odmítnutím?
0: Není to jednoduché. Přemýšlím na tou otázkou a musím si uvědomit, že se nebavíme o tom, když někoho pozvu na rande. Tam to taky bolí na odmítnutí. Ale když sloužíš lidem, dáváš do toho kus sebe. Modlíš se za ty lidi, investuješ do nich čas, máš je rád, jsi k ním upřímný a někdy ti lidi stejně odejdou. Někdy odmítnou pomoc, kterou jim v dobré víře nabízíš. Někdy dokonce odmítnou evangelium a člověk se učí, že ani Ježíš nebyl přijat všemi. A když čtete příběhy z Nového zákona, tak můžete vidět, kolik lidí ho odmítlo, kolik lidí ho skoro poslalo do háje. A po kolika lidech chtěl možná věci, které oni sami nebyli schopni udělat, a tak taky odešli. A my chceme taky po lidech, ať občas něco udělají. Chceme vidět změny v jejich životě, chceme, aby aplikovali Boží slovo. A někdy je to moc na ně. Takže jo, není to jednoduché a vždycky to bolí, když vidíš člověka odcházet, protože vždycky ho máš svým způsobem rád.
1: Máš někdy u toho pocit selhání?
0: Zažil jsem ve službě chvíle, kdy jsem si říkal, možná jsem to pokazil. Myslím si, že jsou chvíle, nebo byly chvíle, kdy jsem to určitě pokazil. A myslím, že každý poctivý vedoucí takové chvíle zná. A někdy zpětně vidíš věci, které jsi mohl udělat jinak. A já jako introvert mám ještě tu tendenci si skoro pokaždé před každým rozhovorem ty rozhovory přehrávat a snažit se vidět ty cesty, kterými se ten daný rozhovor v budoucnu bude ubírat. Pak mě velmi překvapí, když ti lidi řeknou něco, co já jsem nevymyslel. Ale někdy si kladeš otázky, co můžeš udělat jinak, nebo tak, aby si předešel některým těm scénářům, které vznáš. Ale zároveň jsem se naučil jednu důležitou věc a to mi tady hodně pomohlo. Já nejsem spasitel. Kristus je spasitel. A to je strašně velký rozdíl. Předat ty věci jemu. Vložit je Bohu do rukou. A možná i to moje selhání. Protože jednou se mi podařilo, a že jsem po 10 letech zjistil, že můj rozhovor s někým, který jsem si myslel, že byl totálně zpackaný, vedl k tomu, že ten člověk nakonec stejně skončil v církvi. A to je Boží milost, tady tohle. To není moje zásluha.
1: Co bys poradil lidem, kteří mají pocit selhání? Jak s ním člověk může bojovat?
0: S tím nejde bojovat, Vojto. To je prostě pocit, který budeš mít a někdy ho budeš mít, když opravdu něco pokazíš, a někdy ho můžeš mít jenom proto, že daný člověk si bude myslet, že jsi něco pokazil a ty jsi to nepokazil. Co můžeš udělat je možná přijmout ten pocit, ale uvědomit si vážně to, že není v tvých silách měnit lidské srdce. To může opravdu jenom Pán Bůh. Vložit to Bohu do rukou, dál se modlit za ty lidi, ale nechat to jít.
1: Pojďme teď k lidem, kterým sloužíš. Co tě naučili tito lidé?
0: Že změna potřebuje čas. Myslím si, že jsem se naučil tady větší trpělivosti. Myslím si, že jsem byl vždycky dostatečně trpělivý, aspoň v zahradnictví mi to říkali, protože můj nadřízený kolega a šéf žádnou trpělivost neměl, tak proto to vypadalo, že já jsem trpělivý. Ale naučil jsem se tady, že Pán Bůh pracuje úplně jiným tempem, než bych si já často přál. Že mnohdy největší proměny přicházejí tam, kde bych je vůbec nečekal. Naučil jsem se tady důvěřovat Bohu mnohem víc, než bych se možná naučil v tom velkém společenství, kde se spousta těchto malých drobností, které já teďka považuji za velmi důležité, ztratí a které velmi často bereme za samozřejmost.
1: Zmínili jsme tady i učednictví. Jakou roli hraje učednictví ve tvé službě nebo ve vedení, ve službě vedoucího?
0: Pro mě je učednictví velmi důležité. Celkové to doprovázení lidí beru z toho biblického pohledu. Ježíš vedl své učedníky. Ježíš neuspořádal jeden seminář, jedno kázání nahoře, kde jim řekl, hele, takhle chci, aby to bylo. Teďka už všechno víte a běžte do světa. Ale Ježíš s nimi šel 3 roky. Ježíš s nima jedl, Ježíš s nimi spal, mluvil s nimi, byl s nimi. A myslím, že tam opravdu vzniká ten skutečný růst. Ne v tom uspořádat jednu konferenci, jeden seminář, nebo nějakou jednu velkou akci, kde bude hrát skvělá hudba se světýlkama a dýmem a pak si myslet, že tím evangelium zasáhne všechny lidi. Ale vážně si myslím, že je to učednictví, i ta evangelizace, a i ta misie v těchto věcech je strašně důležitá v té trpělivosti, ale v tom být s těma lidma. Když někam přijedu, řeknu jim, tohle po vás chce Bible, tohle po vás chce Bůh, tak proč by to měli dělat, když s nima nikdo v tom nezůstane.
1: Jak se ti to daří? Jak se ti daří to vlastně, co po nás Ježíš chce, k čemu nás Bible vyzývá, abychom dělali učedníky, jak se ti to daří?
0: To je zajímavá otázka. Ukázal bych ti graf s číslama, kde neuvidíš skoro žádný růst. Takže by si možná řekl, že se mi nedaří vůbec. Ale přesto, jak jsem říkal, že pán Bůh funguje v jiných časových rovinách a někdy i mnohem pomaleji, než bych chtěl, přesto i v tom Bruntále můžu vidět to ovoce té služby. Já jsem Bohu za to neskutečně vděčný. A máme třeba jednu sestru, která se po 4 letech vrátila zpátky do církve. Teď, jak se v minulém díle jsem myslím zmiňoval ten křest jednoho človíčka, tak tomu je 50, který přijal Ježíše Krista. Má rodinu, 3 děti. A můžeme vidět takové ty malé věci, kdy vidíme posun. Vidím obrovský duchovní posun v ekumenické oblasti Bruntálu. Když já jsem přišel do Bruntálu, tak bych řekl, že se tady z jiných církví se mnou nebavila ani klikala do dveří. A najednou děláme ekumenické bohoslužby. Dělali jsme 26. bohoslužbu na ledě. Já jsem teda neměl brusle, ale kolegyně farářská evangelické církve bruslila, u toho zpívala chvály na kluzišti. Děláme teďka, budeme dělat promítání filmů společně se všemi církvemi bruntálských. Takže jako vidíme nějaký duchovní posun. A já věřím tomu, že když lidi uvidí, že církve v Bruntále a možná kdekoliv jinde spolupracují na Božím království, že je to může přivádět blíž i k Bohu. Že najednou neuvidí, že si každý hrajeme na svém vlastním písečku, ale jsme opravdu jedno tělo Kristovo.
1: Tohle je vlastně taková skvělá věc, dobrá, nadějná. A bavíme se i o tom, když vedení bolí. Co tě drží pak v těch chvílích, kdy služba bolí? Když to najednou nejde, když se ekumenická spolupráce třeba nedaří, nebo něco jiného, když se nedaří. Co tě drží v těch chvílích?
0: Řeknu jednu klišé větu, nebo možná bych řekl, že řeknu takovou tu správnou kazatelskou odpověď, a to je především Kristus. Ale je to pravda. A pak také možná vědomí, že ta služba není moje. Že Bruntál není moje dílo, že to Vrbno není moje dílo, že církev není moje, že já jsem jenom součástí toho příběhu, který dávno přede mnou začal a bude pokračovat dávno po mně. Já strašně rád říkám, že v tom božím světě hraju strašně malou a možná bych řekl až nedůležitou roli. Moje obrácení je strašně důležité pro mě, ale pro tebe vlastně vůbec nemusí nic znamenat. Moje obrácení, ne tvoje, moje. Tady to vidím i v božím království. Pán Bůh by si to zařídil možná jinak, možná by to poslal někoho jiného. Ale já jsem tady v tom příběhu. Ježíš mě v tom drží a podpírá. Jde v tom se mnou, nenechá mě v tom a je to jeho dílo. A já jsem do toho díla pozvaný na tom s ním spolupracovat. Ne to dělat. Ne to ovládat a já bych řekl, ne to vést, i když se bavíme o vedení, protože on by to měl vést. A když ho necháme to vést, tak z nás možná strašně spadne ta únava. Občas to zklamání a ty pochybnosti. Ne vždycky, oni nějakým způsobem si vždycky tu cestičku najdou a přijdou a zazní tam ten hlásek, děláš to celé špatně a kdokoliv by to dokázal dělat líp, ale přesto vidím tu moudrost v tom, že když si uvědomím, že to není moje práce a že to dělám s Pánem Bohem a spolupracuji s ním na ním, tak je to pro mě mnohem uklidňující.
1: Co bys poradil lidem, kteří jsou možná zranění ze služby nebo kteří právě zažili ten moment, kdy služba bolí, jak se z té bolesti dostat? Máme toho Ježíše, to jsi zmínil, ale jak se přesunout z toho momentu, kdy tu bolest pociťujeme, do momentu, kdy už ji necítíme?
0: Řekl bych nebýt na to sám. Jasně, máme Ježíše a jemu se můžeme vyřvat, ale někdy je strašně dobré vyřvat se na někoho. Já mám jednoho bratra, kolegu, kazatele, který může za všechno, jak se já rád s oblikou říkám, který mě pokřtil a přivedl mě na cestu vikariátu. A byl u toho, když jsem se stal kazatelem. A když mám jakýkoliv problém, tak klidně i večer vezmu telefon a zavolám mu. A normálně na férovku, někdy na drzo, někdy tak, jak mi to přijde, mu to všechno prostě řeknu. A on občas nemusí ani nic říkat a možná taky ví, že nepotřebuju slyšet nějakou dobrou radu, ale že potřebuju ze sebe jenom tu frustraci dostat. Někdy jdu jenom ven, nebo jedu autem a tam se vyřvu, tam to taky funguje, ale potřebuju to ze sebe nějakým způsobem dostat a vybít. A chtěl jsem strašně pozbudit lidi, běžte cvičit, ale já sám to nedělám, protože Mně to nějak nejde. Takže jako asi jako pro někoho to může být cesta, pro mě to úplně není cesta, ale to důležité je, nebuďte v tom sami. Mějte někoho, je asi jedno koho, ale nějakou blízkou osobu, kterou se můžete vyřvat, kterou se můžete možná vybrečet, které můžete říct cokoliv bez toho, aby vás ta osoba soudila nebo vám dávala nevyžádané rady.
1: To je, myslím, taková dobrá vyžádaná rada nakonec. S tím se dneska s vámi loučíme. Od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Donda, mějte se.

0: pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Poděbradech a autorka aktuálního seriálu Úvah Štěpánka Paluchníková hledá v následujících minutách odpověď na jednu důležitou životní otázku.
1: Základy. Dnes se budeme zamýšlet nad tématem spasení. Když bych se vás zeptala, jak jinak vyjádřit spásu, pravděpodobně bychom dokázali rychle najít řadu synonym. Mohli bychom mluvit o záchraně, božím plánu, vykoupení, novém životě nebo o Kristově smrti a vzkříšení, které jsou středem a klíčovým momentem dějin spásy. Každý z těchto výrazů nese důležitou zvěst, ale zároveň ukazuje jen na určitou část celku. A právě zde je zajímavé se podívat na spásu ne jako jednorázový okamžik, ale jako cestu. Proces dozrávání člověka, který je od počátku nesen božím záměrem. Spása není jen oprava něčeho, co se pokazilo, ale také postupné odhalování toho, kým člověk má být podle božího původního úmyslu. Když o spáse přemýšlíme běžným způsobem, často začínáme u lidského pádu a končíme u Kristovy oběti na kříži a jeho vzkříšení jako definitivní záchrany člověka. Tento příběh je zásadní. Bez Kristova kříže by křesťanská víra ztratila svůj střed. Otázkou však je, zda tím celý příběh začíná a končí, nebo zda je zasazen do širšího rámce. Kam v tomto schématu patří všechny starozákonní příběhy? Příběhy o hledání, bloudění, selhání i návratech. O vztahu Boha a člověka, který se neustále proměňuje, ale nikdy není přerušen. A kam patří zkušenost člověka, který i uprostřed své hříšnosti potkává Boha a učí se ho milovat? Zdá se, že i v těchto etapách je přítomná Boží věrnost, která člověka nikdy neopouští. Právě zde se otvírá možnost vidět spásu v širší perspektivě. Kristův kříž a vzkříšení zůstávají jejím středem, nepopiratelným vrcholem a rozhodujícím okamžikem dějin. Ale zároveň mohou být chápány jako srdce mnohem většího příběhu. Příběhu, který začíná stvořením a směřuje k obnovení všeho. Tento pohled prohlubuje význam Kristovy oběti. Ukazuje ji jako klíčový bod v rámci Božího dlouhého jednání s člověkem, nikoli jako izolovanou událost. Jde spíše o posun perspektivy než o změnu obsahu víry, o rozšíření příběhu, do kterého jsme všichni zasazeni. K vyjádření této myšlenky lze použít obraz dvou duch. Vnitřní duha představuje Kristovo narození, smrt a vzkříšení. Střed, kolem něhož se vše otáčí. Nad ní se však klene ještě jedna, širší duha, která spojuje počátek a konec, stvoření a vykoupení. První boží ano člověku a jeho konečné ano člověku. Tyto dvě reality však nelze oddělit. Neexistují vedle sebe jako dva různé příběhy, ale jsou zásadně propojené. Kristus, který je středem dějin spásy, je zároveň alfou i omegou, počátkem i koncem. A právě v tomto napětí mezi středem a celkem se může otevírat hlubší porozumění božímu jednání s člověkem. Příběhu, který nás přesahuje, ale zároveň nás do sebe vtahuje.
0: Základy. Slyšeli jsme Základy se Štěpánkou Paluchníkovou. Osmý díl ze seriálu Úvah Víra a skutky je pro vás připraven na úterý v 9:30.

Blíží se 6. hodina a pro mě to znamená, že se s vámi musím rozloučit a předat mikrofon dál. Z Rádia 7 se s vámi loučí Martina Zachrlová a přeji vám krásný den.

Šestou hodinou ranní vstupujeme do nového dne a také do vysílání Rádia 7, který vás bude ve čtvrtek 16. července provázet Pavel Kohl. Začněme tento čas, tento den s chválou se skupinou Lift Up a poté projdeme pořady, které nás čekají. Příjemný poslech.

Ranní čas po 6:45 patří tichému času, tedy zastavení a modlitbě. Jídlo je nedílnou součástí nejrůznějších oslav. Jak se večeře páně promítá jako připomínka svatby beránka, ukazuje Roman Toušek po 6:45. Nechte se v ranním telefonátu v 7:30 pozvat na víkend Outback, o kterém více prozradí Marek Císlar. 16. kapitola proroka Ezechiela je silným obrazem lidské nevěrnosti a božího milosrdenství. Více nabízí k poslechu Bible Guide od 8. hodiny. V červencových úvahách pořadu Nejen chlebem se věnuje kazatel Jaroslav Pokorný tématu učednictví v Ježíšově škole. K poslechu se můžete připojit o 8:30. Po 9:30 přistane ve vysílání letní pohlednice Broni Procházkové z Anežského kláštera v Praze. Vydejte se pod klembu stišit smysly a zahlédnout krásu gotického umění. Už po třetí se v pořadu Rozmarína vrátíme ke kapitolám o efektivním rodičovství. V repríze rozhovoru s Eliškou Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči se tentokrát zaměříme na komunikaci v rodině a na to, jak pravdivě vyjadřovat své emoce. Poslouchejte v 10 hodin. Malá míra nepohodlí dovede neskutečně zblížit. Ní říká Nat Jokl v rozhovoru s Ondrou Malým. Pro koho se hodí puťák a jak ho připravit? Jak zvládnout jídlo, spaní nebo zábavu po cestě? Praktické tipy zazní ve štafetě v 11:15. 7 let trvalo, než uslyšela Susana Wesleyová od svého sema vyznání lásky. V přísném prostředí anglikánské církve 17. století to nebylo nic neobvyklého. Do života matky zakladatelů metodismu Charlese a Johna nahlížíme ve čtení na pokračování opět 15 minut popoledni. Před 160 lety se narodil kazatel Svobodné církve reformované František Urbánek, který se setkával s rodinou Tomáše Garrigua Masaryka a sloužil na pohřbech jejich členů. Jeho životní příběh přiblíží církevní historik kazatel církve bratrské Robert Hart pořadu Řeka života od 13 hodin. Výhled na následující hodiny máme aspoň letmo za sebou a pokračujeme písněmi a za chviličku otevřeme tichý čas, tedy Bibli, a můžete se připojit i s modlitbou.

Za chviličku otevřeme druhý list Petrův a teď ještě křesťané z Ostravy. Blíž k Ježíši.

Na Rádiu 7 vstupujeme do tichého času. Otevírám druhý list Petrův, třetí kapitolu od 9. verše. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Deň páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svaté a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne? V něm se nebesa rozstaví v ohni a živi se rozpustí žárem. Ježíš zaslíbil, že přijde znovu na tuto zem. Tentokrát jako král a pán církve, ten, kdo vládne vesmíru. A s jeho příchodem přijdou velké změny. Ti, kteří ho znají, ti, kteří Ježíše pozvali do svého života, půjdou s ním a ostatní budou tady souzeni, budou rozděleni a země se rozplyne. Možná velké představy, možná něco, co pro nás není úplně srozumitelné, ale vězme, že Ježíš je pán pánů, král králů, je velký a mocný a zároveň nás zve do svojí blízkosti. Chce, abychom byli s ním a chce, abychom činili pokání z našich činů, z toho, co jsme měli udělat a neudělali a měli udělat. A tak přijďme i dnes k Bohu s pokorou, s tím pohledem na něj jako na vládce, na pána a krále. Pane Ježíši, přistupujeme k tobě a uvědomujeme si tvoji velikost, tvoji moc, tvoji slávu. A zároveň to, že selhávám a padám a klopítám. Děkuji za tvoji milost, za tvoji dobrotu, že jsi šel na Golgotu, že jsi tam zemřel za mé hříchy, za hříchy lidí. Prosím za sílu do dnešního dne a za narovnání toho směru těch kroků, kterými jdu, ať mohou mířit za tebou do tvého království, ke tvojí slávě. Amen.

Před chvílí jsme četli o druhém Ježíšově příchodu, o tom, že naplní své sliby a přijde pro svou církev. Jak to bude vypadat? Možná trošku s humorem a lehkostí přináší Pavel Helan.

Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všechny opuštěné ženy. Bůh řekne, vítejte, už se to nehraje, už jste osvobozeny. Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všichni opuštění muži. Už je konec, už se to nehraje, už si odpuste, kdo komu co dluží. Jestli zítra skončí svět, vypnou se všechny automatické pračky. A už si nebude co závidět ani to, kdo z nás měl lepší hračky. Jestli zítra skončí svět, bude to patrně veliká záře. Jako když jsem zvonil v úbor.

Jestli zítra skončí svět, budeme rozumět všemu tomu zlatu, na které jsme spořili z našeho platu a vedlejší příjmy zatajili státu. Jestli zítra skončí svět, tak usmíří se děd, strýc i švagr a potkají se v jedné bráně, budou víno pít a tančit jako v Káně. Jestli zítra skončí svět, tak hokejisty nahoru povede Jágr. Kluziště bude mezi mraky v obraně Mark, Matouš a

Než Ježíš přijde, budeme vidět, vědět, jaký je, kdo je. Tak volejme k němu, dokud je čas.

0: když tě volám, jsi tu se mnou.
1: Ježíš je blízko. Je tak blízko, že ho můžeme slyšet, vnímat, když nasloucháme. A tak přicházíme k němu a hledejme pomoc u něj.

Na Boží slovo se můžeme spolehnout. On stvořil vesmír, světy, nás a jeho moc je veliká.

0: Ano, jemu je dána všeliká moc.
1: Věříme Ježíši za to, jaký je, co dělá. Za chviličku otevřeme s Romanem Touškem Večeři Páně, tedy přijdeme na Večeři Páně jako připomínky svatbu Beránka. Po písni nás jí provede Roman Toušek.

Nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

0: pro tvé a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě stezkou.

Než se dnes podíváme dál, asi bude dobré mírně připomenout, o čem byla řeč minule. A shrnul bych to tak, jak to pověděl bratr kazatel Fazekaš. Kdo se účastní večeře páně a sám se nezavazuje k obětavé lásce, neporozuměl jí, protože při večeři páně jde jedině o boží lásku, a to od začátku do konce. Teď se pojďme podívat na večeři páně z hlediska našeho pohledu a výhledu do budoucna. Večeře páně je pokrmem naděje. Jedním ze znaků toho, že se člověk bojí, je to, že přestane jíst. Nejednou jsem měl takovou žaludeční nervózu, že jsem nebyl schopen pozřít sousto. Výjimkou je ovšem čokoláda, kterou mohu konzumovat v jakémkoliv stavu. Strach z toho, co přijde, skutečně bere člověku mnohé a mimo jiné i chuť k jídlu. Když potom člověk sebere odvahu, začne opět jíst. Večeře páně je tu i proto, abychom sebrali odvahu. Odvahu potřebujeme proto, abychom byli schopni podívat se do budoucnosti. Abychom ale měli odvahu podívat se dopředu, potřebujeme vědět, jestli nějakou budoucnost máme a kam ta budoucnost směřuje. Jinými slovy, jestli máme naději, že události, kterými procházíme, skončí dobře. Večeře páně je vlastně jakousi občerstvovací stanicí na naší cestě dopředu za pánem Ježíšem Kristem. Ale pozor, ve večeři páně nedostáváme pouze odvahu dívat se do budoucnosti. Večeře páně tuto budoucnost obsahuje. Například pro umírajícího člověka je tato slavnost večeří oslavující jeho věčný život, do kterého právě vstupuje. Pojďme si nyní připomenout jedno výrazné místo z Bible. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabyli dobré mysli a přijali pokrm. Tato slova nejsou vzata z ustanovení večeře páně, přestože se mu velice nápadně podobají. To, co se stalo během Pavlovy cesty do Říma. Loď, na které byl eskortován, se dostala do silné bouře a hrozilo ztroskotání. Ve chvíli největšího strachu a beznaděje vystoupil Pavel a tímto způsobem všechny pasažery uklidnil. Po mnoha dnech byli schopni přijmout pokrm, protože nabyli dobré mysli a nové naděje. Přestože na první pohled vidíme zřetelnou souvislost tohoto textu se slovy ustanovení večeře páně, tedy to, že vzal chléb, vzdal díky a lámal, není nutné příliš přetěžovat tento text směrem k večeři páně. Stačí tuto souvislost cítit a tento motiv je obsažen, respektive musí být obsažen i ve slavení večeře páně. Každý, kdo přijme pozvání ke stolu páně, dostává novou naději pro svůj život, ať se nachází v jakkoliv bezvýchodné situaci. Tato naděje vyplývá z jistoty, že ke stolu nás zve vzkříšený pán. A když už mluvíme o naší budoucnosti, spojíme večeři páně ještě s jedním motivem, který povzbuzuje naši naději. V tu noc, kterou byl pán Ježíš zrazen, pozval učedníky k večeři, která je měla ujistit, že po blížící se noci přijde rozbřesk, záchrana a východisko. Je tam doslova napsáno, pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce. Nyní spolu pijí provizorní víno, čeká je ale víno nové. Zvěstovat smrt páně, dokud on nepřijde, znamená, že přijde něco zásadně nového a slavného, totiž svatba Beránkova. Večeře páně je potom předehrou či předzvěstí této slavné svatby. Lásku, kterou zde prožíváme v náznaku a chudobě, budeme prožívat ve skutečnosti a slávě. To je také důvod, proč v první církvi neslavili večeři páně v pohřebním hávu,
ale s radostným a netrpělivým očekáváním druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Každá večeře Páně je znamením přicházejícího Krista, jehož příchod se nezadržitelně blíží. Večeře Páně je předjímkou budoucí hostiny. Jak už ale bylo řečeno, je v ní skryt nejen nadějný výhled k přicházejícímu království, ale sama v sobě tuto budoucnost obsahuje. To zásadní a rozhodující pro naši budoucnost se odehrává již na této zemi. To, co slavíme zde a nyní při večeři Páně, tedy vykoupení na základě smrti Pána Ježíše, to budeme slavit i na té přicházející svatbě. Slavíme a budeme slavit Kristovo vítězství. Je to ale vítězství vybojované na kříži a to nikdy ani na té budoucí hostině nezmizí. Právě naopak, je to svatba Beránka, toho obětovaného, ale zmrtvých vstalého.

Na svatbu Beránka nás pozval skrze Večeři Páně Roman Toušek. Zítra v 6:45 se k Večeři Páně dostaneme ještě jednou, tentokrát s vděčností a chválou.

Poslední píseň v této hodince nám připomene žalm 27. Hospodin je spása. Zpívá skupina Tehillim.

0: života.
1: Přiblížili jsme se k 7. hodině raní ve čtvrtek 16. července. Ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. V této hodince nahlédneme na Outback Česko. Pokud nevíte, co si pod touto službou projektem představit, tak poslouchejte o 7:30 ranní telefonát a do té doby nás čeká několik písní o tom, jaký je Bůh, jak s námi jedná a jak mu můžeme důvěřovat. Začneme se skupinou Timothy a písní I Trust You. Důvěřuji ti.

To byl Peter Křemen, který připomněl Ježíšův příběh, to, že zemřel, bojoval za nás na kříži. A díky němu, díky Ježíši, můžeme mít srdce otevřené pro druhé a přijít například s omluvou. Píseň I am sorry, omlouvám se, Coryho Asburyho.

Někdy je těžké čekat na druhé lidi, na umluvu, na setkání s nimi. Ale můžeme čekat na Ježíše, který přichází v ten pravý čas.

Dnes na Rádiu 7 mluvíme trochu o tom, že máme přislíbenou výhru a vítězství v Kristu Ježíši a máme za něj bojovat a usilovat. To byla připomínka od Jamie Kimmeta a zároveň hledejme ten boží pokoj v našich životech. Skupina Souznění.

Za chviličku braním telefonátů zjistíme více o projektu Outback Česko. Vydejte se s námi poznat jiná místa, jiné dovednosti, zkušenosti. Už po písni.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Dnes představíme projekt Outback Česko, který už řadu let pořádá víkendy pro manželské páry, rodiče s dětmi i mladé dospělé. Co stojí za myšlenkou tohoto projektu, jak vznikl a co svým účastníkům nabízí? O tom si budeme povídat s vedoucím víkendu Markem Cieslerem. Marku, dobrý den, vítejte ve vysílání.
4: Krásné dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
3: Pro posluchače, kteří o něm slyší poprvé, co si pod názvem Outback Česko můžeme představit?
4: Tak možná bych začal právě od toho názvu Outback, protože Outbackem se označují takové ty vzdálené a odlehlá místa v australské divočině. Taková ta místa, kde můžete jet celý den a prakticky nikoho nepotkat. Často jsou to místa, kde nemáte ani telefonní signál. Takové místo se nám samozřejmě nedařilo v Česku najít, ale právě ta myšlenka velmi dobře vystihuje to, co se snažíme vytvořit na těchto víkendech. Prostě vytvořit prostor pro člověka na chvíli pryč od běžného života, od práce, od svých povinností, od každodenních starostí. A dát prostor, věnovat se něčemu, na co často nezbývá čas v té uspěchané době, a to věnovat se sám sobě, věnovat se svému partnerovi nebo svému dítěti. A často k nám přijíždějí lidé s představou, že Outback bude nějaká další konference, protože v dnešní době víte, že v Čechách těch konferencí je opravdu hodně a je to velké požehnání. Ale Outback je přece jenom o něco trošku jiném. My se totiž na Outbacku držíme takové hlavní myšlenky, a to takové, že když něco uslyšíme, tak to rychle zapomeneme. Pokud něco uvidíme, tak si hodně z toho zapamatujeme, ale teprve, když něco zažijeme na vlastní kůži, tak opravdu tyto věci pochopíme. A na tomto principu je postavený celý víkend. Ano, uslyšíte tam krátká zamyšlení, ale každý, kdo mluví o nějakém tématu, má s tímto tématem také svůj vlastní příběh a osobní zkušenost. Snažíme se vybírat lidi se silným osobním svědectvím, protože když je tam to osobní svědectví, tak to slovo dostává úplně jiný rozměr. Pak jsou tam různé zábavné formy, různé stenky a takovým důležitým bodem v celého víkendu jsou aktivity. Sportovní a zážitkové. Je u nich hromada legrace a někde jsou to prostě věci nebo situace, které člověk běžně v životě nezažije. Ale každá ta aktivita není jenom o legraci, ale má taky svoji myšlenku. A to často během těchto aktivit, během těchto zkušeností lidé zažívají různé situace. A často tam přijde takový ten aha moment, kde si lidé uvědomí, tak jak tady reagují, tak vlastně tak reagují doma. Tak reagují na svého partnera, tak reagují na svoje děti. A to jsou právě takové ty vzácné momenty, které si člověk může odnést do běžného života. Když se potkáváme různě s lidmi, propagujeme a mluvíme o Outbacku, tak i po samotném víkendu tak často slycháváme od lidí, že to byl nejlepší víkend, který v životě zažili. A když vám to řekne někdo, kdo má 70 let, tak si uvědomujeme, jaký obrovský dopad na životy těch lidí to má. A jsme za to moc vděční. Ve finále Outback má jenom 48 hodin, protože začínáme v pátek odpoledne a končíme v neděli odpoledne, ale je to opravdu prostor, kde lidé se můžou zastavit, zjistit, kde jsou ve svém životě, kam jdou a možná získat nějaké indicie pro nějakou další cestu. Do detailu toho programu moc bych nechtěl zajíždět, protože jedním ze specifik Outbacku je totiž to, že účastníci přesný program dopředu neznají. Dokonce ho během víkendu ani nedostávají vytištěny. A chceme, aby prostě neřešili, co bude za 2 hodiny, nebo co by mohli vynechat, aby ten víkend prostě prožili. Takovým možná jenom prozradím, že je tam jedna z věcí, a to ta, že vyzýváme všechny účastníky, aby odložili své mobilní telefony v průběhu víkendu do trezoru, aby opravdu si zažili takový výjimečný víkend, protože v dnešní době spousta lidí už nezná ten pocit mít mobilního telefonu v průběhu víkendu a opravdu zažívají jinou prostě dimenzi prožití víkendu, protože to vnímání se potom mění. Takže Outback prostě musí každý zažít.
3: A kdo vlastně může Outback zažít? Máte různé skupiny, tak pojďme si je představit blíže, pro koho je určen.
4: My jsme Outback začínali v roce 2018 a vlastně začali jsme pro manželské páry. A pak před 4 lety jsme rozšířili i tyto skupiny na páry rodič a dítě, kde dítě by mělo mít minimálně 14 let, ale horní hranici nemáme. A vlastně letos v září začínáme Outback pro mladé lidi od 18 do 30 let. Jmenuje se to Outback z univerzity. A co se týče těch různých skupin, tak je skvěle pozorovat i hlavně u těch rodičů dítě, že kdy se prostě dostávají do momentu, které běžně v životě nezažijou, a je skvěle pozorovat, jak se buduje a posilňuje jejich vztah. No a v Outback univerzity taky narážíme na to, že když se potkáváme s mladými lidmi, tak je to právě zažívají období, kde řeší školu, práci, vztahy, budoucnost, prostě řeší vůbec takovou tu otázku, jakým směrem se mají udat. A právě pro tyto lidi chceme vytvořit taky prostor, kde se mohou zastavit, můžou zažít nějaké dobrodružství, můžou poznat nové lidi a popřemýšlet nad tím, kam jejich život směřuje.
3: Můžete dát nahlédnout třeba do těch příběhů lidí, kteří nějak přijeli na Outback? Co je tam přitáhlo a s čím odjížděli?
4: Tak ono je to hodně individuální, protože často, když mluvíme o Outbacku, tak narážíme na to, že lidé třeba řeknou, hele, my nemáme žádný problém, proč bychom měli jet na Outback, ale není to jenom pro páry, které zažívají nějaké problémy. Samozřejmě takové páry tam přijíždějí, často pro některé je to poslední možnost před nějakým definitivním rozchodem, ale taky přijíždějí lidé, kteří jsou prostě vytížení v životě, ať už jsou to kazatelé, pastoři se svými manželkami nebo se svými dětmi, nebo vedoucí pracovníci. A opravdu každý jeden si může z toho víkendu něco odnést, může něco načerpat, může se prostě zastavit, prostě přijmout něco do svého života. A ty příběhy jsou různé. Tím, že nedáváme program dopředu, tak lidé opravdu jako přijíždějí s takovým očekáváním, co je bude čekat. A to je právě skvělé v tom, že pak to vnímají s takovým nadšením a přijímají s nadšením a tím, že se to prolínají s těmi aktivitami, které většinou jsou na čerstvém vzduchu venku, tak si to prostě užívají a ty výstupy z toho jsou úžasné.
3: Do historie už jsme trošku nahlédli a máte nějaký výhled směrem dál, kam směřujete?
4: Tak Outback není jenom v Čechách, to bych si chtěl zdůraznit, není to český projekt. Outbacky v té podobě, jaké jsou dneska, tak se dělají už od roku 2008 a vlastně probíhají po celém světě, od Ameriky až po Nový Zéland, téměř na každém kontinentě, takže opravdu stovky párů projdou Outbackem každý rok. A u nás v Evropě začali z Polsku. No a takovým cílem naším je rozšiřovat, popřípadě najít nějaké další místo v Čechách, kde bychom mohli tyto víkendy organizovat. Ono, teďka ty víkendy jsou v Polsku, kde sdílíme vlastně takové skvělé středisko s polským Outbackem, ale jenom chci zdůraznit, že všechno je v češtině, protože přijíždějí lidé a mají strach, že se nedomluví, tak opravdu jak dobrovolníci, tak organizátoři, všichni jsou Češi a všechno je v češtině, akorát je to na polském území. Ale samozřejmě snažíme se, chtěli bychom najít nějaké středisko i tady v Čechách, kde bychom mohli tyto víkendy organizovat. A samozřejmě bychom rádi, aby ten i Outback University, abychom to nějak oddělili, aby byl samostatný tento víkend. Chtěli bychom to nějak rozšířit, protože si uvědomujeme, jaká obrovská potřeba v dnešní době posilňovat vztahy, jak manželské, tak i vztahy s dětmi.
3: V září vás čeká další víkendové setkání. Kde můžou zájemci najít více informací?
4: No, veškeré informace i odkaz na registraci zájemci můžou najít na našich webových stránkách. To je www.outback-česko.cz. Píše se to outback-česko.cz. A tam vlastně se dozví veškeré informace ohledně víkendu. Pokud mají nějaké dotazy, tak můžou psát. Jinak je tam odkaz na registrační formulář, kde se můžou přihlásit. A další víkend máme v září od 11. do 13. a pořád tam jsou ještě nějaká volná místa, takže pozbuzují lidi, aby dlouho nečekali a registrovali se.
3: Děkujeme za pozvání a představení Outbacku Česko. A tak ať máte mnoho spokojených párů, a nejen párů, ale i rodičů a mládežníků, tak děkujeme za představení.
4: Jo, taky díky za možnost to nějak zpropagovat a přeji krásný den. A snad se uvidíme na Outbacku.
3: Naslyšenou.
4: Mějte se, naslanou.
3: Naschledanou.

Píseň inspirovaná listem Filipským, druhou kapitolou. Pokračují Hillsong Worship s písní Awake My Soul, probuď moji duši.

Do 8 hodiny nás čekají ještě Spotlight či VR Messengers. Po 8 hodině otevřeme proroka Ezechiele.

0: 8 hodinou se ve vysílání Rádia 7 ve čtvrtek 16. července ponoříme do Bible. Nejprve za prorokem Ezechielem nás vezme Jiří Zdráhal a poté s Jaroslavem Pokorným budeme zkoumat život v hojnosti a vypravíme se do Ježíšovy školy. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který přeje dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 16. kapitola. Duchovní nevěru Izraele a jejich modloslužbu zde Bůh ukazuje na příkladu odhozené novorozené holčičky, které se Bůh ujal, vychoval a nakonec jí vzal za ženu. Čteme. Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je ohavný. Řekni, toto praví Hospodin Jeruzalému. Původem i rodem si Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. Bůh tak nazývá Izrael, protože svou modloslužbou se již rovnali způsobu života těch národů, kteří v této zemi žili před Izraelci. A pokračuje. A tvoje narození, tenkrát, když se znarodila, tvá pupeční šňůra nebyla odřízená.

říznuta, nebyla s vodou dočista omyta, solí si nebyla ošetřena ani plenkami zavinuta si nebyla, nikdo se nad tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když se narodila, pohodili tě někam ven jako odporný odpadek. Bůh Izraelcům připomíná, že jako národ nejsou o nic lepší než ostatní národy. Stačí si vzpomenout na hříchy Jákobových synů a modloslužbu během jejich otroctví v Egyptě. A dále čteme. Šel jsem okolo a viděl tě, jak se tam zmítáš v krvi. Jak si tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti, žij. Izrael nevyšel z Egypta svou vlastní silou. Vyvedl je sám Bůh. A nevyvedl je kvůli jejich dobrotě a síle, ale protože chtěl svou dobrotu a sílu ukázat Izraeli, Egyptu a pak celému světu. Bůh pokračuje, nechal jsem tě růst jako sazenici v poli a tak si rostla a dospívala, až se vyvinula do krásy. Znovu jsem šel okolo a uviděl tě a hle, přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem tě zahalil cípem svého pláště a přikryl tvou nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi, pravý panovník Hospodin. Tady je Mojžíšova smlouva popisována jako manželství. Bůh se dal Izraeli a Izrael se dal Bohu. Slíbili si věrnost a lásku. Obraz Mojžíšovy smlouvy jako svatby pokračuje. Umyl jsem tě vodou, opláchl tě od krve a pomazal tě olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné kůže. Ověnčil jsem tě kmentem a zahalil vzácným závojem. Ozdobil jsem tě šperky, na ruce ti dal náramky a náhrdelník na šíji. Navlékl jsem ti nosní kroužek, do uší zavěsil náušnice a korunoval jsem tě skvostnou čelenkou. Zdobila se zlatem a stříbrem, nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné mouky s medem a olejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová královna. Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou jsem tě ozdobil, pravý panovník Hospodin. Tato krásná slova nám připomínají slavnou dobu Davida a Šalomouna, kdy Izraelci chodili božími cestami. Bůh dal Izraeli vlastní zemi a chránil ho, když mu byli věrní. Největší klenoty Izraele zase vyjmenoval apoštol Pavel. Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl vydán zákon, bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nadevším Bůh požehnaný na věky. Dívka si ale toho všeho nevážila a byla svému muži opakovaně nevěrná. O tom čteme. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti se zdala do smilstva. Vzala si svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila si na nich tak, že to nemá obdoby. Vzala si své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala si z mužské podobizny, s nimi si smilnila. Vzala si svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a mé kadidlo si přinášela jim. Pokrm jim jsem tě sytil, jemnou mouku s medem a olejem si přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to bylo, pravý panovník Hospodin. Dokonce svým milencům obětovala vlastní děti. Vzala si dokonce své syny a dcery, které si mi porodila, a obětovala si jim je ke strávení. To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit mé děti? Odevzdávala si je jim, nechávala si je projít plameny. Při všech těch ohavnostech a smilnění si ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy si byla nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Modloslužba spojená s dětskými oběťmi byla rozšířená v severním Izraeli, hlavně za vlády krále Achaba, a v jižním Izraeli, Judsku, zase během dlouhé vlády krále Menaše. Bůh to ovšem nenechá bez trestu. Právě její milenci se stanou božím trestem. Čteme zde o tom. Vydám tě do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a zničili tvé svatyňky. Kapitola však, navzdory hříšné nevěře, končí slibem věčné smlouvy. Tehdy se budeš stydět, budeš mít dcery a poznáš, že já jsem Hospodin, až tě očistím od všeho, co si páchala. Bůh je Bohem naděje.

Poznávat Bibli, Boha a jeho poselství slova k nám můžete skrze pořad Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin. A pokud se chcete podívat na předchozí knihy a kapitoly, hledejte na webu Rádia 7 nebo na podcastových platformách právě pořad Bible Guide, který připravuje pastor Jiří Zdráhal z církve ICF v Brně.

tvým oknem z velkého vozu letíš. Toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci, v ústech smích. To je život,

Skupina Azimut a vystřídá jí třetí den a jako kremeň. Bůh je pevný jako skála, jako křemen a nehne se.

0: That's just something that I can't explain. Máme místo nebo prostředí, kde mohou růst pravdivé a otevřené vztahy? Kde je ochota otevírat se pravdě Božího slova? I tyto otázky položí v následující relaci kazatel Jaroslav Pokorný. Před námi je ještě jedna píseň a poté už se vydáme do Ježíšovy školy, kde se sdílí.
1: Ten, který hluchým vrátil sluch, mě předchází, kamkoliv jdu.

Dnes začneme malým příběhem, který je spíše vtipem, ale může posloužit i k zamyšlení. V jedné rodině vyrůstal malý chlapeček, který byl na svůj věk velmi šikovný. Zdálo se, že rozumí všemu, co se mu říká, ale vůbec nemluvil. Jeho rodiče si s tím dělali starost, chodili s ním k lékařům, ti žádnou vadu nenalézali, nicméně chlapeček nemluvil. Jednou, tomu mohlo být asi 4 nebo 5 let, si sám hrál ve svém pokoji v horním patře domu. Tu najednou se běhl ze schodů a vykřikl na totálně překvapené rodiče: "Nahoře hoří!" Oheň to nebyl velký a brzy se jej podařilo uhasit. Pro rodiče bylo ale největším šokem to, že slyšeli svého syna promluvit. Ptali se ho: "Proč si nikdy nic neřekl, když umíš mluvit?" Chlapec odpověděl: "Ještě nebyl důvod." Tento úsměvný příběh je samozřejmě trochu přitažený za vlasy. Ukazuje nám však, že jako lidé máme různou míru důvodů pro to, abychom s druhými mluvili. Tento měsíc jsme na návštěvě v Ježíšově škole a v ní se nejen učí, jak jsme o tom mluvili před týdnem, ale i sdílí. Asi v běžných školách učitelé většinou nemají moc rádi, když se žáci spolu baví, zvláště když to dělají při výkladu učitele nebo samostatné práci či písemce. V tom je Ježíšova škola jiná. Vzájemné sdílení se učedníků je zde velmi důležité. Budeme nyní zkoumat, co by mělo být těmi správnými důvody ke sdílení. Podíváme se na 2 konkrétní biblické situace, ve kterých vystupuje Ježíš a jeho učedníci. První situace se odehrála v tomto kontextu. Ježíš už míří na svou poslední cestu do Jeruzaléma, vyučuje své žáky ohledně následování a potom vysílá 72 svých učedníků na misijní cesty. Co se dělo, když se učedníci vrátili z těchto misijních cest, nám popisuje evangelista Lukáš v 10. kapitole, verších 17 až 24. Když se těch 72 vrátilo, radostně mu říkali: "Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu." Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v Duchu svatém a řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn, jedině Otec, a kdo je Otec, jedině syn a ten, komu by ho syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl jim: "Blaze očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli." Učedníci se vracejí z misijní cesty plní radosti a tuto radost sdílejí s Ježíšem i mezi sebou navzájem. Zažili, že Boží moc funguje, a nejen to, že navíc funguje skrze ně, slabé a křehké lidi. Pamatuju se, když jsem byl účastníkem jedné trochu tajné modlitební skupinky v klášteře, že jsme docela často sdíleli radost z toho, že Bůh odpovídal na naše modlitby. Ježíš komentuje sdílení svých žáků a zmiňuje určitou teologickou skutečnost o Satanovi, které dodnes přesně nerozumíme. Co je jasnější, jsou její důsledky. Ježíš dal svým učedníkům moc nad duchovním nepřítelem. Ukazuje jim, kým v Ježíši jsou a jakou v něm mají autoritu. A právě to je věc, kterou je dobré v křesťanských sdíleních často připomínat. Ježíš navíc své žáky usměrňuje. Nechce tlumit jejich radost, chce však změnit její předmět, to, z čeho se radovat. Nabízí jiný úhel pohledu. Zatímco původní radost učedníků
se soustřeďuje na ně samotné, říkají, démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Ježíš směřuje jejich radost k nebi, k Bohu a božím záměrům pro budoucnost. Hlavním důvodem jejich radosti a vděčnosti má být to, co je v budoucnosti a věčnosti, a to je Bůh a to, co on pro ně připravuje, tedy Ježíšovými slovy, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Sdílení mezi Kristovými učedníky by nemělo nikdy ztrácet ten správný nadhled boží perspektivy. Když se díváme do Bible, tak vzhledem k situaci porušeného světa, ve které se nacházíme, tam asi častěji nacházíme sdílení trápení, než sdílení radosti. Ale že má dobrý smysl sdílet i bolestivé věci, nám říká i známé rčení: sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílená bolest, poloviční bolest. V této chvíli se zaměříme jen na sdílení jednoho typu trápení, a to vlastního selhání. Podíváme se na dnešní druhou biblickou situaci. Učedník Petr, jistý si sám sebou, večer před Ježíšovým zatčením mu tvrdí: položím za tebe život. Petr je upřímně horlivý, ale nezná sám sebe. Ježíš jeho tvrzení zpochybňuje a předpovídá Petrovo zapření. To čteme mimo jiné v závěru 13. kapitoly Janova evangelia. Ještě týž večer se to naplní. Ježíš je zatčen, Petr jej třikrát zapírá, Ježíš je potom odsouzen a popraven, ale třetího dne vstane z mrtvých. Potom jako vzkříšený se znovu setkává s Petrem, jak o tom čteme ve 21. kapitole Janova evangelia. Ježíš se třikrát Petra ptá, jestli ho miluje. Zkoumá Petrovo srdce. Ten pokorně vyznává svou lásku k němu, vždy s odkazem na Ježíše, který jej přece zná, zná jeho selhání, ale i jeho hluboké pokání a touhu následovat Krista celým srdcem. Ježíš dává Petrovi nové poslání a zároveň mu předpovídá cenu, kterou bude muset při následování Krista zaplatit. Rozhovory mezi Ježíšem a Petrem nebo se skupinou učedníků vracejících se z misijní cesty jsou určitým znázorněním Ježíšovy strategie. Kromě své služby zástupům si Ježíš vybral několik konkrétních lidí, do kterých dlouhodobě investoval, nebo ještě výstižněji, i když obrazně řečeno, do kterých vkládal svůj život. Pro něj totiž základní strukturou budoucího božího království byli lidé. Každý učedník byl výsledkem jeho osobního a důvěrného nasazení. Ježíš se svými učedníky sdílel svůj život a chtěl, aby i oni s ním sdíleli své životy a také jim do života mluvil. Ale co teď, když mezi námi Ježíš není fyzicky přítomný, ale je přítomný mezi námi jeho duch a jako Ježíšovi učedníci máme v Duchu svatém právo a zároveň úkol sdílet mezi sebou své životy a mluvit si do nich. Greg Ogden, známý duchovní autor, zabývající se především učednictvím, píše o třech složkách učednictví. První jsou vztahy mezi učedníky, které mají být čestné, otevřené a zranitelné. Druhou složkou je samozřejmě pravda Božího slova v Bibli, vůči které učedníci otvírají svůj život. A třetí je vzájemná vykazatelnost, čím se rozumí dovolit druhým, aby nás vybízeli aplikovat Boží pravdy do našeho života. A tady vidím souvislost s Ježíšovou chválou maličkých či nemluvňat, o které jsme dnes četli v Lukášově evangeliu. Bůh pracuje v těch, kteří jsou maličtí, pokorní vůči Božímu slovu, ale také jeden před druhým. V dnešní době a kultuře ty tři složky učednictví se asi nejlépe dají uskutečňovat v malých skupinkách. Tam se můžeme učit důvěře a upřímnosti ve vzájemném sdílení, dále otvírat naše životy pravdě Božího slova a v některých typech skupinek také realizovat vzájemnou vykazatelnost. Ale ať už zvolíme jakoukoliv formu, klíčové je,
že v Ježíšově škole potřebujeme jeden druhého, a to zvláště ve vzájemné vykazatelnosti. Na závěr mi, milí posluchači, dovolte několik otázek přemýšlení. Podobně jako minule, jsou určeny především pro žáky v Ježíšově škole. Nicméně věřím, že mohou přinést užitek i těm, kteří se za věřící křesťany nepokládají, ale sami chtějí růst a pomáhat k růstu i druhým. A teď už ony otázky. Máš místo nebo lidi, kde jsou pravdivé a otevřené vztahy, kde je ochota otvírat se pravdě Božího slova? Může to být tvé manželství, či dvojice blízkých osob, nebo malá skupinka? A druhá věc, máš někoho, komu jsi vykazatelný, s kým sdílíš i své zápasy, selhání, dílčí prohry, kdo ti pomáhá vracet se k dobrým a správným rozhodnutím? Pokud tvé odpovědi na tyto dvě otázky jsou ano, můžeš rozvažovat nad tím, jak by to šlo dále rozvinout. A pokud takové lidi nemáš, není čas se za takové osoby modlit a je hledat? Potřebujeme se totiž navzájem.

Pátek 19.45. Budeme pokračovat, nebo si zopakujeme, je úvahu Jaroslava Pokorného z pořadu Nejen chlebem. Pořad najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Lamačské chvály a puerdej. Toto jsme, je Bůh. Můžeme se k němu modlit. K modlitbě nás zve skupina Citizens.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Devátou hodinou vás ve vysílání Rádia 7 provází Pavel Kol. Máme čtvrtek 16. července a v této hodince se vydáme například na cesty. Navštívíme Anežský klášter v Praze, také nahlédneme do kalendáře, kalendária, pozvánek a dalšího. Před námi jsou také písně, ta první bude od skupiny EFOT.

0: Vidět věci v širších souvislostech. Rádio 7.
1: Proč má člověk pocit, že se druhým lidem hnusí, když mu váha oznámí, že váží stále víc, než musí? Proč si máme nechat své žaludky přiškrtit, když hubnout budem až po smrti? Naopak se druhý snaží jíst vše, dokud může, nakonec se přistihne, že je zas jenom kost a kůže. Proč utrácet peníze za mrtvej dobytek, s takovou půjdem brzo do kytek?

se ženy stále stydí za svůj obličej a ráno vstávají o hoďku dřív, než se nalíčej. Já si radši přispím, pak se cítím líp, asi jsem prostě jen přírodní typ. Kdo si trochu přispí, je pak moudřejší, zas ale 14 hodin spánku život neřeší. Jestli život sleduješ jen z rychlíku, měl bys

proč bývají lidé smutní, že jim právě něco nejde, pořád stěžují si na to, že mají zrovna blbej týden. Však jeden chytrej člověk kdysi dávno řekl, že i pát na hubu je krok před. Někdo má prázdno v srdci a někdo přátel pár, nestrácej motivaci, vždyť máš jeden velký dar, i když máš blbej den, anebo spoustu vat. Může si snad

0: pozdě, tak pozdě.
1: Bůh je dokonalý, my lidé děláme chyby. A tak vzhlížejme k němu, inspirujme se, nechme se jim proměňovat, protože on je dobrý a provází nás, chce nás proměnit a směřuje nás k dokonalosti.

16. července mají svátek Lubošové, jedná se o domáckou podobu k Lubomírovi, ale mohlo by jít i o přetvořené jméno Lubor. Základem obou jmen je staré slovanské jméno Ljub, takže jméno lze vyložit jako milý či libý. A nahlížíme do kalendária. 16. července roku 1608 zemský sněm zvolil moravským zemským hejtmanem Karla staršího ze Žerotína, čím skončila prozatímní vláda direktoria. Roku 1918 byl ruskými bolševiky popraven ruský car Nikolaj II. Se svou rodinou. 16. července 1974 začal první mezinárodní kongres světové evangelizace, kde vznikl lozánský závazek, který mimo jiné obsahuje společnou věrouku. Pro jinak rozptýlené evangelikální církve jde o významný historický mezník. 16. července, tak najdeme například Kláru z Assisi, žákyni a následovnici Františka z Assisi. Ta se narodila v roce 1194. Udržovala čilý písemný styk s Anežkou Českou. Dochovaly se ovšem jen dopisy, které posílala Klára do Čech, ne ty z Prahy do Itálie. V jednom z psaní Klára Anežku nabádá: ponoř svou mysl do zrcadla věčnosti, svou další do blaha slávy, své srdce do krásy božské podstaty. A když budeš takto uvažovat o Bohu, celá se přetvoř v obraz jeho božství. Klára zemřela v srpnu 1253. Roku 1773 se narodil Josef Jungmann, národní buditel, jazykovědec a spisovatel. Jestli si ještě vzpomenete na školní škamny, možná se vám vybaví i nepříjemný pocit z díla spisovatelů počínajícího národního obrození. Dostat do hlavy všechny ty slovníky a díla teoretické slavistiky není jen tak. A přesto, kdyby jich nebylo, možná by čeština v současné době jako samostatný jazyk ani neexistovala. Svůj podíl na jejím současném vzhledu má i Josef Jungmann, tvůrce historie literatury české, rozmluvání o jazyce českém a pětidílného česko-německého slovníku. Do češtiny převáděl také Goethova, Schillerova nebo Miltonova díla. Zemřel v listopadu 1847. V 19. století žil a narodil se roku 1872 norský polární badatel Roald Amundsen. Jako první člověk dosáhl jižního pólu. A připomínáme si některá úmrtí. 480 let uplyne od úmrtí anglické básnířky protestantky umučené pro svoji víru N.S.Q. N. byla v 15 letech provdána, nahradila tak svou sestru, která zemřela nedlouho po sňatku. Manželství se ovšem nevydařilo. N. utíkala z domu a prchala do Londýna, kde hlásala život podřízený božímu slovu. Po několikerém zatčení byla uvězněna v londýnském Toweru, mučena a odsouzena ke smrti upálením. 16. července 1546. 95 let uplyne od úmrtí britského misionáře Charlese Thomase Steada. Narodil se v prosinci 1860 a ve své době byl nejslavnější britský hráč kriketu. A přesto ho Bůh zastavil a poslal nejprve do Číny, pak na 6 let do Indie a nakonec strávil 18 let v africkém Kongu, kde místním zvěstoval evangelium. Když navzdory nesouhlasu své rodině odjížděl na misi, řekl svým obdivovatelům: já neříkám, nehraj kriket. V každém případě hraj a raduj se z toho. Jen si dej pozor, aby se pro tebe hra nestala vším, jak se to stalo mně. Chceš žít jen přítomnost, nebo chceš žít život věčný? Chceš se zajímat o stanovisko lidí nebo o stanovisko Boha?
Názor lidí nám nebude moc platný, až budeme stát před trůnem Božím. Celý život strávil zvěstováním evangelia. A i když zemřel, neměl dobré zdraví. Po světě s ním cestovala i jeho žena a jejich 4 dcery. V posledních 15 letech jeho života ho podporovali z Anglie, kde scháněli prostředky na jeho službu. Před smrtí shrnul Stead své poznatky do 4 bodů. Pokud nemáš touhu plnit ďáblovu vůli během dne, jdi před svítáním naproti Ježíšovi. Za druhé, pokud nechceš, aby tě udařil ďábel, udař ho první ty, a to vší silou. Kaž slovo, to je to, čeho se obává a co nenávidí. Za třetí, pokud nechceš spadnout, kráčej a jdi rovně a jdi rychle. A za čtvrté, ďábel má dvě zbraně, lenost a chamtivost. A jeho slovy uzavíráme dnešní kalendář a kalendárium, které připravila Lucie Dlicherová a Tomáš Coufal mladší.

S Bohem můžeme všechno. Skupina Ovca nás přivedla krátce před 9:30 a za chviličku se vypravíme na cestu. A protože se vypravíme do Anežského kláštera v Praze, tak nabízím takové trochu sklidnění se skupinou Náhodná setkání a jejich Pláčkem.

Léto je čas, kdy míříme do přírody, kdy vyrážíme do lesů, hor, k vodě, kdy si užíváme rozletu krajiny, nebe nad hlavou, teplých dnů a hojnosti slunce. Ovšem toho tepla a slunce bývá někdy až k zalknutí. I v českých končinách je už standardem, že vedro a hic naše dovolenkové rozlety výrazně brzdí. Zajít k vodě by šlo, ale tento nápad nemývá člověk sám a výsledkem je hlava na hlavě. Vyšlápnout si to k hradu, kde je příjemný chládek? Také by šlo. A také tento nápad nemývá člověk sám. Navíc hrady bývají na kopci. Vyfunět a vypotit příkrý kopec rozloží morálku leckterého rodinného mužstva i partnerského vztahu. Kde najít v parných dnech kýžený chládek a občerstvující klid? Přeci v galerii. Zvu vás do Anežského kláštera v Praze.

Zamířit se to uprostřed letní sezóny do velkoměsta hraničí minimálně s pošetilostí. Pokud ale počítáte s tím, že co za něco stojí, také žádá jisté oběti v podobě davu turistů a hektického tempa, budete odměněni kouzlem matičky stověžaté. A kde najít kýžený chládek a klid? Klášter na Františku najdete na Starém městě na břehu Vltavy v blízkosti nejvýznamnějších turistických lákadel. Jedná se o mimořádně historicky cenný klášterní komplex a jednu z nejstarších gotických staveb Prahy. Nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny svaté Anežky České. Anežka Přemyslovna zdejší klášter založila za podpory královské rodiny počátkem 30. let 13. století. Zanedlouho do něj vstoupila a stanula v jeho čele. Klášter na Františku byl prvním sdruženým dvojklášterem klarisek a menších bratří za Alpami. Byl však také budován jako rodové pohřebiště Přemyslovců. Stal se místem korunovace i svědkem královských pohřbů, místem posledního odpočinku svaté Anežky České. Dočtete se v průvodci, který získáte ve vstupním prostoru kláštera. To první, co na vás dýchne, je ztišení. Klášter byl budován pro ztišení před Bohem a ztišení přináší i těm, kteří se k Bohu nevztahují. Renovované prostory vzdušnou jednoduchostí, čistými tvary a odlehčující strohostí ztiší smysly návštěvníka v tomto světě tolik bombardované. Druhým vjemem je příjemný chlad kamene a cihel, obzvlášť když jste vešli z výhně letního asfaltu. Vysálat ze sebe horko můžete při posezení u frapé v kavárně blízko pokladny a zde můžete dočíst pasáž o historii kláštera v průvodci. Význam kláštera po Aneštině smrti roku 1282 neupadl, ctili jej také Lucemburkové. Na krátkou dobu husitských válek řeholnice klášter opouštějí, brzy se ale navrací. V době rudolfínské klášter převzali dominikáni. Tehdy definitivně zanikl klášter menších bratří. Pozemky kláštera byly rozprodány, postupně na nich vzniká nová čtvrť. Klášter upadá, byť jej převzali opět klarisky. Roku 1782 byl Josefem II. Klášter zrušen. Slouží k pronájmu pro nejrůznější účely a chátrá. Klášteru hrozí zbourání. Praha na sklonku 19. století se dynamicky rozvíjí. Historický význam kláštera ale zániku zabránil. Od počátku 20. století je postupně zkoumán a opravován. V 70. letech byl klášter prohlášen za národní kulturní památku. Po dlouhotrvající rekonstrukci je klášter zpřístupněn. I přes pohnuté osudy areálu je dochováno jádro unikátní dispozice bývalého dvojkláštera. Přízemí areálu, včetně klášterních zahrad, zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii kláštera a jeho zakladatelce. Prohlídka je uspůsobena i pro rodiny s dětmi. Nejmladší návštěvníci mají k dispozici ateliér, ve kterém mohou odpočívat a tvořit. Procházím pod gotickou klenbou. Obdivuji její krásu a říkám si, jak to, že klenba působí oproti stropu tak vzdušně. Asi je to tou zakřivenou linkou? Rovný strop prostor trochu přeškrtne. Klenba ho obejme. Prohlídku přízemí si rozhodně vychutnejte, ale dostatek času si vyšetřete i pro první patro. Je plně klimatizované a nabízí dlouhodobou expozici více než 200 exponátů malířství, sochařství a uměleckého řemesla, mapující vývoj umění v průběhu 3 století. Mezi exponáty najdeme skvosty z období vlády Lucemburků, od mistra Vyšebrodského oltáře, mistra Třeboňského oltáře a jiných, i z období vlády Jagellonců, od mistra Litoměřického oltáře nebo mistra Svatojiřského oltáře. U maleb mistra Teodorika jsem strávila snad hodinu. Stála jsem, popošla blíž, pak zase dál, seděla, zase si stoupla
a žasla. Krása má neskutečné kouzlo. Zatkne nejen oči, ale chytne uvnitř. Málo co tak přiblíží Bohu jako setkání s krásou. To první, co na vás v Anežském klášteře dýchne, je ztišení. A ztišení je to, co si návštěvník odnáší do hluku města a náporu dne.

cestovat a zastavovat se, nahlížet na zajímavá místa. Můžete s námi v létě na Rádiu 7 skrze letní pohlednice každé úterý, čtvrtek, pátek po 16. hodině anebo v sobotu po 8. a 18. hodině. Za týden vyrazíme na Kohoutku, tedy do hor.

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12, 10 až 13.

Skrze utrpení někdy přichází pokoj. Někdy je naše zlomené srdce dar, který nejvíce potřebujeme. Píseň Coryho Asburyho, krátce po 9:45, naváží na ní skupina Adonai. A kde čerpat sílu? U Boha. On je naší silou.

Bůh je naší silou a někdy prožíváme těžkosti, někdy nás opouštějí lidé kolem nás. Další píseň je od Mikea Donahueho Nahlédnout do trilogie o marnotratném synovi. Tahle píseň vypráví pohled otce, který je odstrčený svým synem, i když jej miluje, syn jej odmítá. Po 10. hodině nás čeká Rozmarína.

Po 10. hodině již slíbená rozmarína s Petrou Eliášovou a Eliškou Vondráčkovou o komunikaci v rodičovství. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kohl a poté už vás bude provázet Klára Litterová. Příjemné letní dny a brzy naslyšenou.

U poslechu Rádia 7 vítáme všechny, kteří ať záměrně nebo náhodou právě teď naladili Rozmarínu, pořad pro rodinu a o rodině. Na společně strávenou hodinku se těší Petra Eliášová. Dnes po třetí otevřeme problematiku takzvaného efektivního rodičovství, našeho rozhlasového minikurzu, který jsme před časem odstartovali s mým hostem Eliškou Vondráčkovou z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči. Mluvili jsme už o příčinách zlobení dětí, o rozdílu mezi chválou a povzbuzováním. A cože si vezmeme na paškál dnes? Jestli mi od začátku chcete namítnout, že to je sice všechno hezké, ale základem všeho je dobrá komunikace, pak vám dávám za pravdu a naladili jste dnes opravdu správně. Dnes budeme komunikovat o komunikaci mezi námi a dětmi, o vzájemném vyjadřování emocí a také o nedílné součásti komunikace, totiž o umění mlčet a naslouchat. A ještě o mnohem dalším. No a ještě než přivítám hosta ve studiu a než si začneme povídat, tak si pojďme povídat s Markem Ebenem.

0: kolik je lidí, tolik je cizích států, tak to jsou slova z písničky Bratří Ebenu a někdy to tak mezi námi v té lidské komunikaci vypadá. Ale myslím, že každý z nás rodičů touží potom, aby se svými dětmi si rozuměl, aby dobře uměl komunikovat. Víme to, snažíme se a přesto to v praxi mnohdy drhne. A to na čem, tak tomu se budeme snažit třeba i dnes v Rozmaríně přijít na kloub. Vítám opět ve studiu Elišku Vondráčkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dnes se budeme snažit přijít na to, jak správně komunikovat. A tuším, že to, co nám mnohdy zamíchá kartami v té snaze o dobrou komunikaci, jsou naše emoce. Tedy to, že bychom chtěli něco správně, ale ono se nám to pak v té praxi zvrtne. Jaké tedy mají emoce správné místo v naší komunikaci? Patří tam?
1: Určitě patří emoce nejen do komunikace, ale do celého našeho života, a to i ty negativní emoce, které se nám nelíbí, které někteří lidé mají tendenci potlačovat a říct, budeme se tvářit, že žádné negativní emoce neexistují. Ale to je teda si myslím důležité si hned na začátku uvědomit a připustit, že negativní emoce, především ty, které nám nejvíc vadí, je hněv, něco nás zlobí, štve, rozčílí, tak ty v našem životě mají svoje místo a měli bychom si je naučit umět uvědomovat, včas uvědomovat, přijmout, ale zpracovat. Ne se tou emocí nechat ovládnout. A to nemusí být jenom ten hněv, ale může to být i strach, může to být paradoxně i radost, nějaké nadšení, touha po něčem. Tady toto všechno jsou emoce, které by měly zůstat níž než rozum. Rozum by měl být ten, který vede, ale emoce, které jsou přijaté a které jsou ovládané. Tam je dobré si představit, že ta emoce se nějakým způsobem vyvíjí. Ona nastupuje pomaličku a pak najednou vyletí do velkého gejzíru. A když ji nezachytneme včas v té době toho takového mírného nástupu, tak se nám s ním potom už pracuje velice těžko.
0: Takže je to takové zřídlo vodní, které když ho včas neskrotíme, tak nám pak vytryskne a popálí nás.
1: Možná. Já myslím, že právě u toho hněvu a právě rodiče, kteří se snaží být trpěliví a laskaví vůči svým dětem, toto velice dobře znají, protože dlouho vydrží, dlouho na sobě nechají dříví štípat a pak najednou to vybuchne jako to zřídlo. Proto je dobré to zachytit v té fázi, kdy na sobě nechávám štípat to dříví a říct si, ne, ta emoce ve mně už teď je nějaká a já s ní musím pracovat, ne ji potlačovat.
0: Než přejdeme právě tady k tomu vyjadřování hněvu v té správné míře a správnou formou, tak mě ještě pořád nedá mi pokoj otázka, co se stane, když bychom si v rodině řekli, že emoce to je nebezpečná kapitola, tak ji raději úplně vyřadíme. Budeme se snažit emoce moc nedávat najevo. Jsou takové rodiny. Co se může stát, jestli to jde zobecnit?
1: Tak mě tak jako první napadne brzo někdo, bude mít infarkt nebo žaludeční vředy, protože je to něco nepřirozeného. Já si vždycky takového člověka představím jako opravdu takového asketu, který na něm nikdy není vidět, že by ho něco rozhodilo nebo vyvedlo z míry a možná nejenom ty negativní, ale potom ani ty pozitivní emoce se v něm nedokáží projevovat. A vždycky každý člověk emoce prožívá. To je prostě běžná součást našeho života. A může se silou vůle určitě naučit tyto emoce potlačovat, stlačit do sebe, dovnitř, zapouzdřit a nechat v sobě nějakým způsobem schované. A třeba opravdu dokáže to, že v něm nikdy nevybuchnou. Dokáže se natolik takovýmhle způsobem ovládat, že ty emoce nikdy nevybuchnou. Ale když to není, když je to potlačení emocí, ne ovládání, ne zvládání emocí, tak to potlačení emocí opravdu někde se projeví. Někam se to v něm zatlačí a většinou se to potom projevuje nějakýma somatickýma onemocněním a opravdu není to přehnané, ty žaludeční vředy a nebo zase ten infarkt, kdy prostě to tělo to nedokáže unést.
0: Znám i mnohé názory dětí nebo dnes už dospělých, kteří říkají, já se dnes těžko učím dávat najevo lásku vůči svým dětem, právě v tom pozitivním slova smyslu, protože u nás se to nikdy nedělalo, u nás se nikdy city moc nedávaly najevo. Mm-hmm. Takže nemyslím teď jenom ten hněv,
1: ten negativní, ale i to pozitivní. Říkám, mně připadá, že je to strana jedné mince, kdy prostě když nedokážu vyjádřit svoje negativní pocity, tak se mě špatně vyjadřují i ty pozitivní. Toto bych měla umět v obou směrech. Samozřejmě na druhé straně tyto emoce, jak už jsme říkali, nemůžou vládnout našemu životu, nemůžou být tou lokomotivou, která prostě nás požene a budeme jenom zmítání těmito city. To by nás ovládali. My je musíme ovládat.
0: Tak a teď pojďme k tomu asi snad nejpalčivějšímu, co každý rodič řeší. Tedy, jak vyjádřit svůj hněv, to, že se zlobím, to, že něco není správně.
1: Tak ono nejde možná jenom o ten hněv vyjádřit, ale vůbec svoje požadavky. A někdy i v tom, i bez hněvu, ty svoje požadavky nedokážu vyjádřit takovým způsobem, aby to dítě přijalo. Ten problém může být v tom, že mám zažité třeba z dětství nějaké stereotypní způsoby, které jsem si jako dítě říkal, takhle nikdy nebudu mluvit, toto nikdy nebudu říkat. A najednou se slyším, že přesně toto říkám. Tak tam, když to vím, když znám ten způsob, co je mně nepříjemné a co by bylo příjemné, tak je to jenom trénink, jenom jde o to, abych to zkoušel, abych na to myslel, abych přemýšlel nad tím, co z té pusy vypouštím a myslím, že každý člověk se to je schopen naučit, je schopen po nějaké době třeba ty staré stereotypy překonat. Horší problém ale je právě, když se tam objeví ještě ta emoce, když ještě jsem rozčílená, tak tam už, i když třeba mám nacvičený nějaký dobrý způsob komunikace, tak mě to nejde. Tak vjedu do nějakého takového stereotypního vzorce, který nedokážu říct z jakého důvodu, ale každému jako první vypadne z pusy. Jako automatické takové ty věty, kterýma začnu působit na druhého člověka, ať už je to dospělý nebo dítě. A tam je problém v tom, že já začnu útočit nezačnu řešit ten problém, který je, něco není udělané nebo je něco špatně udělané, ale začnu útočit na toho člověka. Začnu útočit na jeho osobnost a obrátím se ne z toho problému, se obrátím na člověka. A potom narazíme na to, že ten druhý člověk nereaguje na obsah mých slov, ale právě na formu, jakou já to říkám, jakou já mu sděluju to, co po něm chci. A najednou mluvíme každý o něčem jiném. Každý, já mluvím o něčem a ten druhý slyší něco druhého. Když si řekneme nějaký příklad, jsou rozházené hračky a já neřeknu, jsou tady rozházené hračky, musí se to uklidit nebo běž to uklidit, a řeknu, ty seš tak nemožný, ty seš tak nepořádné děcko, to se to v životě nikdy nemůžeš naučit. To dítě v tu chvíli neslyší, že mluvím o rozházených hračkách a že řeším problém rozházených hraček, ale slyší, že ho v podstatě urážím, když to takhle řeknu, ono si to třeba takovýmhle způsobem nepředstaví, ale najednou cítí útok na svoji osobu, na svoji důstojnost, na hodnotu sama sebe. A v té chvíli vůbec nereaguje na to, že jsou rozházené hračky, ale reaguje na to, proč ten druhý člověk, proč ta máma, proč ten táta se mnou takhle mluví.
0: Takže to je takové to zobecňující hodnocení toho člověka. Ty seš ale hrozná, ty seš ale nepořádník, nikdy se to nenaučíš, zase je to tak jako vždycky. Takže z té konkrétní situace vydedukujeme něco, co vlastně není pravda?
1: No, možná to i je pravda. Možná je to skutečně dítě, které pořád ty hračky nechává rozházené a možná je to přirozeně nepořádník, který prostě to takhle nechává. Ale já bych měla řešit právě teď v tuto chvíli rozházené hračky a měla bych řešit to, že je potřeba je uklidit a že chci, aby se uklidili a že mě to vadí, že jsou rozházené. A to, že je dítě nepořádník, tak třeba je, třeba bude vždycky bude takový chaotik. Jsou některé lidi, kteří nikdy nebudou mít ty tušky srovnané jednu vedle druhé. Ale to já to v této chvíli nevyřeším, možná to ani nikdy nevyřeším. A když takhle budu na toho druhého útočit, tak on ten můj požadavek nepřijme. A o co nám jde? Jde nám o to, abychom se doma v rodině domluvili, abychom se byli schopni ty svoje požadavky vyjádřit a ten druhý, aby je byl schopen přijmout a aby nevznikly takové ty hádky, takové to pnutí, které přetrvá třeba 2 dny, protože jsme se pohádali kvůli těm rozházeným hračkám. Tak když si uvědomíme, na co si dát pozor, je důležitá i forma. Nejde jenom o obsah, ale nejde o to, co říkám, ale i to, jak to říkám. A to, jak to říkám, by mělo být takovým způsobem, aby to toho druhého neohrožovalo, aby ho to neponižovalo, aby on neměl pocit, že útočím na jeho osobu. A my si lehko těch situací bychom si mohli vyjmenovat spoustu, ale stačí se vžít do role toho druhého. Jak by mě bylo příjemné, kdyby toto mě někdo říkal? Bylo by mě to příjemné, když se mně něco nepodaří nebo něco neudělám a třeba v zaměstnání šéf by na mě takovýmhle způsobem útočil. Tak taky to je ten jeho požadavek nepřijmu. Takže toto by mohlo být takové první hledisko, kterým já se jako rodič můžu orientovat.
2: Takže zachovávání
1: respektu, důstojnosti vůči té druhé osobě. Co pomáhá? Oslovit jménem. Někdy stačí, někdy ty děti přesně ví, co po nich chceme. A já můžu jenom zavolat Honzíku, nebo můžu zavolat Honzíku, hračky jsou tady. A to dítě už je třeba natolik už některé děti už ví, co já tím chci říct, jenom zapomněli, jenom se jim nechtělo, jenom odběhli něco jiného dělat. A třeba tato jediná větička pomůže v tom, že to dítě přijde a uklidí to.
2: Tady k tomu jménu mě napadá, někdo používá, když se někdo jmenuje Honzík, tak když chce takhle něco říct, tak řekne Jane nebo Honzo, řekne jakoby takovou přísnou variantu toho jména, jakože v tom už vyjadřuje, že teď se zlobí. Tak to je můj dotaz, jestli když řeknu Beruško, pojď si to uklidit a použiju vlastně tu stejnou zdrobnělinu, kterou používám při vyjadřování těch pozitivních emocí, tak je to jedno, anebo jestli to, ta práce s tím jménem v tom třeba hraje nějakou roli.
1: Určitě, protože nejenom slova vyjadřují to, co chceme říct, ale i to, jak se tváříme, i to, jaký máme tón hlasu, i to, jakou variantu toho těch slov volíme. A samozřejmě, když řeknu Beruško, pojď si uklidit hračky, tak to dítě si vůbec není schopno z toho vyčíst, že nám na tom opravdu záleží a bere to jako, no tak jako je to takového něco příjemného, možná je půjdu uklidit, možná nepůjdu. I ochrana sama sebe jako rodiče, když použijete tady tohle přísný způsob, tak už jako kdyby sám připouštíte, že ty vaše emoce vzrůstají. Jo? Když jsem zvyklá říkat Honzíku a najednou řeknu Jene, pojď si okamžitě uklidit ty hračky, tak je to jednoznačné, jasné, výrazné, přitom respektující, neútočící vyjádření toho, teď je opravdu důležité, abys to udělal.
2: Tak to bylo jméno, jako co můžeme použít, oslovení?
1: Je dobré, všechny tady tyto postupy, ještě bych řekla, jsou ty efektivní způsoby komunikace a když řekneme ty neefektivní, tak těm se říká komunikační bloky. A já si to vždycky představuju, jako když se vypustí ten komunikační blok, jako kdyby najednou spadl takový panelový blok mezi ty dvě osoby a už se k sobě nedostaneme. Už je tam ten beton, který naráží. A ono se asi nedá úplně přesně vyjmenovat, co jsou ty komunikační bloky a co nejsou komunikační bloky. Ta škála je strašně široká. Vždycky nebo taková úplně nejjednodušší pomůcka je, když mám nějaký požadavek, tak by ten požadavek měl vycházet ode mě. Proto nejjednodušší způsob k vyjádření požadavku je takzvané já sdělení. To znamená, já něco chci, mě něco teď vadí, já přicházím s nějakým požadavkem a nebát se toho. Nejjednodušší komunikační blok je ty sdělení. Ty jsi tady nechal nepořádek, ty seš takový, ty seš makový, ty to vždycky děláš, ty nikdy neuděláš. Už jak útočím to ty, tak automatická reakce toho druhého člověka je obrana. Bráním se, přestanu poslouchat, co po mně chceš a jenom se bráním tomu tvému ty sdělení. Takže toto by bylo takové úplně nejjednodušší rozlišení. A pak máme celou škálu, co rodiče můžou použít. Takže první je třeba to oslovení jménem a jedno slovo. Honzíku, hračky. Jedno slovo, které může pomoct. Další možnost je popis té situace, která mi vadí. Vidím, že je tady nepořádek. Vidím, že se tady válí hračky. Slyším, že hodně křičíte. Zase, takováhle jako jednoduchá věc, rodiče se na to někdy dívají strašně nedůvěřivě, ale už to může pomoct a někdy to funguje úplně zázračně. Žádná z těchto metod není samospasitelná, není vždycky za všech okolností fungující. Ale je to typ, který se dá vyzkoušet. Takže kromě toho jednoho slova popis máme. Už tehdy, už přitom ty děti, když už ví, o co se nám jedná, když je to taková ta stále opakující se situace, jsou schopny na tohle zareagovat. A zase pozor, ne vždy. Další, co by mělo být takové pravidlo, jasně formulovat, co chci, ne tak všeobecně, ne tak tady je ale nepořádek. Co to znamená? No tak je tady nepořádek, tak jsme si to řekli. Ale já musím říct, já musím jasně říct, toto se mně nelíbí, nebo tady je potřeba teď toto dát do pořádku, tyhle hračky uklidit z koberce pryč. Při těch požadavcích další věc je důležité říct všechno za ráz. Když něco po dítěti chci, něco takového většího, tak je dobré mu to říct všechno. Ne říct jednu větu, dítě to udělá a říct no a ještě. Tak toho za chvilku dostanu, za chvilku ho to přestane bavit, za chvilku začne být naštvané.
2: Takže stručně, říct všechno,
1: co teď chci, děti, teď zase, když zůstaneme u toho pokojíčku. Máte tady rozházené oblečení, rozházené hračky a neustlanou postel. Je potřeba to teď dát do pořádku. Očekávám, že to uklidíte do večerníčku. Jo, nějaké takové jasné informace, jasné požadavky. Mám na to jako rodič právo, toto je můj úkol, abych tomuhle děti vedl, takže se nemusím bát to říkat jednoznačně, jasně, přesně, úplně, prostě je to můj úkol v té rodině. Někdy se rodiče bojí a tak to tak jako různě obchází a nemohl bys a třeba, kdyby se ti chtělo, až budeš mít čas, tak si to tady pojď uklidit. No tak to je takové nic neříkající rozplizlé. Ne, ta jednoznačnost, stručnost, přesnost v tom je velice jako dobrá a důležitá. Samozřejmě úsměv u toho může být. Pokud neprožívám tu emoci velice zlé a těžce, tak u toho můžu být milý a přátelský a usmívat se a prosím tě a slušný být k sobě. To jako je tam samozřejmé, si myslím. Takový to, že jsme rovnocenní partneři, to by tam mělo platit zase i u těch malých dětí. Ne já, pán a vládce tady v téhle rodině, tobě poroučím ty malé děcko, abys to udělal. My jsme si říkali v nějakém tom předchozím setkání, že to dítě by mělo mít pocit, že je v rodině rovnocenný partner. Samozřejmě v uvozovkách rovnocenný. My jako rodiče víme, že jsme zkušenější, máme větší zodpovědnost, víc povinností, ale ta rovnocenost v tom, že třeba oba máme určitou zodpovědnost za to, aby tady bylo hezky, aby jsme se tu dobře cítili, aby jsme měli pěkně uklizeno, to už může mít opravdu to má ale dítě, čtyřleté, klidně může tady tohle vnímat, že je důležité to, aby i ono se podílelo na tom, aby jsme to měli doma hezké.
2: Má cenu už rovnou k tomu třeba vyjmenování úkolu už říkat sankce v případě, že to nebude. Vy jste zmínila večerníček, takže očekávám, že to bude hotové do večerníčku a když ne, tak se na ten večerníček nebudeme moc dívat. Je to tam nutné?
1: Víte co, já toto si myslím, že není dobré, protože vy, když toto řeknete, tak už jako automaticky předpokládáte, že toto dítě neudělá. Vy mu jako dopředu nevěříte. Jo? Věřte těm svým dětem, dejte jim tu důvěru, dejte jim tu svoji důvěru a předneste na ně ty kompetence. Já vím, že ty to uděláš, abychom se třeba spolu mohli na ten večerníček dívat. Já se na to tak těším. Já teď udělám tady toto, ty udělej tady to druhé a společně se pak podíváme na večerníček, nebo společně si pak přečteme ten večerníček, nebo přečteme pohádku. Samozřejmě, když potom vidíte, že toto dítě nedělá, tak je tam dobré říct, protože že mělo by vědět, co se stane, když to nebude splněno. Ale až když budu vidět, že se to k tomu blíží, že to hrozí, že se to může stát, nebo když se to třeba bude opakovat, když se vám to stane podruhé. Ono zase, když si představíte sama sebe jako dospělého člověka, když vám někdo zadá nějaký úkol a teď bude půl hodiny před dokončením toho úkolu za váma chodit a říkat, ale jestli to nestihneš, jestli to neuděláš, tak uvidíš, co bude, co se bude dít. Tak to dospělého taky, jako mě by to vadilo, když si představím třeba šéfa v zaměstnání, že mě dá do týdne splnit nějaký úkol a přijde v půlce týdne a řekne mě, jestli to ale nesplníš, tak bude zle. Tak bych cítila, že mě nevěří, že mě tak nějakým způsobem vyhrožuje a zase bych to brala jako útok na svoji osobu. Stejně tak to dítě. Věřte jim, i když třeba vidíte, že tu činnost nedělají. Dá se upozornit nějak. Já nevím, jestli jsi z toho všiml, ale ta rafička už se posunula o půl hodiny, ten večerník už bude za půl hodinu. Dá se to říct nějakým takovým způsobem, abych to dítě upozornila, pomohla mu, aby tu svoji povinnost, ten svůj úkol splnilo, ale přitom ho neponižovala a dopředu nepočítala, že to stejně neudělá.
2: Tak to jsme měli jasné požadavky zachovávání respektu, důstojnosti, využití toho oslovení, tónu hlasu. Co ještě? Máme tam ještě něco?
1: Ještě bych tam zmínila takové to zaměření na ten problém. To právě někdy v tom, když už je ta situace vyhrocená, když se cítím třeba i jako rodič zraněný nebo zklamaný, nějakým způsobem se mě to hodně vnitřně dotkne, tak mám opravdu tendenci se zaměřovat na tu osobu dítěte a zevšeobecňovat to jedno, ten jeden jeho prohřešek ze všeobecnit na jeho povahu, nálepkovat, ty seš líný, ty seš neschopný, ty seš neposlušný, nepořádný, tady to už si tě zařadím do škatulky a teď ti to vmetu do tváře. My jsme si kdysi v tom předchozím setkání říkali, jak rodič, když dítě se mu mstí, tak rodič má tendenci to oplácet, to mstit se mu zpátky. A v tomto se to někdy stává. Dítě třeba nás zklame, opravdu nás zklame, ať už vědomně nebo nevědomně. A nás ta vnitřní bolest žene k tomu, že ho chceme zranit zpátky. Tak toto by měl ten rodič v té chvíli si opravdu hlídat. Nevím, jestli budu ten citát citovat přesně, ale je v Biblii, když se hněváte, nehřešte. Je to to, hněvat se můžete. Ano, hněv, to je jasný, že budu zraněná, budu rozhněvaná, bude mě to bolet, ale neměla bych v té chvíli hřešit a to je to ublížovat tomu druhému člověku. Ať už by tím, což je jasné, že ne, ale ani slovně. Někdy to ublížení slovem bolí víc než ten lepanec, než ten záhlavec, který by to děcko dostalo. Tak když ho takhle zraním, že mu řeknu, ty seš ale teda nemožný, neschopný, hrozné děcko, tak toho bude bolet a ponese si to mnohem díl, než kdyby dostal na ten zadek.
2: Když jste zmínila biblický citát, dlouho jsem si pamatovala ten verš Děti, poslouchejte své rodiče, ale hned v zápětí je Rodiče, nepopouzejte své děti ano. K hněvu. A tohle asi do toho bude spadat, abychom my sami jim nedávali příčinu.
1: Je to tak, protože někdy rodiče třeba chtějí, ani si to neuvědomuje, ale chce získat takovou tu, takový, aby byl navrch nad tím dítětem, aby měl navrch. A dělá to takovýma způsobama tady tím, co jsme říkali, tím nálepkováním v tom hněvu, nebo i třeba posmíváním, zesměšňováním. No to je teda náš umělec, co jsi to tady dokázal, no to se, no mladý pán se předvedl. Jo, a to, když slyšíte, když si to představíte, zkuste si říct, kdybyste tak mluvili třeba se svým kolegou v práci, no tak se s váma prostě bavit nebude, za chvilku nebudete mít žádný přátelé kolem sebe. A těm dětem to děláme úplně tak nějak, ani nám nepřijde, že jim tím ubližujeme.
2: Často i srovnáváme třeba i s ostatními sourozenci, že podívej, no. Anička už to má dávno hotové a ty se zase loudáš.
1: Tak toto je někdy pro rodiče nepochopitelné, když jim říkáme, aby nesrovnávali, ať už se sourozencema nebo s cizíma dětma. A jedna maminka říkala, no já přece ale musím dát ten příklad, vždyť tomu jako pomůže, když bude mít ten příklad. Zase představte si sami sebe, když vám někdo dá příklad, podívej se ta sousedka, jak má pěkně uklizeno a navařeno a ty to nemůžeš stihnout v to poledne, abys to měla stejný. Sousedku budu nenávidět, sama sebe budu nenávidět a toho, kdo mě to říká, taky. Tak to bych úplně odsunula. Každé dítě je originál, každé dítě má svůj styl, svůj přístup, bude třeba v něčem jiném šikovné, v něčem jiném vynikat, nebo nebude vynikat v ničem, taky je to možné, ale nesrovnávejte děti, to určitě ne. A ten humor, ten patří do komunikace, patří určitě do rodiny. Humoru není nikdy dost, humor může být pořád, ale humor není zesměšňování a posmívání. Někdy se rodiče úžasně baví a připadají si strašně humorní, ale na úkor důstojnosti toho dítěte. Takže humor je jedna věc a posmívání, znevažování věc druhá. Ještě k těm emocím. My jsme úplně zase na začátku toho našeho povídání v předchozích dílech si říkali, jak se člověk někdy zacyklí v tom svém chování. Že jede v tom stereotypu právě když ty emoce ho ovládnou. Proto rodiče prosím, aby poslouchali svoje emoce, aby poslouchali, co se v nich děje, co prožívají, které ty situace během dne, třeba si i napsat na papír, které ty situace v nás začnou vyvolávat takovou emoci, že se pak už nedokážeme ovládnout, že už se opravdu vtáhneme do toho víru, do takového toho cyklu, který nás někam stáhne, kam bychom vůbec nechtěli. Když se nám podaří vysledovat ty situace, co vlastně je ten spouštěč, tak se s tím zazdá něco dělat. Dá se najít nějaká cesta, jak ten spouštěč obejít, nebo jak se mu vyhnout, jak mu předejít, preventivně vůči němu působit. A proto je dobré sledovat sám sebe. Proto je dobré třeba to večerní zpytování svědomí, které vůbec není na škodu, když si takhle zrekapituluju ten den a třeba si přiznám, aha, já jsem strašně vybuchla na to dítě, já jsem ho ponížila, křičela jsem na něho, byla jsem na něho nepříjemná, což se stane každému rodiči mnohokrát v životě. To prostě není rodič, kterým se toto nestalo. A když se mi to ale stane, tak proč se mi to stalo? Proč jsem se do toho takhle nechala vtáhnout? Bylo to třeba tím, že jsem toho chtěla stihnout hrozně moc, nebo že ten den jsem toho měla moc, nebo jsem se zbudila a bolela mě hlava a už jsme to nezvládli, nebo se mě dotklo chování třeba někoho úplně mimo rodinu a najednou jsem to přenesla do té své rodiny. Tam těch příčin může být celá řada. Je dobré si toto takhle rekapitulovat a hledat ten začátek, kde to začíná.
2: Vracela byste se k tomu před dětmi třeba druhý den, když si to večer takhle uvědomím, tak druhý den to otevřít a říct, já jsem si uvědomila, že to a to?
1: Určitě není na škodu se dětem omluvit a vysvětlit jim, proč jsme něco nezvládli. Je hrozně hezké, když dětem řeknete, víš, já jsem byla tak unavená a já jsem na to neměla vůbec trpělivost se s tebou bavit nebo vydržet to a křičela jsem na tebe a to nebylo hezké, to jsi třeba nezasloužil nebo nemá se takhle mluvit mezi lidmi. A je hrozně hezké, když malé děti vás pak pohladí a řeknou, to je dobrý, mami. Oni rádi odpouští děti milují svoje rodiče a budou vás mít rádi, i když se budete chovat úplně nemožně, protože chtějí mít rádi svoje rodiče. A když najednou vidí, že ten rodič je schopen přiznat, že něco udělal špatně, tak mu s takovým gestem a s takovým nadhledem jsou ochotni odpustit a jako říct ano, nic se neděje, že to člověka až dojímá.
2: Ještě mě napadá poslední takový možná stereotyp, do kterého spadáme, nevím, jestli je poslední, že někdy přílišně možná vyjadřujeme svoji lítost nebo to, že nás něco mrzí. Tolik mě mrzí, že ty hračky zase tady zůstaly rozházené, že jakoby dítěti dáváme za vinu, že já jsem teď smutná. Nevím, jak moc s tím to nakládat.
1: No, ono je možná to takové trošku citové vydírání, že takové to,
2: hranici,
1: tak teď
2: asi
1: bude maminka plakat, protože jsi tohle udělal. To tam podle mýho názoru nemá místo, protože my je potřebujeme dovést k tomu, aby udělali to, co potřebujeme, že? Tak může tam samozřejmě zaznít, teda já jsem z toho tak zklamaná teď a mrzí mě to a očekávám, že s tím něco uděláš. Vždycky by tam mělo být i ten konec, aby to dítě mělo možnost napravit to svoje chování, spravit to, udělat s tím, nějak to změnit, ale takové to vydírání, teď jsem nešťastná a to je další hřebík do mé rakve a to teda, to jsi mě neměl dělat, to mě teď úplně dostalo. Tak to klademe na děti velká břemena, která oni nejsou schopná unést.
2: Rozmarína běží, pustíme si písničku a po ní budeme pokračovat v našem povídání. Zpívá pro vás Moja Břemena.

0: Moja Brennen vám hraje v dnešní Rozmaríně. Pokračujeme v kapitolách z efektivního rodičovství dnes o komunikaci a vyjadřování našich emocí. Poprosím paní Elišku, aby shrnula to, co jsme si řekli v těch předcházejících 40 minutách, tedy co ze strany nás, rodičů, k dětem je dobré, prospěšné.
1: Tak mluvili jsme o tom,
2: že rodič má právo, dokonce bych řekla, má povinnost mít nějaké požadavky vůči dítěti. Jednoznačně, jasně, nemusí se toho bát, když tyto požadavky má. Na druhé straně, když je vyjadřuje, měl by dávat pozor na formu, jakou své požadavky vyjadřuje, a ta forma by neměla útočit na osobu dítěte. Dítě, ať už provede cokoliv, by mělo mít to vědomí, že je fajn, že je přijímané, že je hodnotný, dobrý člověk, přestože teď udělal něco špatného nebo něco naopak neudělal, a já mám tu představu nebo ten požadavek, aby to bylo napraveno, aby to bylo uděláno jinak nebo vůbec uděláno. Tyto dvě věci odlišovat. A rodičům moc kladu na srdce, aby se nebáli v těch svých požadavcích a v těch úkolech, které dětem dávají, být jasní a jednoznační, ať už tónem hlasu, tím, jak to řeknou, jak se vyjádří a jak si sami sobě věří.
0: No a pojďme to teď otočit. Dívali jsme se zatím na tuto problematiku směrem od nás, rodičů, k dětem, a teď směrem od dětí k nám. To bude asi náročnější, protože jsme tady dospělí a posloucháme zřejmě i sami dospělí, ale pojďme to zkusit. Hned v úvodu jsme řekli, že to, co dítě potřebuje, je, abychom mu naslouchali. To je ještě něco jiného než poslouchání. Co je to naslouchání?
2: Je to takové naladění na stejnou vlnu. To bych řekla, že je naslouchání. My jako rodiče se často setkáme s tím, že děti právě ty emoce prožívají. Děti ještě nepotlačují, děti je prožívají velmi bouřlivě a nám jako rodičům to někdy vadí. Někdy nám vadí, že děti jsou příliš emocionální, příliš citové, a zase vadí nám ten dětský hněv, dětský vzdor, vadí nám někdy i dětská radost, která může být příliš bouřlivá, příliš jasně projevovaná. A toto je pro rodiče těžké v každém věku, i u malých dětí, a potom, když máte dospívající děti, které zase ty emoce prožívají velice intenzivně a velice bouřlivě a neumí se s nima vypořádat, tak zase pro rodiče je to možná ještě těžší tady těmto emocím naslouchat tomu dítěti, které prožívá takovéto emoce.
0: No a co tedy s tím, když naše dítě svobodně prožívá své emoce, ovšem velmi bouřlivě, někde se vzteká nebo do něčeho kope, nebo jsou mnohé způsoby, a já mu mám dát prostor emoci vyjádřit, ale zároveň je to už třeba společensky nepřijatelné vůči ostatním lidem, vůči mně, co s tím?
2: Ano. To, co vy zmiňujete, to vztekání, kopání, válení se po zemi, to už je fáze té jeho dětské emoce hodně nezvládnutá, hodně přehnaně vyjadřovaná, kdy je to těžká situace pro rodiče, protože ji potřebuje vrátit zpátky a naučit dítě, jak tu emoci zvládat. Vždycky je jednodušší se učit na tom, kde je to snazší. A dětská emoce někdy je takový ten hněv, kdy se vám ještě nevsteká, ještě nezuří, jenom vidíte, že pění, že to v něm, že to těžce něco takového prožívá. A právě tam, když já jako rodič tu emoci potlačuji, nepřijmu, nechci o ní vědět, tak ona se u toho malého dítěte nepotlačí, ale přeroste právě v ten vztek. A někdy hodně rychle. Někdy se děti právě naučí zneužívat ty svoje emoce, ten hněv, na který mají právo, zneužívají ho a přeženou ho až do toho vzteku, do toho, kdy si tím vynucují něco, tlačí nás do toho, abychom jim vyhověli. Možná rodiče mají zkušenost s tím, že jedno dítě se vůči jednomu rodiči takhle chová, ten vztek prožívá a vůči druhému ne. Čím to je, čím to bude? Asi tím, že u toho jednoho rodiče mu to funguje. Když začne tu svoji emoci takhle prožívat nezvládnutelně, už úplně v extrému, tak ten rodič mu ustoupí a on dítě dosáhne toho, co chtěl. A ten druhý rodič u toho to nefunguje. Ten jako kdyby to zatne hned v zárodku. A tam si to dítě nedovolí to přehnat do takového extrému. Proto zkusme se bavit o těch emocích, které ještě nedošly do takovéto fáze a dítě nám přijde nazlobené. Já se zlobím, mně se to nelíbí, ty seš zlá, nebo ten kamarád je zlý. Neumí to dítě. Dítě to nikdy nebude vyjadřovat tím respektujícím způsobem, tak jak jsme si to vykládali v tom předchozím povídání. Bude vyjadřovat nerespektujícím, nevhodným, špatným způsobem. A co já jako rodič můžu udělat? První krok je to přijmout a nezlehčovat tu emoci. A to je někdy nejtěžší, protože já mám pocit jako rodič, že když budu říkat, a prosím tě, o nic nejde a co to přeháníš a nepředváděj se tady takhle.
0: A takže to nemůžeš takhle říkat.
2: To takhle neříkej to a to vůbec není pravda, co říkáš a on vůbec není tak zlý a on je úplně skvělý kluk. Tak to naopak přilívám olej do ohně. V této fázi, v té první fázi naslouchání dítěti je nejjednodušší a přitom to nejtěžší neříkat nic, mlčet. V té chvíli, když dokážu jako rodič aspoň chvíli mlčet a dovolit tomu dítěti, aby to ze sebe dostalo ven a aby mělo někoho, kdo jako kdyby to přijímá, to co to dítě říká, tak udělám nejlepší službu. Může mě v tom jako rodiči pomoct taková myšlenka, že když přijmu emoci, neznamená, že s ním souhlasím. To je něco jiného. Když já dovolím tomu dítěti, aby na mě hodilo, aby to všechno na mě vychrlilo a ovládnu se a budu mlčet, někdy radím rodičům, aby si v té chvíli vzali bonbon do pusy, aby něco cucali, aby se kousli do tváře a opravdu vydrželi chvilku mlčet.
0: Krabička naslouchacích bonbonků.
2: Tak a toto vydrželi, tak tím někdy pomůžou tolik, že celá ta emoce tím odezní. To dítě to ze sebe dostane, má to komu říct, najednou cítí, že je někdo, kdo je ochoten připustit, že teď může dítě prožívat nějakou takovouhle špatnou emoci a bude mu to stačit, už dál nebude pokračovat. Je to zkušenost, když ty děti jsou na to zvyklé odmala takovýmhle způsobem, že se s nima jedná, tak mnoho z nich opravdu nedojde do té fáze, že by nám chtělo tím vztekem dokazovat, že opravdu ta jejich emoce je takhle zlá. Pak můžeme pokračovat dál, kdy rodiče se snaží pomoct, že se vyptávají. Vyptávají se a dávají rady, co je potřeba udělat. A to zase není nic, co by ten člověk, který prožívá negativní emoci, chtěl slyšet. On chce jenom, aby ho někdo přijal, aby někdo přijmul to, že to opravdu takhle špatně prožívá. Přijmout to můžu zase tím, že jenom popíšu to, co vidím. Potom po té chvíli mlčení, jako rodič můžu říct, vidím, že teď bys hrozně toto chtěl, že hrozně toužíš po tady té hračce, že ta hračka se ti strašně líbí a moc bys o ní stál, že? A to je to stačí. A zase to dítě může pokračovat. Ta je ta krásná, ta je úžasná, já bych ji chtěl mít doma. Toužím po ní. Místo rad rodič může dát prostor k tomu, aby dítě došlo samo k nějakému závěru, k nějakému vyřešení. Zůstaneme u té hračky, u toho jsme v obchodě a dítě hrozně touží po té hračce a já můžu otevřít ten prostor a tohle bys chtěl, tady tohle autíčko bys opravdu asi chtěl třeba dostat jako dárek, že to by byl veliký dárek, to by se ti asi líbilo. A můžeme za chvilku vydržet u toho, že dovolím tomu dítěti si představit, že toto je ta věc, kterou bych chtěl. Dám tam prostor k tomu, aby to dítě si samo zvolilo, kterou variantu chce. Teď se do toho trošku zamotáváme, protože ono se to těžko...
0: odejdem z toho obchodu teď, ano.
2: Těžko se to popisuje, když... vejdeme do obchodu a vím, že toto je častá situace, kdy dítě se vzteká, že něco chce koupit. Zkušenost maminek některých je, že řeknou, můžeš si jednu věc vybrat do 10 korun. U větších dětí, které už dokážou, 6leté dítě už krásně dokáže odhadnout. Dítě jde a celou dobu v tom obchodě může vybírat, co si za těch 10 korun vybere. A některé ty děti si mění ty věci, vybere si tuto tyčinku, uvidí za chvilku lízátko, vymění za druhou tyčinku, za chvilku vymění za žvíkačky. Takovýmhle způsobem a dojdeme a máme to nakoupené. Toto je třeba dobrá varianta pro ten obchod. U těch velkých hraček, jak jsem začala popisovat, tam je dobré to s tím dítětem opravdu prožít. Dovolit mu, aby prožil tu touhu, že tady o tohle stojí, o tuto hračku stojí, ta se mu líbí, tu bych chtěl mít, já to s ním prožiju nějakou dobu. A opravdu, přestože to tak, teď takto nezní, ale kdo to vyzkouší, tak když toto s tím dítětem tam si dám 5 minut na to, aby jsme takhle prožili, která hračka je hezká a která se mu líbí, tak velice je to snazší potom odejít z toho obchodu s tím, že žádnou hračku nekupujeme a že jsme domluveni, že třeba nějaké velké příležitosti, přesně tuhle máme vybranou, než když od začátku říkám, co to tady vykládáš, vůbec se tam nedívej, tam ani nechoď, to vůbec na to nemáme peníze, o tom se vůbec nebudeme bavit, že bychom tady na tu hračku se dívali. Tak tady tyhle dva póly, když máme, tak v té první situaci se to opravdu zvládne s nás a líp. Ale to jsme byli u touhy, ale když budeme u hněvu, u zlobení se na někoho, ten kluk je zlobivý, ten kluk je zlý, s tím ten mě hrozně naštval, případně i třeba nějaké vulgární slova. Zase, když použiju to stejné, že chvilku poslouchám, pak tou oznamovací větou, bez vyptávání, bez otázek, popíšu to, teď teda vidím, že jsi strašně rozčílený na toho kluka, nebo že už se s ním v životě nikdy nechceš kamarádit, že s ním nikdy nechceš sejít. Tak otevřu ty dvířka, otevřu ten prostor, že to dítě samo mě začne něco vykládat, samo mě popíše, co se mu stalo a dokáže i samo zvládnout tu emoci mnohem líp, než když mu budu od začátku říkat, teda o kamarádovi takhle nikdy nemluv, to vůbec tady nechci slyšet, takový nadávání na kamarády.
0: Jenže jak teda rozlišit to, dát prostor pro vyjádření emoce a pro oddělení od toho, co je a není pravda. Nebo že opravdu někdo nadává třeba na paní učitelky nebo na ty kamarády. Já opravdu to dítě mám nechat nadávat?
2: To je teď, co jste říkala, co je pravda. To je těžké, co je pravda, protože pokud ono prožívá tu emoci takhle negativní, tak to je v té chvíli pro něho pravda. I když třeba ta paní učitelka vůbec není nemožná a hrozná a zlá a já nevím jaká, ale on to takhle vnímá a teď v tuto chvíli je na ní hrozně naštvaný. Něco se ho dotklo a prožívá tu negativní emoci. A druhá věc je, že nadává. Druhá věc je, že někoho uráží a používá vůči němu nevhodný výrazy. To samozřejmě nemůžeme dovolit, že? Jak nemůžeme dovolit ubližovat druhému, tak nemůžeme dovolit vulgární nadávání. Ale dovolila bych to nějakou dobu takovým, nechala bych dítě toto takhle říct, prožít to spolu, chvilku, neříkám 2 dny, 5 minut, 10 minut, nechám dítě, aby si vedle mě sedlo a toto mě všechno říkalo a vyjadřovalo i velice nevhodným způsobem to svoje naštvání. A pak můžu otevřít to, teda tebe to hodně naštvalo, ta učitelka, co se dneska stalo ve škole, to muselo být hodně nepříjemné. A zase otevřu dvířka k tomu, že nemusí, ale může se stát, že to dítě mě popíše, co se stalo. Popíše a ve chvíli, kdy to popisuje a cítí, že je bezpečný prostor, že není nikdo, kdo by to bagatelizoval, kdo by už od začátku mu říkal, že je to nesmysl, tak při tom popisování mnoho dětí najednou tu skutečnost nahlídne tak, jak byla, jaká je ve skutečnosti, že vám popisuje, no ona mě dala 5, protože je úplně nemožná, je hrozná, protože je nespravedlivá a jak vám to začne popisovat, tak najednou popíše, no já jsem tam měl 3 chyby, jo, a to vůbec teda mě neměla dát tu 5. A teď vám to všechno takhle popíše a jemu to samotnému, i když to třeba neřekne nahlas, tak najednou mu to jako samotnému dojde, že to asi jako kdyby to právo tam bylo, že tam to právo na to, aby mu tu 5 dala bylo. A vy mu nepomůžete tím, když řeknete, no kdyby ses učil, tak se nemusíš rozčilovat. A kdybys to napsal bez chyby, tak se nemusíš rozčilovat. Tím mu nepomůžete, tím mu nezvládne se, ta jeho emoce se nezvládne líp. No ale může se stát, že on používá ty nevhodný výrazy, že třeba opravdu nadává vůči někomu vulgárně, škaredě, prostě. Tam je dobré, když odezní ta nejhorší emoce, tak třeba říct, dívej se, já vidím, že jsi hrozně naštvaný na tu učitelku, že teda fakt tě rozčilila, ale prosím tě, takovýhle slova teď nepoužívej. To zkus to vyjádřit nějakýma jinýma slovama. Učit to dítě, aby se naučilo, i když je naštvané, používat jiná slova než ty, kterým první přijdou na jazyk. Ona je to i dlouhá cesta a je to i náš příklad, jaký dáváme. Když já budu nadávat na lidi, kteří mě naštvou vulgárníma slovama, tak to dítě se to naučí stejně a bude používat stejný výrazy. Když si budu s manželem nadávat, tak se pak nemůžu divit, že opravdu stejně bude mluvit to moje dítě.
0: Jestli vás pozorně poslouchám, už to žel musíme shrnout, protože naše rozmarína je u konce, tak ta cesta je v tom přivést to dítě, vydržet to a přivést to dítě k tomu, aby samo nahlédlo na tu situaci.
2: Ano.
0: A vlastně došlo k nějaké sebereflexi postupně samozřejmě a vzhledem k věku. A vymezovat hranice pro formu vyjádření těch emocí.
2: Přesně tak. A ať se rodiče nebojí toho, že když přijmou emoci, když mlčí v té chvíli, kdy se něco takového děje v dítěti, takže automaticky s tím souhlasí. To je něco jiného. Nemusím souhlasit s tou emocí, ale přesto ji můžu přijmout, přesto ty seš fajn, ty se tady rozčiluješ, nadáváš, seš úplně nespravedlivý vůči někomu druhému. Já to přijímám, ale to neznamená, že s tím souhlasím. To neznamená, že já prostě ti to všechno podepisuju, tady toto.
0: Děkuji vám za naše dnešní povídání. Vyrojilo se mi ještě mnoho dalších otázek, ale třeba na některé z nich odpovíme v našem dalším setkání, dalším pokračování. Přeji vám hezký zbytek dne a příští týden si nenechte ujít rozmarínu. Přeji vám pěkný zbytek dne. Zůstaňte s námi, zůstaňte s Rádiem 7.

Reprízu dnešní Rozmaríny, třetí díl o komunikaci z cyklu Efektivní rodičovství, vysíláme opět zítra v pátek ve 13 hodin a také v neděli v 11 hodin. Za týden si bude host Eliška Vondráčková povídat s moderátorkou Petrou Eliášovou o pravých dlech a řádu. Máme čtvrtek, 16. července, 11 hodin. Prázdninový čas je v plném proudu. Z Rádia 7 vás zdravíme na vašich letních cestách a přejeme bezpečný návrat zpět domů. Ze studia vás zdraví Klára Litterová, která vás bude provázet dnešním denním vysíláním. Na přehled pořadu se zaměříme po písničce od Jolandy Adams On Guard.

míra nepohodlí dovede dnes skutečně zblížit, říká Natanael Jokl v rozhovoru s Ondrou Malým. Pro koho se hodí puťák a jak ho připravit? Jak zvládnout jídlo, spaní nebo zábavu po cestě? Praktické tipy zazní ve štafetě v 11 hodin 15 minut. Sedm let trvalo, než uslyšela Suzana Wesleyová od svého Sema vyznání lásky. V přísném prostředí anglikánské církve 17. století to nebylo nic neobvyklého. Do života matky zakladatelů metodismu Charlese a Johna nahlížíme ve čtení na pokračování 15 minut popolední. Před 160 lety se narodil kazatel Svobodné církve reformované František Urbánek, který se setkával s rodinou T.G. Masaryka a sloužil na pohřbech jejich členů. Jeho životní příběh přiblíží církevní historik a kazatel církve bratrské Robert Hartl v pořadu Řeka života ve 13 hodin. Od 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky a maily a až do 3 hodin pro vás hrajeme písničky na přání.

0: Jste naladěni na vlnách Rádia 7. Pro koho se hodí puťák a jak ho připravit? To nám poradí v následujícím pořadu Štafeta rozhovor Natanaela Jokla s Ondrou Malým.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Vítr ve vlasech, tráva v puse, baťoch na zádech, modrá obloha a před sebou obzor. Je mnoho různých druhů výprav, které můžeme na klubu podnikat, ale v dnešním díle v rámci minisérie Výpravy za hranice všedních dní bych chtěl mluvit o puťácích. Moje jméno je Ondřej Malý a mým dnešním hostem je můj přítel, dlouholetý, emeritní vedoucí klubu Robinson na Praze 13, nadšený kuchař a milovník puťáků Nathanael Jokl.
1: Zdravím.
0: Nate, co je puťák a kdy jsi na něm byl naposledy?
1: Puťák je určitě aspoň jednonoční akce někde v přírodě, jejímž cílem je jít z bodu A do bodu B, přežít to, užít si to a většinou bych řekl, že se jde nějakou přírodou. Naposledy na puťáku jsem byl minulé léto, byli jsme s kamarády, byla to velice zbližující akce, byl jsem tam s mojí nyní snoubenkou, 3 dny nám propršelo, byli jsme na 5 dnů a za ty 2 dny jsme stihli zbytek usušit a užít si to a bylo to super.
0: Já jsem mluvil na začátku o té modré obloze a teď slyším, že ne vždycky to tak je. Což je pravda, občas prostě celou dobu prší, znamená to nutně, že je akce zkažená a že když vidíme, že bude špatný počasí, tak je lepší zůstat doma.
1: Já bych řekl, že záleží na zkušenostech toho, kdo to pořádá a toho, kdo jde. Za mě určitě platí, že s počasím, který není dobrý, akce rozhodně není zkažená. Myslím si, že má větší potenciál prohloubit ty vztahy, protože společné utrpení nebo nepohodlí spíš možná dokáže ty lidi víc blížit. Když tím projdeme, zároveň to má nějakým způsobem možnost i budovat vlastní charakter v tom, že se učíme se sebe ovládat, je to něco jiného, když má člověk najednou na nohách těžké boty od deště a únavu, tak to všechno je zvládnout, ale zároveň to prostě skvěle prohloubí vztahy a myslím si, že se to dá užít krásně i v dešti. Ale doporučuji určitě slunečné počasí bez pochyby pro začátečníky.
0: Já se přiznám, že to utrpení úplně až tak primárně nevyhledávám, když jdu na puťák. Většinou spíš vidím tu svobodu toho, že člověk není ukotven na jedno místo. Protože základní charakteristikou puťáku je, že člověk předem často neví, kde přespí. Nebo přinejmenším sice ví, kde přespí, ale není to někde úplně v hotelu. Jak to funguje?
1: To je pravda. Je dobré mít dopředu vytyčit si místa, kde chceme spát, ale zároveň přesně, člověk tam přijde, realita může být úplně jiná, než jakou jsme si představovali, a může být výrazně lepší, a nebo musíme chvilku hledat déle, kde budeme spát, ale je skvělé, že člověk se ráno může zbudit, vidí třeba krásný východ slunce. Je to úplně něco jiného, když se probudíte v přírodě, oproti tomu, když spíte doma. Čerstvý vzduch, já vždycky mám pocit, že přestože zem je tvrdší a v něčem je to náročnější, tak jsem ráno tak jako jinak a možná i líp odpočatý. Můžete si udělat snídaní, pokud máte tu příležitost, na ohýnku, nějaké topinky nebo něco takového, paráda.
0: Zmiňoval jsi začátečníky, zkušené. Pro koho ty puťáky jsou vhodný?
1: Puťáky jsou vhodný určitě pro kohokoliv. Je dobrý akorát vzít v úvahu, s jakou skupinou teda jdu ven, jak je velká, případně jestli tam jdu jenom kluci nebo jenom holky, nebo jestli máme smíšený kolektiv. Pokud je smíšený, tak se určitě hodí, aby tam bylo zastoupení vedoucích jak kluka, tak holky. Důležité určitě, aby byl jeden z vedoucích nějakým způsobem plnoletý. Zároveň je fajn se zamyslet i nad tím, kdo má poslední slovo, kdo je hlavní organizátor. Zvlášť, když potom jsme třeba všichni unavení na puťáku, už se hledá místo, kde zakempovat, tak je potřeba často zavelet. Že názory můžou být velice různé, jak od účastníků, tak od vedoucích. A tenhle ten člověk přesně potom i řeší třeba, řekněme, komunikaci s rodiči nebo nějaké jako je krizovější situace. je fajn se i zamyslet nad tím, když už teda jdeme do přírody, může se něco stát, aby tam byl někdo, kdo je schopný ošetřit nějakou ránu, klíšťata, měl základní zdravotnické vzdělání.
0: Jednou z výzev puťáků je možná právě ta svoboda, kterou puťáky nabízí, ve smyslu, že člověk nemá zázemí. Tudíž je potřeba si dávat pozor na to, aby se zbytečně někdo nezranil, rozhodně na to, aby se nikdo nestratil. Jak nastavit řád tak, abychom se vyvarovali zbytečným starostem a puťák si co nejvíc užili?
1: Určitě se hodí mít na puťáku dost vedoucích, říct, kdo za co zodpovídá, kdo má na starost jídlo a podobně. Zároveň, co se týče pravidel třeba pro děti, tak se může hodit, když každé dítě si hlídá nějakým způsobem jednoho svého kamaráda, aby se nestalo, že se někdo ztratí. V případě, že se někdo ztratí, tak se hodí určitě mít tu zásadu jdu tam, kde jsme se naposledy viděli třeba. Aby byla jistota, že na té trase se společně potkáme.
0: Jedna z výzev putování je tempo putování. Protože často skupina dětí, zvlášť v klubech, kde nejsou všichni úplně stejně staří a výkonnostní rozdíl mezi 15-letými kluky a 10-letými kluky je velký, jak zařídit, aby se takhle výkonnostně heterogenní skupina neroztahala na 2 kilometry daleko a aby si navzájem neutekli?
1: To je výzva. Řekl bych, že to je nejvíc výzva pro ty, co jsou výkonnější, protože platí takové pravidlo, že skupina by se měla řídit tempem nejpomalejšího. Ideální je, když ten nejpomalejší jde vepředu cíleně, protože sám se tam přirozeně nedostane. Spíš naopak má tendenci být vzadu a neexistuje nic horšího, když skupina někam dojde, tak nějak čeká na toho nejpomalejšího. On teda dorazí a zase se vyjde, oni si odpočinou, on s jazykem na vestě. Pak je absolutně jako vyčerpaný a to může být okamžik, kdy zrovna ten nejmladší nebo nejslabší odejde z puťáku, že to bude něco příšerného.
0: Součást toho dobrodružství puťáku je, že člověk leco spotká. V tom lepším případě to jsou třešně, v tom horším případě to jsou houby nebo zátaras, v tom nejhorším to je nepřekonatelná rokle nebo obrovská kaluž bahna nebo opilý člověk, který se blíží proti dětem. Jak se připravit na různé situace, se kterými se člověk potká? A existují nějaká pravidla pro to, co je třeba možné sbírat nebo čemu se vyvarovat?
1: Určitě platí sbírat to, co bezpečně známe. To bych řekl, že platí u lesních plodů, takže nějaké borůvky, maliny a hody. To myslím, že většina lidí bezpečně pozná. U třešní si dávat pozor určitě na to, že po velké konzumaci třešní se nedá úplně tak dobře pít hnedka, aby děcka nebolelo břicho, což může být problém zvlášť v létě, když je velké parno, tak když se člověk natláská třešněmi, tak to svádí. A co se týče třeba hub, tak určitě, přestože člověk si může myslet, že zná houby nebo skutečně zná, tak doporučuji s dětmi nekonzumovat. Je lepší v tomhle mít bezpečí, než skupinově otrávit více lidí.
0: Jak je to s odpadem?
1: Snažíme se být šetrní v přírodě. To platí, jak třeba řekněme s nějakým nočním klidem, když jsme v přírodě, tak snažíme nehlučit večer a v noci, aby zvířata mohla normálně fungovat. Tak u sbírání nebo u přenášení odpadků, takže ideální táhnout sebou nějakou igelitovou tašku, do které pozbíráme, co postupně vyprodukujeme, v nejbližší civilizaci vyhodit. Určitě se stane v určitý okamžik, že někdo bude potřebovat jít na záchod, tak na malou asi zvládneme všichni. Když se jde na velkou, tak je potřeba vyhrabat ne na nějakém viditelném místě, ideálně kousek dál od cesty, dostatečně hlubokou díru, tam se vyprázdnit, tam zahrabat všechny ubrousky, které z toho nějakým způsobem budou, nebo kapesníčky, aby to vypadalo, že tam po nás nic nebylo. Vzpomínám si, že nás učili zásadu, že by to mělo místo být nášlapné. To znamená, že v momentě, kdy na to našlápnu, tak to nemá být mina, ale neměl bych poznat, že tam někdo byl.
0: A stejně tak je určitě potřeba uklidit celý prostor nocování.
1: Určitě.

0: S Natem Joklem se dnes bavíme o specifikách přípravy puťáku, výpravy, jejíž ústředním bodem programu je putování. Abychom mohli někam putovat, potřebujeme mít nějakou trasu.
1: Trasu vybrat ideálně někde v přírodě. Od toho je podle mě puťák. Je tam ale důležité myslet na několik věcí. Jedna z nich je, aby byl přísun vody. Vodu můžeme získat buď ve studánkách. Studánky můžou být občas vyschlé, dobré zkontrolovat dopředu, jestli prameny nebo studánky fungují. Docela dobře funguje stránka estudanky.eu, kde se dá prověřit, jestli tam skutečně ta voda je, anebo případně naplánovat do trasy dostatečný počet příchodů do civilizace, kde můžeme zkusit poprosit někoho přes plot, jestli by nám natočil pitnou vodu, ne užitkovou, případně třeba nabídnout ty pomoc.
0: A studánky jsou pitné? A ještě bych se zeptal, jak člověk přesně takovou studánku pozná. Protože předpokládám, že každý čůrek vody, který teče ze skály, není pitná studánka.
1: U studánek by měl být rozbor vody. A měl by tam u toho být certifikát, většinou to bývá zalaminovaný pod nějakým přístřežkem, že voda je pitná. A kdy naposledy byla provedena inspekce. A určitě na té stránce estudanky.eu je napsáno, jestli ten pramen je pitný nebo ne.
0: Kolik vody je potřeba nosit u sebe? Protože když najdeme studánku, můžeme se napít, ale předpokládám, že nějakou vodu vezmeme taky sebou.
1: Mně se vyplatilo, nebo nám v oddíle bych řekl, mít sebou vždycky 2,5 litrové flašky na vodu. Není nutné mít celou dobu plné, nicméně spousta vody se spotřebuje za prvé na pití. Člověk by měl denně vypít, zvlášť při pohybu, tak aspoň by řekl litra půl, spíš 2,5 litru vody, zvlášť když je vedro. K tomu je potřeba z něčeho uvařit a zároveň je potřeba z něčeho taky umýt potřebné nádobí. Takže ta spotřeba vody je docela velká. Myslím si, že 3 litry na člověka se dá zvládnout.
0: Máš v hlavě nějakou lokalitu, kterou bys doporučil?
1: Spousta lokalit. Já teda nejsem moc dobrý na celkový zeměpis, ale doporučil bych jakékoliv hory. To bych řekl je spíš pro někoho, kdo už někdy někde byl, protože v horách to počasí může být velice proměnlivé. Řekl bych, že to je lehce náročnější i kvůli výškovému profilu. Nevždycky se podaří jít po hřebenu, tak aby ta trasa byla přiměřeně náročná. Zkoušeli jsme stezku Českem, kde je taková cesta po hranicích, moc pěkné, nebo moc mám rád Kokořínsko a takové ty lokality, kde prostě jsou nějaké zajímavé, buď skalní nebo přírodní útvary, hezké výhledy, nějaká památka nebo něco takového. Ale určitě bych doporučil i klidně se kouknout, co máte v okolí. Třeba máte nějaký pěkný les právě u vás za barákem.
0: Co určitě nezapomenout, když vyrážíme na puťák?
1: Tak dá se to lokalizovat podle těch základních potřeb. Určitě potřebujeme spát, takže potřebujeme nějakou karimatku, spacák, něco pod čím budeme spát v případě deště, to znamená většinou nějakou celtu nebo tarp. Dále potřebujeme něco jíst, takže potřebujeme sebou vzít jídlo, něco v čem to uvaříme, něco na čem to uvaříme, nějaký vařič. Většinou se dají sehnat skvělé takové ty cestovní plynové vařiče. Něco, v čem to budeme jíst. Pak určitě důležité hodně mít sebou aspoň 1 lékárničku, která je základně vybavená pro nějaký případ klíšťat, alergií, nějakých situací, se kterými se dá počítat, že můžou nastat nějakého prodřeného kolena nebo něčeho takového. Krom toho, bezpečně ne to, co asi bude nutně na zádech, ale je dobré zvolit dobrou výbavu, to znamená kvalitní batoh, pokud to jen jde, aby vás nebolely rychle záda, správně nastavený, mít dobrou pevnou obuv a něco, v čem se vám pohodlně jde, případně nějaké funkční prádlo. Mně se určitě osvědčilo, bych řekl, prakticky v každém ročním období sebou brát termoprádlo, pokud máte. I v létě může být chladná noc a vyplatí se být v teple.
0: Mně ještě napadají dvě věci, které já si vždycky zapomenu a pak mi přijde, že jsou hrozně důležité, a to je ručník a baterka.
1: 100%.
0: Zároveň určitě se výbava liší, když člověk vyráží na puťák na táboře, který je uprostřed července a teplota se pohybuje okolo 30 stupňů ve stínu, a když vyrážíme třeba začátkem jara.
1: Určitě budeme volit trochu jiné oblečení. Myslím si, že v tom létě nemusíme tahat tolik teplého oblečení. Může mít člověk, pokud má i lehčí spacák.
0: Ale o to víc vody.
1: Ale o to víc vody, přesně. Tam se to asi vykompenzuje. Naopak na jaře se musí počítat s tím, že budou mrazy, takže klidně vzít teplou čepici jako v zimě, mít dostatečně teplý spacák nebo dobré termoprádlo.
0: Ty jsi zmiňoval základní potřeby. Já vždycky řeším na puťácích především tři věci. Co budu jíst, kde budu spát a co budu dělat cestou. Máš to podobně?
1: Jo. To spaní bych řekl, že je asi pro mě nejdůležitější, protože se i o toho odvíjí, jak moc budu chtít ráno jíst. Když jsem nevyspalý, tak logicky potřebuji někde dohnat energii a to tělo si řekne prostě jídlem. Takže z toho i vyplývá, když člověk rozdělává večer nějaký přístřešek, kde bude spát, nějaké jako tábořiště v uvozovkách, tak nejdřív vybrat, kde budu spát, a pak až řešit, co budu jíst a že budeme vařit. Co se týče těch aktivit, tak záleží, bych řekl, na osazenstvu, jak jsou zaměření. Pokud víte, že by se vám děti na puťáku nudili, kdybyste jenom šli, tak se vyplatí se zamyslet nad tím, co můžete dělat po cestě. Jestli třeba nějak více poznávat přírodu, dá se snadno koupit nějaká knížička na poznávání rostlin, nebo určitě existuje nějaká aplikace, kterou můžete zkoumat přírodu, zjistit třeba, co je ve vašem okolí jedlé. Možná to tam nutně hnedka neskoušet, pokud si nejste jistí. Případně vymyslet nějakou hru. My jsme mývali rádi nějakou, jmenovala se myslím Bomba.
0: Něco tak.
1: Několik základních povelů. Bomba, štronzo a voda. V bombách jsme lehli na zem a štronzo zastavili se. Ten jeden, co to zavelel, tak mohl trošku poškádlit ostatní. A při vodě jsme všichni museli vylíst někam na strom. Tak to taky zpestření nějak té cesty, která může být jednotvárná. Dát nějakou hru. A nebo pokud je ta skupina zaměřená víc putovně, tak se dá dát pořádná trasa. Nicméně i při tom chození se dá přesně povídat, což je hrozně super. A někdy jsme zkoušeli a taky fajn, že se dá třeba číst knížku nějakou útlou, která se dá stihnout za tu dobu.
0: Další možností programu je určitě naučit děti něco z tábornických dovedností. Například taková stavba přístřešku nebo vlastně příprava nocování může být docela výzva. Člověk má v hlavě ten hrad, který postaví, a pak zjistí, že připevnit plachtu tak, aby nespadla na zem při prvním závanu větru, není jednoduché. Měl bys nějaké doporučení pro úplné začátečníky ohledně nocování?
1: Určitě chybama se člověk učí. Moje první doporučení je, jeďte na nějaký z kurzů, který pořádá Dorostová unie. Tam vás to naučí prakticky názorně. Dobrý je si udělat nějakou rešerši na internetu, případně spousta dobrých návodů. Co se týče toho přenocování, tak důležitá věc určitě je, jak přijdeme na to místo a nějakým způsobem se tam na tu jednu noc ubytujeme, tak v takovém stavu to musíme předat ráno, zpátky té přírodě. To znamená, nesmí tam po nás zůstat žádné papírky, nesmíme zničit tu krajinu, přírodu. A i s tímhle s tím ohledem nás tam třeba lesníci nechají přespat. To vytváření přístřešku je, řekněme, v určité šedé zóně, která se toleruje, když nad sebou člověk nějakým způsobem udělá jenom, natáhne celtu pomocí provazu, připevní ke stromům. Není to bráno vyloženě jako stanování. Zkušenost moje je, že lesníci s tím nemají problém. Pokud tam člověk nevyřvává na lesy a nedělá prostě nepořádek.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Jak je to se zákony? Kde můžeme přespat? Kde můžeme rozdělat oheň? Protože zase ta představa přespání ve stanu s ohníčkem před stanem je krásná, ale předpokládám, že to nejde udělat úplně kdekoliv, kde se nám zamane.
1: To je určitě pravda. Co se týče toho ohně, tak tam je to velice striktní. Co se dá říct, že je relativně bezpečné, pokud vidíte nějaké ohniště, které už je zbudované někým před vámi a není to, řekněme, v národním parku, tak je možné ho využít za předpokladu, že nejsou extrémní sucha. Pak je to jako na zvážení vedoucího. Jinak vytváření nových ohnišť podle zákona v chráněných krajinných oblastech ani v lesech není povoleno.
0: A ta vzdálenost od lesa?
1: Ta je stanovená velice daleko, jestli to je nějakých 50 nebo 100 metrů, což je, myslím, velice těžké docela dodržet. Takže spíš doporučuji najít na mapách ohniště, která už jsou vytvořena. Často bývají u nějakých i třeba takových přírodně vytvořených přístřešků. Vím, že existuje nějaká i síť nějakých trampských ubytování nebo přístřešků, nebo i v horách bývají nějaké ty boudy, pod kterýma se dá přespat, tak tam taky často u toho bývají třeba nějaká ohniště, která jsou zřízena bezpečně.
0: Jak vařit, když nemůžu dělat oheň?
1: Je problém ho rozdělávat, ale pokud si chci uvařit oběd, tak vzít plynový vařič a rozdělat to ideálně na kraji cesty, aby jsme nikomu nebránili, nespůsobili žádný požár. Ty vařiče jsou většinou dělané tak, že to je nad zemí bezpečně. Nebo to můžeme dělat na nějakém pařezu.
0: A jak je to s tím nocováním? Ty jsi zmiňoval šedou zónu ohledně plachet. Co třeba stany?
1: Stany už jsou dle zákona no go. Je to něco, co už není v pořádku. Asi to už moc zasahuje do přírody. My jsme si vždycky vystačili s celtou. Je to daleko víc zbližující, když vedle sebe 8 namačkaných lidí pod jednou velkou plachtou. Jo, je i možnost větší jako povídat a být nějak jako v nějaké pospolitosti.
0: Stany, krom toho, že jsou nepovolené, tak taky obvykle hodně váží a těžko se nosí. Já osobně jsem stan na puťák nikdy nebral. Přišlo mi to jako něco, co vzít opravdu nechci. Jsou nějaké další věci, které by mohly někoho napadnout, že by si je vzal, ale není to dobrý nápad.
1: Vzpomínám si na jednu historku, která koluje v našem oddílu, a to je, že jsme jednou šli na puťák, táborový puťák, a jedno dítě si stěžovalo, že ho bolí záda, že má těžký batoh. Načež večer, když bylo potřeba vybalit chleba na jídlo, tak s ním vybalilo i prací prášek. Tak to je jedna z věcí, kterou by si rozhodně nebral, pokud tedy nejdete na hodně dlouhou túru, kde potřebujete, a myslím, že stačí bohatě mídlo, nebo nějaké šetrné prostředky pro přírodu, kde se dá nějak vyprat.
0: Shrnuli jsme, co je puťák, koho a kam na něj vzít, v čem je plánování puťáku specifické, co si vzít, kde přespat, jak se najíst. Náš díl se blíží k závěru. Jak bys navnadil naše posluchače, což můžou být vedoucí, děti v klubech nebo jejich rodiče, aby se na puťák opravdu vydali?
1: Je to krásná zkušenost. Ta malá míra nepohodlí, která tam je, dokáže neskutečně zblížit, vytvořit daleko lepší a užší vztahy a zároveň zažijete spoustu krásných věcí, které byste prostě jinde nezažili než v přírodě. A spoustu zážitků, na které se dá vzpomínat. Já když jsem se před tímto natáčením bavil tady se zvukařem a s Ondrou, tak jsme byli schopni vyjmenovat spoustu věcí. Tak skutečně jděte do toho, budete z toho mít nádherné zážitky a třeba zažijete krásné kouzlo nečekaného.
0: Tak snad se někdy na cestách s váma všema potkáme. Postupně. Nate, děkuji moc za rozhovor, díky moc za vzpomínání i za praktické tipy.
1: Díky za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Ondra Malý.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu dnešní štafety můžete slyšet ještě v pátek v 18.30. Za týden se ozveme s tématem, jak připravit oddílovou akci pro kluky a jak pro holky.

Dnes má svátek Luboš. Jedná se o domáckou podobu k Lumírovi, k Lubomírovi, ale mohlo by jít i o přetvořené jméno Lubor. Základem obou jmen je staré slovanské jméno Ljub, takže jméno lze vyložit jako milý a líbí. Všem milým Lubošům srdečně přejeme z Rádia 7 krásný sváteční den. A protože je čas letních dovolených, posíláme písničku Marka Ebena Příjemný let, co kdybyste byli právě někde na cestách.

až do kam si sám nevidím. Příjemný let, na ten nezapomenu jen tak hned. Příjemný let, příjemný let.

0: cestu zpět.
1: S Rádiem 7 se blížíme ke 12. hodině. Po upřímné písničce Marka Ebena vás pozvu ke společné modlitbě.

monsters.

0: yours is the kingdom. Yours is the kingdom.
1: V písničce od skupiny Aptcore jsme slyšeli modlitbu Páně, slova zní. Bylo 12 hodin, ve vysílání Rádia 7 se i dnes 16. července společně pomodlíme. Pane Ježíši, chceme tě chválit za tvé dobrodiní. Děkujeme ti za tvoji starostlivost o nás, za to, že máme vše potřebné k životu, za dary duchovní i materiální. Uvědomujeme si, že jsi dobrým Bohem, že jsi s námi v situacích, které jsou nesnadné a pro nás lidi častokrát těžko pochopitelné. Ale děkujeme ti za tvá zaslíbení, že ty o tom všem víš, že jsi s námi a že jsi na kříži zemřel právě za všechny tyhle naše nedokonalosti. Chvála tobě, Pane. Amen.

Ve čtvrt na jednu se zaposloucháme do čtení na pokračování. Ocitneme se v přísném prostředí anglikánské církve 17. století, v životě matky zakladatelů metodismu Charlese a Johna, Susanny Wesleyové. Mějte pěkný čas s Rádiem 7.

minulé části jsme ve čtení na pokračování sledovali dospívání a zrání mladé Zuzany, která se postupně stávala ženou v církvi. V církvi její doby role ženy spočívala hlavně v roli manželky a matky. Ona však toužila po vzdělání, četla řecky, latinsky a chtěla studovat. To byla v 17. století doména mužů. Samuel Westley, mladý muž a student teologie, jí imponoval. Rádi se spolu povídali a nesměle si vyjadřovali svou počínající lásku. Sem jí prozradil svůj úmysl pozměnit si jméno i další plány do budoucna. Zuzaně nejvíc záleželo na tom, aby se líbila Bohu. V rodině se jim vedlo hůř a hůř, jak ubývalo otcových příjmů. Matka zemřela a otec chřadl. Zuzana se musela starat o domácnost. Sem získal teologický titul a o rok později se stal farářem. Po 7 letech ji konečně vyznal lásku. Čtvrtou část čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Zuzana Westleyová, služebnice Boží, čte Rosita Mertová.

Susan zvedla hlavu a napřímila se v posteli. Venku se začalo rozednívat. Zacloumala mužem, pokojně spícím vedle ní. Je čas vstávat, Seme. Seme, strčila do něj. Ještě chvilku. Ne, vstávej. Ostrý hlas teď nahradil další štulec. Susan si sedla na pelest postele. Drahnou chvíli se zdálo, že bude zvracet. Vzduch v malém bytě byl nedýchatelný a stejně jako každé ráno i dnes Susan těžce snášela, že musí vyměnit teplou pokrývku za studené oblečení ve studené místnosti. Suky, miláčku, proč musíme každý den vstávat ve stejnou dobu, jíst ve stejnou dobu, mít pobožnost ve stejnou dobu? Pomalu to začíná být trochu monotónní. Později budu mít větší chuť k modlitbám, řekněme tak za 2 hodiny, možná, že již o hodinu dříve. Pořádek a pravidelný běh dnes zaručují, že se nic důležitého nevynechá. Nikdo nemá nic proti tomu, že i v jinou denní dobu budeš mít chuť se modlit. Dodržuješ-li však pořádek, budeš se modlit, ať budeš mít chuť nebo ne. Neměli bychom příliš dát na náhlé nápady a pocity. Znamená to, že nedáš ani na pocity vůči svému novomanželovi? Obrátila se a pohleděla mu do očí. Snažíš se jen oddálit vstávání a k tomu je ti každé téma dobré. Vstávej! Susan vklouzla do domácích bot. Byl jenom z bavlny a o mnoho studenější než kožené trepky, na které byla zvyklá. Při své příští návštěvě ve Spitalyardu bude muset myslet na to, aby si odnesla své staré boty. Zahalila se pevněji do vlněné šály a na ohniště postavila hrnec s ovesnou kaší. Sem šel k hromadě klestí a snažil se rozdmíchat zbytky doutnajícího ohně. Hodiny vždy rozvrhneš přesně, ale musíš to také dělat s kaší, rád bych se jednou najedl do syta. Přesně totéž říkali Izraelci na poušti a potom jim pán poslal křepelky, až se jim z toho udělalo špatně. Pán ti dá všechno, co potřebuješ. Já vím. Sem foukal do žhavých uhlíků a díval se do malých plaménků. Někdy mám pochybnosti o tom, zda bylo správné odmítnout nabídku námořního kaplana. 70 liber ročně je víc než dvojnásobek toho, co vydělávám teď jako vikář. Byly doby, kdy se v domácnosti tvého otce spotřebovalo 30 liber měsíčně. Kdybys přijal to místo, byl by se splavil po 7 světových mořích a já bych se stále ještě tahala s rybářkou o cenu úhoře. To mi je přece jen milejší, když jsme spolu a máme společnou domácnost. A to by vůbec nebylo možné, kdyby ses stal námořním kaplanem.

Zatímco se Sam věnoval ranní toaletě, začala Susan stlát postele. Před oknem se krátce zastavila. Bylo to malé okno, jediné v tomto malém bytě. Na protější straně bylo vidět stěnu dalšího domu. Do temné uličky mezi domy vyprázdnila obsah nočníku, jak to dělávala každé ráno. Oheň se mezi tím rozhořel a Sam zavěsil hrnec trochu níž. Susan zamíchala kaši a přinesla misky a lžíce. Misky byly z pěkné keramiky vyrobené v Chelsea. Lžíce ze Sheffieldu koupila v malém obchůdku u mostu. Do výbavy skromného malého bytu ještě přispěla dalšími věcmi. Pokrývkami, obrazy a trochou kuchyňského nádobí, které měla ze Spitalyardu. Kdyby se byla vdala chudá, jako většina dívek v jejím věku, pak by nebylo možné, aby přispěla těmito pěknými věcmi k vylepšení těsných a zatuchlých místností. Její a Samův život by byl bez nich mnohem smutnější. Voda na čaj už konečně vařila. Zatímco si Sam holil zbytky vousů, Susan slila čaj. Oba zasedli ke stolu ve chvíli, kdy venku vycházelo slunce a zlatými paprsky zalilo malé okénko. Sam poprosil o boží požehnání pro královské manžele Viléma a Marii a o moudrost při současném napětí s Francií. Před boží tvář předkládal celou církev a její duchovní i vlastní malý zboreček v nuzné části jižního Londýna. Potom poděkoval za čaj a ovesnou kaši. Susan zvedla lžíci a opět ji položila. Vidíš se mě? Proste a bude vám dáno. Ráno vůbec nemám chuť na kaši. Můžeš mít také mou porci. Snad se jednou najíš do syta. Sam svraštil čelo. Není ti dobře? Nic vážného. Mám trochu divný pocit v žaludku. Jinak to je dobré. Po snídani následovala společná pobožnost, při níž měla Susan dojem, že pro Sama je to příprava kázání na příští neděli. Potom se vydal na návštěvy, jak činíval často a rád. A Susan si na jednu nebo dvě hodiny vytáhla své staré zatuchlé knihy a studovala. Susan milovala tyto chvíle klidu. Už ve Spitalyardu se na dlouhé hodiny zahloubávala do studia, přemýšlela o zásadních otázkách i o zvláštních problémech a vždy se přitom něčemu naučila. Tu někdo zaklepal na dveře tak jemně, že Susan zprvu myslela, že se přeslechla. Potom se klepání ozvalo znovu, odložila knihu a otevřela.

Před dveřmi stála dívka. Bylo jí možná 14 nebo 15, jistě ne víc než 16, a byla zřejmě těhotná. Promiňte, že vás ruším. Paní, měla byste chvilku času? Ano, pojďme dovnitř. Dítě či žena překročila práh a zastavila se. Její oči bloudily od květované pokrývky až k malému obrazu od Poussina na protější stěně. Susan přerušila mlčení. Poussin byl Francouz a papeženec, ale jeho obrazy se všude cení a jeho témata jsou často biblická. Tento obraz objevila moje sestra na bleším trhu. Byla jste asi bohatá, než jste se vdala, jak vidím. Ano, dařilo se nám dobře, ale bohatá jsem stále, neboť mám dobrého muže. Sedni si. Děkuji, paní. Dívka si opatrně sedla na kraj kuchyňské lavice. Ach, kdybych tak měla dobrého muže. Ty zřejmě máš muže, ale ne dobrého, že? Dívka se rozhlížela po tmavošedých prknech na podlaze, nezačervenala se však. Měla jsem mnoho mužů, paní, teď však nemám žádného. Kdo by také chtěl děvče s velkým břichem? Ne, žádný muž, žádné peníze. Možná, až se mimino narodí, muži zase přijdou. Udělám čaj, řekla Susan, která byla ráda, že se mohla odvrátit a věnovat se přípravě vody, čajníku a čaje. To jí poskytne čas, aby o tom přemýšlela. Prostitutky znala jenom z vyprávění, ale ve skutečnosti ještě s žádnou nemluvila. A toto děvče se ani nestydí. Není si zřejmě vědomo toho, že dělá ostudu Bohu a lidem. Proč jsem přišla, paní? Nevěděla jsem, kam mám jít. Jistě ne za panem farářem, je to muž. Chtěla jsem raději mluvit se ženou. O čem? O své duši. Mám takovou touhu po náboženství. Alespoň si myslím, že je to ono. Jenom nevím, kde mám hledat. Nejsem z těch, kdo jsou v kostele vítáni. Čaj byl hotov. Susan ji nalila.

0: Dívčiny oči se rozšířily.
1: To jsou krásné šálky, tak vznešené. Z tak jemných šálků jsem ještě nikdy nepila. Ty jsou vzácné. Děkuji, paní.
0: V beznaději jejich očí zasvitla jiskřička tepla. Susan si k ní přisedla.
2: Jsem Susan Wesleyová. A jak se jmenuješ ty?
1: Molly. Příjmení nemám. Moje matka v tu dobu nebyla vdaná.
2: A ty toužíš po náboženství. Co si představuješ pod pojmem náboženství?
1: No, Boha, církev, uctívání Boha.
2: Mohu ti přečíst něco z Bible?
0: Susan položila Bibli na stůl vedle svého šálku. Otevřela ji v Janově evangeliu.
2: Tady.
0: Přečtu ti, co Ježíš řekl učedníkům krátce před svým utrpením. To znamená, než zemřel a vstal z mrtvých. Kapitola 15, verš 10. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce.
2: Nebo zde u Jakuba. Jakuba mám nejraději. Je tak praktický. Zde, na konci první kapitoly.
0: Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
1: Nemohu se chránit před poskvrnou světa. Já jsem poskvrněná.
2: Ale nemusíš být pořád. Bůh odpouští hříchy. On tě zase může očistit, tak to stojí v Bibli, ale musíš ho poslechnout. Neřest a smilstvo jsou proti jeho přikázáním.
1: Ne, tomu nerozumíte. Vy jste se narodila jako vznešená. Já jsem se narodila jako poskvrněná. Vždycky jsem byla poskvrněná. Nikdy jsem nebyla jiná. To je všechno, co vím.
2: Její hlas se stišil.
1: Prostě už jsem taková.
2: Musím o tom přemýšlet.
0: Zatím jsem se ještě s takovými problémy nesetkala. Nedovedu si však představit, že by tě Bůh odsoudil k takovému životu a neměl pro tebe východisko. Apoštol Pavel říká v prvním listu Korintským, doufám, že verš dokážu ocitovat doslova. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Z toho můžeme usuzovat, že i pro tebe je ještě naděje. Východisko.
1: Nevím.
0: Molly svraštila čelo.
1: Je to řemeslo, paní, jako každé jiné.
2: Ne, ne, jako každé jiné. Je to jako řemeslo zloděje, který krade, ačkoliv to Bůh zakázal. Nebo lichváře, který je také hříšníkem, i když je dobře oblečen. To není živobytí, které se Bohu líbí. Říkáš, že hledáš náboženství. Líbit se Bohu, to je pravé náboženství.
1: Vím, jak to myslíte, ale já to nedokážu. Prostě to nedokážu.
0: Molly sklopila oči a hleděla do čaje. Susan položila svou ruku na ruku děvčete.
2: A já nevím, jak bych ti pomohla. Je mi to líto.

Molly zírala na její ruku. Velké oči se jí naplnily slzami. To je prvně v životě, co se mě někdo dotkl tak jemně jako vy. Tak starostlivým dotekem. Položila svou druhou ruku na obě ruce. Paní, dám si záležet. I když ještě přesně nevím, jak... Dobře, uvidíme. Ze tří rukou teď byly čtyři. Dole u přístavu bývají ženy, které tam každý den kupují ryby a chodí dům od domu, aby je prodávali. A těm, co prodáváš ryby, je jedno, jaké máš břicho. Ale musíš umět dobře smlouvat. Myslíš, že by to bylo něco pro tebe? O tom jsem ještě nikdy neuvažovala. A pokud jde o kostel, choď tam pravidelně. Dobře poslouchej a uč se. Když něco uděláš špatně, vyznej svou vinu a řekni si, že už to neuděláš. A když se dítě narodí, přijď a nech se požehnat. Požehnat? Ano. Po narození dítěte je požehnání. Říká se tomu uvedení matek. Koná se mimo bohoslužby. Nemusíš mít strach, že se objevíš před celým sborem. Je to ve vedlejší místnosti. Myslíte, že ostatní nebudou mít námitky? Kdyby ti někdo dělal potíže, pošleš ho za mnou. Na Molinných tvářích se ještě leskly slzy, ale v očích teď bylo světlo. Ach, paní, jak ráda bych žila tak, jak se to líbí Bohu. Její ruce svíraly Suzaniny ruce. Teď ale raději půjdu. Děkuji, že jste si pro mne udělala čas a děkuji za výborný čaj. Dívka se zvedla. Susan ji doprovodila ke dveřím, ještě jednou jí stiskla ruku a pak hleděla za ní, jak procházela dlouhou, tmavou chodbou.

Zavřela dveře a na chvíli se o ně opřela. Má vyprávět Semovi o tomto zvláštním setkání? Neměla chuť ani důvod něco mu tajit, ale kdo ví, zda bude mít pochopení. Farář zpravidla nechce být spojován s hříšnicemi tohoto druhu. Navíc teď Susan právě vykonala církevní službu. Službu, která vlastně zasahovala do kompetence jejího muže. Církevní služba byla doménou mužů, nehledě na to, že se pro počestný a slušný dům nehodilo, aby hostil taková padlá stvoření. To se v slušných kruzích netolerovalo. Existovaly sice kurtizány a konkubíny, a to i ve vznešených domech, to však bylo něco úplně jiného než obyčejná šlapka. Ne, Susan si celou záležitost raději ponechá pro sebe. Tiché klepání ji vyrušilo z myšlenek. Otevřela dveře. Paní, promiňte, že vás ještě jednou obtěžuji, ale mám několik přítelkyň, které jsou ve stejné situaci jako já. Mohu jim říct, aby si s vámi promluvili? Samozřejmě, Molly zajásala. Děkuji, paní, děkuji. A už byla pryč. Susan si všimla, jak se její chování změnilo. Jakoby teď měla hlavu vzpřímenou a kráčela jistěji. To byla odpověď. Přijde-li ještě více takových děvčat, stane se z celé záležitosti skutečná služba, na kterou se nehodí jiné označení. Susan teď bylo jasné, že o návštěvě nikomu neřekne. Ani Semovi. Vrátila se ke svým knihám, avšak nedokázala se soustředit. Pokud si vzpomínala, označovala krásu vždy za rozmar přírody, za výsadu, která některým ženám byla dána, jiným nikoli. Ale v tomto případě se jednalo o jiný rozmar přírody, o němž nikdy neuvažovala. Co kdyby se sama narodila jako nemanželské dítě v londýnské stoce a ne v bezpečí a péči rodiny uznávaného duchovního vůdce? Sotva by měla šanci. Nebyla by znala Boží přikázání. Nebyla by mohla číst a studovat a nevěděla by, jak se líbit Bohu. A nemohla by se připravovat na to, aby jednou vešla do nebe. Ta dívka, o 5 let mladší než Susan, v tomto věku neznala nic než život nevěstky. Rozmar přírody?

Když se vrátil sem na oběd domů, Susan stále ještě přemýšlela o důsledcích náhody. Muž jí něžně políbil a objal déle než jindy. Jak se cítíš? Ujde to, děkuji. Susan se do něho zavěsila a opřela si hlavu o jeho rameno. Elizabeth mi dala seznam příznaků začínajícího těhotenství. Některé z nich jsem u sebe zjistila. Možná, že to je vysvětlení. Objal ji. Na jeho mladické tváři se objevil radostný úsměv, který naplnil malý příbytek sluneční září. Že by malá Suky? A když to bude chlapec, jak ho nazveme? Když si pomyslím, že můj otec, můj bratr a můj muž se jmenují Samuel, nemám asi příliš mnoho možností. Nazvu ho Eleazarem. Sem se hlasitě a radostně zasmál a přitáhl ji k sobě blíž. Oběd počká, řekl a políbil Susan dlouze a vroucně, až měla dojem, že se všechny problémy světa najednou rozplynuly. Všechny až na jeden. Pokud to byla pravda, že je na cestě malá Suky nebo malý Semi, a vypadalo to tak, pak se toto dítě narodí zde, mezi londýnskou spodinou. Nikoli ve Spitalyardu nebo na jiném klidném místě. Ano, dítě Susan Ansleyové Wesleyové se narodí tam, kde žijí dívky jako Molly a muži, kteří těmto dívkám platí. Její dítě bude vyrůstat v prostředí, které se nemůže líbit ani jí, ani Bohu. Jak snadno jí přešel přes rty verš o východisku z pokušení, který ocitovala dívce, kterou rozmar přírody uvrhl do takové situace. Teď bude muset tento verš vštěpovat dítěti, které od narození bude žít uprostřed všech těchto pokušení. Susan Wesleyová zřídka kdy mívala strach z něčeho, co jí život nachystal. Teď však strach měla.

Na Rádiu 7 z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Reprízu dnešního čtení vysíláme ještě jednou dnes ve 23.15. I was born a mistake, a sin they couldn't erase, a secret hidden half a century.

Strongholds.

Kalendárium. Pojďme si připomenout události a osobnosti spojené s datem 16. července. Je tu rok 1054, kdy se římský papež Lev IX. A konstantinopolský patriarcha Michael Kerularios vzájemně exkomunikovali z křesťanské církve, čímž završili velké schizma, rozštěpení, jímž byla původní svatá katolická apoštolská církev rozdělena na církev západní, římskokatolickou, a církev východní, dnes pravoslavné ortodoxní církve. Roku 1918 byl v Rusku bolševiky popraven poslední ruský car Nikolaj II. Se svou rodinou. Roku 1974 začal první mezinárodní kongres světové evangelizace, kde vznikl Lausanský závazek, který mimo jiné obsahuje společnou věrouku. Pro jinak rozptýlené evangelikální církve jde o významný historický mezník. Roku 1194 se narodila Klára z Assisi, žákyně a následovnice Františka z Assisi. Udržovala čilý písemný styk s Anežkou Českou. Dochovaly se ovšem jen dopisy, které posílala Klára do Čech, ne ty z Prahy do Itálie. V jednom z psaní Klára Anežku nabádá: ponoř svou mysl do zrcadla věčnosti, svou duši do blaha slávy, své srdce do krásy božské podstaty. A když budeš takto uvažovat o Bohu, celá se přetvoř v obraz jeho božství. Roku 1773 se narodil Josef Jungmann, národní buditel, jazykovědec a spisovatel. Jestli si ještě vzpomenete na školní kamny, možná se vám vybaví i nepříjemný pocit z díla spisovatelů počínajícího národního obrození. Dostat do hlavy všechny ty slovníky a díla teoretické slavistiky není jen tak. A přesto, kdyby jich nebylo, možná by čeština v současné době jako samostatný jazyk ani neexistovalo. Svůj podíl na jejím současném vzhledu má i Josef Jungmann, tvůrce historie literatury české, rozmlouvání o jazyce českém a pětidílného česko-německého slovníku. Do češtiny převáděl také Goethe, Schillera nebo Miltona. A po písničce budeme ji pokračovat ještě dvěmi osobnostmi.

Jsme zpátky v kalendáriu. Mezi úmrtí bychom mohli k dnešnímu dni 16. července zmínit rok 1546, kdy zemřela S.N. Eskew, anglická básnířka, protestantka, umučená pro svoji víru. Annie byla v 15 letech provdána, nahradila tak svou sestru, která zemřela nedlouho po sňatku. Manželství se ovšem nevydařilo. Annie utíkala z domu a prchala do Londýna, kde hlásala život podřízený Božímu slovu. Po několikerém zatčení byla uvězněna v londýnském Toweru, mučena a odsouzena ke smrti upálením. Roku 1931 zemřel Charles Thomas Studd, britský misionář. Ve své době to byl nejslavnější britský hráč kriketu a přes toho Bůh zastavil a poslal nejprve do Číny, pak na 6 let do Indie a nakonec strávil 18 let v africkém Kongu, kde místním zvěstoval evangelium. Když navzdory nesouhlasu své rodiny odjížděl na misii, řekl svým obdivovatelům: "Já neříkám, nehraj kriket. V každém případě hraj a raduj se z toho. Jen si dej pozor, aby se pro tebe hra nestala vším. Jak se to stalo mně? Chceš žít jen přítomností, anebo chceš život věčný? Chceš se zajímat o stanovisko lidí, nebo o stanovisko Boha? Názor lidí nám nebude nic platný, až budeme stát před trůnem Božím." Celý život strávil zvěstováním evangelia, i když neměl dobré zdraví. Po světě s ním cestovala i jeho žena a jejich 4 dcery. V posledních 15 letech jeho života ho podporovali z Anglie, kde scháněli prostředky na jeho službu. Před smrtí shrnul Studd své poznatky do 4 bodů. Za prvé, pokud nemáš touhu plnit ďáblovu vůli během dne, jdi před svítáním naproti Ježíšovi. Za druhé, pokud nechceš, aby tě udeřil ďábel, udeř ho ty první, a to vší silou. Kaž slovo, to je to, čeho se obává a co nenávidí. Za třetí, pokud nechceš spadnout, kráčej a jdi rovně a rychle. Za čtvrté, ďábel má 2 zbraně, lenost a chamtivost. Tolik z dnešního kalendária.

Za 3 minutky, chvilinku po celé, se začne odvíjet životní příběh kazatele Svobodné církve reformované Františka Urbánka. Představí nám ho církevní historik a kazatel Církve bratrské Robert Hartl. Teď písnička od skupiny Ovca. Ve tvém světle chci kráčet, tvé světlo se nemění.

Máme čtvrtek 16. července a 13. hodina nám na Rádiu 7 přináší další díl pořadu Řeka života. Představíme si životní příběh kazatele Svobodné reformované církve Františka Urbánka. Povídat o něm bude církevní historik a kazatel Církve bratrské Robert Hartl.

0: Pravděpodobně víte, že mnozí američtí prezidenti mají živý kontakt s některým z duchovních a řeší s ním svoje vlastní pochybnosti i otázky víry. Ale možná už nevíte, že i my jsme v historii měli státníka, který měl a udržoval blízké kontakty s jedním z reformovaných duchovních. Mluvím o prezidentu Masarykovi a o tom, s kým se potkával, kdo byl ten, který mu měl možnost také přinést světlo evangelia do života. Toho už vám představí církevní historik Robert Hart, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak představujte, o kom dnes mluvíme.
1: Tak tím mužem je František Urbánek, kazatel nejprve reformované církve, nebo farář reformované církve, a potom díky vlastně takovému osobnímu duchovnímu vývoji kazatel tehdy svobodné církve reformované, později jednoty českobratrské a tedy dnešní církve bratrské, i když ten název církve vlastně Urbánek už nezažil. Je to muž, který se s Masarykem seznámil ještě jako mladý, nebo relativně mladý vikář v době začátku svého duchovenského působení, a vlastně s Masarykovou rodinou byl ve velmi úzkém kontaktu i později, když Masaryk byl prezidentem, a dokonce i po jeho smrti vlastně ještě s jeho dětmi v kontaktu dál. A kromě toho, že s Tomášem Garrigue Masarykem setkával a můžeme snad říct duchovně mu sloužil, tak se také vlastně objevuje jako ten, kdo promlouvá na pohřbech členů Masarykovy rodiny i Tomáše Garrigue Masaryka samotného.
0: Čím byl výjimečný, kromě tedy styků s prezidentskou rodinou, kazatel František Urbánek?
1: Já myslím, že do určité míry, kdybychom to vzali chronologicky, tak svým způsobem velmi významný už je jeho původ, teď myslím spíš na to, řekněme, rodinné zázemí, které ho určitě velmi silně formovalo. On pocházel z reformované rodiny, z Nymburska. A jeho otec byl statkářem, ale ta rodina vlastně měla poměrně hluboké evangelické kořeny. Před tolerančním patentem, vydaným v roce 1781, byly tajnými evangelíky a dočetl jsem se, že ještě dědeček Františka Urbánka

0: byl vlastně za to tajné evangelictví dokonce vězněn, takže je to evangelická reformovaná, tedy rodina s hlubokými duchovními kořeny. A dá se říct, že tohle to klima duchovní v podstatě Urbánka provází už od dětství, od raného mládí. Velmi silně si zamiloval Heidelbergský katechismus, což je jeden z takových nejvýznamnějších reformovaných dokumentů, reformovaných církví, s takovým tím vyznáním v té odpovědi na první otázku, co je s tvým jediným potěšením v životě i smrti, se odpovídá: mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj, ale svého věrného spasitele Ježíše Krista. To potom pokračuje dál, ale je to vlastně, řekněme, něco, co ho nějakým způsobem formovalo od dětství, je to určitý vliv rodiny. To samozřejmě neznamená, že i Urbánek nemusel projít určitým duchovním vývojem, který má někdy i velmi, velmi zajímavé cesty, ale dá se říct, že vlastně určitý velmi zdravý a dobrý základ prostě měl už z domova.
1: Kazatel Urbánek se narodil v roce 1866 a zemřel v roce 1948, což znamená, že žil ve velmi dynamické, napjaté době. Zažil obě světové války a zažil i komunistický půč v roce 1948 a v závěru tohoto roku potom tedy umírá. Když se díváte teď pohledem historika zpátky na jeho osobnost, měl nějaké rysy, vybavení, obdarování, u nichž se dá z dnešního pohledu říct, že byly důležité právě pro tuto dobu?
0: Já myslím, že skutečně to časové rozpětí jeho života je dobou obrovských zlomů a zvratů, ať jsou to tedy dvě světové války, tak je to ale i, je to i doba vzniku republiky. A myslím, že můžeme rozhodně říct, že Urbánek patří mezi ty boží služebníky, kteří nějakým způsobem vždycky mají touhu sloužit nejenom velmi úzkému okruhu lidí, ale celé společnosti. To, co určitě patří mezi Urbánkova obdarování nebo velmi silné důrazy, je právě zvěstování evangelia. Zvěstování evangelia o Pánu Ježíši Kristu, které ale u něj nemá jaksi ten, i když samozřejmě primární důvod pro to zvěstování evangelia je spása lidské duše, záchrana člověka z hříchu, obnovení jeho vztahu s Bohem, ale vždycky zároveň u Urbánka, jakožto vlastně reformovaného teologa, je i ten zájem o proměnu celého lidského života vlastně mocí Božího slova, mocí evangelia, což potom znamená, že se ten člověk vlastně stává lepším občanem nebo lepším příslušníkem celé společnosti. Čili vlastně dá se říct, že Urbánek vědomně, jaksi duchovně působí i v tom smyslu, že chce vychovávat i, řekněme, lepší lidi, lepší občany, ať už ještě v dobách před první světovou válkou, kdy ještě neexistuje republika, tak i potom v dobách první republiky. Čili tady určitě ten jeho, řekněme, evangelizační záběr, prostě ta touha přivádět lidi k Pánu Ježíši Kristu a jaksi skrze obrácení je vést ke zbožnému životu, podřízenému Božímu slovu, vlastně má zároveň i ten rozměr, prostě pokud bude víc takhle duchovně obrácených, obnovených křesťanů, tak to bude mít prospěch pro celou společnost. S tím se pojí určitě ještě další rys, který musíme zmínit, a to je jeho, řekněme, hluboké sociální cítění. A zase je to vlastně působení jaksi s dosahem do širší společnosti, kdy on prostě se dokáže přiblížit těm nejpotřebnějším, zakládá siročince, třeba siročinec ve Chvalech nebo potom na Podkarpatské Rusy ve Svaljavě, a snaží se vlastně těm sociálně nejpotřebnějším sloužit a pomáhat jim nejenom zvěstováním evangelia duchovně, ale vlastně i pomáhá jim v otázkách hmotného zabezpečení, hledání práce a podobně. Čili tohle je svým způsobem Urbánkova odpověď na potřeby té velmi rozjitřené doby, když si uvědomíme, že on se narodil v roce 1866 krátce po prohrané válce Rakouska s Pruskem. což je doba obrovských změn. Je to doba určitého vrcholu českého národního obrození, které potom vrcholí ve vyhlášení republiky, kdy vlastně jaksi sílí to vědomí nebo hledání české svébytnosti v rámci rakousko-uherské monarchie až přes to období, velmi těžké období první světové války a potom budování nového státu, tak je to vlastně Urbánkův výrazný vklad. Prostě stává se mužem, který chce lidi vést k záchraně věčného života, k věčnému životu v Kristu a vést je k tomu, aby prostě celý jejich život se proměnil, sloužil boží slávě a i obecnému dobru a osobně to vlastně podepírá nebo slouží vlastně těm sociálně nejpotřebnějším lidem i později jako kazatel nově založeného sboru na Žižkově, což je jedna z čtvrtí, kde vlastně žijou poměrně nízké sociální vrstvy obyvatelstva.

0: Posloucháte pořad Řeka života. Dnes si s Robertem Hartem, církevním historikem, povídáme o Františku Urbánkovi, kazateli Svobodné církve reformované. Kazatel Urbánek sloužil evangeliem půl století, jestli se nepletu, téměř stejnou dobu stál v čele církve. Kde vlastně vzniklo to jeho rozhodnutí dát se na dráhu duchovního?
1: To jeho rozhodnutí velmi úzce souvisí s jeho vlastním duchovním životem. Takovým asi velmi výrazným podnětem nebo impulzem je setkání s Alojzem Adlofem a vlastně Svobodnou církví reformovanou, nebo možná přesněji křesťanským spolkem mladíků. S ním se setkává na gymnáziu, ještě jako student gymnázia, a Adlof ho vlastně přivádí, jakožto tedy studenta z reformované církve, přivádí ho do kruhu Svobodné církve reformované, to je církev, která vzniká v roce 1880 vlivem působení amerických misionářů v Praze a vlivem takového duchovního probuzení. Přivádí ho vlastně do těch, řekněme, probuzeneckých kruhů, do kruhu křesťanského spolku mladíků, což je vlastně taková tehdejší mládež, ale velmi, velmi intenzivně misijně činná, a vlastně mnoho lidí tahle ta služba vlastně jako je přivedla k duchovnímu obrácení. A dá se říct, že vlastně těhle z těch kruzích dochází svého duchovního probuzení František Urbánek, a toho nějakým způsobem potom po gymnáziu, které ukončilo v roce 1885, vlastně nasměrovalo na studia teologie. Prostě chce nějakým způsobem dál sloužit lidem. Vlastně jakoby sám přijímá Pána Ježíše Krista za osobního pána a spasitele svého života. Tam se datuje tahle zkušenost někdy do května 1883, čili ještě v době studií, a potom se vlastně vydává na studia teologie, která tedy absolvuje vlastně na významných teologických učilištích tehdejší doby, vlastně na třech nebo čtyřech teologických učilištích. Jednak studuje ve Vídni, potom dál navštěvuje univerzitu v Lipsku, v Halle a nakonec ještě v Berlíně. Na všech těch místech vlastně potkává velmi výrazné duchovní a teologické osobnosti tehdejší doby. Zároveň je to doba v podstatě pro něj osobně relativně těžká. Už jenom ten jeho nástup na univerzitu nebo na ta studia ve Vídni se musí odložit vlastně skoro o rok, a to vlivem jeho poměrně těžkého úrazu. Během jednoho prázdninového pobytu prostě spadl ze skály kdesi na Šumavě, a přestože za začátku to vypadalo jako celkem bez komplikací, tak ale se stalo, že následkem toho pádu si natrhl plíci, která se později zanítila, a vlastně bylo z toho v podstatě skoro roční vážná nemoc. Nicméně v té vážné nemoci se vlastně ještě více prohloubil jeho vztah k Pánu Ježíši Kristu, až vlastně k plné jistotě spasení na základě Kristovy oběti.
0: Můžeme zmínit nějaké vlivy, které formovaly Urbánkovu teologii?
1: No, jak už jsem zmínil, on vlastně na všech těch univerzitách potkává velmi výrazné teology, především tedy z reformovaných kruhů, ale zároveň často ovlivněné důrazy probuzeneckými. Ve Vídni je to třeba profesor Böll, což je vlastně reformovaný teolog, zdůrazňující jednak vlastně jakoby důležitost určitého konfesijního reformovaného zakotvení, a přitom zároveň vlastně ten probuzenecký důraz na osobní duchovní život. V Lipsku potom potkává výrazného hebrajistu a starozákonníka Friedricha Deliche, který je takovou jednou z nejvýraznějších osobností tehdejší doby toho hebraistického a starozákonního bádání. V Berlíně potom se setkává zase na opačnou stranu s jedním z nejvýraznějších liberálních teologů a historiků dějin dogmatu Adolfem Harnackem. Je zajímavé, to zmiňuje literatura, že pro Urbánka bylo velkým překvapením, že Harnack s tak jakoby liberálními názory a často odmítáním, úplným odmítáním autority písma je ale člověk, který se v soukromí modlí, který vlastně setkání se studenty rámuje i osobní modlitbou a který skazatelný vlastně působí v podstatě úplně neliberálně. Z toho, jak si Urbánek nějak, bychom mohli říct, zjistil nebo vyvodil, že tehdejší liberální teologové vlastně vnímají nebo žijí v určitém vlastně rozporu mezi jakýmsi veřejným působením, kdy skazatelny působí jako světkové víry, ale zároveň svým, řekněme, teologickým nebo badatelským akademickým působením v podstatě úplně podkopávají to, čemu sami stále ještě věří. To pravděpodobně asi i působilo na Urbánka tak, že přestože sám prošel takovým kratším, řekněme, kriticko-teologickým obdobím, tak pravděpodobně ho to působilo, ho to vedlo k tomu, že se ještě určitěji v podstatě vydal tím reformovaně probuzeným směrem.
0: Jaký byl soukromý život kazatele Urbánka? Měl rodinu, kde žil?
1: Po těch studiích on vlastně vykonává takzvané vikářské zkoušky, to je v roce 1891 na podzim, v listopadu, a tím pádem může vlastně začít sloužit, nastupuje do pražského sboru reformované církve, to je sbor u Klimenta, jakožto vikář. Jeho úkolem je tedy pomáhat místnímu faráři, což byl Benjamin Košut. To je hodně zajímavá postava, která je nicméně vlastně orientovaná spíš tak jako racionalisticko-osvícensky, což ve společenství s Františkem Urbánkem, poměrně probuzenecky orientovaným reformovaným služebníkem, působí určitá napětí, ale zároveň vlastně Urbánek je při nejmenším tolerován svým nadřízeným a jeho úkolem je vyučování dětí, příprava konfirmandů ke konfirmaci. Později vlastně se i, dá se říct, pastýřsky velmi intenzivně věnuje těm mladým lidem a skrze ně vlastně i jejich rodičům. Právě takhle se dostává do rodiny Tomáše Garrigua Masaryka, jehož vlastně dceru Alici připravuje ke konfirmaci, protože Masarykova rodina patří vlastně k tomu pražskému reformovanému sboru, takže vlastně Urbánek se dostává právě tímto způsobem do kontaktu s Masarykovou rodinou. Zatím je stále ještě svobodný, když jste se ptala na tu jeho rodinu. Vlastně žení se až později na Valašsku, na Hrubé Lhotě, kam se vlastně dostává v roce 1894 jakožto budoucí nástupce faráře Jana Karafiáta a vlastně tady v tomhle prostředí si nachází svoji manželku Emilii Jehličkovou z Proseče, se kterou potom vlastně měl 5 dětí.
0: Z Valašska už potom mířil Urbánek přímo do Prahy?
1: To je poměrně složitá historie. Jan Karafiát, poměrně rozhodný reformovaný teolog probuzeneckého typu s takovým velmi intenzivním důrazem na kázeň v církvi a na zkrátka dobře budování krásné církve po vzoru staré jednoty bratrské, si Urbánka vyhlédl právě pro jeho takovou rozhodnost a důraz na osobní obrácení a věrnost v kázni církve. Takže v roce 1895 skutečně byl Urbánek zvolen Karafiátovým nástupcem na Lhotě, ale to jeho působení se velmi brzo vlastně dostává do určitých napětí a konfliktů v tom sboru, ve kterém je. Dá se asi říct, že Urbánek, na rozdíl od Karafiáta, i když vlastně v velké většině to jejich směřování je stejné, tak Urbánek je takový, řekněme, misijně určitější. Zatímco Karafiát mnohem víc očekával, že prostě Pán Bůh jaksi svrchovaně, často až skoro bychom mohli říct bez lidských prostředníků, obrátí lidské duše, tak Urbánek mnohem evangelizačně určitě i vede lidi k osobnímu obrácení. Je i takový, řekněme, pastýřsky možná důraznější, snad bychom to tak mohli sformulovat. A možná je i ještě o něco radikálnější i v té otázce prosazování biblické kázně v církvi, než možná Karafiát, i když v tomhle tom asi jsou si hodně zpříznění. Ale Urbánek vlastně naráží na otázku křtu nemluvňat, a to především u rodičů, kteří vlastně žili světským způsobem života. On jako farář měl ale povinnost podle jaksi pravidel té reformované církve jaksi křtít ty, kteří patřili do jeho farnosti. A v téhleté době v podstatě prochází takovou krizí svědomí v otázce křtu nemluvňat, zvlášť tam v tom případě tedy, kde vlastně má křtít děti rodičům, kteří prostě žijí vlastně nekřesťanským způsobem života. Ale dá se říct, že asi vůbec ta otázka křtu nemluvňat je u něj v podstatě velmi, velmi tíživá a v podstatě dospívá k tomu, že jeho posláním není křtít, předně křtít, ale předně zvěstovat evangelium a vést lidi k obrácení. Čili prožívá nějakou krizi svědomí, která ale v rámci té reformované evangelické církve v podstatě není řešitelná, protože on jako farář prostě má povinnost ty děti křtít, a když vlastně potom z důvodu svědomí teda odmítne tuhle tu křestní praxi, tak je vlastně suspendován. Je odvolán ze svého úřadu v lednu 1898. Není mu umožněna ani žádná jiná služba v reformované církvi, a tak musí vlastně ze služeb té reformované, jaksi státem řízené církve odejít. Odchází za obživou do Prahy a vlastně dá se říct, že on i jeho rodina prožívá vlastně několik let poměrně existenčně velmi těžkého období. V tomhle období mu vlastně pomáhá zase Tomáš Garrigue Masaryk, který ho vlastně, dá se říct, zaměstná jako externistu v časopisu Naše doba, prostě umožní mu psát články s náboženskou tématikou nebo s duchovní tematikou pro tenhle ten časopis na témata, která mu vlastně sám nějakým způsobem stanovuje, a dá se říct, že vlastně asi 2 roky je to jediný příjem, který Urbánek má. Už v té době vlastně od roku 1899 už mají první dceru, takže je to poměrně složité období. Druhou takovou osobností nebo druhým takovým člověkem, který mu vlastně pomáhá po tom příchodu do Prahy, tak je jeho dávný přítel Alois Adlof. Starší, on byl o 5 let starší než Urbánek, a ten ho vlastně po tom příchodu do Prahy v tom roce 1898 jak si přivádí do kruhu svobodné církve reformované, takže vlastně už od toho roku 1898 Urbánek pomáhá Adlofovi, který je v té době už kazatelem vlastně pražského sboru té svobodné církve reformované. Pomáhá mu občas v kazatelské službě, dokonce vlastně už od toho roku 1898 je v takovém jakoby užší poradní skupině misionářů, kteří tu svobodnou církev reformovanou vedou, i když vlastně sám ještě není členem té svobodné reformované církve. Ale i z těch důvodů existenčních a potom především vlastně z té potřeby využít to duchovní obdarování, které Urbánek má, vlastně Adlof navrhuje misionářům, aby v podstatě přijali Františka Urbánka na plný úvazek jako druhého kazatele toho pražského sboru, kterým se tady stává někdy v březnu v roce 1900. Takže tím vlastně jakoby přichází do kontaktu nebo úzkého kontaktu se svobodnou církví reformovanou. To je ta církev vznikla tedy v rámci toho, nebo na základě toho duchovního probuzení a působení amerických misionářů. Přičemž ta svobodná církev reformovaná je tedy církev nezávislá na státu, čili reformovaná co do teologie a hlavních teologických a konfesijních důrazů, podobně jako ta církev reformovaná, která je v konečném důsledku tedy z hlediska hlavních rozhodnutí řízená státem. Tato církev je tedy státem neuznaná a státem nepodporovaná.
0: Hlavním působištěm kazatele Urbánka byl nicméně Žižkovský sbor. Kdy ten vznikl nebo kdy tam odchází?
1: Ta duchovní práce na Žižkově je vlastně velmi starého data, už vlastně v těch 80. letech 19. století, kdy ta svobodná reformovaná církev vzniká, tak tam vlastně je určitá skupinka věřících, která teda patří do toho pražského sboru, to je zatím jediný pražský sbor, čili Urbánek asi 2 roky pomáhá Adlofovi jako druhý kazatel sboru, ale velmi, nebo stále víc se dá říct, vlastně slouží právě lidem na Žižkově, a dá se říct, že si vlastně zamiloval tu velmi i sociálně potřebnou Žižkovskou oblast, Žižkovskou čtvrť a v roce 1902 na podzim vlastně je 20 členů pražského sboru propuštěno a zakládá vlastně pod Urbánkovým vedením, zakládá se vlastně jakoby nový sbor na Žižkově, který tedy Urbánek vede, kde působí vlastně jako pastýř až do roku 1937, čili dlouhých 35 let.
0: Jak se ta práce vyvíjela? Bylo to přece jenom období, stále jsme tady v době Rakouska-Uherska, nicméně pomalinku se schyluje k první světové válce. Ta doba je napjatá různými věcmi, vlivy. Jak se v takové době zvěstuje evangelium?
1: Nevím, jestli dokážu odpovědět až na takovéhle jakoby otázky týkající se běžného života, ale možná, že nám hodně napoví už jenom to, jak se ten sbor scházel. V podstatě ta, nemůžeme asi říct modlitebna, protože to ještě nebyla budova, která by tomu sboru patřila zdaleka, ale ten shromažďovací prostor nebo prostor pro bohoslužby toho žižkovského sboru vzniknul zkrátka tak, že Urbánek pořídil, pronajal vlastně tři malé byty a se svolením majitelky je prostě probourali ty příčky a ze tří bytů takhle vznikl jakýsi tunel. Tak se do té místnosti údajně vyjádřil jeden ze zahraničních řečníků, který tam sloužil v Chlumově ulici na Žižkově, kde tedy probíhala velká většina jednak samozřejmě nedělních shromáždění, ale potom i postupně vznikajících biblických hodin, které zpočátku byly zároveň i jakýmisi osvětovými přednáškami, což teda byl požadavek ze strany úřadů, že třeba by byly jaksi i obecně vzdělavatelné přednášky a to byla podmínka pro to, aby vlastně a tam mohlo být i setkávání církve vlastně. Čili vidíte, že to je doba začátku 20. století, kdy sice zvěstování evangelia a existence svobodných církví je zcela legální a přesto vlastně nějakým způsobem naráží pořád ještě na určité problémy ze strany úřadů. Určitě to už nejsou problémy, řekněme, z doby před rokem 1880, které si třeba zažil Alois Adlof, když odmítal chodit na katolické náboženství, ale přesto vlastně někdy ty úřady jsou stále ještě nějakým způsobem rezervované. Žižkov, můžeme asi říct, byla čtvrť se s velmi špatnou pověstí, nejenom, že tam byly sociálně poměrně špatně situované vrstvy obyvatelstva, ale samozřejmě ta špatná pověst se vázela určitě na otázku mravnosti a kriminality. Nicméně zdá se, že Urbánek byl asi velmi vhodným člověkem právě pro takovéhle prostředí. Přestože studoval na čtyřech univerzitách, tak údajně se uměl velmi, velmi přiblížit prostě i těm nejobyčejnějším lidem na ulici. Uměl jim sloužit, uměl jim prostě předat jednoduchým způsobem evangelium. I ta jeho kázání byla vlastně velmi prostá, taková perlička, možná taky poukáže na ten jeho vztah k těm chudým lidem. Urbánek se svojí manželkou ani nenosili snubní prsten, protože prostě mít zlato na ruce mezi chudými lidmi by mohlo působit prostě při nejmenším pocitově špatně pro lidi, kteří zdaleka neměli na to takový prsten mít. Takže vlastně začíná to z velmi skromných začátků, kdy se Urbánek, kromě toho, že tedy slouží slovem, káže, pořádají se tam ty vzdělavatelné přednášky a později stále víc biblické hodiny, tak zároveň vzdělává svoje spolupracovníky, v podstatě vychovává starší z těch lidí, které v tom sboru má a tak postupně ten sbor vlastně se rozrůstá. A zdá se, že tenhle ten sociální rozměr vlastně spojený s tím takovým věrným důrazem na Krista, na evangelium je něco, co prostě ty lidi na tom Žižkově nějakým způsobem přitahuje a proto vlastně se ta práce poměrně rychle rozvíjí a daří.

0: Pořadu Řeka života, který právě posloucháte, dnes mluvíme o kazateli Svobodné církve reformované Františku Urbánkovi. My jsme tady už mluvili o tom, že měl blízké vztahy s rodinou Masarykovou. Dá se mezi Masarykem a Urbánkem mluvit o přátelství, nebo do jaké míry spolu třeba sdíleli ty Urbánkovy hodnoty v Kristu a v duchovním životě?
1: To je, řekl bych, hodně složitá otázka, složitá skutečnost a myslím si, že i, aspoň to je můj pohled, často je to skutečnost opředená i různými, nesnad možná mýty, ale přinejmenším zbožnými přáními mnoha křesťanů. Jestli hovořit o přátelství, přiznám se, že bych si asi nedovedl nebo nedovolil použít to slovo přátelé, i když možná z našich dnešních hledisek tam určitý přátelský vztah byl, přinejmenším rozhodně vlastně sdílení o těch nejdůležitějších věcech člověka, to znamená o otázkách víry a duchovního života. Masaryk samozřejmě byl především prostě realistický filozof, politik, jeho vztah ke křesťanství byl vlastně, řekněme, liberálně kritický. Vyrostl v katolickém prostředí, v roce 1880 vlastně vystoupil z katolické církve a vstoupil do církve reformované, ve které tedy oficiálně byl i v té době vlastně, kdy se s Urbánkem poznávají, proto vlastně se s ním Urbánek setkává. Snad můžeme říct, že si Tomáš Garrigue Masaryk velmi vážil té Urbánkovy hloubky a takové, řekněme, vyznavačské určitosti. Určitě i proto Urbánek sloužil na pohřbu Masarykova syna Herberta, který umírá v době první světové války. Později v roce 1923 čte vlastně konkrétní biblické texty na pohřbu Masarykovy manželky Charlotte. Později v roce 1937 stejným způsobem slouží na pohřbu samotného Masaryka a ještě v roce 1948 po úmrtí Jana Masaryka vlastně slouží na pohřbu i Masarykova syna. Nakolik Urbánek ovlivnil Masarykův náhled na křesťanství, se přiznám, že nedokážu tuhle otázku nějak víc zodpovědět. Nicméně ti, kteří kazatele Urbánka ještě pamatovali, tak dosvědčují, že vlastně v závěru života prvního československého prezidenta Urbánek připomínal Masarykovi 14. kapitolu Janova evangelia, kde se mluví o tom, že nebo Ježíš mluví o tom, že v domě jeho otce jsou mnohé příbytky a Urbánek mu vlastně jaksi tohle ten Ježíšův výrok doplňuje tím vlastně skoro následujícím výrokem Pána Ježíše o tom, že já jsem ta cesta, pravda i život. A údajně, podle tedy svědků, kteří to měli dosvědčeno od Františka Urbánka, měl Masaryk odpovědět, tak to je. I nakolik to znamená jakýsi hluboký bytostný příklon Masarykův ke Kristu v tom, řekněme, spasitelném slova smyslu, biblickém slova smyslu, tak jak tomu asi rozumí křesťané v evangelikálních kruzích, to nedokážu povědět, ale asi tohle je jeden z takových výrazných momentů Urbánkovy služby prezidentu Masarykovi. Další takové svědectví je doloženo, že Masaryk rád Urbánka někdy i zval na hrad prostě k diskuzím a víme o jedné události, kdy se kazatel Urbánek omluvil panu prezidentu Masarykovi, že nemůže přijít, protože má modlitební setkání ve sboru. A zdá se, že pravděpodobně prezident Masaryk si ho proto ještě víc vážil, protože viděl, že prostě ty priority má určitým způsobem poskládány velmi poctivým způsobem.
0: Už jsme zmínili, že doba, ve které Urbánek žil, byla velmi dynamická. Měl jako teolog nějakou vnitřní odpověď na to, co se dělo, na všechny ty hrůzy obou válek a potom v závěru jeho života i na ten nástup komunistů k moci? Ví se něco o tomto?
1: Myslím si, že asi kdybych měl říct nějakou hodně jednoduchou, možná snad i zjednodušující odpověď, že jeho odpověď by byla taková, že zkrátka a dobře smíření mezi lidmi je možné pouze v Kristu. a nejenom mezi lidmi, ale i mezi národy, a že proto je právě tak důležitá úloha kazatelů a vůbec celé církve, že je třeba zvěstovat lidem smíření v Kristu, smíření s Bohem v Pánu Ježíši Kristu, v jeho kříži a v jeho vzkříšení. A to je skutečnost, kterou když člověk s vírou osobně přijímá, tak je to skutečnost, která působí smíření i mezi lidmi navzájem a umožňuje vlastně mírové soužití ve společnosti a mezi jednotlivými národy. Tohle by asi určitě byla jedna z jeho odpovědí i na ty vyhraněné skutečnosti a velmi těžké skutečnosti jeho doby. Smiřte se s Kristem a přijměte odpuštění, které vám umožní vlastně smířit se i s druhými lidmi. Zároveň je to velký důraz na to, vlastně staňte se lidmi, kteří pracují pro Boží království a tím pádem pracují i pro společnost. Staňte se řádnými, poctivými, pilnými občany svojí země.
0: Dnes se křesťané dívají na politiku a veřejný život často s nedůvěrou. Jak to bylo tady v té době právě nabité různými událostmi, které nebyly právě růžové?
1: Nevím, jestli dokážu zase odpovědět nějak vyčerpávajícím způsobem, ale určitě ta rezervovanost vůči politice, kterou známe z dnešní doby i z řad křesťanů, rozhodně nebyla taková, prostě zvlášť v té době první republiky. Je to prostě, až bych řekl, období poměrně nadšeného budování státu, po kterém prostě mnozí z nich, jakožto Češi, toužili dlouhá desetiletí předtím. Čili je tam prostě velmi silný důraz na to, aby i v politice, ale i v občanském životě prostě převládal ten rozměr poctivosti, spravedlivosti a pilné a poctivé práce v tom povolání, které se každému jednotlivému člověku dostává. To znamená, že jak práce politická, tak práce, řekněme, občanská nebo nepolitická je prostě stejně vysoce ceněná, pokud je ten vykonávána k prospěchu celé země, k prospěchu celé společnosti. Což je mimochodem tedy vlastně rozměr, který je velmi blízký Masarykově pojetí občanského a politického života. Prostě je to ten důraz na tu drobnou, poctivou práci, která vlastně mění kurz celé té společnosti. Nejsou to nějaká radikální předvolební hesla nebo rádoby velké sliby, které slibují obrovské zvraty, ale je to poctivá práce. Čili i politika je poctivá práce, která sama o sobě může velmi dobře posloužit prostě životu celé společnosti. Možná tady si neodpustím jednu poznámku na adresu křesťanů v politice, kteří na mě někdy působí právě tak, jakože to obrovsky změní celé klima v zemi, když křesťané přijdou do politiky. Aniž by vlastně se ti křesťané, kteří přicházejí do politiky, politikou nějak skutečně zabývali. Prostě možná někdy mají dojem, že jaksi zvrátí politickou scénu k nějaké lepší kultuře jenom tím, že prostě přicházejí jako křesťané. Myslím si, že i ta Urbánkova odpověď, a tady by zase souzněl s Masarykem, zněla v tom smyslu, že určitě potřebujeme věřící lidi v politice, ale také lidi, kteří nejsou jenom křesťany, ale taky dobře rozumějí svoji práci a dělají ji poctivě.
0: Kazatel Urbánek potom sloužil nejenom jako kazatel, ale také stál dlouhou dobu přímo v čele Svobodné církve reformované.
1: Ano, vlastně dá se říct, že už velmi záhy po tom, co se stává kazatelem Svobodné církve reformované, tak je povoláván do nejprve církevního výboru a potom rady Svobodné církve reformované. V roce 1904 se dokonce spolupodílí s Alojzem Adlofem na novém vyznání víry a zřízení, tedy řádu té Svobodné církve reformované. A vlastně potom je vlastně velmi často povoláván konferencí do téhleté role. Svobodná reformovaná církev se v roce 1919 mění na jednotu českobratrskou, tam mění ten název a dá se říct, že vlastně František Urbánek v čele rady té jednoty českobratrské působí prakticky nepřetržitě od roku 1919 až do svojí smrti v roce 1948, což je nějakých asi 16 období, kdy byl tedy předsedou rady. Čili rozhodně vlastně patří mezi nejvýraznější osobnosti té jednoty česko-bratrské, dnešní církve bratrské v první polovině 20. století.
0: O Františku Urbánkovi jsem si povídala s církevním historikem Robertem Hartem. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji.
0: Pořad připravila Kateřina Hodecová.

Jídlo je nedílnou součástí nejrůznějších oslav. Jak večeře páně se promítne jako připomínka svatby beránka, ukazuje Roman Toušek ve čtvrt na čtyři. Marijin bratr byl vzkříšen a ona přichází za Ježíšem s velmi drahou mastí. Motivy zúčastněných sleduje apoštol Jan, z jehož evangelia budeme číst ve čtení z Bible ve 3:15. Egyptem nazývá Bible místa, kde je těžko a jako by tam Bůh ani nemohl být. O hlubokém vědomí, že v těžkostech není vzdálený, se zpívá v písničce, kterou s vámi chce po jazykové i obsahové stránce prozkoumat rozhlasová lektorka Elza v pořadu Live Plus ve 4 odpoledne. Nechme se v ranním telefonátu v 7:30 pozvat na víkend Outback. Teď bude opakování v 16:30. A víc prozradí Marek Císlar. V Kormidle otevřeme knížku Beze slov na další stránce. Vyprávět nám tentokrát bude černá barva, ale nebojte, smutno nebude. Šestnáctá kapitola proroka Ezechiela je silným obrazem lidské nevěrnosti a božího milosrdenství. Více nabízí k poslechu Bible Guide v 18 hodin.

0: I v tomto čase jsou tu pro vás písničky na přání, pro které využijte naše kontakty.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: Michael Bublé s písničkou Svej teď roztančí prázdninový éter Rádia 7. Píseň věnuji Lubošovi do Ústí nad Labem, mému muži, k dnešnímu svátku. A přání není jen ode mě, ale i od všech brněnských fanoušků.

V písničkách na přání nehrajeme jen k narozeninám, máme tu jedno rozlučkové přání. Tuto píseň si přeji pro Alenku Zábojovou, která odešla ke svému pánu a spasiteli ve svých 64 letech. Píseň Ať zní do nebe je určena také všem, kteří Alenku znali a mohou tak zavzpomínat na její úžasný život. S Alenkou se budeme loučit zítra v pátek 17. července ve 13 hodin na hřbitově v Dolních Dunajovicích.

tvůj syn je přítel můj, co bych se bál. On zajal duši mou, život jí dal. Utišil bouření na vodách mých, tvou láskou zažehnal

Paní Iva si zavolala o písničku od Jiřího Zmoška, Kdyby fíkovník nevypučel, je určená nejen milence do Prahy, Radce do Jilemnice a Mílovi do Vizovic, ale i všem posluchačům Rádia 7 s přáním, nechť všichni můžeme cítit pokojnou boží náruč.

i kdyby fíkovník nevypučel a réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy.

Kovník nevypučel a réva nevydala výnos. V oborách zmizel brav a ve chlévech dobytek nebyl.

Posluchač Jarek si píše o písničku Já jdu tam do boží země. Zpívá skupina Arkus a zpívá se v ní Pane můj, do nebe mě veď. Ježíš bude světlem na cestě.

Také paní Emílii posíláme z Rádia 7 písničku od skupiny Marná to snaha. Písnička se jmenuje To já o pane můj. Ať vás, paní Emilko, pán potěšuje a povzbuzuje. V každé chvíli pán je s vámi a miluje nás, miluje vás. Ať u něj nacházíte potěšení nejen v modlitbě, ale i v myšlenkách a v poselství Bible.

Pište nám na e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773.

Milenka z Prahy se k nám dovolala a posílá písničku paní Ivě Radce do Jilemnice a také pro nás do rádia, k nám do Rádia 7. Ale také posílá písničku pro všechny lidi zarmoucené, kteří přišli o své blízké. Pro povzbuzení, že Pán Ježíš je s námi všemi živými i s těmi, kteří jsou již u něj v nebi. Tak jak zaznělo v dnešních písničkách na přání a spolu cítí. Písnička se jmenuje I keby nekvitol fík a zpívá skupina Třetí den.

Pěkné letní dny do Rádia 7 i všem posluchačům přeje ze svých volných dní náš milý kolega Kuba. Napsal si o skladbu Místa od kapely Late Mayday. Uvědomme si, kým jsme, jakou máme boží identitu a na kom stojíme.

Další písničku chceme z Rádia 7 poslat vám, kteří si dnes užíváte letní dovolenou, ať si dovolíte odpočinout a načerpat klid a sílu. Zpívá Jonatan Kaleta a Gražena Kaletová.

Hodina písniček na přání je za námi. Díky za ty z vás, kteří jste využili této hodinky a nechali zahrát nějakou písničku, ať pro sebe nebo své blízké. Další možnost se objeví zase zítra od 14 do 15 hodin.

7 jsme se přehoupli přes prázdninovou 15. hodinu odpolední. Je s vámi Klára Litterová. Máme čtvrtek 16. července a teď nastává chvíle na prosbu za válečné konflikty.

0: prosíme za jejich ukončení, prosíme, aby přestaly boje, které působí smutek, ztráty a bolesti. Prosíme za mír a pokoj, aby se lidé mohli vrátit do svých domovů, aby se mohla obnovit zničená území. Prosíme také za sílu pro lidi, kteří pečují o druhé v těchto oblastech, za organizace, za církev, její odvahu i za zvláštní duchovní obdarování. Děkujeme ti, Pane, že se můžeme takhle spojovat. Amen.
1: Hašmieni baboker chaznecha, kibecha batachti, hodieni derach zuelech, kielecha nasat.

pochyb, že moji modlitbu mé prosby prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v právu před tebou.

0: tobě svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě. A strápení, strápení, vyveď mě. Vyslyš mě dřív,
1: vyslyš mě dřív, než strápení.

0: kež ráno uslyším o lásce tvé. Jsi má jediná, jediná naděje.
1: Dospívala skupina Tehillim. Rádio 7 má pro tuto hodinu v zásobě dva biblické pořady. Ve 15:45 to bude biblická úvaha, jejíž autor Roman Toušek bude mluvit o jídle jako nedílné součásti nejrůznějších oslav, ale i o večeři páně jako připomínce svatby beránka. Ve 15:45 si připomeneme čtení z Bible, konkrétně z Evangelia apoštola Jana. Budeme číst o tom, že Mariin bratr byl vzkříšen a ona přichází za Ježíšem s velmi drahou mastí.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Než se dnes podíváme dál, asi bude dobré mírně připomenout, o čem byla řeč minule. A shrnul bych to tak, jak to pověděl bratr kazatel Fazekaš. Kdo se účastní večeře páně a sám se nezavazuje k obětavé lásce, neporozuměl jí, protože při večeři páně jde jedině o boží lásku, a to od začátku do konce. Teď se pojďme podívat na večeři páně z hlediska našeho pohledu a výhledu do budoucna. Večeře páně je pokrmem naděje. Jedním ze znaků toho, že se člověk bojí, je to, že přestane jíst. Nejednou jsem měl takovou žaludeční nervózu, že jsem nebyl schopen pozřít sousto. Výjimkou je ovšem čokoláda, kterou mohu konzumovat v jakémkoliv stavu. Strach z toho, co přijde, skutečně bere člověku mnohé a mimo jiné i chuť k jídlu. Když potom člověk sebere odvahu, začne opět jíst. Večeře páně je tu i proto, abychom sebrali odvahu. Odvahu potřebujeme proto, abychom byli schopni podívat se do budoucnosti. Abychom ale měli odvahu podívat se dopředu, potřebujeme vědět, jestli nějakou budoucnost máme a kam ta budoucnost směřuje. Jinými slovy, jestli máme naději, že události, kterými procházíme, skončí dobře. Večeře páně je vlastně jakousi občerstvovací stanicí na naší cestě dopředu za pánem Ježíšem Kristem. Ale pozor, ve večeři páně nedostáváme pouze odvahu dívat se do budoucnosti. Večeře páně tuto budoucnost obsahuje. Například pro umírajícího člověka je tato slavnost večeří oslavující jeho věčný život, do kterého právě vstupuje. Pojďme si nyní připomenout jedno výrazné místo z Bible. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabyli dobré mysli a přijali pokrm. Tato slova nejsou vzata z ustanovení večeře páně, přestože se mu velice nápadně podobají. To, co se stalo během Pavlovy cesty do Říma. Loď, na které byl eskortován, se dostala do silné bouře a hrozilo ztroskotání. Ve chvíli největšího strachu a beznaděje vystoupil Pavel a tímto způsobem všechny pasažery uklidnil. Po mnoha dnech byli schopni přijmout pokrm, protože nabyli dobré mysli a nové naděje. Přestože na první pohled vidíme zřetelnou souvislost tohoto textu se slovy ustanovení večeře páně, tedy to, že vzal chléb, vzdal díky a lámal, není nutné příliš přetěžovat tento text směrem k večeři páně. Stačí tuto souvislost cítit a konstatovat, že Pavel pozval všechny spolucestující k večeři, která jim dala novou naději. Přesně tento motiv je obsažen, respektive musí být obsažen i ve slavení večeře páně. Každý, kdo přijme pozvání ke stolu páně, dostává novou naději pro svůj život, ať se nachází v jakkoliv bezvýchodné situaci. Tato naděje vyplývá z jistoty, že ke stolu nás zve vzkříšený pán. A když už mluvíme o naší budoucnosti, spojíme večeři páně ještě s jedním motivem, který povzbuzuje naši naději. V tu noc, kterou byl pán Ježíš zrazen, pozval učedníky k večeři, která je měla ujistit, že po blížící se noci přijde rozbřesk, záchrana a východisko. Je tam doslova napsáno, pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce. Nyní spolu pijí provizorní víno, čeká je ale víno nové. Zvěstovat smrt páně, dokud on nepřijde, znamená, že přijde něco zásadně nového a slavného, totiž svatba Beránkova. Večeře páně je potom předehrou či předzvěstí této slavné svatby. Lásku, kterou zde prožíváme v náznaku a chudobě, budeme prožívat ve skutečnosti a slávě. To je také důvod, proč v první církvi neslavili večeři páně v pohřebním hávu,
ale s radostným a netrpělivým očekáváním druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Každá večeře Páně je znamením přicházejícího Krista, jehož příchod se nezadržitelně blíží. Večeře Páně je předjímkou budoucí hostiny. Jak už ale bylo řečeno, je v ní skryt nejen nadějný výhled k přicházejícímu království, ale sama v sobě tuto budoucnost obsahuje. To zásadní a rozhodující pro naši budoucnost se odehrává již na této zemi. To, co slavíme zde a nyní při večeři Páně, tedy vykoupení na základě smrti Pána Ježíše, to budeme slavit i na té přicházející svatbě. Slavíme a budeme slavit Kristovo vítězství. Je to ale vítězství vybojované na kříži a to nikdy ani na té budoucí hostině nezmizí. Právě naopak, je to svatba Beránka, toho obětovaného, ale zmrtvých vstalého.

Další zamyšlení biblické úvahy zazní opět zítra v 6 hodin 45 ráno. Autorem tématu Věčnost a chvála je opět Roman Toušek.

Z křesťanských pozvánek jsem pro vás vybrala akci, která proběhne od pondělí 20. do soboty 25. července v konferenčním centru Immanuel, nese název Christfest a bude na téma Bůh je a pár teček. Na programu budou koncerty, přednášky, semináře, rozhovory, poradenství, workshopy, sport a modlitby. Tedy je toho požehnaně. Hlavní řečník je z Polska, Mariusz Antoszczuk. Hudbou provází kapela Light Worship. Pořádá odbor mládeže Apoštolské církve.

Mám tu ještě jednu pozvánku na festival. Ten se chystá příští sobotu 25. července v Javorní nad Veličkou na fotbalovém hřišti. Na programu budou koncerty, semináře, divadlo, ohnivá show, sport, hry a tak dále. Můžete se těšit na kapely Gina a Kirsten, Heart of Worship a Team 4D. Pořádá organizace Didymos.

dospívala Mária Podhradská. Marien bratr byl vzkříšen a ona přichází za Ježíšem s velmi drahou mastí. Motivy zúčastněných sleduje apoštol Jan, do jehož evangelia se právě teď podíváme ve čtení z Bible. Z překladu Bible pro 21. století čtou Jan Potměšil, Jan Vondráček a Luboš Veselý.

0: 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, který zemřel a jehož vzkřísil z mrtvých. Tam mu připravili večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jedním z těch, kdo s ním stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš, syn Šimona Iškariotského, jeden z jeho učedníků, který ho měl zradit, řekl:
1: Proč se ta mast neprodala za 300 denárů a nerozdalo se to chudým?
0: To však neřekl proto, že by měl starost o chudé, ale že byl zloděj a měl na starosti pokladnu a to, co se do ní dávalo, bral. Ježíš odpověděl: Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudých budete mít vždycky dost, ale mne vždycky mít nebudete.

Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam. A tak přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Na zítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu naproti a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, ať žije král Izrael.

0: Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je psáno. Neboj se, dcero Sionu, hle, tvůj král přichází sedící na oslátku. Jeho učedníci tomu nejdříve nerozuměli. Ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se to na něm vyplnilo. Zástup, který byl s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech. Farizeové si tehdy řekli: vidíte, nic nezmůžete. Celý svět jde za ním. Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Becajdy, a prosili ho: pane, chtěli bychom vidět Ježíše. Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: přišla chvíle, kdy má být syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám. Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje. Tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoliv mi slouží, toho Otec poctí. Jsem teď sevřen úzkostí. A co mám říci? Otče, vysvoboď mě z této chvíle. Ale proto jsem přišel. Pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno. Tehdy z nebe zazněl hlas: oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl: zahrmělo. Někteří ale říkali: mluvil k němu anděl. Ježíš na to odpověděl: ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě. Těmito slovy naznačil, jakou smrtí má zemřít. Zástup mu odpověděl:
1: my jsme slyšeli ze zákona, že Mesiáš tu zůstane na věky. Proč tedy říkáš, že syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je ten syn člověka?
0: Ježíš jim řekl: ještě na kratičko je světlo s vámi. Choďte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny světla. Když to Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi.

Ačkoliv před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izajáše. Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila? Proto nemohli věřit, neboť Izajáš ještě řekl, oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit. To řekl Izajáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal, kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal. A kdo mě vidí, vidí toho, který mě poslal. Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo má slova a nevěří, já ho nesoudím. Nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec.

Teď už ve správný čas ohlásila znělka odpoledního vysílání Rádia 7 16. hodinu. Máme letní čtvrtek 16. července. S vámi je Klára Litterová. Egyptem nazývá Bible místa, kde je těžko a jako by tam Bůh nemohl být. Právě o tom se zpívá v písničce, kterou s vámi chce po jazykové, ale i obsahové stránce právě teď prozkoumat rozhlasová lektorka Elza v pořadu Live+.

této vysílací hodince vám na Rádiu 7 nabídneme od 16:30 reprízu ranního telefonátu. Pozveme vás na víkend Outback, o kterém více prozradí Marek Cieslar.

0: Zveme vás na víkend Outback, o kterém víc prozradí Marek Cieslar.
1: Dnes představíme projekt Outback Česko, který už řadu let pořádá víkendy pro manželské páry, rodiče s dětmi i mladé dospělé. Co stojí za myšlenkou tohoto projektu, jak vznikl a co svým účastníkům nabízí? O tom si budeme povídat s vedoucím víkendu Markem Cieslerem. Marku, dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Pro posluchače, kteří o něm slyší poprvé, co si pod názvem Outback Česko můžeme představit?
2: Tak možná bych začal právě od toho názvu Outback, protože Outbackem se označují takové ty vzdálené a odlehlá místa v australské divočině. Taková ta místa, kde můžete jet celý den a prakticky nikoho nepotkat. Často jsou to místa, kde nemáte ani telefonní signál. Takové místo se nám samozřejmě nedařilo v Česku najít, ale právě ta myšlenka velmi dobře vystihuje to, co se snažíme vytvořit na těchto víkendech. Prostě vytvořit prostor pro člověka na chvíli pryč od běžného života, od práce, od svých povinností, od každodenních starostí. A dát prostor věnovat se něčemu, na co často nezbývá čas v té uspěchané době, a to věnovat se sám sobě, věnovat se svému partnerovi nebo svému dítěti. A často k nám přijíždějí lidé s představou, že Outback bude nějaká další konference, protože v dnešní době víte, že v Čechách těch konferencí je opravdu hodně a je to velké požehnání. Ale Outback je přece jenom o něco trošku jiném. My se totiž na Outbacku držíme takové hlavní myšlenky, a to takové, že když něco uslyšíme, tak to rychle zapomeneme. Pokud něco uvidíme, tak si hodně z toho zapamatujeme, ale teprve, když něco zažijeme na vlastní kůži, tak opravdu tyto věci pochopíme. A na tomto principu je postavený celý víkend. Ano, uslyšíte tam krátké zamyšlení, ale každý, kdo mluví o nějakém tématu, má s tímto tématem také svůj vlastní příběh a osobní zkušenost. Snažíme se vybírat lidi se silným osobním svědectvím, protože když je tam to osobní svědectví, tak to slovo dostává úplně jiný rozměr. Pak jsou tam různé zábavné formy, různé stenky a takovým důležitým bodem z celého víkendu jsou aktivity sportovní a zážitkové. Je u nich hromada legrace a někde jsou to prostě věci nebo situace, které člověk běžně v životě nezažije. Ale každá ta aktivita není jenom o legraci, ale má taky svoji myšlenku. A to často během těchto aktivit, během těchto zkušeností lidé zažívají různé situace. A často tam přijde takový ten aha moment, kde si lidé uvědomí, tak jak tady reagují, tak vlastně tak reagují doma. Tak reagují na svého partnera, tak reagují na svoje děti. A to jsou právě takové ty vzácné momenty, které si člověk může odnést do běžného života. A když se potkáváme různě s lidma, propagujeme a mluvíme o Outbacku, tak i po samotném víkendu tak často slycháváme od lidí, že to byl nejlepší víkend, který v životě zažili. A když vám to řekne někdo, kdo má 70 let, tak si uvědomujeme, jaký obrovský dopad na životy těch lidí to má. A jsme za to moc vděční. Ve finále Outback má jenom 48 hodin, protože začínáme v pátek odpoledne a končíme v neděli odpoledne, ale je to opravdu prostor, kde lidé se můžou zastavit, zjistit, kde jsou ve svém životě, kam jdou a možná získat nějaké indicie pro nějakou další cestu. Do detailu toho programu moc bych nechtěl zajíždět, protože jedním ze specifik Outbacku je totiž to, že účastníci přesný program dopředu neznají. Dokonce ho během víkendu ani nedostávají vytištěný. Chceme, aby prostě neřešili, co bude za 2 hodiny, nebo co by mohli vynechat, aby ten víkend prostě prožili. Takovým možná jenom prozradím, že je tam jedna z věcí, a to ta, že vyzýváme všechny účastníky, aby odložili své mobilní telefony v průběhu víkendu do trezoru, aby opravdu si zažili takový výjimečný víkend, protože v dnešní době spousta lidí už nezná ten pocit bez mobilního telefonu v průběhu víkendu a opravdu zažívají jinou prostě dimenzi prožití víkendu, protože to vnímání se potom mění. Takže Outback prostě musí každý zažít.
1: Kdo vlastně může Outback zažít? Máte různé skupiny, tak pojďme si je představit blíže, pro koho je určen.
2: My jsme Outback začínali v roce 2018 a vlastně začali jsme pro manželské páry. A pak před 4 lety jsme rozšířili i tyto skupiny na páry rodič a dítě, kde dítě by mělo mít minimálně 14 let, ale horní hranici nemáme. Vlastně letos v září začínáme Outback pro mladé lidi od 18 do 30 let. Jmenuje se to Outback University. A co se týče těch různých skupin, tak je skvěle pozorovat, hlavně u těch rodičů dítě, kdy se prostě dostávají do momentu, které běžně v životě nezažijou a je skvěle pozorovat, jak se buduje a posilňuje jejich vztah. No a v Outback univerzity taky narážíme na to, že když se potkáváme s mladými lidmi, tak to právě zažívají období, kde řeší školu, práci, vztahy, budoucnost, prostě řeší vůbec takovou tu otázku, jakým směrem se mají udat. A právě pro tyto lidi chceme vytvořit taky prostor, kde se mohou zastavit, můžou zažít nějaké dobrodružství, můžou poznat nové lidi a popřemýšlet si nad tím, kam jejich život směřuje.
1: Můžete dát nahlédnout třeba do těch příběhů lidí, kteří nějak přijeli na Outback? Co je tam přitáhlo a s čím odjížděli?
2: Tak ono je to hodně individuální, protože často, když mluvíme o Outbacku, tak narážíme na to, že lidé třeba řeknou, hele, my nemáme žádný problém, proč bychom měli jet na Outback, ale není to jenom pro páry, které zažívají nějaké problémy. Samozřejmě takové páry tam přijíždějí, často pro některé je to poslední možnost před nějakým definitivním rozchodem, ale taky přijíždějí lidé, kteří jsou prostě vytížení v životě, ať už jsou to kazatelé, pastoři se svými manželkami nebo se svými dětmi nebo vedoucí pracovníci. A opravdu každý jeden si může z toho víkendu něco odnést, může něco načerpat, může se prostě zastavit, prostě přijmout něco do svého života. A ty příběhy jsou různé. Tím, že nedáváme program dopředu, tak lidé opravdu jako přijíždějí s takovým očekáváním, co je bude čekat. A to je právě skvělé v tom, že pak to vnímají s takovým nadšením a přijímají s nadšením a tím, že se to prolínají s těmi aktivitami, které většinou jsou na čerstvém vzduchu venku, tak si to prostě užívají a ty výstupy z toho jsou úžasné.
1: Do historie už jsme trošku nahlédli a máte nějaký výhled směrem dál, kam směřujete?
2: Tak Outback není jenom v Čechách, to bych chtěl zdůraznit, není to český projekt. Outbacky v té podobě, jaké jsou dneska, tak se dělají už od roku 2008. Probíhají po celém světě, od Ameriky až po Nový Zéland, téměř na každém kontinentě, takže opravdu stovky párů projdou Outbackem každý rok. U nás v Evropě začali v Polsku. No a takovým cílem naším je rozšiřovat, popřípadě najít nějaké další místo v Čechách, kde bychom mohli tyto víkendy organizovat. Ono, teďka ty víkendy jsou v Polsku, kde sdílíme vlastně takové skvělé středisko s polským Outbackem, ale jenom chci zdůraznit, že všechno je v češtině, protože přijíždějí lidé a mají strach, že se nedomluví, tak opravdu jak dobrovolníci, tak organizátoři, všichni jsou Češi a všechno je v češtině, akorát je to na polském území. Ale samozřejmě snažíme se, chtěli bychom najít nějaké středisko i tady v Čechách, kde bychom mohli tyto víkendy organizovat. A samozřejmě bychom rádi, aby ten i Outback University, abychom to nějak oddělili, aby byl samostatný tento víkend a chtěli bychom to nějak rozšířit, protože si uvědomujeme, jaká obrovská potřeba v dnešní době posilňovat vztahy, jak manželské, tak i vztahy s dětmi.
1: V září vás čeká další víkendové setkání, kde můžou zájemci najít více informací.
2: No, veškeré informace i odkaz na registraci zájemci můžou najít na našich webových stránkách. To je www.outback-česko.cz. Píše se to outback-česko.cz. A tam vlastně se dozví veškeré informace ohledně víkendu. Pokud mají nějaké dotazy, tak můžou psát. Jinak je tam odkaz na registrační formulář, kde se můžou přihlásit. Další víkend máme v září od 11. do 13. A pořád tam jsou ještě nějaká volná místa, takže pozbuzují lidi, aby dlouho nečekali a registrovali se.
1: Děkujeme za pozvání a představení Outbacku Česko. Tak ať máte mnoho spokojených párů, a nejen párů, ale i rodičů a mládežníků. Děkujeme za představení.
2: Jo, taky díky za možnost a přeji krásný den. A snad se uvidíme na Outbacku.

Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efeským 4, 22 až 24.

Četl jsem o trůnu ze zlata. Četl jsem o ulicích. Ne každý, kdo volá pane, pane, spatří tenhle nebeský domov. Ale ti, co plní vůli Boží, vstoupí do nebe. Jestli chceš jít do nebe, musíš proto udělat víc, než jen o tom mluvit. Přijde den, kdy všichni staneme před trůnem. Toho dne někteří řeknou, neprorokovali jsme, nevyháněli démony, nečinili zázraky, neudělali tolik práce ve tvém jménu. A pán jim řekne, jděte ode mě, služebníci hříchu, nikdy jsem vás neznal. O tom zpívá skupina a kapela.

Pohádky k poslechu z dětských webových stránek Rádia 7 čekají na vaše děti na adrese deti.radio7.cz. Najdete je schované pod červenými puntíky a nejen je, ale i různé další nápady a zajímavosti. Mrkněte a objevte čas s Rádiem 7 pro své děti. Teď jedna písnička speciálně pro ně. Jmenuje se Žížaly a zpívá Zorana Jandová.

Blížící se 17. hodina zve vaše děti k pořadu Kormidlo. To otevře knížku Beze slov na další stránce a vyprávět nám bude tentokrát Černá barva. Ale nebojte, smutno nám nebude. Z Rádia 7 se s vámi dnes loučí a pokojný den přeje Klára Litvá.

Ahoj, moji milí malí námořníci. Vyplouváme s kormidlem na moře plné pohádek, vyprávění, písniček, hádanek, říkanek a nápadů. Kormidlem. Kormidlem se řídí loď. A je to moc důležité, protože pan kormidelník s ním udržuje dobrý směr. A to naše rozhlasové kormidlo se dá ještě navíc poslouchat. A ptáte se, jestli se s ním dá taky něco řídit? Opravdická loď? Asi ne. Ale to naše kormidlo rozhlasové nám může pomoci, abychom se vyznali v tom, co je dobré a pro děti důležité. A taková dobrá rada nebo příběh nás můžou nasměrovat stejně tak dobře, jako když kormidlo řídí loďku. U mikrofonu je s vámi zase Petra a moc se těším, že spolu strávíme příjemnou a veselou hodinku.

Moc by mě zajímalo, jestli se už tak těšíte na jaro, jako já. Já se chodím pořád dívat na zahrádku, jestli už nám tam raší sněženky, a nakoupila jsem si domů kytky aspoň v květináči, krokusy a tulipány a primulky, ale zatím je pořád v noci mráz, no někdy dokonce i přes den. A kytičky na zahrádce se ještě neodvážily ven, čekají, až bude mít sluníčko větší sílu. Tak víte co? Povím vám jednu říkanku na měsíc březen. To je ten, co následuje po lednu a únoru a v kterém přichází jaro. A pak si pustíme nějakou jarní písničku a třeba tímto jaro už přivoláme. Tak, první moje říkanka dnešní je o sněhulákovi březnu. Sněhulákům z nosu kape, sněženka se z hlíny sápe. Z kola mává březen, rádi se s ním svezem. No, tak popravdě řečeno, nevím, jestli se mně tahle básnička úplně líbí. Myslíte, že se sněženka někam sápe, když je to taková něžná kytička? Víte co, já znám ještě jednu o sněžence. Náš táta včera na venku našel první sněženku. A vedle něj Petr Klíč. Zima už je pryč.

teď už mám pro vás první dnešní zachumlánkovou pohádku a bude to pohádka o perníkové chaloupce.

Pohádka o perníkové chaloupce. Byl jeden chudobný otec a měl dvě děti, Honzíčka a Marušku. On chodíval do lesa stromy porážet a nemohl na děti pozor dávat. Proto když jim malým dětem matka umřela, oženil se, aby měli děti zase matku. Ale ta druhá matka nebyla hodná, neměla ráda ani otce, ani děti a otec měl proč naříkat. Jednou se té maceše ty děti tak zprotivily, že muži poručila, aby je zavedl do lesa a více, aby se domů nevraceli. Darmo se tomu muž protivil. Žena pokoj nedala a on se jí bál a proto se smutným srdcem jednoho dne dětem řekl: vezměte si džbánečky, půjdete dnes se mnou do lesa na jahody. Děti radostí skákali, vzali hned džbánečky a s otcem do lesa se ubírali. Když přišli hluboko do lesa, zavedl je otec na velkou mítinu plnou jahod, kde se vše jen červenalo a řekl jim: no, milé moje děti, tady sbírejte si jahody a já půjdu dříví kácet. Dokud mne budete slyšet tlouci, budete vědět, že jsem na tom místě. Děti se dychtivě pustili do sbírání a otec odešel opodál, přivázal mezi stromový palici, která větrem pohazována.

do stromu tloukla, jako když dříví kácí. Když tak děti ošálil, vrátil se domů a děti v lese nechal. Když měli děti plné již džbánky a dosyta se najedli, chtěli se za otcem podívat. Išli tam, odkud se po chvílích udeření palice ozývalo, ale nenašli tátu, jen jeho palice visela na stromě. Kde pak jen náš tatínek bude? Snad šel domů a nás tu nechal, řekl Honzíček. Ale co pak si to myslíš? Však on tatínek někde bude a přijde zajisté pro nás, jen tu buďme, řekla Maruška. Čekali tedy a z dlouhé chvíle jedli zase jahody ze džbánku, až byly džbánky prázdné, museli je tedy znovu naplnit a tak jim ušla chvíle. Začalo se však stmívat, přestal tlukot palice a dětem bylo úzko, i vzali džbánky a šli hledat otce. Slunéčko se níží, k večeru se blíží, táto, pojďte domů! Volali lesem, ale nikdo se jim neozýval. To jsme už, milý Honzíčku, zabloudili a tatínka nenajdeme. Musíme tu zůstat přes noc, řekla Maruška. Ona byla starší a moudřejší. Ale já se bojím, Honzíček na to. No tedy počkej, já vylezu na strom, jestli uvidím nějaké světlo, a v tu stranu potom se dáme. Těšila ho Maruška a hned taky na strom lezla. Ze stromu dívala se kolem dokola a když viděla zdaleka světýlko, zavolala na Honzíčka, aby se už nebál, slezla dolů a v tu stranu, kde světlo viděla, se dali. I přišli z lesa ven na zelenou louku. Na té louce viděli hezkou chaloupku a ta chaloupka byla perníková. Šli až k okénku, koukli dovnitř a viděli tam sedět starou bábu a dětka. Počkej, řekl Honzíček, já vlezu na střechu, ulomím kus perníčku a budem se mít dobře. A jestli na nás přijdou? Maruška se strachovala, ale Honzíček byl už na střeše a loupal perníček a Marušce dolů házel. I poslala bába dětka, aby se šel podívat, že se jí zdá, jako by někdo loupal perníček. Šel dědek ven a ptá se, kdo pak to na mé střeše loupá perníček? I ne, dědečku, to větříček. Tenkým hláskem odpověděla Maruška pod oknem a dědek se s tím spokojil. Děti se najedli a pod oknem se uhnízdili k spánku. Ráno si vlezl zase Honzíček na střechu, aby si uloupnul kus perníčku a bába zase poslala dětka se podívat. Maruška chtěla zase dětka odbít, ale on je viděl a šel to bábě povědět. Chutě, Honzíčku, musíme utéct, sice bude s námi zle, volala Maruška na Honzíčka, neboť slyšel, jak bába dětka posílá, aby jí ty děti přivedl, že si je upeče. Honzíček skočil ze střechy, Maruška ho chytla za ruku a utíkali, co mohli a kam je oči vedli a dědek se hnal za nimi, ale že byl tlustý a nemotorný, nemohl jim přece stačit. Nebyly by mu však ty dětičky utekly, kdyby se před nimi pojednou žena nevyskytla na lnovém poli. Prosím vás, paní mámo, povězte nám, kudy se máme dát. Zlý dědek z perníkové chaloupky nás honí, chtějí nás upéct, že jsme jim kousek střechy uloupli. Tudy se dejte do lesa, tou cestičkou však já dětka zdržím, řekla Plečka a ukazovala dětem do lesa. Děti utíkali dále a za chvíli přiběhl dědek a silně si odfukoval. Osobo, ptal se Plečky, neviděla jste tudy jít, děti? Plejulen, odpověděla žena, jako by mu nerozuměla. Osobo, já se vás ptám, jestli jste tudy viděla jít děti. Až vypleju a uzraje budeme trhat. Osobo, rozumějte pak, ptám se vás, jestli jste viděla tudy jít děti. Až vytrháme, budeme drhnout semeno a pak len máčet. Osobo, což pak nerozumíte, ptám se vás,
Vydělali jste tudy jít, děti? Po vymáčení prostírat a v peci sušit. Osobo, vy jste snad hluchá, ptám se vás, vydělali jste tudy jít, děti? No a po vysušení budeme třít a po vytření vochlovat. Osobo, neslyšíte, ptám se vás, viděla jste tudy jít, děti? Tak, no a po vochlování budem nadívat na kužele a příst. Osobo, co mi do toho, ptám se vás, vydělali jste jít tudy, děti? Až napředem pěkných tenkých přadínek budeme soukat. Osobo, osobo, ptám se vás, vydělali jste tudy jít, děti? Až nasoukáme, budeme tkát pěkné tenké plátno. Osobo, co je mi do plátna, ptám se vás, vydělali jste tudy jít, děti? Až utkáme, budem bílit, až vybílíme, budeme stříhat a šít košile, košilky, plenky a vínky, sukně a zástěrky. Osobo, což pak si na uších sedíte, já se vás ptám, vydělali jste tudy jít, děti? A tak, co s tím budeme dělat? No, budem se do toho odívat a nosit se čistě bíle. Osobo, prosím vás, neviděla jste tudy jít, děti? Až to roztrháme? No, pak to podpálíme, uděláme z toho trout. No a do troudu budem pak křesat tak dlouho, dokud nevydá živou jiskřičku a boží ohníček ho nestráví. Boží ohníček rozejde se v dým, dým pak v povětří a to je konec mé řeči. Osobo, já se vás na to neptal, ptám se vás, nevydělali jste tudy jít děti? Děti? No to jste měl hned říct, bodejť neviděla, ba viděla. Šli tamtudy tou cestičkou po polích a přímo k tomu potoku, co ty vrby jsou. Ale už je nedohoníte, skákali jako poštolky. Při těch slovech ukázala žena dětkovi na opačnou stranu, než kudy dříve děti poslala. Dědek to poznal, zlostí odplivnul a zpátky domů šel. A když odešel, i žena z pole zmizela a děti přišly domů.

Posloucháte Kormidlo, nedělní magazín pro děti. Jestli pak si pamatujete, o které barvě jsme si se Zuzkou povídali minule v našich rozhlasových piškotkách. Ano, ano, správně si to pamatujete. Byla to barva zářivá, sluníčková, no úplně zlatá. Je to vyprávění o barvách z knížky, která nemá slova. Ale její barvy nám pomůžou porozumět důležitým věcem, které pro nás lidi Pán Bůh připravil. Ta dnešní barva je úplným opakem krásné a zářivé zlaté. Ale já už vám víc neprozradím, protože dnešní vyprávění má pro vás připravené Zuzka v našich rozhlasových kormidlových piškotkách.

Tak se, kluci a děvčata, pěkně uvelepte ve svých oblíbených křesílkách a pěkně se zaposlouchejte do našeho dnešního vyprávění. Jmenuje se O smutku, samotě a trápení a je to opravdu moc smutné vyprávění. Ale pěkně prosím, nevypínejte si nás a pěkně poslouchejte. Protože kromě toho, že je to smutné vyprávění, je taky moc důležité. A mohu vám prozradit, že na vás záleží, jestli dopadne dobře. Ale nejdřív si připomeneme, o čem bylo to vyprávění minulé. No ano, správně. To minulé vyprávění bylo o nádherné zlaté barvě, která nám vypráví o Bohu a jeho zlatém království plném lásky a radosti. Kdo by tam nechtěl bydlet a mít se tak báječně? Má to ale jeden háček. Do zlatého města se nemůže dostat nic, co je zlé a špinavé. Ptáte se, odkud to vím? Dočetla jsem se to v té knize plné tajemství v Bibli.

A teď zpátky k barvám. Víte, která barva nám připomíná všechno smutné, špatné a zlé nejlépe? Ano, je to černá barva. Ona sama není špatná, jen nám to zlé může připomínat. Černá barva někdy bývá znamením smutku. Třeba lidé, kterým umře někdo blízký, chodí nějakou dobu, když jsou hodně smutní, v černém oblečení. Nebo si vzpomeňte na pohádky. Černý krkavec přináší zlé zprávy a je předzvěstí nějakého neštěstí. Černokněžník většinou bydlí v Černém hradě a protože je zlý, říkají o něm, že má černou duši. Černá je tma. A když je tak hustá, že by se dala krájet a my nic nevidíme, máme strach. Černý je dým, který nás dusí a štípe v očích. Vždycky mě hrozně nazlobí, když si zašpiním kalhoty. Říkám si, s takovými černými fleky nemůžu ani mezi lidi. Holt, i špína je pořádně černá a nadělá spoustu neplechy. Ale nejhorší ze všeho je hřích. A víte proč? Protože se nedá umýt. Nepomůže ani voda a mýdlo, ani prášek na praní, ani sebelepší čistící prostředek. Hřích na hříšných lidech drží a drží a ať dělají, co dělají, všechno je marné, nemohou se ho zbavit. Ale kde se tady ten hřích vzal? Přece se tady neobjevil jen tak, pro nic a za nic. Hledala jsem v té knize plné tajemství, jestli se něco dozvím. A bylo to tam. Bůh stvořil krásný a dokonalý svět. Ale první lidé, Adam a Eva, všechno pokazili. Bůh jim zakázal trhat ovoce ze stromu poznání dobra a zla. Ale oni neposlechli a hřích byl na světě. Chtěli se podobat Bohu, ale místo toho přinesli do světa obrovský smutek. Každé miminko a každý další nový človíček, který se potom narodil, se jim podobal nejen navenek, ale také i v srdci. Zdědil po Adamovi a Evě tento hřích. A tak to trvá až dodnes. Všichni lidé na světě jsou hříšníci. To znamená, že v srdci se jim zabydlel hřích. A když všichni, tak tedy ty i já. A my víme, že nic špatného se nemůže do Zlatého města dostat. A to je moc smutné. A ještě smutnější je, když víme, že se hříchu sami nemůžeme nikdy zbavit. Že je vám taky z toho smutno? Do Zlatého města tedy nemůžeme? Černé srdce plné hříchu může spadnout jen do černé díry, do pekla. Ale neplačte a nebojte se. Pozor, mám pro vás výbornou zprávu. Pán Bůh vás všechny má moc rád a vymyslel, jak se z té šlamastiky dostat. Totiž brány Zlatého města nejsou zavřené, ale připravené pro ty, kteří poprosí Boha, aby jejich hřích očistil.

0: Já mám nápad. Popřemýšlíme teď spolu o tom, jak asi ten hřích vypadá, abychom ho bezpečně poznali a abychom mohli Pánu Bohu přesně říct, který hřích vlastně potřebujeme umít. Tak třeba.
1: Honzík byl pěkně naštvaný, když přišel po prázdninách do školy a Karel se mu chlubil, že má nové lyže. Honzík si totiž už dlouho nové lyže moc přál, ale jeho rodiče neměli dost peněz, aby mu je mohli koupit. A tak se na Honzíka přilepil hřích, kterému se říká závist. A přestože dřív byl Karel Honzíkův kamarád, teď se na něho Honzík nemohl ani podívat. A co víc, všude o Karlovi vykládal, jak je hloupý, lakomý, nemožný a rozmazlený. A Kájovi to Honzíkovo pomlouvání moc ublížilo. Vidíte, děti, jak hřích zničil jedno pěkné kamarádství? A nepřipomíná vám to něco? Nedrží se i vás podobný hřích jako Honzíka? Hřích je prostě jedno velké trápení.
0: Nebo Vendulka. Byla to moc milá holčička, ale jednu chybu přece jen měla. Když byl někdo z dětí v sobotu a v neděli u babičky, která měla malé, pěkné králíčky, i Vendulka hned všem povídala, že byla u babičky, která má krásné malé králíčky. A co víc, dokonce i malá, krásná koťátka. Když měl někdo na oběd výborný sladký koláč, tak i Vendulka hned říkala, že měla na oběd sladký koláč a dokonce ještě i se šlehačkou. A když někdo dostal novou panenku, Vendulka říkala, že dostala hned dvě nové panenky. Prostě a jednoduše, Vendulka si neustále jen vymýšlela a vymýšlela, protože chtěla být lepší než ti ostatní. A to je moc smutné, protože vymýšlení si, to není jen tak, to je také hřích. A jmenuje se lhaní. A teď, milé děti, ruku na srdce, tím myslím, abyste se sami sobě přiznali. Lhali jste už někdy? Já myslím, že každý z nás aspoň jednou v životě lhal. A co to lhaní způsobilo Vendulce? Nikdo ji už nebral vážně a říkali jí malá brepta. A to Vendulku moc trápilo. A přestat si vymýšlet, to prostě nedokázala. A tak tento hřích způsobil, že se Vendulka stala věčně nespokojenou a uhádanou a ve třídě zůstala bez kamarádky úplně sama. A dále?
1: Lucinka s Davídkem byli sourozenci, ale nikdy se na ničem nedokázali zhodnout. Prostě se pořád jen hádali a postrkovali a štípali a samozřejmě u toho taky vždycky pořádně křičeli, až z toho uši zaléhali. Maminka už si s nimi vůbec nevěděla rady. Vysvětlovala jim, aby se měli rádi, aby si pomáhali, aby si půjčovali hračky, aby... No, všechno zbytečně. Lucinka a Davídek byli jako kočka a myš. Vystrčené drápky, připravené seknout a bojovný postoj. Tady zase zapůsobil hřích hněv a dokonce i nenávist. Já věřím, že vy se doma se svými bratry a sestrami určitě nebijete jak Lucinka a Davídek, ale myslím, že přece jen někdy jste se trochu nepohodli. Nemám pravdu? A maminka Lucinky a Davídka, když slyšela zase křik z dětského pokoje, byla moc smutná.
0: A vzpomněl by si někdo z vás, Ještě na nějaký hřích? No zkuste. Támhle slyším, že hřích je, když někdo krade. Správně. Nebo když neposloucháme a děláme si, co chceme. A ten, kdo si myslí, že hřích je, když ubližujeme zvířátkům, má taky pravdu. Já myslím, že to pro příklad úplně stačí. Myslím, že už každý z nás ví, jaký ten hřích se zabydl zrovna u něho a za co se má přiznat Pánu Bohu. A že nevíte, jak si můžete popovídat s Pánem Bohem? Nejlépe je zavřít oči, to, aby nás nic nerušilo a abychom dobře mohli myslet na toho, který sice není vidět, ale který je vždycky na blízku. No a potom už můžete otevřít pusu a popovídat Bohu právě o tom hříchu, který vás nejvíc trápí. Je to jako když se přiznáte mamince k tomu, co nehezkého jste provedli. A nemusíte se bát, že vás Pán Bůh neuslyší. V té knize plné tajemství je napsané, že Bůh slyší a přiznané hříchy, kterých je nám líto, odpouští. A tomu můžete věřit, protože v té knize je napsána jen a jen pravda.

Ale vy jste se minule ptali na tu knihu života, že? Tak to je tak. Není to kniha obyčejná. Možná je malinko podobná knize, kterou mají paní učitelky ve školce a ve škole. Píší tam, kdo do té školy patří, kdy se kdo narodil a důležité věci o něm. Ale tuhle knihu píše sám Bůh a má ji schovanou u sebe. Hlídá ji mocný anděl a hlídá ji moc dobře a dohlíží na to, aby v té knize byla zapsána správná jména. A jaká jména se tam píší? No jména všech lidí, kteří budou žít ve zlatém městě. Proto kniha života. Jsou tam zapsána jména těch, co mají rádi Pána Boha a věří mu. A když tihle lidé odejdou z tohoto světa, tedy když umřou, budou potom krásně žít ve zlatém městě. Ale na tobě teď záleží, jestli tam Bůh zapíše i tebe. A co proto máš udělat? Podívej se například Jakuba. Když si Jakub začne s Pánem Bohem povídat o té špíně a hříchu, který ho trápí, je kniha života připravena k tomu, aby tam bylo jméno Jakuba zapsáno. Jestli i ty chceš, aby Pán Bůh zapsal tvoje jméno do knihy života, začni si s ním ještě dnes povídat. Popros ho, aby všechno to špatné, s čím ses narodil, i to zlé, co se na tebe nalepilo, mohlo být smazáno, umyto. Prostě, aby to bylo pryč. A to je první krůček na cestě do zlatého města. Přiznat, někdy říkáme, vyznat hříchy Bohu, je moc důležité. A Bůh čeká, že mu všechno povíš a chce ti to odpustit. Má tě moc rád. A proto o Bohu říkáme, že je náš otec.

to je konec dnešního vyprávění. Ode dneška už víte, co černá barva znamená. Víte, že vypráví o špíně a tmě, kterou do světa přinesl hřích. Ale nebojte se. Hřích sice naplnil celý svět a nechce pustit nikoho do zlatého města, ale Pán Bůh nad ním vyhrál. Nebylo to jednoduché. Musel něco moc důležitého zařídit, aby ti mohl hřích ze tvého srdce očistit, když ho Bohu vyznáš. Ale to se dozvíte zase až příště. Bude to vyprávění o veliké bitvě a velkém vítězství.

Vzpomínáte, jak Zuzka říkala, že černá barva nemůže za to, že s ní lidé označují smutné, špatné a zlé věci? Barva je prostě barva a sama nic nezavinila. Já třeba docela ráda nosím černé oblečení a vaše maminky možná taky. Vypadá to moc pěkně a říká se tomu, že černé oblečení je elegantní. Obléká se při některých slavnostních příležitostech nebo třeba do divadla. A navíc na černé barvě vyniknou všechny barvy ostatní. Třeba stříbro a zlato dávají páni klenotníci do výkladu právě na tmavém nebo černém sametu. Protože tak ty šperky a jejich barvy lépe vyniknou. Říká se tomu protiklad. Černou barvu prostě potřebujeme, abychom se o to víc mohli radovat z jiných barev. Víte, někdo se třeba bojí jít v noci tmavým lesem, tak jsme to četli v pohádce o Perníkové chaloupce, ale někdo se třeba bojí i doma jít přes tmavou chodbu na záchod nebo i večer v pokojíčku. Ale černá tma sama o sobě není špatná a zlá. Ve tmě se výborně spí a odpočívá. Ve tmě vidíme zářit hvězdy, které bychom jinak vidět nemohli. To jenom někteří zlí lidé využívají tuto tmu k tomu, aby mohli dělat zlé věci a nebyli vidět. Ale když jste doma ve svém pokojíčku a pelíšku, chrání vás máma s tátou. Opravdu není důvod se tmy bát. Zkuste si s ní třeba povídat. Třeba když jdete do tmavé chodby, tak říct: Halo, tmo, jsi tady? Já jsem Petra, já tě zdravím. No a když už jí budete mít opravdu dost, tak ji zažeňte. Že nevíte, jak se tma zahání? Ale víte, vy jste hlavičky makovičky chytré. Tma se přece zahání... No světlem, vypínačem, baterkou, svíčkou. Vzpomínáte, jaká je to paráda, když si doma večer zapálíte ve tmě svíčku? Jaké je to tajemné, zvláštní a krásné? Kdyby nebylo tmy, nemohli bychom se ze světla radovat. Bůh to dobře vymyslel. No a taky pamatujte na to, že vás chrání nejen rodiče, ale i ten veliký a mocný Bůh, který udělal celý svět a vymyslel světlo i tmu. A jestli pak znáte i nějaká zvířátka, která jsou černá? Tak hádejte, co je tohle za zvířátko. Vrtár je jako rýč, zahradníka zlobí. Když zadupeš, hned je pryč, zem kopečky zdobí. Jaké pak je to zvířátko, co vrtá a ryje na zahrádce a zahradníci z něj nemají vůbec žádnou radost, protože jim zničí trávník nebo květiny? Ano, správně, je to krtek. My známe pohádkového krtečka, vidíte, ten nebyl zlobivý, ale ti obyčejní krtci, kteří bydlí u nás na zahradě, ti tam nadělají paseku. A co třeba tohle zvířátko? Na poli krákorám, v zimě přilétám až k vám. No, tak to je jednoduchá hádanka, že jo? Tyhle zvířata, tyhle ptáky vidíme všude kolem sebe v zimě. Jsou to vrány a havrani, černí ptáci, kteří vypadají na bílém sněhu jako černé korálky. A teď tady mám jedno legrační zvířátko. Na to nemám hádanku, ale stejně hádejte. Tohle zvířátko vypadá jako pan číšník v restauraci s černým fráčkem a bílou košilí. Nebojí se velké zimy, snáší vajíčka, má rád ryby, umí dobře plavat a je opravdu hodně, hodně legrační. Víte, co je tohle za zvláštního ptáka? No správně, to je přece tučňák. A ještě je taky černý kos, co má žlutý nos a vlaštovky, co odlétají do teplých krajin a na jaře se zase vrací a švitoří na drátech elektrického vedení nebo na stromě a dělají si hnízdo někde pod střechou. A černá je taky straka, co sbírá leskle a třpitivé věci. Tak vidíte, kolik zvířátek a ptáčků je i v přírodě černých a vůbec to není zlé a smutné a špatné.
A teď mě tak napadlo, jestli vy víte, že černí jsou i někteří lidé. No jasně, přece černoši, ty žijí v Africe a na mnoha jiných místech na zemi a Pán Bůh je vymyslel s černou kůží, aby je chránil před sluníčkem, které v těch zemích, kde žijí, tak moc pálí. A černoši taky moc rádi tancují a zpívají a jsou to výborní muzikanti. Možná s vámi do školky nebo do školy chodí nějaký černoušek. Tak se dobře podívejte, jak je jiný, jak je krásně tmavý a jak má barvu jako hustá, dobrá čokoláda. To my, co jsme bílí, co máme kůži bílou, my se v létě opalujeme, abychom se jim aspoň trošku podobali. Ale nikdy se takhle úplně opálit nemůžeme, úplně do tmavě hněda až černa. Já jsem pro vás teď našla jednu písničku, kterou zpívají právě africké děti. Ta muzika je opravdu hodně jiná než ta naše v Čechách. A je to paráda, že jsme na tom světě každý jiný. Tak dobře poslouchejte.

Tak a touhle písničkou o hezkém bílém ránu končíme dnešní kormidlo o černé barvě. Já vám přeji pěknou zlatou neděli, ať si ji dobře s mámou a tátou užijete, ať něco pěkného podnikáte, ať jdete třeba někoho navštívit. Já se s vámi loučím a těším se s vámi zase za týden naslyšen.

Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Pěkný čtvrteční večer 16. července vám z Rádia 7 po 18. hodině přeje Daniel Zeman, který vás bude provázet následujícím programem. Jeho první bod bude biblický průvodce Bible Guide s pastorem Jiřím Zdráhalem a 16. dílem rozboru Ezechielova proroctví.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 16. kapitola. Duchovní nevěru Izraele a jejich modloslužbu zde Bůh ukazuje na příkladu odhozené novorozené holčičky, které se Bůh ujal, vychoval a nakonec jí vzal za ženu. Čteme. Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je ohavný. Řekni, toto praví Hospodin Jeruzalému. Původem i rodem si Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka Chetejka. Bůh tak nazývá Izrael, protože svou modloslužbou se již rovnali způsobu života těch národů, kteří v této zemi žili před Izraelci. A pokračuje. A tvoje narození, tenkrát, když se znarodila, tvá pupeční šňůra nebyla odříznuta, nebyla s vodou dočista omyta, solí si nebyla ošetřena, ani plenkami zavinuta si nebyla, nikdo se nad tebou neslitoval, aby pro tebe jedinou z těch věcí ze soucitu udělal. Tenkrát, když se znarodila, pohodili tě někam ven jako odporný odpadek. Bůh Izraelcům připomíná, že jako národ nejsou o nic lepší než ostatní národy. Stačí si vzpomenout na hříchy Jákobových synů a modloslužbu během jejich otroctví v Egyptě. A dále čteme. Šel jsem okolo a viděl tě, jak se tam zmítáš v krvi. Jak si tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti, žij. Izrael nevyšel z Egypta svou vlastní silou. Vyvedl je sám Bůh. A nevyvedl je kvůli jejich dobrotě a síle, ale protože chtěl svou dobrotu a sílu ukázat Izraeli, Egyptu a pak celému světu. Bůh pokračuje, nechal jsem tě růst jako sazenici v poli, a tak si rostla a dospívala, až ses vyvinula do krásy. Znovu jsem šel okolo a uviděl tě, a hle, přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem tě zahalil cípem svého pláště a přikryl tvou nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi, pravý panovník Hospodin. Tady je Mojžíšova smlouva popisována jako manželství. Bůh se dal Izraeli a Izrael se dal Bohu. Slíbili si věrnost

stříbrem, nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné mouky s medem a olejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová královna. Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou jsem tě ozdobil, pravý panovník Hospodin. Tato krásná slova nám připomínají slavnou dobu Davida a Šalomouna, kdy Izraelci chodili božími cestami. Bůh dal Izraeli vlastní zemi a chránil ho, když mu byli věrní. Největší klenoty Izraele zase vyjmenoval apoštol Pavel. Jim totiž patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl vydán zákon, bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nadevším Bůh požehnaný na věky. Dívka si ale toho všeho nevážila a byla svému muži opakovaně nevěrná. O tom čteme. Ty ses však na tu svou krásu spolehla a ve své proslulosti se zdala do smilstva. Vzala si svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila si na nich tak, že to nemá obdoby. Vzala si své šperky ze zlata a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala si z mužské podobizny, s nimi si smilnila. Vzala si svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a mé kadidlo si přinášela jim. Pokrm jim jsem tě sytil, jemnou mouku s medem a olejem si přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to bylo, pravý panovník Hospodin. Dokonce svým milencům obětovala vlastní děti. Vzala si dokonce své syny a dcery, které si mi porodila, a obětovala si jim je ke strávení. To ti nestačilo smilnit? Musela jsi ještě vraždit mé děti? Odevzdávala si je jim, nechávala si je projít plameny. Při všech těch ohavnostech a smilnění jsi ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v krvi. Modloslužba spojená s dětskými oběťmi byla rozšířená v severním Izraeli, hlavně za vlády krále Achaba, a v jižním Izraeli, Judsku, zase během dlouhé vlády krále Menaše. Bůh to ovšem nenechá bez trestu. Právě její milenci se stanou božím trestem. Čteme zde o tom. Vydám tě do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a zničili tvé svatyňky. Kapitola však, navzdory hříšné nevěře, končí slibem věčné smlouvy. Tehdy se budeš stydět. Budeš mít dcery a poznáš, že já jsem Hospodin, až tě očistím od všeho, co si páchala. Bůh je Bohem naděje.

pastorem Jiřím Zdráhalem se nad Biblí můžeme potkat zase zítra v pořadu Bible Guide, a to v 8 a v 18 hodin na Rádiu 7. Po další písničce přinesu přehled dnešních večerních pořadů.

O tom, že křesťanství není rodinná tradice a že je užitečnější vyjít za dětmi na hřiště, než se je snažit zvát do církevní budovy, bude první pořad dnešního večera na Rádiu 7. V další letní repríze pořadu Hláska o tom bude mluvit Teresa Parks. Taky zmíní svoji zkušenost s budováním komunity na brněnském sídlišti, a to od 6:30. První budou poslední a poslední první. Tohle biblické moudro bude znít dalším příběhem Radka Daniela v Kanafásku. Ve 7:45 si můžete toto povídání na dobrou noc vyslechnout v podání Marcely Dýrové. Rozlišovat podstatné od nepodstatného možná není tak náročné, jako rozlišit podstatné od ještě podstatnějšího. Orientační body na cestu mezi důležitými body života hledá klika Petra Hůště ve třetím díle série Pozor křehké. Od 7:45 budeme hledat to, co můžeme udělat my sami, co můžu udělat já. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. To je jen jeden verš z písně, kterou budou zpívat zástupy v nebi Pánu Ježíši Kristu. My se na celou scénu úcty a chval podíváme očima amerického teologa Johna Vernona McGeeho v pořadu Světem Bible 15 minut po 8. večerní. Obyčejný, všední, nestrojený a taky zvláštní, nečekaný, bolavý. Takový je svět, jak o něm hraje a zpívá skupina Trabant na desce Neslýchané z roku 2011. Ani tahle nahrávka nevypadla z červencové retrospektivy, kterou Interval věnuje právě téhle kapele. Zkoumejte ji spolu s námi po 21. hodině. V 70 letech zbalit vše a jít tam, kam vám ukáže Bůh, aniž byste znali cíl. Muž, který dostal velké zaslíbení pod rozzářenou hvězdnou oblohou, je hrdinou dalšího rozhovoru ze série o velkých biblických postavách. O Abrahamovi bude řeč ve 22 hodin v rozhovoru Kateřiny Hodecové a faráře Československé církve husitské Petra Šandery. Sedm let trvalo, než uslyšela Susana Wesleyová od svého Sema vyznání lásky. V přísném prostředí anglikánské církve 17. století to nebylo nic neobvyklého. Do života matky zakladatelů metodismu Charlese a Johna Wesleyových nahlížíme ve čtení na pokračování, a to od 23 hodin a 15 minut.

to větší nebo lepší nás teprve čeká. Takhle vnímám obsah téhle písničky Chicago Mass Choir, která právě dozněla. Připomenu, že dnes 16. července slaví svátek Luboš, což je domácká podoba jména Lubomír, ale mohlo by jít i o přetvořené jméno Lubor. Základem obou jmen je staré slovanské slovo ljub, takže jméno lze vyložit jako milý čili libý.

0: Kalendárium.
1: 16. července roku 1054 se římský papež Lev IX. A konstantinopolský patriarcha Michael Kerularios vzájemně exkomunikovali z křesťanské církve, čímž završili velké schizma, tedy rozštěpení, jímž byla původní svatá katolická apoštolská církev rozdělena na církev západní, římský patriarchát, tedy římsko-katolická církev, a církev východní s patriarcháty konstantinopolským, alexandrijským, antiochejským a jeruzalémským a autokefální církev gruzínská, dnes pravoslavně ortodoxní církve. Roku 1608 zvolil zemský sněm moravským zemským hejtmanem Karla Staršího ze Žerotína, čímž skončila prozatímní vláda direktoria. 16. července roku 1974 začal první mezinárodní kongres světové evangelizace, kde vznikl lózánský závazek, který mimo jiné obsahuje společnou věrouku. Pro jinak rozptýlené evangelikální církve jde o významný historický mezník. Roku 1194 se narodila Klára z Assisi, žákyně a následovnice známého Františka z Assisi. Klára udržovala čilý písemný styk s Anežkou Českou. Dochovaly se ovšem jen dopisy, které posílala Klára do Čech, ne ty z Prahy do Itálie. V jednom z psaní Klára Anežku nabádá: ponoř svou mysl do zrcadla věčnosti, svou duši do blaha slávy, své srdce do krásy božské podstaty. A když budeš takto uvažovat o Bohu, celá se přetvoř v obraz jeho božství. Národní buditel, jazykovědec a spisovatel Josef Jungmann přišel na svět roku 1773. Pokud si ještě vzpomenete na školní škamny, možná se vám vybaví i nepříjemný pocit z díla spisovatelů počínajícího národního obrození. Dostat do hlavy všechny ty slovníky a díla teoretické slavistiky není jen tak, a přesto, kdyby jich nebylo, možná by čeština v současné době jako samostatný jazyk ani neexistovala. Svůj podíl na jejím současném vzhledu má právě i Josef Jungmann, tvůrce historie literatury české, rozmlouvání o jazyce českém a pětidílného česko-německého slovníku. Do češtiny převáděl také Goethova, Schillerova nebo Miltonova díla. V roku 1872 se narodil norský polární badatel Roald Amundsen, který jako první člověk dosáhl jižního pólu. Připomeňme také úmrtí NSQ, anglické básnířky, protestantky, která byla umučena pro svoji víru. Stalo se tak roku 1546. N byla v 15 letech provdána, nahradila tak svou sestru, která zemřela nedlouho po sňatku. Manželství se ovšem nevydařilo. N utíkala z domu a prchala do Londýna, kde hlásala život podřízený Božímu slovu. Po několikerém zatčení byla uvězněna v londýnském Toweru, mučena a odsouzena ke smrti upálením. A na závěr dnešního kalendária tady mám ještě britského misionáře Charlese Thomase Studda. Jehož úmrtí roku 1931 si dnes také připomínáme. Charles Thomas Studd, ve své době nejslavnější britský hráč kriketu, a přesto ho Bůh zastavil a poslal nejprve do Číny, pak na 6 let do Indie a nakonec strávil Charles Thomas Studd 18 let v africkém Kongu, kde místním zvěstoval evangelium. Když navzdory nesouhlasu své rodiny odjížděl na misii, řekl svým obdivovatelům: Já neříkám nehraj kriket. V každém případě hraj a raduj se z toho. Jen si dej pozor, aby se pro tebe hra nestala vším, jak se to stalo mně. Chceš žít jen přítomnost, anebo chceš žít život věčný? Chceš se zajímat o stanovisko lidí, nebo o stanovisko Boha? Názor lidí nám nebude moc platný, až budeme stát před trůnem Božím. Celý život strávil Charles Thomas Tutt zvěstováním evangelia, i když neměl dobré zdraví. Po světě s ním cestovala i jeho žena a jejich 4 dcery. V posledních 15 letech jeho života ho podporovali z Anglie, kde zháněli prostředky na jeho službu. Před smrtí shrnul Tutt své poznatky do 4 bodů. Pokud nemáš touhu plnit ďáblovu vůli během dne, jdi před svítáním naproti Ježíšovi. Pokud nechceš, aby tě udeřil ďábel, udeř ho první ty, a to vší silou. Kaž slovo, to je to, čeho se obává a co nenávidí. Pokud nechceš spadnout, kráčej a jdi rovně a jdi rychle. A nakonec, ďábel má 2 zbraně, lenost a chamtivost.

pane, řetěz brzdí pohyb, musím jej odstranit a zanícené šrámy od okovů rozdrásané otevřít, vyčistit a nechat uzdravit.

S další letní reprízou pořadu Hláska se teď na Rádiu 7 dostaneme do oblak i na jedno konkrétní brněnské sídliště.

0: Runway Bystrc je skupina lidí, kteří rádi dělají něco přínosného pro své okolí. Chtějí být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech a pomáhat předejít nebezpečím, která číhají především na mladou generaci. Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Hláska, ve kterém stavíme do centra dění Evangelium. Dobrou zprávu o boží lásce k člověku, odpuštění hříchů, záchraně i novém začátku. Každý následovník Krista má Evangelium komunikovat ústy a žít svým životem. Jak se to daří týmu v centru Runway Bystrc, dnes prozradí Terka Parks. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Terka žije společně s manželem Travisem v Brně, kde jsou součástí Bratrské jednoty baptistů, studuje doktorát na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a slouží v centru Runway Bystrc, o čemž dneska bude řeč. Kdybys to měla tedy doplnit, co třeba ráda děláš, co tě těší?
1: No, těší mě práce s mladými lidmi. A to je také jeden z důvodů, proč jsem se připojila do Runway Youth. Dál mě, co se týče třeba nějakých osobních koníčků, tak mám ráda procházky s manželem, ráda třeba lyžuju.
0: Děkuju. Před samotným rozhovorem čas od času zařadím do scénáře rychlo dotazník, ve kterém zazní vždy dvě možnosti a host odpoví podle toho, co je mu bližší, čemu dává přednost. Jdeš do toho?
1: No jasně, pojď.
0: K té první otázce už jsme něco slyšeli, ale mám to tady, tak to položím. Hory nebo moře?
1: Moře.
0: Deskové hry nebo kino?
1: Kino.
0: Boloňské špagety nebo steak?
1: Steak.
0: Jaro nebo podzim?
1: Jaro.
0: Napsat zprávu nebo poslat hlasovku?
1: Napsat zprávu.
0: Raději žehlit kopu prádla nebo strávit celé dopoledne běháním po úřadech?
1: Prádlo.
0: Super, díky za spolupráci. Mm-hmm. Pojďme se posunout dál. Runway mi evokuje letiště, vzletovou a přistávací dráhu, letadla samotná. Co ty a létání? Létáš ráda nebo jsou to pro tebe nervy?
1: Tak závisí na tom, kam létám a s kým létám, protože když s někým létám, tak to samozřejmě rychleji uběhne, ale dokážou to být i nervy. Když jsme jeli na jednu konferenci, si vzpomínám, křesťanskou, tak jsme neměli odbavené zavazadlo, ale na letišti nám ho nakonec jako odbavili. A když jsme přijeli, tak nám řekli, že naše zavazadlo je někde v Jižní Koreji, takže jsme v podstatě celý týden strávili bez oblečení a bez veškerých věcí. Takže to dokážou být i nervy.
0: Než se pustíme do detailnějšího představení vaší práce a služby v rámci Runway Bystrc, rád bych dal posluchačům příležitost nahlédnout do tvého života a vztahu s Bohem. Kdy pro tebe osobně začalo být křesťanství, evangelium, Ježíš samotný, relevantní a osobní?
1: No, bylo to tak na přelomu nějakých 15-16 let, kdy jsem si tehdy uvědomila, že Bůh existuje, ale já jsem ještě nevěděla vůbec, co to znamená. A jedinec, na co jsem si vzpomněla, byla moje prababička, která teda byla katolička, učila mě o Bohu. A já jsem zjistila, že nejsem pokřtěná. Takže ve mně vznikla taková panika, že půjdu do pekla, protože nejsem pokřtěná. A tehdy jsem tohle říkala kamarádce. Říká mi, že bych se ráda nechala pokřtít a ona mi řekla, ale prostě u nás ve sboru teďka děláme přípravku na křest, přijď. Tak jsem přišla a tam byla spoustu lidí a teď došlo na otázku, řekněte svoje svědectví. A já říkám, tyjo, co to je, jako vůbec jsem nevěděla, co to je svědectví. A tak jsem tam seděla, v podstatě jsem si něco na místě vymyslela a v průběhu nějakých těch několika setkání mě začalo docházet, že ten vztah s Ježíšem je něco hlubšího. Nakonec jsem se nenechala pokřtít, nebo se mě nepokřtili, ale začala jsem chodit do shromáždění, začala jsem se připojovat především tehdy do mládeže a tam jsem si uvědomila, jak je, nebo když se na to dívám retrospektivně, tak vidím, jak je důležitá práce s mladými lidmi, protože oni sami se hledají, ať už hledají nějaké svoje zázemí nebo svoji identitu. A já jsem ji tehdy našla tam. A Ježíš samotný, to bylo tak kolem 18 let, 17-18, kdy opravdu jsem pochopila, že potřebuju Pána Ježíše do svého života. Nebylo to jenom díky tomu sboru, bylo to díky osobnímu vyznání hříchu, uvědomění si svojí vlastní hříšnosti, ale tehdy jsem opravdu začala vnímat Ježíše jako svého pána.
0: Když by ses na to měla podívat tou dnešní optikou, tak co pro tebe znamená následovat Ježíše?
1: Má to, myslím si, že více rovin. Tou jednou rovinou je určitě následovat jeho přikázání. Věřím tomu, že jeho přikázání, jak říká Bible, nejsou těžká a ve většině případů jdeme-li do hloubky, tak vždycky vedli k tomu, že to bylo dobře a bylo to pro moje benefity, že jsem následovala Ježíšova přikázání, že jsem neskázala z té cesty, kterou on pro mě připravil. To je jedna z těch rovin. Dále je to, jak pán Bůh říká, že mu máme sloužit, tak to samozřejmě je, věřím tomu, pro každého křesťana velmi důležité, aby sloužil Pánu Bohu, aby se snažil hledat, co on chce, a to nejenom, teď nemyslím to následování těch přikázání v nějaké rovině té farizejské, ale v takové té lásky, že se snažíme následovat Pána Ježíše, protože ho máme rádi, a hledání jeho vůle. Bůh ne vždycky ke mně mluví takovým, řekla bych, způsobem otevřeným, že slyším jeho hlas nebo podobně, ale spíše se snažit modlit a být citlivý na to, co pán Bůh pro nás nebo od nás chce. Takže modlitba, být v písmu určitě, sloužit mu v té rovině, hledat, co po nás chce.
0: Jsi komunitní typ člověka a co případně člověk potřebuje, aby fungoval komunitně?
1: Já bych řekla, že jsem komunitní typ člověka. Závisí na to, v jaké komunitě se nacházíme. Protože v každé komunitě si myslím, že potřebujeme něco jiného. A zvláště, bavíme-li se o té komunitě křesťanství, tak tam potřebujeme lásku jedni k druhým, protože v komunitě křesťanské je spousta lidí. Podíváme se na jiné komunity, tak tam je spojuje něco viditelného, jo. Když to v té křesťanské komunitě, tak tam nás nespojuje ani věk, ani práce, ani zájmy, ale vyloženě jenom Ježíš Kristus. Takže věřím tomu, že my potřebujeme lásku jedni k druhým. To je primární, co nás spojuje. A já jsem tu lásku v té křesťanské komunitě našla. Ta předchozí otázka, když se ptal, co pro mě znamená následovat Ježíše Krista, tak tam se i pojí to být v té komunitě křesťanské, protože to pro nás pán Ježíš vymyslel, abychom sloužili jedni druhým, abychom se navzájem milovali. A já věřím tomu, že to vytváří křesťanská komunita i v Runway. Když jsem poprvé přišla do mládeže, tehdy ještě v Bratrské jednotě baptistů, do té komunity, tak jsem tam vnímala něco víc, něco, co přesahuje moje porozumění. Já jsem tehdy ještě nevěděla, co to je, ale později jsem pochopila, že to je Duch Svatý. A věřím tomu, že Pán Ježíš pro nás chce, abychom byli komunitními lidmi, protože si navzájem pomáháme. Navzájem se budujeme, navzájem se samozřejmě někdy je potřeba se napomínat, ale v kontextu toho všeho bych řekla, že je důležité si uvědomit, že křesťanství je komunitní styl života. Když se podíváme na rané křesťanství, tak tam lidé spolu trávili každý den.

0: Co vedlo ke vzniku centra Runway v Bystrci, které bychom mohli označit za komunitní? Stála jsi u jeho zrodu nebo jste se s Travisem přidali později?
1: Já jsem u samotného toho zrodu toho nápadu nestála. Tam stálo samozřejmě naše staršostvo v Brně, Bratrské jednoty baptistů a potom rodina misionářská. Stephen Folker a jeho manželka s dětmi, ti přijeli k nám do sboru s tím, že by chtěli založit sbor, tehdy se ještě nechápuli to správně, nevědělo kde, ale nakonec po modlitbách se zjistilo, že by to mělo být v Bystrci. Já jsem byla u zrodu té budovy, když se začala vybírat a když se začala kupovat, tak to ano, tam by se dalo říct, že jsem byla u zrodu. A Travis, můj manžel, ten se připojil až později, protože právě díky Stevenovi, který tedy pozval mladé lidi, kteří studovali misii, na misii do České republiky, aby nám pomohli se sdílením evangelia a následování toho Ježíšova přikázání.
0: Fungujete v rámci Runway dobrovolnicky, nebo je pro tuto práci někdo uvolněn na celý nebo částečný úvazek?
1: Máme dva lidi, kteří jsou tedy uvolněni na částečný úvazek a kteří se té misijní činnosti věnují.
0: A když bychom se bavili o celkovém počtu, včetně všech dobrovolníků, tak o kolik lidí zhruba jde?
1: Já bych řekla, že jde třeba tak o 20 lidí. Máme kluby maminek a máme Runway Youth. Máme také nedělní bohoslužby a English Evenings.
0: Posloucháte pořad Hláska. Dnešním hostem je Tereska Parks, která společně s manželem Travisem a mnoha dalšími slouží v centru Runway Bystrc v Brně. Zazněl výčet toho, co pod hlavičkou Runway děláte. Můžeš prosím rozvinout některou z aktivit, do které si třeba ty osobně aktivně zapojená?
1: Tak já jsem zapojená do dvou z těch aktivit. Do maminek ještě zapojená být nemůžu, ale jsem zapojená do Runway Youth. To je vlastně setkávání mládeže, dětí z toho sídliště, kdy to celé začalo tak, že my jsme přemýšleli na to, jak ty děti dostat dovnitř té budovy. Ona je docela malá a ne každý v dnešní době přijde na neznámé místo. Takže to celé začalo tak, že my jsme si řekli, vedle je hřiště, tam spousta dětí, kteří hrají, pojďme tam. A šli jsme tam s míčema, zapojili jsme se a přizvali jsme ty děti, aby hráli s náma. Já si myslím, že tohle byl stěžejní krok pro vůbec vznik té Runway Youth, protože častokrát mám pocit, že my se snažíme přizvat lidi do té budovy a může to být už třeba s našimi sousedy, nebo to může být v misii. 5 let se snažíme je pozvat a oni ne a nepřijít. A my jsme se rozhodli, že půjdeme za nima. A to bylo to, kde vznikla celá ta mládež. Na tom hřišti, kde ještě vůbec nedocházelo k šíření evangelia, ale jenom navázání vztahů. My jsme s nima hráli basketbal, volejbal a postupně jsme je pozývali do té klubovny. A tam už jsme s nimi sdíleli evangelium, šli jsme do písma, vysvětlili jsme jim úplný základy, v podstatě co je to Bible, kdo je to Ježíš, co to je ukřižování. A postupně jsme takhle navazovali tu spolupráci. Myslím si, že tohle je hrozně důležité si uvědomit, abychom i my, kteří nemáme žádnou službu, ale snažíme se pozvat lidi do našich sborů církví, tak abychom si uvědomili, že my už můžeme jít za nimi. Takže třeba pokud žijeme v nějakém sousedství, zapojíme se do té komunity jako sousedství, tak pojďme za těmi lidmi na různé aktivity toho sídliště nebo té komunity. A tam s nimi sdílejme to evangelium a později oni se třeba přijdou do sboru, protože naše církev není jenom to místo, není to ta budova, ale je to duchovní svět a samozřejmě přilákat lidi do sboru v dnešní době nebo i třeba v jakékoliv jiné, já nevím, může být problematické. Takže takhle my jsme začali, bylo to na hřišti se spoustou děcek z mládeže, kteří se připojili do této služby a začali jsme zabývat se život těch dětí, to je hrozně důležitý, že my jsme se jich ptali na jejich život, na jejich osobní život, třeba doma a oni se vám otevřeli po nějaké době a začali s vámi sdílet těžkost, kterými doma prochází, začali sdílet nějaké nepříjemnosti a teď vy to posloucháte a nabídete modlitbu. A mně se stalo, že ta holka se rozbrečela. Ona prostě viděla, že nám opravdu záleží na životě těch dětí. A to jsou momenty, které je důležité si uvědomit, že jako sloužit neznamená být v té budově a dělat tam nějaké akce, ale zaměřit se na tu komunitu a na vaše přátelé, rodinu.
0: To byla tedy Runway Youth a ta druhá.
1: A dále teďka relativně nově máme anglické večery, které tedy dělám se svým manželem Travisem, ten by toho mohl říct víc. Tam nám taky chodí pár lidí, samozřejmě se bavíme, povídáme si v angličtině, někdy gramatika, někdy jenom konverzace, ale častokrát tam jdeme do písma, čteme to v angličtině, ty lidi se ptají na různé otázky, řekneme si, co byla hlavní myšlenka toho textu a je vidět, že ty lidi nad tím přemýšlí a co je zajímavé, je, že častokrát ta odezva těch lidí na evangelium nebo na Bibli není negativní. Jo, my máme pocit, že jakmile vytáhneme jméno Ježíš nebo jakmile vytáhneme Bibli, že nás budou kamenovat nebo že se na nás budou dívat jinak. Ale to tak vůbec není. Já mám takovou zkušenost, že většina lidí v dnešní době věří třeba nějakým kamenům nebo New Age nebo v něco vkládají naději, což vidíme i v Bibli, ale oni se na vás nebudou zlobit nebo dívat se skrz prsty, když jim řeknete, že vy jste následovníci Ježíše Krista. A naopak, mají otázky, vyvolává to v nich nějaké otazníky. Třeba ta paní, která jedna chodí k nám na anglické večery, tak ta si zase myslela, že v podstatě být křesťanem znamená nějaká rodina, jako tradice. Tím, že jsem jí řekla, že já nepocházím z křesťanské rodiny, tak ona byla hrozně překvapená. Jako jak se to teda stalo, že v dnešní době, kdy je tolik možností, jako já, nebo ty jdeš do Bible, která je tak stará, do křesťanství, které je tak staré. Takže to vyvolává v lidech otázky, pozitivní častokrát. Samozřejmě vidím tam i v Bystrci nějaký duchovní jako zápas, boj, ale nemusíme se bát otevřeně mluvit o Ježíši.
0: Takže se dá říct, že kromě toho, že ty aktivity můžou nabízet zábavu, vyplnění volného času, že lidé mají otázky, ptají se, mají zájem, nekamenují vás. Vnímáte to třeba napříč generacemi, že i teenageři, i dospěláci jsou otevření vůči tomu, co jim přinášíte?
1: Vnímám to i napříč generacemi, ano. U té mladší generace si myslím, že ty lidi jsou otevřenější, že mají větší zájem, berou to, řekla bych, asi pozitivněji, zamýšlí se nad tím. Já samozřejmě nejsem v kontaktu s nějakou starší generací, třeba kolem 60 nebo tak, ale vnímám tam, že u těch mladších dětí jsou otevřenější. Samozřejmě, prvně ty lidi přichází s tím, že my jim nabízíme nějakou zábavu nebo nějaký produkt, uvozovkách, aktivitu. A řekněme, že třeba se chcou naučit anglicky nebo chtějí procvičovat konverzaci, tak přijdou, aby procvičovali konverzaci. Chtějí-li hrát nějakou hru, tak přijdou, aby hráli nějakou hru. Vy musíte se dívat na ty otevřené dveře, které Pán Ježíš jako otvírá, kde máte přijít s tím evangeliem. Postupem času vnímám, že ti lidi přichází kvůli nám, že jsme s nimi vybudovali nějaké vztahy. Že už to není, že mládež musí být perfektně připravená, vždycky se musí na hřiště, aby náhodou příště nepřišli. Ne, teď už to vnímám tak, že oni opravdu přichází, protože jsme s nimi vybudovali nějaký vztah, už máme nějakou svoji komunitu. Můžeme jenom hrát deskovky třeba, můžeme sedět spolu kolem stolu a hrát nějakou diskuzní hru, nebo oni přijdou, protože je třeba zajímá to duchovno, jo? Nebo křesťanství. Takže teď už to vnímám, že je to kvůli nám, kvůli těm vztahům, které vybudujeme.

0: Zmínili jsme, že runway chce být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech. Je třeba někdo, kdo díky této službě odstartoval cestu objevování křesťanské víry a vztahu s Bohem?
1: Ano, je. Jedno děvče teďka vyznalo víru v Ježíše Krista a tady přichází ten další level, kdy my musíme přemýšlet trošku jinak než doposud, protože to už není jakoby sdílení evangelia, ale to už je učednictví. Jo, a tady my potřebujeme trošku změnit a fungování, věřím tomu, abychom jí vedli ke Kristu. Abychom jí vedli, aby ona vytvářela ten vztah s Ježíšem Kristem, aby se nechala pokřtít, aby byla křesťankou v tom biblickém slova smyslu. A byla to dlouhá cesta, ale je vidět, že opravdu odevzdala svůj život Pánu a že ho chce následovat. Chodí na bohoslužby, což není zvykem u těch ostatních dětí, a chce být součástí. Zároveň je taková citlivá na to prostředí, protože třeba oni jsou spolužáci častokrát, děti, a mají mezi sebou nějaké jako vtipy. Takže si to tak řeknou a teď jako je to třeba vtip, kterým bychom se asi úplně nesmáli, je trošku jako nevhodný, ale tak jako všichni jsme byli děti, že jo. A ona jako tady to neříkej, to nemůžeš tady říkat, jo. Nebo si posílají, ukazují nám různý obrázky jako memes a taky to je trošku, řekla bych, někdy na hraně a ona to jim neukazuj, to nemůžeš. A tak, takže je citlivá i na tohle prostředí a je to radost. Je to to, proč to vlastně dělám. Jako vidět to ovoce. Pro mě ovoce je spasený člověk, následovník Ježíše Krista, který bude vést další lidi k následování Ježíše Krista. To je pro mě to ovoce.
0: Ještě by mě zajímala otázka motivace. Co tebe osobně motivuje k tomu, že ses rozhodla sloužit druhým?
1: Jako závisí na to, co dělám. Jo, ale tahle činnost je to, že já opravdu toužím vidět lidi, kteří přijdou ke Kristu. To je moje velká touha, kdy já vím, jaké to je být ve světě v podstatě nedotknutém evangeliem. A vy sám, když jste ve světě, který je nedotknutý evangeliem, se k tomu evangeliu nijak nedostanete. Možná někdy to přijde z nebe, jakože Ježíš se vám zjeví sám, ale mně se tak nestalo tehdy. A mě v podstatě zachránilo to, že já jsem přišla do církve a že byli lidi, kteří mi to evangelium sdíleli, kteří měli tu odvahu víc té komfortní zóny častokrát. A teď říct člověku, který je naprosto nedotknutý evangeliem, vlastně to, že potřebuje Krista. A to, když potom vidíte ty lidi jako překvapení, že něco takového existuje a teďka zajímají se o to, tak to je neuvěřitelné, to prostě, to je ta touha, kdy já vidím ovoce, ten člověk přijímá Ježíše Krista, mění se mu život a teď ho chce následovat. A vy, když můžete mít spoluúčast na vzniku v podstatě nového života, tak to je neuvěřitelně krásný, když si vás Ježíš tímto způsobem používá. A já věřím, že i on chce, abychom my z toho měli radost, z toho, že dobře, tak tady teďka já si tě použiju, aby si mi získávala nové učedníky.
0: Poslední otázka, kterou na tebe mám. Máš nějaký vlastní rituál nebo zvyk, jak trávit osobní čas s Bohem, jak čerpat, růst, než se vydáváš sloužit druhým?
1: Tak denně si čtu písmo. Nemusí to být 2 hodiny. Častokrát já si myslím, že lidi selžou na tom, že si udělají nějaký dlouhý plán studia Bible a selžou na začátku. To vede k tomu, že třeba přestávají být v tom písmu. Denně si čtu písmo, trávím v ním čas, snažím se ptát Boha na to, co po mně chce. Modlím se, aby si mě použil. Opravdu to chci. Ptám se ho na to, jestli v mém životě není třeba nějaký hřích, který brání, abych něčeho docílila. Teď myslím v té duchovní rovině. Neřekla bych, že mám jako rituál předtím, než jdu sloužit. Spíš je to denní život, jaký žiji, se snažím žít pro Krista. Ale co bych tady chtěla říct a co je nesmírně důležité pro každého křesťana, věřím, je ta komunita církve, někam patřit a být tam vykazatelní, dívat se na starší bratry a sestry, kteří už ušli nějaký čas před námi. Co mi nesmírně pomohlo a čeho si strašně vážím, je naše skupenka s Pavlem Smilkem starším a Rolou Žitním, kdy my se setkáváme, a já jsem ještě dost mladá na to, abych dávala nějaké rady. Protože když se podívám na ty, kteří šli před námi, tak to je neuvěřitelná častokrát víra, odevzdanost Kristu, takové smíření. A to bych řekla, že je pro mě tím zvykem dívat se i na ty, co šli před námi.
0: Říká Tereska Parks, host dnešní Hlásky. Děkuji, že jsi přijala pozvání a nechala posluchače nahlédnout do tvého života i služby. Loučím se s tebou a přeji, ať se tobě i celému týmu Centra Runway Bystrc daří být bezpečným místem pro starty do života v různých oblastech.
1: Děkuji a těším se na příště.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Chcete-li být v obraze a inspirovat se dalšími příběhy, vyhledejte pořad Hláska v audioarchivu Rádia 7 nebo navštivte náš instagramový profil Pořad Hláska.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Tereza Parks ví, jaké to je být ve světě nedotknutém evangeliem. I to je důvod, proč se v rámci Centra Runway Bystrc snaží s dalšími lidmi sloužit dětem i dospělým a ukazovat jim na Krista. Dnešní Hlásku na Rádiu 7 opakujeme ještě v sobotu ve 14:15 v noci. A do příští premiéry ve středu v 11 hodin a 15 minut si Kuba Lofítek pozval Pavla Žalia. Budou mluvit o kázání evangelia vhod i nevhod.

Je za námi 19. hodina čtvrtku 16. července. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. První budou poslední a poslední první. Tak tohle biblické moudro bude znít dalším příběhem Radka Daniela v Kanafásku. Ve 19:15 si můžete toto povídání na dobrou noc vyslechnout v podání Marcely Dýrové. A ve 19:15 si pak můžete vyslechnout třetí díl ze série Pozor křehké v pořadu Klika. Rozlišovat podstatné od nepodstatného možná není tak náročné, jako rozlišit podstatné od ještě podstatnějšího. Orientační body na cestu mezi důležitými body života bude hledat Petr Hůšť od 19:15.

Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Filipským, 1. kapitola, 21. verš.

Vezměte nás s sebou k vodě. Léto na Rádiu 7.

0: Ahoj děti, stojíte rádi ve frontě? Asi ne, obzvláště když hrozí, že na vás už nezbude vaše oblíbená zmrzlina. To je pak člověk pěkně otrávený. Čekat neumí ani spousta dospělých. Třeba řidiči na dálnici se občas předbíhají a chovají se nebezpečně. Možná se jako děti nenaučili trpělivosti a neznají jedno zvláštní pravidlo z Bible. Z Matoušova evangelia 20. kapitoly 16. verš. Tak budou poslední první a první poslední. To je dost zvláštní, že? Jak může být ten, kdo je poslední, nakonec první? Zní to zázračně, ale je to pravda. V životě to ale opravdu funguje. A přesně o tom je náš dnešní příběh, který napsal Radek Daniel a čte Marcela Dýrová. Vydalo nakladatelství Advent Orion.
1: Stalo se to tenkrát za války. Jídlo bylo na potravinové lístky a na chleba se musely stát dlouhé fronty. Jiřinka, děvčátko křehké jako květinka, byla nejmladší ze všech dětí a v životě to kvůli tomu neměla vůbec lehké. Žila jen se svou starou a churavou babičkou a tak se musela doma pěkně ohánět. Pomáhala s vařením, praním a žehlením a také uklidit musela a dokonce i do koloniálu pro chléb zaskočila. Vždycky časně z rána vyběhla z domu a utíkala k pekařství, aby tam byla co nejdříve. Moc si tím ale nepomohla. Nakonec stejně skončila jako poslední. Větší a starší děti ji pokaždé odstrčili a postavili se před ní. Chudák malá, odporovat si netroufla. A když viděla tu dlouhou frontu, podlamovala se jí strachem kolena. Krčila se prokřehlá za strkajícími se dětmi, v bříšku jí kručelo a hlavou se jí honily starosti o babičku. Co bude babička jíst? Je tak slabá a nemocná. Děti ve frontě měly také hlad. A proto, když se dostali na řadu, vybírali si ty největší pecny a na Jiřinku zbyl pokaždé ten nejmenší. Jednoho dne si paní prodavačka všimla jejich ručiček tenkých jako stébla trávy. Chudinka holčička, povzdechla si, vždyť je hubená jako pírko a zase na ní zbyl takový zápecník. Jiřinka to slyšela, rozpačitě se usmála a povídá: babičce to bude stačit a já si ulomím jenom patečku. Moc vám za chlebíček děkuju. Každý den to dopadlo úplně stejně. Jiřinka si přivstala, byla před obchodem první, ale jakmile se přihnali ostatní děti, zase se krčila na konci řady. Než se prodrala k pultu, ležel na dně ošatky jen ten maličký chlebík. Den ze dne byla hubenější a hubenější a paní prodavačka se už na to nemohla dívat. Takhle to dál nejde, řekla si. Něco pro tu malou musím udělat. Po chvíli přemýšlení zašla do pekárny a nechala upéct bochánek přesně takový, jaký pravidelně zbýval na Jiřinku. Ten pak položila mezi ostatní chleby. Když se ráno přiřítili děti, žádné z nich nesáhlo po tom ubohoučkém bochníčku. Každý se dral o ten největší. Ono, nebylo se co divit. Chleba bylo málo. Byla válka a hlad. Děti vybrali všechny velké pecny a když Jiřinka znovu, jako poslední, nakoukla přes pult, z ošatky se na ni smutně díval poslední odmítaný bochánek. Bylo jí do breku. Vzala ho a smutně se ploužila domů. Tak ráda by se dosyta najedla, ale namísto toho budu s babičkou opět obracet každé sousto dvakrát. Druhého dne přišla Jiřinka k obchodu obzvlášť brzo. Chtěla mluvit s paní prodavačkou a vypadala velmi nedočkavě. Co se jí asi přihodilo? Tváře jí hořely napětím, netrpělivě přešlapovala u dveří krámku. Sotva se ale přihnali ostatní děti, byla zase na konci fronty. Paní prodavačko, volala ze všech sil. Co se děje, Jiřinko? Děti, pusťte ji dopředu, okřikla je. Paní prodavačko, podívejte se, tohle bylo uvnitř bochánku. Třepotá Jiřinka dojaté ženě před očima pomuchlanou bankovkou. Včera to našla babička, když krájela chleba k večeři. My vám ty peníze nechtěli vzít, opravdu, řekla nesměle. Já vím, Jiřinko, vždyť jsem tam bankovku nechala sama zapéct, povídá prodavačka. Po těch slovech zavládlo v obchodě hrobové ticho. Děti přemýšleli, že jsem si nevzal ten prťavý chlebík. Posteskl si po chvíli jakýsi pihovatý klučina. Ostatní děti se k němu souhlasně připojili. Za chvíli to v krámě hučelo jako v úle. Však jste si ho mohli vzít, ale všichni se perete o ten největší. Tak bochníček s penězi zbyl na Jiřinku. Jiřinko, nechej si ty peníze, jsou tvoje. Kup si za ně něco teplého na sebe. A podívej, ještě něco pro tebe mám. Tenhle velký chleba jsem nechala upéct pro tebe a tvoji babičku, řekla paní prodavačka. A na Jiřinku se usmála. Jú, to bude mít babička radost, zavískla vesele, popadla pecen, poděkovala a uháněla domů. Vůňavý chléb tiskla pod paží a v dlani svírala darované peníze. Těšila se, až bude moci babičce sdělit tu šťastnou novinu. V obchodě se znovu rozhostilo nezvyklé ticho. Děti se zadumaně dívali jeden na druhého. Pak si vzali svůj díl a šourali se ven. Od toho dne už se nikdy nestalo, že by Jiřinka stála až na konci fronty.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá, čte na Rádiu 7 každý všední den večer od 7:45 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion.

Rozlišovat podstatné od nepodstatného možná není tak náročné, jako rozlišit podstatné od ještě podstatnějšího. Orientační body na cestu mezi důležitými body života hledá klika Petra Hůště ve třetím dílu série Pozor křehké. Už za chvilku, ve 7:45, budeme hledat to, co můžeme udělat my sami. Co můžu udělat já? Ještě předtím dvě písničky, ta první od kapely Rent Collective. Bože, rozpal ve mně horlivost po tobě, po tvém království, zpívá se v ní.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Někdo píše blog, někdo jiný natáčí podcasty. Já píšu a také natáčím Kliku. Kliká je o tom, čím aktuálně v životě procházím, o čem přemýšlím a co si řeším. A je to z úhlu pohledu víry v Pána Boha a taky se do toho promítá mé zkoumání moudrosti Božího slova Bible. Když píšu tento díl Kliky, tak je po 7 hodině ráno, sedím v Liptovském Mikuláši v McDonaldu, dal jsem si kafe a jdu psát. Já jsem teď na cestě na Ukrajinu, vezu tam do uprchlického tábora speciální pračku na 12 kilo prádla a také mikrovlnku. Čeká mě jednání v Košicích, v Michalovcích, v uprchlickém centru a také v uprchlickém táboře v Poljaně a v Užgorodu. Ty jednání jsou o tom, že chystáme další pomoc pro Ukrajinu a potřebujeme domluvit, jak ty věci udělat dobře a efektivně. Chystáme totiž další dva kamiony humanitární pomoci a tak všechno potřebujeme dobře naladit. Musím ale říct, že jsem někdy unavený a mám silné pochybnosti. Má to smysl to, co děláme? Mám to dělat já? Vždyť to může udělat někdo jiný, kdokoliv jiný. Podle čeho se mám v životě rozhodovat, co mám dělat já? Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma, co můžu udělat já.

0: Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. To napsal Arthur Miller, americký dramatik. Ale dříve, daleko dříve a trošku jinak, tohle řekl Aeschylus, velký řecký dramatik. Tohle také citoval náš prezident Zeman při svém uvedení do úřadu. Je to modlitba, Bože, dej mi klid přijímat věci, které změnit nemohu. Tak často se zneklidňuju chováním druhých, zničenou přírodou, inflací, násilím, no a třeba někdy jenom počasím. Rozdíl mezi reaktivním a proaktivním chováním je, že reaktivní je to, že nadávám, stěžuju si, trápím se, anebo jenom reaguju na něco. To je reaktivní chování. Proaktivní je to, co můžu udělat, jak můžu předcházet té situaci, než vznikne. A vlastně tady přecházím už do té druhé části modlitby. To je ta proaktivita. Dej mi, Bože, odvahu měnit věci, které změnit můžu. Můžu totiž jenom láteřit a nebo si najít místo svého vlivu. Co je to, co změnit můžu? Během války na Ukrajině a pomoci, která se rozběhla pro uprchlíky a taky pro lidi, kteří jsou zasaženi válkou na Ukrajině, tak humanitární organizace Člověk v tísni vybrali 2 miliardy na pomoc Ukrajině. A tak si říkám, je potřeba, abych pomáhal já? Vždyť všichni tak nějak pomáhají. Není to závislé jenom na mě. No jo, ale když tohle si řeknou všichni, tak nikdo pomáhat nebude. A ten samý Člověk v tísni, nebo ta samá organizace Člověk v tísni, mají jedno hezké heslo. Co můžeme udělat my, uděláme my. Možná jsme znepokojení tíživou situací maminek samoživitelek, samotou seniorů, nebo neekologickým přístupem našeho okolí, nedostatkem alternativní kultury, anebo absencí aktivit vedoucích k osobnímu duchovnímu růstu. A dokonce nemusíme vždycky vnímat jenom nějakou větší oblast, ale třeba vnímáme jenom jednu maminku, jednoho seniora, odpad v lese a možnost uspořádat hezký koncert nebo uspořádat duchovní seminář. Jak získat od Pána Boha odvahu měnit, co můžu změnit? Jak nebýt jenom pasivním, reaktivním člověkem, který je utrápený, ustěžovaný nebo rezignovaný, ale na druhou stranu, jak se nestát bezbřehým a uhnaným aktivistou, který se vrhá do všech nenaplněných potřeb. Filipským, 1. kapitola, 9. až 10. verš. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě více a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. Moudrost rozpoznat, co změnit nemůžeme a co změnit můžeme, tak apoštol Pavel říká, že zdrojem pro tohle rozpoznání je láska. Ta souvisí s poznáním a vnímavostí. Láska je zdroj rozpoznání, na čem záleží. Římanům 12.2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Tady znovu ten samý apoštol Pavel říká, naše mysl potřebuje upgrade, restart, obnovení, abychom rozpoznali, co je vůle Boží, co je dobré, co je Bohu milé. Mi osobně je v životě milé, když mi manželka udělá dobré kafe, nebo když mi poškrabe záda. To já mám neskutečně rád. A nebo když mi řekne, táto, ty jsi šílenec. To je ne urážka, to je pro mě kompliment. Tak přemýšlím, co je Bohu milé a co je v jeho srdci. A jak můžu vůbec zjistit, co je v Božím srdci? Kazatel, 3. kapitola, 11. verš. On všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti. dal do našeho srdce touhu po něčem, co nás přesahuje, na čem záleží, co je dobré. Tak se chci zeptat sebe, ale také každého z nás, co už je tak nějak delší dobu v našem srdci. Je to třeba tíživá situace maminky samoživitelky, osamocený senior, poškozování přírody, nebo nedostatek alternativní kultury, absence duchovní inspirace v našem společenství. Ta otázka je, Bože, mám to dělat já? Ale není tato otázka, tato modlitba zároveň už odpovědí? Protože pokud žiju svůj vztah s Bohem, nedal Bůh něco ze svého srdce, už dávno něco do mého srdce? Možná někdy to, co pokládáme jako otázku, je zároveň od Pána Boha odpověď.
1: Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědím,

Tak a mám tady pro nás cvičení pro příští týden. Co mi Pán Bůh dává do srdce? Co je to, co já můžu změnit? Jak to zjistit? Možná skrze modlitbu. Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a pokud byste si chtěli tenhle díl poslechnout ještě jednou nebo některé z předešlých dílů anebo o klice chcete dát vědět svým známým, tak můžete kliku najít na podcastových serverech anebo v archivu Rádia 7. Tak mějte se pěkně a třeba zase za týden.

Čtvrtý díl ze série Pozor křehké v pořadu Klika můžete na Rádiu 7 slyšet ve středu o 8:30 dopoledne. Tento pořad, tedy Klika, má i svůj podcast, který najdete na všech populárních podcastových platformách. A je tu 20. hodina čtvrtku 16. července. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Tak to je jen jeden verš z písně, kterou budou zpívat zástupy v nebi Pánu Ježíši Kristu. My se na celou scénu úcty a chval podíváme očima amerického teologa Johna Vernona McGeeho v pořadu Světem Bible, a to 15 minut po 8. večerní, tedy už za chvilku.

Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Tento velkolepý chvalospěv z novozákonní knihy Zjevení budou v nebesích provolávat nesčetné zástupy na oslavu Pána Ježíše Krista. Další díl pořadu Světem Bible nás skrze výklad teologa Johna Vernona McGeeho přenese přímo do této scény, kdy jedině Ježíš Kristus má absolutní právo a moc spravedlivě soudit celé stvoření. Slova uslyšíte v podání Pavla Vopaleckého.

Tedy jeden z těch starců řekl mi, neplač, aj svítězil ti lev, ten, kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí jejich. Milí přátelé, právě jsem vám přečetl v úvodu tohoto 20. pořadu ke knize Zjevení 5. verš z 5. kapitoly. Zvláště při čtení této knihy v našich pořadech je dost důležité, abychom si pamatovali, o čem byla řeč v předchozím textu, anebo pokud vám některý pořad unikne, abyste si ten text alespoň sami přečetli, abychom mohli společně porozumět tomu, co je tam řečeno, jaká je širší souvislost. Je zřejmé, že ani žádný ze starších anebo starců, o nichž byla řeč předtím, nemohl splnit požadovanou úlohu otevření té zapečetěné knihy. Ale mohli odpovědět na položenou otázku. Byli duchovně osvíceni. Myslím, že je to další potvrzení toho, že tito starci, o nichž byla řeč posledně, zastupují církev, neboť Pán Ježíš svým učedníkům řekl, nebudu vás více nazývat služebníky, nebo služebník neví, co by činil pán jeho, ale vás jsem nazval přáteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od otce svého, oznámil jsem vám. Jan 15.15 podle kralického překladu. Pán Ježíš Kristus je ten jediný, kdo má dědičný titul a právo království na zemi. Nejenže vykoupil nás lidi, on tím, že sňal hřích světa, vykoupil i zemi. A v probíraném úseku je nám představen ve všech svých úřadech, které se týkají země. Lev z pokolení Judova. To je vyjádření, které potvrzuje samozřejmě jeho příslušnost k pokolení Judy v izraelském lidu. Když stařičký Jákob umíral, svolal k sobě svých 12 synů a o Judovi prorokoval 4. Mojžíšova 49, verše 9 a 10. Lvíče Juda, zloupeže synu můj, vrátil si se. Schýliv se, ležel jako lev a jako lvice. Kdo zbudí ho? Nebude odjata berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh jeho, dokud nepřijde sílo. A k němu se zhromáždí národové. Pán Ježíš je tedy lev z pokolení Judy. On je i kořen Davidův. Ve slavné 7. kapitole 2. knihy Samuelovi Bůh Davidovi slibuje, že vzbudí z jeho rodu panovníka, který bude královat nad tímto lidem, i nad celou zemí. Pán Ježíš Kristus má právo panovat, vždyť on je naplněním proroctví starého zákona, jež se vztahují k budoucnosti světa. Všechna budou splněna při jeho druhém příchodu na zem, kdy sestoupí, aby zde zřídil své království.

I pohleděl jsem a aj mezi trůnem a čtyřmi těmi zvířaty a mezi těmi starci beránek stojí jako zabitý. Maje 7 rohů a 7 očí, jež jsou 7 duchů božích poslaných na všecku zemi. Zjevení 5. kapitola, verš 6. Apoštol Jan stále sleduje děj jako divák. Říká, hle, spatřil jsem. Ve výrazu beránek je použita zdrobnělina vyjadřující jeho mírnost a ochotu nechat se obětovat. Jak to vidíme v proroctvích i v samotném uskutečnění za života Pána Ježíše zde na zemi, on byl veden jako beránek k zabití a ani neotevřel svých úst. Viz také Izajáše 53, verš 7. Byl božím beránkem, který snímá hřích světa, jak jej označil Jan Křtitel. Evangelium Jana 1. kapitola 29. verš. Vyjádření beránek jako zabitý poukazuje na spásnou anebo zástupnou smrt Kristovu. Důraz je na skutečnosti, že byl obětován. Je-li jako zabitý a současně je řečeno, že nyní stojí, znamená to, že vstal z mrtvých. V tuto chvíli už také nesedí po boží pravici, ale nyní je v pohybu. Chystá se projevit svou moc. Je na cestě na zem. Soud doby soužení už brzy zatřese zemí. Už se na ní zvedá vítr. 7 rohů je symbolem plné moci. Roh v písmu vícekrát znázorňuje moc. Viz třeba také Daniele kapitoly 7 a 8. On má veškerou moc. On je všemohoucí, všemocný. 7 očí znamená, že vnímá a poznává úplně všecko. Kristus je vševědoucí. Jedná v plnosti ducha, ducha moudrosti a rozumnosti. On je všemohoucí a vševědoucí Bůh. Pán Ježíš Kristus je nám představen současně jako lev i jako beránek. Charakter lva poukazuje na jeho druhý příchod, zatímco charakter beránka hovoří o jeho prvním příchodu. Lev symbolizuje majestát, beránek pokoru. Jako lev je suverén, jako beránek je spasitelem. Jako lev je soudcem, jako beránek byl sám souzen za druhé.

i přišel a vzal tu knihu z pravice toho, který již seděl na trůnu. Následující 7. verš 5. kapitole knihy Zjevení. Vzal, anebo snad správněji, bere tu knihu. Pán Ježíš přichází k trůnu. Nejprve svět spravedlivě soudí, aby pak ve spravedlnosti královal. Už není prostředníkem a přímluvcem církve, protože církev je teď s ním. Nýbrž bere do rukou tu zapečetěnou knihu a začíná jednat jako soudce. A 8. verš k tomu dodává podle kralického překladu. A jakž vzal tu knihu, hned těch čtvero zvířat a těch čtyřmecí tma starců padlo před tím beránkem, majíce jeden každý z nich harfu a báně zlaté, plné vůně, jež jsou modlitby svatých. Když vzal tu knihu. Tohle sloveso je v předminulém čase v původním textu a vyjadřuje dokončenou činnost. Je to běh veškerého stvoření, které Pán Ježíš nyní přebírá pod svou vládu. Povšimněte si, jak se beránkovi klanějí 4 živé bytosti a také těch 24 starců. Harfy znázorňují chvály. Není tu napsáno, že by starci na ně zrovna hráli, ale jsou symbolem vzdávání pocty Bohu. Doktor Karl Armending vyslovuje poutavou myšlenku, že odpovědí na Kristovu modlitbu za věřící v Janovi 17. kapitole jsou tito starci zde. Modlitba našeho Pána, aby jej poznali a aby byli s ním a aby hleděli na jeho slávu, dochází svého naplnění právě v této nebeské scéně starců. Báně plné vůně jsou přesně řečeno nádoby naplněné kadidlem. Vůní jsou modlitby svatých, jak je zde přímo vysvětleno. Starci reprezentují tělo Kristovo, církev, a když je vidíme s vůní či s kadidlem, můžeme rozumět, že jsou svým způsobem kněžími. 24 starších zde vystupuje v úloze kněží, jak je nám to i dále potvrzeno. A k tomu 9. a 10. verš. A zpívali píseň novou řkouce, hoden si vzíti tu knihu a otevříti pečeti její. Nebo si zabit a vykoupil s nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku i lidu i národu. A učinil si nás Bohu našemu krále a kněží a budeme královati na zemi. V anglickém překladu je sloveso v přítomném čase, že zpívají. To znamená, že chvály plynou nepřetržitě. Směřují k beránkovi, který stojí s knihou v ruce. Nyní je oslavován jako zachránce lidí všech věků a ras. V nebi budu poprvé zpívat i já, dodává náš nehudební stařec. Nikdy jsem zpívat nemohl, protože můj hlas by nikdo nemohl poslouchat. Ale v tomto nebeském sboru budu i já a vyspívám mu své chvály. Nová píseň je píseň o vykoupení. Stará píseň byla píseň o stvoření. Teď můžeme zpívat o našem spasiteli, který nás miluje a vydal sebe samého za nás. Výrok si hoden dává najevo, že on je to, pro něhož je celý obzor plný chval a uctívání. Podsta se obrací k tomu, který je toho hoden. Patří tedy jemu, on jediný je hoden chval. A vykoupil s nás Bohu svou krví. V nebi zpívají o prolité krvi. Tady na zemi mnohé denominace odstranily ze svých zpěvníků zmínky o krvi, ale ve zpěvníku, z něhož budeme zpívat v nebi, se svatá krev beránka znovu objeví. V původním textu není použito zájmeno nás, nýbrž je, a má to svůj význam. Starci nebo starší reprezentující církev chválí beránka za všechny, kteří již jsou
a ještě mají být spaseni, dokonce i za svaté v období soužení. Království a kněží, to jsou pojmy, které se vztahují na svaté doby soužení. Církev totiž nebude královat na zemi, ale nad zemí, jak to vidí náš učitel. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády na zemi. I viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohých okolo toho trůnu a těch zvířat i starců. A byl jich počet 100x 1000 000 a 10x 100 000. Řkoucích velikým hlasem, hoden jest ten beránek zabitý, vzíti moc a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání. 11. a 12. verš 5. kapitoly knihy Zjevení podle kralického překladu. A ještě ekumenicky. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů. Bylo jich na tisíce a na 100 000. Slyšel jsem je mocným hlasem volat, hoden jest beránek ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Mluví-li apoštol Jan o tisících a 100 000, myslím, že chce vyjádřit, že jich bylo bez počtu. Jan jakoby to říkal, na první pohled jsem viděl zhluk andělů kolem starců a ti zpívali. Pomyslil jsem si, že jich je hodně. Ale z nenadání jsem, přátelé, uviděl, že jich je zástup, který nedokážu spočítat. Parafrázuje tento text náš učitel doktor McGee. Nikdo by je nespočítal. A nyní v samém závěru 5. kapitoly pozorujeme všeobecné klanění spasiteli a panovníku. To je verš 13. a 14. Též všechno stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, co jest v nich, slyšel jsem řkoucí, sedícímu na trůnu a beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků. Čtveropak těch zvířat řeklo amen. A těch 4 mecítma starců padlo a klanili se živému na věky věků. Veškeré živé boží stvoření na zemi i na nebi se připojuje k této univerzální slavnosti klanění. 4 zvláštní živé bytosti v nebi, které se nacházejí v jeho přítomnosti, k tomu dodávají své amen. A církev, znázorněná anebo zastoupená 24 starci, se také sklání v tichém uctívání a vzývání. Kdybych mohl zpívat, zpíval bych chorál Haleluja. Protože až se nakonec dostaneme k téhle pozoruhodné scéně v nebi, porozumíme, že všechna chvála a čest a klanění patří Pánu Ježíši Kristu. Jestli dosud nemáš potěšení z toho, že o něm můžeš přemýšlet, poznávat jej a chválit a vzývat, proč to neskusit? Proč s tím nezačít právě teď? On je chválihoden. A ty uvidíš, co taková upřímná chvála udělá ve tvém srdci. Dívej se na něho, přemýšlej o něm, mluv s ním. Milí posluchači, ve zbytku tohoto našeho pořadu se ještě na chvilku podíváme na úvod k 6. kapitole, kterou náš doktor McGee nadepisuje slovy
Rozlomení prvních šesti pečetí. Šestá kapitola je významným předělem v knize Zjevení. Jako by zde byla důležitá dělící čára. Dalo by se to přirovnat k tomu, když prší na Šumově. Ono to není tak docela jedno, kam která kapička spadne. Padá-li déšť na severní svahy, pak výsledná srážková voda putuje s Vltavou až do Baltu. Když to bude na jižní straně, skončí ta výsledná srážková voda s Dunajem v Černém moři. Takovéhle čáře, která rozděluje vodu tekoucí do dvou docela odlišných světů, říkáme rozvodí. A podobný významný předěl máme před sebou v šesté kapitole knihy Zjevení. Zopakujme si ještě, kam jsme se až dosud dostali. Třetí, už poslední, ale za to největší, hlavní oddíl knihy Zjevení začal čtvrtou kapitolou, ve které jsme byli od jednotlivých pozemských sborů přeneseni do nebe. Apoštol Jan byl vtržen do nebe a my jsme tam byli jako čtenáři jeho pečlivého záznamu spolu s ním. Začali jsme se rozhlížet, co tam je, a neviděli jsme nic se zjevným nápisem církev. To proto, že slovo církev bylo jméno, které tomuto společenství lidí, zachráněných obětí Pána Ježíše, bylo dáno dole na zemi. Místo nápisu církev jsme spatřili 24 starců, anebo starších. Ti se tam museli nějak dostat. Podle jiných textů písma věříme, že byli vtrženi a reprezentují církev, která je toho času, o němž apoštol Jan právě píše, v nebi s Kristem. Odtud dál už není v knize Zjevení jediné zmínky o tom, že by církev byla na zemi. Na konci knihy je sice pozvání, kdy církev adresuje své volání Pánu Ježíši, ale je to úplný závěr knihy, který je aktuální pro Janovu a také ještě pro naši současnost. V knize Zjevení vidíme uspořádaný postup událostí a musíme pouze dodržovat Petrovo pravidlo o čtení a výkladu proroctví. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském. To je kralické podání nebo ekumenické. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. To znamená, k žádnému proroctví nepodávejte svůj vlastní dílčí výklad. Na každé proroctví je třeba se dívat jako na součást celého systému nebo programu a všechna proroctví do sebe musí dobře zapadat

Když se teď dostáváme k 6. kapitole knihy Zjevení, potřebujeme tím spíše mít na paměti, že nám apoštol Jan už na začátku sdělil správné rozčlenění knihy Zjevení. Bylo mu řečeno, napiš, co jsi viděl. Zjevení 1.19. Bylo to nádherné vidění oslaveného Krista, jak se prochází mezi svícny a pečuje o to, aby jejich světla jasně svítila. A pak slyšel, napiš, co jest. To se vztahuje na 7 zborů nebo 7 církví, které jsme pozorovali převážně z hlediska průmětu do celé pozemské zkušenosti církve od letnic až po vtržení církve, řecky po paruzii. Od začátku v horní místnosti, kdy byl seslán Duch Svatý, až po uchvácení církve vzhůru do oblaků. Byla to svým způsobem prorocká reprezentace kompletních dějin církve na zemi. Napiš i to, co se má stát potom, slyšel apoštol Jan. A zde je to vyjádření meta tauta v originále. Pozemské působení církve skončilo ve 3. kapitole knihy Zjevení. Apoštol Jan podruhé opakoval ono vyjádření meta tauta, po tom. Zopakoval je na začátku 4. kapitoly a udělal to kvůli těm, kdo se přidržují takového toho historického pojetí knihy Zjevení. Takže počínaje 4. kapitolou nám apoštol Jan ukazuje to, co se bude dít potom. V kapitolách 4. a 5. jsme byli s Janem v nebi. Nejdřív jsme spatřili trůn a byl tam Pán Ježíš. On je lev z pokolení Judy. Sedí po boží pravici a čeká, až jeho nepřátelé tady dole mu budou podrobeni a až se stanou jeho podnoží. Je zároveň beránkem a my jsme svědky toho, jaký význam se přikládá jeho prvnímu příchodu. Beránkem je proto, že je vykupitel. A jak ještě dále uvidíme, on jediný je schopen převzít 7x zapečetěnou knihu, která je smluvním dokumentem o zemi. Jestli pak jsme si vědomi, že Pán Ježíš je ten jediný, který může soudit tuto zemi. Jen on může. A to nejen kvůli tomu, kým je, že je Bohem zjeveným v těle. Nýbrž i proto, co vykonal. On tuto zemi stvořil a z toho plyne jeho právo majitele. Ve 4. kapitole je ctěn jako stvořitel, ale on potom rovněž vykoupil zemi a tak v 5. kapitole je oslavován jako vykupitel. Protože je stvořitelem i vykupitelem, je hoden toho, aby také soudil tuto zemi. On jediný je také schopen jí vládnout. Jak špatné světlo to vrhá na nabubřelou domýšlivost lidiček tady dole, kteří chtějí být spravedlivými soudci. Říkám vám, že jenom Pán Ježíš Kristus je hoden sedět v soudcovském křesle. Žádný lidský soudce, který nečeká na pomoc od Boha, není toho hoden, aby kohokoliv soudil. Jen Pán Ježíš Kristus je hoden role svrchovaného soudce. Tenhle obraz je nám ukázán v závěru 5. kapitoly, kterou jsme si dnes spolu četli, a 6. kapitolu si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Když nám napíšete, buď na adresu radio7@radio7.cz nebo na profilech na sociálních sítích radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu práce Rádia 7, aby tento i další pořady mohly být připravovány a nadále vysílány. Více možnostech zapojení se najdete na webu radio7.cz. V sekci Zapoj se. Dnešní díl studia opakujeme ještě čtvrt hodiny po půlnoci a pokračovat v knize Zjevení budeme v pořadu Světem Bible na Rádiu 7 zase zítra ve 20 hodin a 15 minut.

Obyčejný, všední, nestrojený a taky zvláštní, nečekaný, bolavý. Takový je svět, jak o něm hraje a zpívá skupina Trabant na desce Neslýchané z roku 2011. Ani tahle nahrávka nevypadla z červencové retrospektivy, kterou Interval věnuje právě téhle kapele. Zkoumejte ji spolu s námi na Rádiu 7 už za chvilku po 21. hodině.

Nevím, jak ostat nějaký, co viděl, vela pohledou, vela obrazou, na to, jak být za sebou, jeden cel na letadlo, obletět celou krajinou, jiný zase na jihriska žiarit jako Ashley Cole, pro trochu pomy viac do

Znělka Rádia 7 ohlásila, že ze čtvrtka 16. července minula 21. hodina. Večerním vysíláním vás provází Daniel Zeman. Neúplně ladící písně nabídne dnešní vydání Intervalu, ale o to víc bude další hodina patřit hudbě, která je ze života. Přeju dobrý poslech.

Řeknu to hned na úvod, s dovolením ještě před pozdravem. Dnešní interval skutečně nebude jednoznačný. A to poslední, co by se o něm dalo říci, je to, že bude plný krásných a příjemných slov. Za to se do něj naskládá vedle sebe velmi, velmi mnoho otazníků a taky nečistoty. Té vnější i té vnitřní. No a navíc i těch věcí, od kterých slušný člověk raději odkloní zrak. Zdá se vám tohle prohlášení skoro patetické a nepatřičné hned na počátku pořadu? Věřte, že nepřeháním, ani náhodou. Pravda, nové CDčko Trabandu můžete vložit do přehrávače a po prvních pohoršlivých slovech, která zaslechnete, zase vypnout a odložit ad acta. A nebo ho můžete celé poslechnout a říci si, že o nic nejde. Vždyť je to jen taková hra, takové pozorování, co jiného. Není třeba to nijak zveličovat. Ale pak je možné udělat ještě jednu věc. A mám pocit, že právě tohle si tahle deska zaslouží. Vezměte ji vážně. Neberme ji jen jako alegorii. Takže tohle je Trabant a jeho nové CDčko Neslýchané. Představovat ho v intervalu na Rádiu 7 bude Lucie Endlicherová.

0: taky.
1: Jarda Svoboda v promo rozhovoru k CDčku Neslýchané říká, že všechny figurky, které se objevují v písničkách na tomhle albu, jsou skutečné, mají svou reálnou podobu. A kdo ví, možná ani neměl potřebu měnit jim jména. A tak hned po kratičkém intru v podobě písně Deja Vu následuje jejich defilé. Pan učitel Ota, těleso ponořené do kapaliny, pan učitel Míra, tak důležitý, který touží po zemi, kde všichni drží hubu, krok a kde si každý hledí svého. Učitelka Lída, velká násobilka, i učitelka Helena, učitelka názorné biologie. A pak především sám autor textu se svým zvoláním: a jsem vám i po těch letech pořád stejný tele, ale šťastnej, že jsem přežil svoje učitele. A tak už zde můžete získat to základní podezření, že mnohem víc než o ty figurky, o kterých se tu zpívá, jde o toho, kdo stojí za textem, hudbou a zpěvem. Je to samozřejmě jenom dohad, ale kdo ví, nejspíš to tak skutečně bude. Rozhodně je to velmi pravděpodobné. A je před námi ještě dost chvil, kdy se tento pocit ozve s novou intenzitou. A pak ruku v ruce s tímto jde ještě jedno vědomí, ještě jedno poznání. Nejde ani tak o ty figurky, které defilují před našima očima. Nejde ani tak o ony povídky žižkovské, neb právě na Žižkově prý čerpal Jarda Svoboda inspiraci především. Jde o nás samotné.

Asi opravdu jde hlavně o ty figurky, které procházejí naším životem, se kterými se my sami setkáváme. Ty davy lidí, na které během dne narazíme, které sledujeme možná léta a postupně si o nich skládáme takový vnitřní film. Jde o to, co si o nich myslíme, a taky o to, jaké reakce jejich chování uvnitř nás samotných vyvolávají. Nebo už je to tak, že jen sledujeme, pozorujeme, ale nereagujeme. Jenže co pak by příběh takové ženské, který právě dozněl, mohl zůstat bez odezvy? Jde to vůbec? Je možné ho jenom popsat, zmapovat a nenechat ho v sobě rezonovat, nemyslet si o něm nic dalšího? Je možné nechat ho kolem sebe jen tak proplynout? Možná právě tohle sleduje Trabant na své nové desce výrazně a dost podstatně. Co s námi ty jednotlivé historky udělají? Co v nás vyvolají? Co si o nich budeme myslet? To, s čím musíte u jednotlivých textů počítat, je jakási pachuť, jakási hořkost. Jakoby mezi těmi umně poskládanými tóny a slovy, která k sobě velmi dobře zapadají, byť nejsou jednoduchá, byl nasypán popel. Princezna Lada je jediná na světě a odměňuje prince Karla, Libora a Dušana. I když není ani hezká, ani milá, ani chytrá, ani mladá, je jediná na světě. Pro ně je jediná na světě. Štěstí je chvíle zoufale krátká a nic nevězí v tom, že láska není láska. Důležité je aspoň na chvíli cítit se jako vítězi.

Posloucháme skupinu Trabant, hrajeme si z jejich nového CDčka Neslýchané. Ještě neoschla černí tiskařské barvy na bukletech a drážky v CDčku jsou ještě úplně neochozené. A přesto už se dá přemýšlet o tom, že tahle deska má sobě cosi, co bude ke svým posluchačům promlouvat velmi výrazně. Tohle Trabant umí. I když od vydání posledního CDčka nazvaného Domasa uplynul jenom rok, podařilo se kapele nashromáždit dostatek skladeb na další hudební počin. A opět bezesporu takový, který vzbudí dostatek reakcí. Opět úplně jiný. Navíc Neslýchané se od předchozích dvou nahrávek Domasa a Přítel člověka liší velmi výrazně. Zvuk šlape a je trabandí, ale znovu se proměnil. Svůj podíl na tom jistě bude mít i změna producenta. Ondřeje Ježka vystřídal Martin Černý, však to uslyšíte v té následující písničce. Přidal se taky zvuk mandolíny v podání Lucie Radlové a taky housle Jakuba Sejkory a zvuk hamondek a jiných starých kláves místo harmonia, které se objevovalo více na těch předchozích albech. Ale mnohem více toho jiného je skutečně ukryto v textech jednotlivých písní. Předchozí dvě alba Trabandu byla hodně lyrická, taková zadumaná, introspektivní. Neslýchané vypráví příběhy. Vypráví příběh. Ale tím nemá být řečeno, že to, co slyšíte, nemůže dát nahlédnout dovnitř, do duše. Dost možná, že ony příběhy otřesou posluchačem ještě více a ještě více mu dovolí nahlédnout do vlastního srdce, než to dělali ty předchozí písničky.

0: Jak moc si stojíme za tím, co vidíme kolem sebe a jak moc je to fikce? To víte, ty děti a jejich fantazie. Jenže mineme fantazii a to, co se kolem nás děje, a my to stejně nevidíme, a budeme se soustředit na prostý popis skutečnosti a stejně to možná neobstojí.
1: Prosím. Jablíčko s oříškem, paní Teplej. Když já tady mám povidlový, makový, tvarohový, masový, špenátový, zeleninový, mám 20 druhů. Všechno je čerstvý, dáme do peče, tady to prodáváme. Když tady jim si budeme vidět.

0: 20 dek kašunkovýho salámu, ale toho lepšího než minule, dík.
1: Svět, který Jarda Svoboda na CDčku Neslýchané vykresluje, je obyčejný, všední, nestrojený a jaksi podivný, hrozný, zvláštní. Takový výsek skutečnosti, kterému se skoro nechce věřit. Ale jistě, všichni víme, že není možné věřit žádnému příběhu, ve kterém jsou všichni mladí a úspěšní, bohatí a bezstarostní. A je jasné, že to, o čem Jarda zpívá v těchto písničkách, je pravda. Až moc pravda. Jenže stačí to? Nemohlo by to být ještě trošku jinak? Ještě trošku dál? Posunuto a osvobozeno od vší té šedi, obyčejnosti a až únavné všednosti. A když všechny tyhle otázky s poslechem jednotlivých skladeb stoupají, přichází vstup do druhé poloviny alba. Vetřelec, vrchol celé desky. Když jsem tohle album poslouchala poprvé, říkala jsem si, to snad ne. Je mi jasné, že tohle je písnička, která může mnohé pohoršit. Jsem si jistá, že její naturálnost, popis všeho toho hnusu a odporu, může mnohé odpudit. Můžete vypnout rádio. Můžete přestat poslouchat, když budete chtít. Jakmile vám přes uši přeběhne první ošklivé slovo, můžete se zhrozit a odejít. Ale tím, že odejdeme, vypneme, tím, že si přestaneme všímat, ten hnus, ta špína, ty odporné věci nezmizí. Tím, že vypneme a přestaneme si všímat, nezmizí náš hnus, naše špína, naše odporné věci. Nezmizí vykrádání sebe sama.
2: Nevím, co to tenkrát vjelo do mě, jednou takhle nad ránem.
3: Nevím, co to tenkrát vjelo do mě, jednou takhle nad ránem. Podívat se potají, co je v tom domě, porostlým řečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem v zámku, otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě. Odněkud slyšet chrápání, to pán domů spí jistě spánkem netušících. A nebo možná, jak už to bývá, vyspává po opici. Rozlížím se kolem, co bych sebral, co nacpat do svýho zlodějskýho vaku.

0: Chtělo by se vám teď přestat poslouchat, vypnout, odejít, nebýt. Možná právě pro tyhle pocity stojí vetřelec v polovině alba, ne až na konci. A našemu přirozenému přemýšlení je teď vlastní zareagovat úplně jednoznačně. Takže ten hnus proplynul, už se tu objevila chcíplá kočka, špinavý prádlo, láhve od chlastu, spousta dalších hrůz. Teď přece musí přijít katarze, teď přece musí následovat očištění. Tak jsme se to učili v dějinách divadla. Expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa, která přináší očištění, vydechnutí. Byť i prostřednictvím něčeho těžkého. A co nabídne Trabant? Jakoby to tušil. Skutečně je to tragédie. Co jiného je příběh Romea a Julie? A tady dokonce Romeo a Julie po 10 letech.
1: Ráno se probouzí, jakoby v jiném čase. Kolik je hodin, ptá se, protáhne se v pase, aby se ujistila. Dívá se do zrcadla, ne ještě nevyžila, ne ještě neuvadla.

Lám, že spím a zatím tajně ji pozoruji, jak mluví sama k sobě, jak chodí po pokoji, chystá si snídani, rozlije hrnek mléka a kapka za kapkou

0: A skoro dokonce se chtělo věřit, že to dopadne dobře. Že ta krásná slova jsou pravdivá. Jarda Svoboda říká, že nové album Trabandu je poctou rádiu. Že rádio velmi rád poslouchá, že vzbuzuje jeho fantazii. A otázka je, proč to vlastně děláme? Proč vlastně rádio posloucháme?
1: Teď už jste na vysílání a máte slovo, poslouchám vás.
2: Dobré odpoledne, posluchač Prahy. Já vám zdravím.

0: expertize.
1: V desce Trabandu nazvané Neslýchané by se dala objevit mnohá zákoutí. Dlouhou dobu bychom mohli přemýšlet o tom, jak jsou skladby řazeny a proč, co vyprávějí. Tohle nejsou jednotlivé povídky. To je román. Od začátku až do konce. A my se prokousáváme jeho posledními stránkami. Jednu kapitolu nazvanou Deja vu, tentokrát už psáno česky, přeskočíme. Zdá se, že k celému příběhu mnoho neříká, je to jakési intermezzo. Za to ta následující, která svým názvem odkazuje ke slavné novele Francouze Jeana Giona, je velmi podstatná. Muž, který sázel stromy. Deští.

0: Byl to jen sen nebo skutečnost? Ten muž, který přišel z práce po náročném dni, měl ten zvláštní sen, že byl na haličské frontě, granát mu utrhnul ruce a on se od té doby přestal modlit. A když pak ráno vstal a nachystal si všechny věci, aby šel do práce, co bylo jinak? Přestal se modlit, protože už neměl ruce, které by spínal k nebi, ty vevnitř, v srdci? Procházel dál všední rutinou a nemyslel na ty nepodstatnosti, které ho odváděly od všedních věcí. A co uděláme my? Kde jsou naše haličské fronty, které nám trhají ruce? Co do našeho života zasahuje natolik, že ho zcela vychýlí ze zvolené trasy? Stojíme u úplného závěru alba Neslýchané. Tečku obstarává píseň, u které se asi ještě více budeme ptát potom, zda jde o výpověď Jardy Svobody, kapelníka Trabandu a autora všech písní na albu. A ono je to vlastně jedno. Tohle je jen povrchní otázka a tady se sluší jít do hloubky. Tahle písnička volá po odstranění kamene, co tlačí v botě a říká: vzpomněl jsi, že ti bude přes 40 a že ti každej může políbit. Jenže stačí to?
1: Je 3:30 ráno v jednom městě. Jsi poslední opilec, který ruší noční klid. Potácíš se na rohu, po kapsách hledáš klíče, ale nevíš ani, kde leží tvůj byt. Naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

je půl pátý ráno v jednom městě. Za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí, jak pomačkané.

0: Dobré odpoledne. Já jsem jenom chtěla říct, já jsem člověk, který si myslí, že každý člověk má právo na pěkný život. Děkuji mnohokrát, na shledanou.
1: U všech katastrof, těch velkých, celosvětových i těch obyčejných, malých, lidských, které se dotýkají života jednotlivce, se dříve nebo později objeví otázka proč. Rádi bychom ten kámen z boty zahodili, ale ono to nejde. V mnoha případech to není možné udělat to jenom tak. A tak se s otázkou proč obracíme na nejrůznější místa. A dříve nebo později s ní zamíříme k nebi. A to první proč se ptá po boží existenci. Toužíme po odpovědi. Ale dost možná, že toužíme po té naší odpovědi. Po takové, které budeme rozumět, která bude srozumitelná, ale která pro nás bude zároveň i přijatelná, pro nás samotné dostatečná a uspokojivá. Ovšem, je-li Bůh skutečně Bůh, svrchovaný, pán nad zemí i nebem, stvořitel, pak je dost možné, že dostaneme odpověď, která nám úplně nepůjde do krámu, které nebudeme úplně rozumět. A otázkou zůstává, zda máme chtít ty odpovědi, které nám dostačují, anebo ty, které jsou skutečně pravdivé a úplné, byť dá práci se s nimi vyrovnat, přijmout je. Často máme pocit, že každý člověk má právo na šťastný život. Ale co to je ten šťastný život? A jak by právo na něj přesně mělo vypadat? Je tohle právo na šťastný život nějak omezeno tím, že i druhý člověk vedle mě má stejné právo na šťastný život, anebo je neomezené? A je šťastný život jednoho stejný jako šťastný život druhého, anebo má různé modifikace, ale všichni můžeme žádat naplnění té naší touhy po šťastném životě? A jakým právem? Právem silnějšího? Právem člověka jako vrcholu lidstva? Nebo prostě jenom proto, že jsme si to tak vymysleli? Posluchač z Prahy, o kterém se tu dnes taky zpívalo, poslouchal rádio proto, aby mu někdo pověděl, jak to je. Naše rádio takové nechce být, a tak já vás dnes se všemi těmi otazníky nechám o samotě. Ale nemusíte na ně být sami, protože i ten, co celý život pálil mosty za sebou, se taky jednou musí otočit. Ať už se budete otáčet dozadu, nebo se dívat před sebe či vzhůru, přeju neskalený pohled. Naslyšenou příště se těší Lucie Endlicherová.

0: O tvorbě Trabandu je možné říkat spoustu věcí. Mimo jiné například i to, že desky téhle kapely se střídaly jako vlna za vlnou. Po nadějnější vždycky přišla bolavější. Na nadějnou strunu tedy zahrajeme na Rádiu 7 příští týden ve čtvrtek v 21 hodin. Nenechte si ujít interval věnovaný desce Vlnobít. Ten dnešní opakujeme ještě zítra, tedy v pátek v 5 odpoledne a v sobotu hodinu po půlnoci a ještě v neděli krátce po poledni. Krátce za námi je 22. hodina ze čtvrtku 16. července. Dobrý poslech pořadu Klíčové slovo vám z Rádia 7 přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, respektive volného cyklu, věnovaného nejrůznějším, tedy slavným a významným biblickým postavám. Dnes bude řeč o praotci Abrahamovi, člověku, o kterém tuší asi i nečtenář Bible, že byl významný a důležitý. Zároveň to byl člověk, který má velký vliv a přesah, protože dostal velké boží zaslíbení. K tomu i mnohému jinému se dostaneme v dnešním rozhovoru s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Srdečně vás vítám, moc se těším na to, k čemu dojdeme. Když se pro vás řekne jméno Abraham, co se vám hned vybaví na tu první dobrou?
3: Tak určitě praotec víry. Osobnost, ke které se vlastně vztahují tři monoteistická náboženství, prostě osoba, kterou to všechno vlastně začalo. A potom pochopitelně další, taková ta jeho lidskost, určitá dokonalost v některých ohledech a zároveň slabost zase v jiných. Tahle ta kombinace prostě dodává takové věrohodnosti té osoby. Prostě není to takový hrdina, který nemá chybičku, ale zároveň je to prostě osoba, která může oslovit a můžeme se v jistém smyslu v ní poznat my všichni, kdo o víru všelijak zápasíme.
2: Když se Abraham poprvé objevuje v Bibli, v jaké je to situaci?
3: No, je to vlastně situace, řekněme, po potopě v rámci obnovy lidstva, takového toho naplňování božího plánu. A tam se objevuje jako osoba, s kterou Bůh počítá, která je zhledána hodnou toho, že dokáže tu účast na tom božím díle přijmout a také správně uskutečnit. Čili je to takové, prostě objeví se tam to jméno, je to takové nenápadné, ale postupně vidíme víc a víc, že prostě toto je ten důležitý první článek toho řetězu, na který pak navazujeme vlastně my všichni.
2: Myslíte tím to výjití z Cháranu, z Kaldejského Uru?
3: Ano, to mám na mysli, to znamená takový ten krok do něčeho nového, o čem on sám tak úplně neví, nebo on je to pochopitelně otázka, jestli věděl přesně kam jde, nebo prostě opravdu šel do neznáma, ale když bychom to vzali, myslím, že v listu Židům v té 11. kapitole slavné, kde máme tu takovou tu galerii těch velkých svědků víry, tak tam se výslovně říká, šel do neznáma. A musím říct, že tedy tenhle ten rys toho šel do neznáma na boží hlas, to byl takový veliký první dojem, který na mě Abraham udělal, když jsem začal číst Bibli a začal se zajímat tady o ty příběhy. Totiž moje první setkání s Biblí bylo s Novým zákonem a já jsem byl strašně zvědavý na ten starý, na tu část, ke které jsem se zatím nedostal a jakmile jsem dostal celou Bibli, mě to dal můj pan farář, co mě křtil ke křtu, tak jsem se Vím, že hned ten den odpoledne vrhl a začal jsem číst. A tady to šel do neznáma, mně prostě přišlo úžasné. Myslím, že mě to oslovilo, že jsem v té době, kdy jsem sám cítil, že jsem tak nějak na počátku,

0: smlouvy nebo znamení smlouvy. To znamená, až po nějaké době, jako myslím si, že to tak odpovídá nějakým možná 10-15 letům pobytu v té kenánské zemi. Čili do té doby on byl Abram a v souvislosti se smlouvou a jaksi se znamením obřízky, která na to je vázána, tak došlo ke změně jména. Abram se stal Abrahamem a Saraj, jeho manželka, se stala Sárou. Tak, jak je známe už pak dál z těch příběhů.
1: Vy jste říkal, vyšel do neznáma na Boží hlas. Bylo to tak běžné, že Pán Bůh mluvil konkrétně k lidem, že oni zaslechli, porozuměli a opravdu nevěděli kam, ale s celým svým domem prostě vyšli úplně do neznáma. To je přece obrovský impuls a člověk si musí být takovým impulzem opravdu jistý.
0: To určitě. No, když bychom to brali podle toho, co nám říká Bible, tak si myslím, že to nebylo nic obvyklého, že to byla skutečně taková změna, která musela jaksi zapůsobit na celé to okolí. Prostě rozchod s dosavadní minulostí a musíme uvážit, že on to nebyl žádný chudák, byl to zřejmě občan velmi dobrého postavení, slušného majetku, to znamená, měl za sebou opravdu takové ty jistoty sociální a ekonomické a zřejmě i politické, to se pochopitelně jenom domýšlíme, ale z hlediska toho, co se dál vypráví třeba o tom, kolik měl majetku, tak to prostě nebyl nějaký nevýznamný člověk v tom svém městě. To je vůbec taková otázka, jak vlastně to oslovení probíhalo a jak se to, protože v tomto smyslu je písmo velmi stručné, což je vlastně takový jeho rys, že některé věci, které by naše zvědavost ráda věděla, tak nám neprozrazuje. Ale vzhledem k tomu, že Abram byl vlastně předákem nějaké jako velké, bohaté skupiny lidí, tak to určitě muselo znamenat taky nějakou komunikaci uvnitř té skupiny, komunikaci se Sárou. My vlastně máme jenom to, takové to ujištění, že on v tomto smyslu šel do neznáma, ale věděl, co dělá, věděl, na čí hlas se do toho neznáma vypravuje. Čili lidsky to bylo neznámo, ale toho svědectví vidíme, že věděl, komu důvěřuje, jakým způsobem se ten hlas stal, to si můžeme opravdu jenom domýšlet, ale určitě takováhle změna nebyla ve své době obvyklá. A možná to tak platí o každé době, že my prostě si vytváříme určité, zaujímáme, hledáme si místo ve společnosti, na něco navazujeme a vlastně tak nějak z toho i žijeme, z toho dědictví po předcích, nejenom v tom materiálním slova smyslu. Takže toto všechno on měl a v jisté chvíli se rozhodl to opravdu radikálně opustit, odejít. Takže si myslím, že to byl určitě ojedinělý krok.
1: Hrají v Abrahamově příběhu nějakou roli ty geografické souvislosti, odkud vyšel a kam přišel?
0: Tak určitě. Máme tam tu zmínku o Kaldejském Uru, potom Cháran. Prostě jsou to místa, kde ti pozdější Hebrejové cítili, tady jsou naše kořeny. V těch paroteckých příbězích je to ještě patrné. Ono se jako nějak třeba přemýšlí o tom, jaké jsou souvislosti, co mohou mít společného Ur a Cháran. Jsou na to různé domněnky, ale možná ten základní impuls prostě byl v tom vydat se určitým směrem. Čili Úr je úplně na jihu a Cháran je na severu Mezopotámie. Čili v podstatě, když si vezmeme, že jdete z Mezopotámie v tehdejší době do Kenaánu, pozdější země zaslíbené, tak musíte jít na sever, hodně na sever. Tam se cesta stočí na západ, až dojdete k moři a pak zase jdete směrem na jih a dojdete do té země. Nedá se jít přímo na východ, protože tam je velká poušť a tudy nevedly žádné cesty, tak

že má to určitou logiku, ten Ur, Cháran a pak dál, ale je možné, že to je právě takové to, že člověk pozná některé věci, si uvědomí souvislosti až z odstupu. Tak jako i my třeba, když Bůh zasahuje do našeho života v nějakých takových momentech, tak my vnímáme ten jeden určitý moment, že máme třeba udělat to, nějaký krok, a teprve později, když se ohledneme zpátky, tak zjistíme, ty předchozí kroky měly taky logiku, ale my jsme to v té chvíli ještě nevěděli, ale teď je to zřejmější, tak možná takhle nějak, ale to jsou moje domněnky, to je jenom tak z toho mála, co ten biblický text prozrazuje, se pokouším vyvodit.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu se budeme věnovat praotci Abrahamovi, významné, výrazné postavě Starého zákona, o které si dnes povídám s teologem a farářem Československé církve husitské v Kuřimi Petrem Šanderou. My jsme v minulém vstupu byli s Abrahamem na cestě z Kaldejského Uru směrem do Cháranu. Jaké byly další životní příběhy a takové ty možná i boží doteky a zásahy v životě Abrahama?
2: Abraham se dostává do Kenaánu, tedy do té země, kde potom budou žít jeho potomci a vlastně žijí dodnes, když ta historie byla velmi složitá. A tam se pohybuje v tom Kenaánu jako host nebo jako příchozí. My bychom dneska řekli jako osoba, která požívá právo nějakého azylu, čili není plnoprávným občanem té země, ale je respektován těmi obyvateli, obývá v té zemi ty části, které jaksi nejsou tolik obydleny těmi Kenaánci, oni žili spíš v těch nížinách a městech a Abraham se pohybuje v takových těch místech, kde jsou víc kopce nebo které jsou blíž k té poušti, to znamená, to jsou vlastně místa, kde může nacházet pastvu pro svůj dobytek, protože jeho hlavním majetkem byla velká stáda ovcí, koz především a potřeboval pastvu a vlastně za tou pastvou také putoval po té zemi, čili pohybuje se v zemi, jsou některá místa, kde je vidět, že se zdržoval více, jsou to spíš ta místa na jihu, hlavně Hebron a Ber Sheba, což je do dneška taková oblast úplně toho jihu, kde začíná Negev. A když se pohybuje v té zemi, tak také na určitých místech buduje oltáře Hospodinu a vzývá jeho jméno. To znamená tiše, nenápadně, ale zřetelně vlastně dává taková první znamení víry v Hospodina v té krajině. Mluví se o tom, že to bylo božiště třeba Mamre nebo posvátná dubina Mamre, prostě místa někde poblíž, kde ti Kenaánci uctívali své bohy, ale on neuctíval svého boha na jejich oltářích, ale vybudoval extra oltář svému bohu a vlastně putuje tou zemí jako takový vyznavač, takový ctitel boha, který ho povolal z Cháranu. Dostane se také i mimo Kenánskou oblast, dostane se do Egypta v čase hladomoru, v čase neúrody, kde vlastně hledá útočiště, což v tehdejší době v té zemi nebylo nic neobvyklého. Nakonec vlastně můžeme říct, že tak to nějak anticipuje tu budoucí cestu svých potomků, to znamená usazení v Kenánu, odchod do Egypta, návrat z Egypta. Toto všechno můžeme z toho jeho života dovozovat. No a přitom také jako člověk prodělává určité zkoušky, krize, kdy někdy obstojí lépe, někdy třeba je to problematické, ale vším tím poctivě projde a vždycky má tu vazbu na Boha, který ho zavolal z toho Cháranu.
1: Kdy dostal Abraham poprvé to boží zaslíbení o obrovském potomstvu?
2: No, asi takový nejvýraznější text je ten známý moment z 15. kapitoly knihy Genesis, kdy v noci Bůh promlouvá, to je ještě pořád Abram, a mluví o potomstvu a že prostě dá tuto zemi potomkům. A v té chvíli si Abram tak posteskne a říká, ale co mi chceš dát, Hospodine, já toho potomka pořád nemám. Vypadá to, že v té době už, řekněme, je takových možná 10 let v té zemi, čili žije už 10 let tedy tím zaslíbením, aniž by se jako něčeho dočkal. A je to takové tedy postesknutí a potom Bůh vyvede ze stanu pod hvězdné nebe a je to ta známá scéna, kdy Bůh mu říká, podívej se na nebe a dokážeš-li spočítat ty hvězdy, tak bude s tvým potomstvem. Nepůjde ani se číst, bude. Pak je tam taková jedna věta, myslím si, zcela klíčová věta v Abramově životě, totiž i uvěřil Abram Hospodinu a on mu to počítal jako spravedlnost. Je to jedna krátká věta nebo souvětí a tvoří jeden celý verš. V podstatě ty verše jsou tam třeba jako delší, ale tady toto je jenom tato jedna věta, tato jedna myšlenka. To je moment, kdy Abram vlastně přijal toto zaslíbení. Je to na jednu stranu velmi jasné, na druhou stranu je pro nás velikou otázkou, co se to vlastně vnitru Abrama stalo. Tady bych řekl, že ty úplně nejklíčovější věci v životě těch velkých postav víry, ale i třeba naší víry, jsou takové, že my můžeme pouze konstatovat, to byl Bůh. Nevíme jak, nedovedeme to nějak přesně vysvětlit, ale jsme si jistí jednou věcí, totiž, že tato reakce byla Božím darem.
1: O Abrahamovi víme, že ten jeho život byl košatý a jak jste sám říkal na začátku, ne vždy se mu vlastně všechno dařilo, nebo ne vždy obstál v těch zkouškách. Takže podle té věty, která říkáte, že je stěžejní, je víra to, co si Pán Bůh na člověku nejvíc cení?
2: Určitě. Vlastně tam je to, započítal mu to za spravedlnost, to říkají vykladači, to je termín vlastně z kultické oblasti. Prostě přinášíte oběť Bohu a než tedy ta oběť je dána na oltář, tak ti, kdo provádějí ty obětní obřady, tak také se dívají na to, v jakém stavu je to obětní zvíře a prostě konstatují, jestli je ta oběť přijatelná, jestli může být přinesena na oltář. A tam se používá to slovo, které se překládá, jako bylo to započítáno. Čili svojí vírou, tím, že Abram uvěřil, tak vlastně Bůh konstatuje, toto je to správné, toto je to akceptovatelné. Ta věta naznačuje, že tento postoj víry je přinejmenším se jako adekvátní tomu přinášení obětí a možná něčím mnohem víc. To je to, co Bůh hledá, aby člověk věřil. Jo, ta linie pak jde dál, kde se mluví o tom, že Bůh hledá víru a spravedlnost a milosrdenství, že mu na tom záleží víc než na kultických obětech. Což pochopitelně neříká, že kultické oběti jsou bezcenné, ale jenom to nastavuje nějak to správné pořadí hodnot, které patří k tomu základnímu biblickému vyučování. To znamená to, že v tu chvíli Abraham vlastně uznal Boha za pravdivého, za to, co Bůh řekl, že je pravdivé, pevné, neochvějné, i když člověk třeba neví, jakým způsobem se to uskuteční, tak toto Bůh řekl, to se mi líbí, to je to, co od člověka očekávám. A v tomto smyslu bych řekl, že to je opravdu klíčová věta pro Abrahama, teda ještě pořád je to Abram, a také vlastně je to věta, která udává směr i nám. Můžeme říci, že i u nás Bůh hledá tento postoj, abychom ho uznali za pravdivého. To, co říká, to, co zaslibuje.
1: Tam myslím, že je velmi důležité, že to uvěření, to odevzdání té své důvěry Bohu se děje opravdu v čase, kdy nevidíme, jak to skončí a kdy hlavně. Protože z Bible vyplývá podle časových údajů, které jsem tam vyčetla, že poprvé dostal Abraham zaslíbení potomstva, když mu bylo 75, ale jeho syn se narodil, když mu bylo 100.
2: Ano, přesně tak.
1: A 25 let v životě lidském, to je tady pořádná část lidského života. Žít jenom ze zaslíbení.
2: Přesně, ano, to jsem si také uvědomil. je to dlouhý úsek. A ono, když se řekne víra, tak že to není jenom nějaký ten impuls, kdy já teď uvěřím, ale kdy já jaksi unesu tady tu dlouhou dobu a stále budu doufat a očekávat. V tom bych řekl, taky je ta síla nejenom v takovém tom nějakém, řekněme, vzplanutí, ale v té vytrvalé důvěře, kterou Abraham ze Sáru vlastně dokázali jaksi unést, až dospěli do toho bodu, kdy se ty věci naplnily.
1: Nicméně i tady máme ještě zápletku, protože přece jenom celých 25 let čekat nevydrželi. A zkusili si pomoci jakousi zkratkou. Jak to vnímáte vy jako farář, teolog? Co to je za zkoušku? A vlastně nakolik rozhoduje to, když padáme v Božích očích?
2: To je opravdu jako velice těžká otázka. Myslím si, že no, jak bych to řekl, abych vlastně je otázka naší víry, jakým způsobem se ty boží věci uskuteční a jaký podíl na tom máme třeba my lidé. Protože to se nedá odvodit z toho nějaké všeobecné pravidlo. Prostě jsou situace, kdy vidíme, že Bůh očekává také lidskou iniciativu a v tomto smyslu bych asi Abrahamovi a Sáře to nevyčítal. Řekl bych, prostě přemýšleli o tom, věřili, že Bůh jim potomka dá a jako zároveň si říkali, jestli třeba nemáme my tomu nějakým způsobem pomoci jako lidé, jestli do toho nemáme vložit něco sami ze sebe. A tak prostě přijali tady toto rozhodnutí, které se nakonec ukázalo, že nebylo dobré nebo přivodilo celou řadu komplikací. Já jsem teď nedávno dělal duchovní cvičení celé vlastně na téma Abrahamova života. A potom, když jsem mluvil s těmi účastníky, tak speciálně toto byla jedna z oblastí, kde se ti lidé cítili hodně oslovení, protože říkali taky, já nevím, musím v životě se také rozhodovat sám, hledám Boží vůli, ale nevím. A teď říkali, co když já mám třeba také nějakého Izmaela, který, no, tak to je ten lidský pohled, bych řekl. Kdybych se měl odvážit nějakého pohledu Božího, což je asi jako nepatřičné, tak bych řekl, prostě Bůh akceptuje to rozhodnutí Abrahama a Sáry, je věrný v tom svém zaslíbení, to znamená i tomuto potomku zaslíbení dá tomu Izmaelovi nebo Išmaelovi a dokonce se ho ujme v takové kritické chvíli, protože tam máme i takový ten moment, kdy ta Hagara utíká v tom těhotenství nebo potom i později s tím dítětem a ocitá se opravdu na nebezpečí života. Vypadá to, že má pocit, že prostě zemře, že v těch podmínkách to je pouště a tak dále. A Bůh se jí ujme. Bůh jí dá také zaslíbení. Bůh jaksi projeví zájem o to její strádání, to znamená, ona se díky tomu taky dostane se jí velkého zaslíbení, kdy ona jaksi zakusí to setkání s Božím poslem a ví, Bůh mě vidí, Bůh vidí moje trápení. To znamená, já bych z toho vyvozoval to, že prostě Bůh do těch chybných kroků Abrahama vstupuje a projevuje věrnost a slitovnost i vůči té Hagaře, vůči tomu potomku, ale zároveň jasně říká, ta linie, kterou to půjde dál, to bude jiný potomek, který přijde. Takže řekl bych, je to takové, jakože Bůh ty naše chybné kroky je schopen ve své dobrotě a moci nějak zakomponovat do těch svých plánů. Ale to neříkám, že to je jedno, ale prostě, že i tady je vidět, že byli připojeni do toho plánu Božího a Bůh to zaslíbení, které dal té Hagaře, také dodržel. Že to z toho vznikne taková komplikovaná historie, to je další stránka věci, ale prostě Bůh je tedy ten, kdo je schopen a ochoten nějakým způsobem to tam zakomponovat, protože on je věrný člověku, takže snad takto bych velice neobratně kolem toho se pohyboval.
0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu jehož hostem je farář Československé církve husitské Petr Šandera. Si povídáme o praotci Abrahamovi. A v minulé části rozhovoru jsme mluvili tedy o výjití Abrama, tenkrát ještě z kaldejského Uru, a také o zaslíbení, které dostal od Boha, zaslíbení početného potomstva, na které ovšem musel několik desetiletí čekat. A během té doby se i se svou manželkou pokusili situaci nějak řešit. Bůh to přikryl, ale na druhé straně stále trvalo to jeho zaslíbení a jeho konkrétní plán o narození syna z těchto dvou manželů, kteří už nicméně byli staří v téhle době. A pokud se nepletu, tak při narození nebo zaslíbení jejich syna, navzdory tomu věku a stáří, Bůh říká, že u Boha není nic nemožného. Tatáž věta zazní o mnoho let později, když se anděl baví s mladičkou Marií, ta říká úplně stejnou větu. U Boha není nic nemožného. Proč vlastně je narození potomka tak často nějakým božím nástrojem v životě lidí? Protože očekávání dítěte, neplodnost, se vlastně v Bibli opakuje poměrně často jako nástroj nějakého božího řízení.
2: Četl jsem v jednom takovém pojednání, že to vypadá, jako by v tom těch počátcích božího lidu Izraele ten jako velký problém byla právě neplodnost, že vlastně mnozí ti lidé, kteří pak tu historii utvářeli, že to vypadalo, že se ani nenarodí nebo nemohou se narodit. Já si to osobně vykládám tak, že Bůh nás opravdu vede a ukazuje nám, že skutečně on tvoří věci, které z lidského pohledu jsou, se zdají nemožné nebo nepravděpodobné. Prostě abychom se naučili spoléhat opravdu na něho a na tu jeho moc, která je překvapivá. Vlastně takové to, ani by se to nemělo stát, nebo nejsou k tomu žádné předpoklady, ale to nikterak nebrání jemu, aby ty věci se staly. A ta linie opravdu jde od, řekněme, od té Sáry až k Marii. A jako není divu, že ve všech těch případech zaznívá tato věta, co pak to pro Boha je nemožné. Mně se ještě vybavuje takový ten moment v evangeliu, kdy učedníci jsou zděšení, tam je ten rozhovor s tím bohatým mládencem a říkají, kdo tedy může být spasen? A Ježíš na to odpovídá, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. To znamená opravdu, abychom se učili, se nebáli situací, které se zdají, že jsou naprosto ztracené
1: a neřešitelné.
2: To si myslím, že je takový asi velký důraz té biblické víře. Ocitneš-li se v neřešitelné situaci, tak si řekni ano, a teď jsem teda přesně tam, kde jsou ti bibličtí svědkové a Bůh zasáhne. A velmi často to je zřejmě jinak, než jsem si představoval, než očekávám, ale stane se to. Oslovuje mě takové jedna sestra, řeholní sestra z jednoho katolického společenství, tak ona, když oslovovala Boha, tak velmi ráda o něm mluvila jako o pánu nad nemožným. Že ty nemožné situace jsou tou hlavní doménou, kde vlastně, když se ocitneme, tak si můžeme říct, tak a teď, teď jsme tam, kde opravdu bude jednat Bůh sám. No, to je něco, čeho bychom se neměli děsit, ale naopak bychom měli si říct, ano, to je ono. Teď jsem v jádru těch biblických příběhů a tady bude při díle Bůh. Tak beru to jako takovou školu, protože my se to učíme a to jsou možná i ty roky, které musel projít Abraham, aby toho byl schopen to tak přijmout. No, tak asi tak to.
1: Jsme tady v situaci, kdy se konečně rodí ten syn zaslíbení. Dávají mu jméno Izák, to je Smíšek.
2: Ano, ano.
1: A proč zrovna Smíšek?
2: No, ano, je to s tím příběhem spjato, kdy přijdou ti tři pocestní a ti vlastně oznámí v podstatě Abrahamovi, že v tom obvyklém čase, jak to bývá, po těch 9 měsících přijdou a Sára bude mít syna. Prostě to takhle oznámí, tady už je to zcela konkrétní a tam je ta kouzelná scéna, kdy Abram je s těmi hosty a Sára je ve stanu a poslouchá. Tam se mně vždycky líbí, jak ta Sára jako vykoná ty všechny věci a potom pochopitelně naslouchá, protože je zvědavá, kdo by nebyl. A teď slyší toto a přestože oni žili v těch zaslíbeních, tak Sáře to najednou přijde k smíchu a začne se smát v tom stanu a ten jeden z těch pocestních říká, proč se Sára směje? A Sára taky tak krásně lidsky prostě říká, já jsem se nesmál, kde pak? To je jako kouzelné, ale tenhle ten smích podle toho příběhu dá jméno tomu chlapci. Možná bych ještě řekl, že ten smích, ten, co je to Jichak, je vlastně takový smích, jako ne, že se jen tak jako lehce pousmějete, ale je to takový smích, jak bych řekl, jako takový jako laškovný, takový jako opravdu, že se skutečně opravdu velmi dobře bavíte. Prostě jo, je to takový jako silný smích, i když tam je, že se smála vnitru, no, jak si uvnitř sebe říká ten příběh, tak ona se tak směje. A teď je pochopitelně otázka, jak ten její smích vyložit, protože my máme tendenci to chápat trošku jako takové, jako takové káravé, jako Sára se smála. Ale já si myslím, že můžeme také ten smích chápat jako, řekněme, takový smích vykoupených, nebo smích těch, kdo se dočkali vysvobození. Jo? Můžeme si tady vzpomenout prostě na tu Sáru, která konečně je u toho cíle, konečně se to stane. A někdy člověk reaguje takovým způsobem, že prostě takové to uvolnění vede k tomu, že se smějeme. Že? Slyšel jsem o lidech, kteří prostě, když prožili takové nějaké hluboké setkání s Duchem Svatým, tak se smáli. Ne, že by se posmívali, ale byl to takový ten smích té úlevy, smích takové té radosti, jako máme, jak v těch stanech spravedlivých se ti lidé mohou smát. Tak já bych byl nakloněn, možná, že se mýlím, ale byl bych nakloněn ten Sářin smích brát jako ten smích těch vykoupených, těch lidí, co jsou šťastní, že se toho dočkali, že pro ně najednou to zaslíbení není takové někdy v budoucnu, ale už to má ty konkrétní rysy. No a je krásné, že ten chlapec tohleto jméno prostě ponese. On se směje. Jo, je to takový krásný příslib toho zaslíbení. Připomenutí té historky a zároveň takového toho smíchu těch spravedlivých, vykoupených, tak takhle nějak bych to vnímal. A přijde mi, že Bůh v tom příběhu není ani takový, jakože by byl káravý, by ten, ale je tam opravdu ta otázka, proč se, Sáro, směješ? Je to takové to poopravení těch věcí. Prostě člověk by řekl, normální je divit se, ale pro Boha Bůh se spíš diví tomu, že někdo reaguje takovým zvláštním způsobem. Ale řekl bych, že nakonec to všechno je přijato a chlapec ponese tohleto krásné jméno, on se směje. Říkám, můžeme to brát jako ten smích těch vykoupených a v tom jeho příběhu, který nebude lehký, tak prostě jakási ozvěna toho smíchu, příslib toho smíchu vykoupených v Božím království, můžeme to tam vidět a můžeme to z toho jména čerpat.
1: Nicméně smích, radost z narození syna je po několika letech ještě prozkoušený. Abraham je postavený do velice těžké zkoušky, kdy mu Bůh říká, pojď nahoru Moria, abys obětoval svého syna. Nevím, jak tomu Abraham mohl vůbec rozumět. Ten Bůh, který byl pro něj ten důvěryhodný, se kterým vyšel z toho kaldejského Úru, který ho chránil, který mu zaslíbil syna a pak mu ho i dal, tak najednou ho po něm chce zpátky?
2: To je opravdu asi jako veliká zkouška, vrcholná zkouška Abrahamova života. On jich prodělal řadu, ale toto si myslím, že je takový vrchol. A ona Bible nám moc neprozrazuje, co se odehrává uvnitř těch lidí. U Abrahama máme vždycky, Bůh řekl jdi, tady mu řekl jdi do země Moria a máme tam prostě Abraham poslechl. Je to takové konkrétní, prostě brzo ráno vstal, připravil osla a vzal všecko potřebné a šel. Co si myslel, nevíme, můžeme jenom vlastně z takového toho rozhovoru, což je taková velmi silná část toho příběhu, kdy už je v té zemi Moria, už jdou na tu horu, jde s tím synem a je tam takové to, otče, tak máme tady dřevo, oheň, máme obětní nůž, ale kde je ta oběť, kde je ten beránek? A Abram mu řekne synu, Bůh sám si vyhlédne beránka ke své oběti, že prostě očekával, že prostě
1: že se ještě něco stane.
2: Ta situace, že se ještě něco stane. Přesně tak. A ono se skutečně stalo, ale jako musíme projít tím napětím té chvíle, protože nikde není psáno, že se stane. On v to doufá nebo naznačuje tady tím. Případně ještě i to, co řekne těm svým sluhům, těm mládencům, řekne, vy tady počkejte, my s Hochem půjdeme, vzdáme Bohu poctu, pokloníme se a pak se vrátíme. Tak z toho můžeme usuzovat, že prostě čekal, že Bůh něco udělá, že to nepůjde až do tohoto strašlivého konce. No a jinak si můžeme jenom představovat prostě ten vír těch otázek, které se museli Abrahamovi honit hlavou, ale tak jdou, je tady jakási naděje, jakési očekávání a jsou na té hoře a tam se tedy stane to, co je takovým asi opravdu vrcholným momentem i co se týče poznání Boha, jak Abraham poznává toho Boha, můžeme říci, že ho poznává postupně, že to začalo už v tom Cháranu a dál na té cestě, ale tady se dostává k nějaké hranici, která se zdá opravdu strašlivá, která je lidsky prostě neúnosná. Znám prostě řadu lidí, pro které tenhle ten příběh je jako hodně těžký a vlastně stále se s ním potýkají. A jsou to různé momenty. Je to ta oběť vlastního syna, je to vůbec to, že Bůh zkouší a proč zkouší takto. Takže je to těžké, ale v té rozhodující chvíli, a to je opravdu jako napínavý příběh, když my ho teda jako známe z četby, ale je dobré si ho někdy projít s tím, zkusit se vžít do té situace, kdy prostě nevíme, jak to dopadne. A je to opravdu veliké napětí, protože máme tam i zákaz spoutaného, jo, tak tomu, to je taková klíčové slovo, které Židé používají, říkají tomu spoutání Izáka, položeného na oltáři. A vlastně už zbývá jenom to jediné, a to je ten strašný úkon s tím obětním nožem, mně se vybaví vždycky přitom taková stará mozaika, která se dochovala v jedné synagoze, kde máme vyobrazenou tuhletu scénu a Abraham drží takový opravdu velký nůž a Bůh řekne a dost, stačí, stačí. Musela to být určitě úleva, muselo to být určitě velké poznání, protože to, v co doufal, to se naplnilo. Byl tam jiný beránek, jiný beran, možná, že ho neviděl do té doby Abraham, možná, že se objevil až tak, ale pochopil, že Bůh přijme tuto oběť, oběť beránka. Určitě všichni cítíme, že tady se dotýkáme velikého tajemství, které vede až k oběti jediného jednorozeného Božího syna Krista a vlastně k tomu, celému tomu jako prožívání té chvíle, kdy je potřeba obětovat vlastního syna, kdy Bůh jaksi v tom svém případě, kdy dává svého syna, to dovede až úplně do toho konce. Ale to jsou, myslím, věci, kdy na člověka padá ta boží bázeň, jak o tom Bible mluví. A my cítíme, že se ocitáme v prostoru, kde bychom měli být velice pokorní a velice takový, jako opravdu s takovou určitou úctou a bázní. Prostě je to něco, o čem se moc mluvit nedá, ale ten příběh je zarámován tím viděním. Jo? Tam to Moria je odvozeno od vidět a teď je tam nahoře Hospodinově se uvidí. To znamená, Hospodin uvidí Abraham, uvidí Izák, ale to, co uvidí, vlastně je takové opravdu veliké tajemství, které je tam naznačeno, ale my už můžeme opravdu cítit tu přímou linku k tomu obětování syna na Golgotě.

0: Posloucháte pořad, ve kterém se dnes věnujeme praotci Abrahamovi. A v minulém vstupu jsme byli spolu s Abrahamem a Izákem na hoře Moria, kde se odehrálo obrovské drama. Taková možná životní, bytostná zkouška Abrahamovi víry a vydání se Pánu Bohu. Občas se setkávám s lidmi, kteří říkají, že by moc rádi zažili nějaký zázrak. A já se jich vždycky potom ptám, jestli chtějí, aby žili takhle krajní zkoušky a krajní situace, protože právě v nich se dějí zázraky. Je to tak?
1: Je to tak. Tady si myslím, že to je přesně ta věc, no ta oblast, kde je skutečně na místě bázeň. A možná taky se mě vybavuje taková ta pasáž z knihy Kazatel, že člověk, když vstoupí do svatyně, tak by neměl moc mluvit a měl by skutečně si dávat pozor na to, co říká. Já teď tím nechci nějaký strach navozovat, ale že prostě když jsme opravdu u těch svatých věcí, které vždycky souvisejí s obětí, to je všechno velmi těžké, tak bychom neměli se do toho nějak lehkomyslně hrnout. Prostě když nás Bůh povede, když nás Bůh do toho zavolá, tak do toho s vírou jdeme, ale asi bychom se do toho neměli nějak vlamovat svojí silou. Prostě neměli bychom nějak, řekl bych, velkohubě Bohu slibovat to či ono, protože nikdo z nás neví, jak v té dané zkoušce bychom obstáli. My důvěřujeme, že Bůh, když nás uvede do takové zkoušky, že nám také dá sílu. Ale myslím si, že jaksi není naším úkolem se do těchto věcí hrnout svévolně, jenom z našeho vlastního uvážení. Prostě skutečně mi nejde o to, abychom se nějak báli, ale abychom respektovali určité věci Boží, které, jako do kterých možná nás Bůh zavolá, ale možná má pro nás nějakou jinou cestu. A my můžeme třeba ty zázraky opravdu v takovém jako extrému prožít v takovýchto věcech, ale může se také stát, že nám Bůh otevře oči a my uvidíme zázraky, ve kterých už žijeme, jenom jsme si jich třeba nevšímali. Takže asi je důležité, abychom dokázali přijímat to, kam nás Bůh volá. Ty cesty jsou různé a ne každý. Prostě Abraham je ten, který tu cestu otevírá. To znamená, to je opravdu ten první článek. Je to někdo, z koho my rosteme a čerpáme, ale neznamená to, že my jako napodobujeme jeho cestu. Ty cesty jsou různé. To vlastně i moudří učitelé duchovního života vždycky říkají, musíš tu svoji cestu objevit a ty biblické postavy, ty příklady jsou ti takovým ukazatelem, ale neznamená to, že se prostě musíš s tím či o ním stotožnit a jít do těch věcí, prostě odevzdat se Bohu a uvědomit si nebo hledat to svoje místo, tu svoji cestu a po ní prostě věrně jít tak, jak Bůh to dá. A věřím, že na této cestě člověk bude mít řadu příležitostí poznat, že Bůh je přítomen, že Bůh pomáhá, že Bůh slyší, protože si myslím, že každý z nás může takové svědectví vydat a že to třeba neděje se často, ale v klíčových momentech našeho života se to také stalo. Pro mě třeba Abraham je i takovým svědkem v tom, že ne každý den promlouvá Bůh takovým výrazným způsobem, že za těch 25 let to bylo vlastně několikrát takhle výrazně, že my prostě žijeme z toho, že to nemusí se dít tak často, nebo prostě je to několik momentů. Já mám rád citát jednoho katolického biskupa, z té generace otců druhého vatikánského koncilu biskupa chudých, Heldera Camary, to je biskup, byl biskup v Brazílii, a on má takový citát, že Bůh zná cenu naší pokory, našeho pokoření, a proto nám za našeho života posílá do cesty tak tři velké příležitosti v našem životě. A řekněme, že každý den několik malých příležitostí. A když je přijmeme, tak poznáme velkorysost, šlechetnost Boží. Tři velké věci za život. A pak člověk zjistí, že třeba pár malých každý den, ale to se učíme poznávat. My někdy máme dojem, že podle Bible Bůh mluví s člověkem denně několikrát, a ono to tak vůbec nemusí být. A ty postavy, my máme zapsáno, kdy k ním mluvil, ale i u proroku byla prostě období, kdy prorok žádné slovo nedostal.
0: Bylo ticho.
1: Bylo ticho.
0: Jaký byl závěr Abrahamova života?
1: Závěr, to je vlastně taky pro mě zvláštní. Vypadá to, jako by se vrátil k takovému, řekněme, běžnému životu. To znamená, prožil stáří, ta cesta se tak jako sklidnila. Prošel cestou, kterou jde každý člověk. To znamená, prožil stárnutí se svojí manželkou, prožil její smrt, musel ji pochovat, vystrojit pohřeb a potom cítil zodpovědnost za toho svého syna, za to, co bude dál s Izákem. To znamená, cítil povinnost zajistit mu manželku, protože v tehdejší kultuře prostě to byla starost rodičů, aby vyhledali nevěstu. A což se tedy všechno stalo, naplnilo se. I při této příležitosti Bůh vlastně vedl kroky a uspořádal ty věci tak, že mohl tedy Izák mít tu vyvolenou nevěstu, s kterou pak pokračuje ta linie toho rodu. No a potom Abraham, a to mi tam přijde zvláštní, ale asi to, jak si do toho příběhu nakonec zapadne, vstoupí do nového manželství, má další děti a vypadá to, že tato linie vlastně jsou to takový ti předkové různých arabských kmenů, takže i v tomto smyslu se stává takovým praotcem tady téhleté části obyvatel toho starého předního Orientu. Jo, je to takové jakoby vyústění v takový, já nevím, řekněme, běžný život, jako zvláštní, řekněme, v tom, že se tak děje ve vysokém stáří. A pak je vidět, že Abraham vlastně prožije, když se to veme, ten věk, většinu svého života v té zemi zaslíbené. Přestože vyšel v těch 75 z Cháranu, tak větší část svého života prožije tam v té zemi a pořád vlastně jako ten poutník, ten, kdo jaksi putuje s těmi stany, kdo nemá to stálé místo, protože jediné stálé místo, co má, tak je hrob, kde bude nakonec pochován i on. Takže pro mě ten závěr jeho života je vede mě k takové úvaze o tom takzvaném obyčejném lidském životě a o tom, jak se vlastně prolíná s takovým tím velkým božím zásahem. Možná je to takové to, že projdeme něčím, dojdeme k nějakému vrcholu, dosáhneme nějakého důležitého poznání a tím ta cesta nemusí úplně končit, ale pokračuje ještě něco dalšího, ale to už jakoby je to trošku mimo zájem toho biblického vypravěče. Ten o tom závěru hodně přemýšlím a nemůžu říct, že bych měl nějakou 100% odpověď, ale snažím se tomu porozumět. Myslím si, že to určitou logiku má, ale je to pro mě taková stálá výzva.
0: Mým dnešním hostem byl teolog Petr Šandera, farář Kuřimského sboru Československé církve husitské. Moc vám děkuju.
1: Já taky děkuji za pozvání a krásný rozhovor.
0: Pro mě to bylo velmi inspirující, děkuji za vaše postřehy. S vámi se loučíme přáním pokoje a radosti a také se těším na slyšenou zase někdy příště. Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová.

Kdo jiný by měl v seriálu o slavných postavách Bible následovat po Abrahamovi? Ano, bude to jeho syn Izák. V příštím vydání Klíčového slova na Rádiu 7 v sobotu v 8 hodin ráno o něm budou mluvit Kateřina Hodecová s ředitelem brněnské tiskové misie Karlem Fridrichem. Před nějakou minutkou jsme vstoupili do poslední hodiny čtvrtku 16. července a tím i do dnešní poslední hodiny vysílání Rádia 7, kterým vás provází Daniel Zeman. 7 let trvalo, než uslyšela Suzana Wesleyová od svého Sema vyznání lásky. V přísném prostředí anglikánské církve 17. století to nebylo nic neobvyklého. Do života matky zakladatelů metodismu Charlese a Johna Wesleyových nahlédneme ve čtení na pokračování, a to od 11:45.

V minulé části jsme ve čtení na pokračování na Rádiu 7 sledovali dospívání a zrání mladé Suzany, která postupně vnímala, že postavení ženy v církvi její doby je pouze role manželky a matky. Ona však toužila po vzdělání, četla řecky, latinsky a chtěla studovat. To byla v 17. století doména mužů. Samuel Westley, mladý muž a student teologie, jí imponoval. Rádi si spolu povídali a nesměle si vyjadřovali svou počínající lásku. Sam jí prozradil svůj úmysl pozměnit si jméno i další plány do budoucna. Suzaně nejvíc záleželo na tom, aby se líbila Bohu. V rodině se jim vedlo hůř a hůř, jak ubývalo otcových příjmů. Matka zemřela a otec chřadl. Suzana se musela starat o domácnost. Sam získal teologický titul a o rok později se stal farářem. Po 7 letech jí konečně vyznal lásku. Čtvrtou část čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, služebnice boží, čte Rosita Mertová.

Susan zvedla hlavu a napřímila se v posteli. Venku se začalo rozednívat. Zacloumala mužem, pokojně spícím vedle ní. Je čas vstávat, Seme. Seme, strčila do něj. Ještě chvilku. Ne, vstávej. Ostrý hlas teď nahradil další štulec. Susan si sedla na pelest postele. Drahnou chvíli se zdálo, že bude zvracet. Vzduch v malém bytě byl nedýchatelný a stejně jako každé ráno i dnes Susan těžce snášela, že musí vyměnit teplou pokrývku za studené oblečení ve studené místnosti. Suky, miláčku, proč musíme každý den vstávat ve stejnou dobu, jíst ve stejnou dobu, mít pobožnost ve stejnou dobu? Pomalu to začíná být trochu monotónní. Později budu mít větší chuť k modlitbám, řekněme tak za 2 hodiny, možná, že již o hodinu dříve. Pořádek a pravidelný běh dnes zaručují, že se nic důležitého nevynechá. Nikdo nemá nic proti tomu, že i v jinou denní dobu budeš mít chuť se modlit. Dodržuješ-li však pořádek, budeš se modlit, ať budeš mít chuť nebo ne. Neměli bychom příliš dát na náhlé nápady a pocity. Znamená to, že nedáš ani na pocity vůči svému novomanželovi? Obrátila se a pohleděla mu do očí. Snažíš se jen oddálit vstávání a k tomu je ti každé téma dobré. Vstávej! Susan vklouzla do domácích bot. Byl jenom z bavlny a o mnoho studenější než kožené trepky, na které byla zvyklá. Při své příští návštěvě ve Spitalyardu bude muset myslet na to, aby si odnesla své staré boty. Zahalila se pevněji do vlněné šály a na ohniště postavila hrnec s ovesnou kaší. Sem šel k hromadě klestí a snažil se rozdmíchat zbytky doutnajícího ohně. Hodiny vždy rozvrhneš přesně, ale musíš to také dělat s kaší. Rád bych se jednou najedl do syta. Přesně totéž říkali Izraelci na poušti a potom jim pán poslal křepelky, až se jim z toho udělalo špatně. Pán ti dá všechno, co potřebuješ. Já vím. Sem foukal do žhavých uhlíků a díval se do malých plaménků. Někdy mám pochybnosti o tom, zda bylo správné odmítnout nabídku námořního kaplana. 70 liber ročně je víc než dvojnásobek toho, co vydělávám teď jako vikář. Byly doby, kdy se v domácnosti tvého otce spotřebovalo 30 liber měsíčně. Kdybys přijal to místo, byl by se splavil po 7 světových mořích a já bych se stále ještě tahala s rybářkou o cenu úhoře. To mi je přece jen milejší, když jsme spolu a máme společnou domácnost. A to by vůbec nebylo možné, kdyby ses stal námořním kaplanem.

Zatímco se Sam věnoval ranní toaletě, začala Susan stlát postele. Před oknem se krátce zastavila. Bylo to malé okno, jediné v tomto malém bytě. Na protější straně bylo vidět stěnu dalšího domu. Do temné uličky mezi domy vyprázdnila obsah nočníku, jak to dělávala každé ráno. Oheň se mezi tím rozhořel a Sam zavěsil hrnec trochu níž. Susan zamíchala kaši a přinesla misky a lžíce. Misky byly z pěkné keramiky vyrobené v Chelsea. Lžíce ze Sheffieldu koupila v malém obchůdku u mostu. Do výbavy skromného malého bytu ještě přispěla dalšími věcmi. Pokrývkami, obrazy a trochou kuchyňského nádobí, které měla ze Spittle Yardu. Kdyby se byla vdala chudá, jako většina dívek v jejím věku, pak by nebylo možné, aby přispěla těmito pěknými věcmi k vylepšení těsných a zatuchlých místností. Její a Samův život by byl bez nich mnohem smutnější. Voda na čaj už konečně vařila. Zatímco si Sam holil zbytky vousů, Susan slila čaj. Oba zasedli ke stolu ve chvíli, kdy venku vycházelo slunce a zlatými paprsky zalilo malé okénko. Sam poprosil o boží požehnání pro královské manžele Viléma a Marii a o moudrost při současném napětí s Francií. Před boží tvář předkládal celou církev a její duchovní i vlastní malý zboreček v nuzné části jižního Londýna. Potom poděkoval za čaj a ovesnou kaši. Susan zvedla lžíci a opět ji položila. Vidíš se mě? Proste a bude vám dáno. Ráno vůbec nemám chuť na kaši. Můžeš mít také mou porci. Snad se jednou najíš do syta. Sam svraštil čelo. Není ti dobře? Nic vážného. Mám trochu divný pocit v žaludku. Jinak to je dobré. Po snídani následovala společná pobožnost, při níž měla Susan dojem, že pro Sama je to příprava kázání na příští neděli. Potom se vydal na návštěvy, jak činíval často a rád. A Susan si na jednu nebo dvě hodiny vytáhla své staré, zatuchlé knihy a studovala. Susan milovala tyto chvíle klidu. Už ve Spittle Yardu se na dlouhé hodiny zahloubávala do studia, přemýšlela o zásadních otázkách i o zvláštních problémech a vždy se přitom něčemu naučila. Tu někdo zaklepal na dveře tak jemně, že Susan zprvu myslela, že se přeslechla. Potom se klepání ozvalo znovu, odložila knihu a otevřela.

Před dveřmi stála dívka. Bylo jí možná 14 nebo 15, jistě ne víc než 16, a byla zřejmě těhotná. Promiňte, že vás ruším. Paní, měla byste chvilku času? Ano, pojďme dovnitř. Dítě či žena překročila práh a zastavila se. Její oči bloudily od květované pokrývky až k malému obrazu od Poussina na protější stěně. Susan přerušila mlčení. Poussin byl Francouz a papeženec, ale jeho obrazy se všude cení a jeho témata jsou často biblická. Tento obraz objevila moje sestra na bleším trhu. Byla jste asi bohatá, než jste se vdala, jak vidím. Ano, dařilo se nám dobře, ale bohatá jsem stále, neboť mám dobrého muže. Sedni si. Děkuji, paní. Dívka si opatrně sedla na kraj kuchyňské lavice. Ach, kdybych tak měla dobrého muže. Ty zřejmě máš muže, ale ne dobrého, že? Dívka se rozhlížela po tmavošedých prknech na podlaze, nezačervenala se však. Měla jsem mnoho mužů, paní, teď však nemám žádného. Kdo by také chtěl děvče s velkým břichem? Ne, žádný muž, žádné peníze. Možná, až se mimino narodí, muži zase přijdou. Udělám čaj, řekla Susan, která byla ráda, že se mohla odvrátit a věnovat se přípravě vody, čajníku a čaje. To jí poskytne čas, aby o tom přemýšlela. Prostitutky znala jenom z vyprávění, ale ve skutečnosti ještě s žádnou nemluvila. A toto děvče se ani nestydí. Není si zřejmě vědomo toho, že dělá ostudu Bohu a lidem. Proč jsem přišla, paní? Nevěděla jsem, kam mám jít. Jistě ne za panem farářem, je to muž. Chtěla jsem raději mluvit se ženou. O čem? O své duši. Mám takovou touhu po náboženství. Alespoň si myslím, že je to ono. Jenom nevím, kde mám hledat. Nejsem z těch, kdo jsou v kostele vítáni. Čaj byl hotov. Susan jí nalila.

0: Dívčiny oči se rozšířily. To jsou krásné šálky, tak vznešené. Z tak jemných šálků jsem ještě nikdy nepila. Ty jsou vzácné. Děkuji, paní. V beznaději jejich očí zasvitla jiskřička tepla. Susan si k ní přisedla. Jsem Susan Wesleyová. A jak se jmenuješ ty?
1: Molly.
0: Příjmení nemám. Moje matka v tu dobu nebyla vdaná.
1: A ty toužíš po náboženství. Co si představuješ pod pojmem náboženství?
0: No, Boha, církev, uctívání Boha. Mohu ti přečíst něco z Bible? Susan položila Bibli na stůl vedle svého šálku. Otevřela ji v Janově evangeliu. Tady. Přečtu ti, co Ježíš řekl učedníkům krátce před svým utrpením, to znamená, než zemřel a vstal z mrtvých. Kapitola 15, verš 10. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Nebo zde u Jakuba. Jakuba mám nejraději. Je tak praktický. Zde, na konci první kapitoly. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
1: Nemohu se chránit před poskvrnou světa. Já jsem poskvrněná.
0: Ale nemusíš být pořád. Bůh odpouští hříchy. On tě zase může očistit, tak to stojí v Bibli, ale musíš ho poslechnout. Neřest a smilstvo jsou proti jeho přikázáním.
1: Ne, tomu nerozumíte. Vy jste se narodila jako vznešená. Já jsem se narodila jako poskvrněná. Vždycky jsem byla poskvrněná. Nikdy jsem nebyla jiná. To je všechno, co vím.
0: Její hlas se stišil.
1: Prostě už jsem taková.
0: Musím o tom přemýšlet. Zatím jsem se ještě s takovými problémy nesetkala. Nedovedu si však představit, že by tě Bůh odsoudil k takovému životu a neměl pro tebe východisko. Apoštol Pavel říká v prvním listu Korintským, doufám, že verš dokážu ocitovat doslova. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Z toho můžeme usuzovat, že i pro tebe je ještě naděje. Východisko.
1: Nevím.
0: Molly svraštila čelo. Je to řemeslo, paní, jako každé jiné.
1: Ne, jako každé jiné. Je to jako řemeslo zloděje, který krade, ačkoliv to Bůh zakázal. Nebo lichváře, který je také hříšníkem, i když je dobře oblečen. To není živobytí, které se Bohu líbí. Říkáš, že hledáš náboženství. Líbit se Bohu, to je pravé náboženství.
0: Vím, jak to myslíte, ale já to nedokážu. Prostě to nedokážu. Molly sklopila oči a hleděla do čaje. Susan položila svou ruku na ruku děvčete.
1: A já nevím, jak bych ti pomohla. Je mi to líto.

Molly zírala na její ruku. Velké oči se jí naplnily slzami. To je prvně v životě, co se mě někdo dotkl tak jemně jako vy. Tak starostlivým dotekem. Položila svou druhou ruku na obě ruce. Paní, dám si záležet. I když ještě přesně nevím, jak... Dobře, uvidíme. Ze tří rukou teď byly čtyři. Dole u přístavu bývají ženy, které tam každý den kupují ryby a chodí dům od domu, aby je prodávali. A těm, co prodáváš ryby, je jedno, jaké máš břicho. Ale musíš umět dobře smlouvat. Myslíš, že by to bylo něco pro tebe? O tom jsem ještě nikdy neuvažovala. A pokud jde o kostel, choď tam pravidelně. Dobře poslouchej a uč se. Když něco uděláš špatně, vyznej svou vinu a řekni si, že už to neuděláš. A když se dítě narodí, přijď a nech se požehnat. Požehnat? Ano, po narození dítěte je požehnání. Říká se tomu uvedení matek. Koná se mimo bohoslužby. Nemusíš mít strach, že se objevíš před celým sborem. Je to ve vedlejší místnosti. Myslíte, že ostatní nebudou mít námitky? Kdyby ti někdo dělal potíže, pošleš ho za mnou. Na Molinných tvářích se ještě leskly slzy, ale v očích teď bylo světlo. Ach, paní, jak ráda bych žila tak, jak se to líbí Bohu. Její ruce svíraly Suzaniny ruce. Teď ale raději půjdu. Děkuji, že jste si pro mne udělala čas a děkuji za výborný čaj. Dívka se zvedla. Susan ji doprovodila ke dveřím, ještě jednou jí stiskla ruku a pak hleděla za ní, jak procházela dlouhou, tmavou chodbou.

0: Zavřela dveře a na chvíli se o ně opřela. Má vyprávět Semovi o tomto zvláštním setkání? Neměla chuť ani důvod něco mu tajit, ale kdo ví, zda bude mít pochopení. Farář zpravidla nechce být spojován s hříšnicemi tohoto druhu. Navíc teď Susan právě vykonala církevní službu. Službu, která vlastně zasahovala do kompetence jejího muže. Církevní služba byla doménou mužů, nehledě na to, že se pro počestný a slušný dům nehodilo, aby hostil taková padlá stvoření. To se v slušných kruzích netolerovalo. Existovaly sice kurtizány a konkubíny, a to i ve vznešených domech, to však bylo něco úplně jiného než obyčejná šlapka. Ne, Susan si celou záležitost raději ponechá pro sebe. Tiché klepání ji vyrušilo z myšlenek. Otevřela dveře.
1: Paní, promiňte, že vás ještě jednou obtěžuji, ale mám několik přítelkyň, které jsou ve stejné situaci jako já. Mohu jim říct, aby si s vámi promluvili?
0: Samozřejmě, Molly zajásala.
1: Děkuji, paní, děkuji.
0: A už byla pryč. Susan si všimla, jak se její chování změnilo. Jakoby teď měla hlavu vzpřímenou a kráčela jistěji. To byla odpověď. Přijde-li ještě více takových děvčat, stane se z celé záležitosti skutečná služba, na kterou se nehodí jiné označení. Susan teď bylo jasné, že o návštěvě nikomu neřekne. Ani Semovi. Vrátila se ke svým knihám, avšak nedokázala se soustředit. Pokud si vzpomínala, označovala krásu vždy za rozmar přírody, za výsadu, která některým ženám byla dána, jiným nikoli. Ale v tomto případě se jednalo o jiný rozmar přírody, o němž nikdy neuvažovala. Co kdyby se sama narodila jako nemanželské dítě v londýnské stoce, a ne v bezpečí a péči rodiny uznávaného duchovního vůdce. Sotva by měla šanci. Nebyla by znala Boží přikázání, nebyla by mohla číst a studovat a nevěděla by, jak se líbit Bohu. A nemohla by se připravovat na to, aby jednou vešla do nebe. Ta dívka, o 5 let mladší než Susan, v tomto věku neznala nic než život nevěstky. Rozmar přírody?

Když se vrátil sem na oběd domů, Susan stále ještě přemýšlela o důsledcích náhody. Muž jí něžně políbil a objal déle než jindy. Jak se cítíš? Ujde to, děkuji. Susan se do něho zavěsila a opřela si hlavu o jeho rameno. Elizabeth mi dala seznam příznaků začínajícího těhotenství. Některé z nich jsem u sebe zjistila. Možná, že to je vysvětlení. Objal ji. Na jeho mladické tváři se objevil radostný úsměv, který naplnil malý příbytek sluneční září. Že by malá Siuky? A když to bude chlapec, jak ho nazveme? Když si pomyslím, že můj otec, můj bratr a můj muž se jmenují Samuel, nemám asi příliš mnoho možností. Nazvu ho Eleazarem. Sem se hlasitě a radostně zasmál a přitáhl ji k sobě blíž. Oběd počká, řekl a políbil Susan dlouze a vroucně, až měla dojem, že se všechny problémy světa najednou rozplynuly. Všechny až na jeden. Pokud to byla pravda, že je na cestě malá Siuky nebo malý Semi, a vypadalo to tak, pak se toto dítě narodí zde, mezi londýnskou spodinou. Nikoli ve Spitalyardu nebo na jiném klidném místě. Ano, dítě Susan Ansleyové Wesleyové se narodí tam, kde žijí dívky jako Molly a muži, kteří těmto dívkám platí. Její dítě bude vyrůstat v prostředí, které se nemůže líbit ani jí, ani Bohu. Jak snadno jí přešel přes rty verš o východisku z pokušení, který ocitovala dívce, kterou rozmar přírody uvrhl do takové situace. Teď bude muset tento verš vštěpovat dítěti, které od narození bude žít uprostřed všech těchto pokušení. Susan Wesleyová zřídka kdy mívala strach z něčeho, co jí život nachystal. Teď však strach měla.

Z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová Služebnice boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Pokračovat pátou částí budeme na Rádiu 7 zítra ve čtvrt na jednu popolední.

při mně stojí, ať je venku vedro či mráz. Díky němu už se nebojím přejít propast

absolutno, že mi dáváš všechen svůj čas, že při mě stojíš vždy, když je nutno, že mi s tebou jde život s nás, když každý člověk pozná tvou lásku a pochopí, že nejsi jen vzduch, už nejsi pouze mé absolutno. Já budu zpívat tvé jméno Bůh. A když

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Bože, stvoř ve mně čisté srdce, vymaž všechny mé nepravosti. Žalm 51. v podání Arona Šasta pomalu uzavírá dnešní večerní vysílání Rádia 7, kterým vás provázel Daniel Zeman. Těším se zase brzy naslyšenou.

Je půlnoc, vážení a milí posluchači Rádia 7. Ladíte nás v nový den, má datum 17. července, je pátek a s ním vás také u nočního vysílání Rádia 7 zdraví a vítá Kateřina Fridrichová. Ta vám přeje, aby vám v naší společnosti bylo příjemně, pokud se snažíte usnout, aby vás možná naše hlasy a třeba i písně uklébaly k spánku. No a pokud se usnout nesnažíte, spíše byste rádi zůstali vzhůru, protože řídíte nebo třeba se snažíte něco udělat v práci, tak potom možná tam budou nějaké zajímavé informace, u kterých zbystříte nebo se proberete a zaposloucháte. Ať tak, či tak, jsme rádi, že jste si Rádio 7 vybrali za společnost a než se pustíme do programu, tak je tu přehled dnešních pořadů. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. To je jen jeden verš z

Nejslavnější dílo tohoto autora vzniklé v těžkém období nacismu. Poslechněte si v koncertínu po jedné hodině. Sedm let trvalo, než uslyšela Zuzana Wesleyová od svého Sema vyznání lásky. V přísném prostředí anglikánské církve 17. století to nebylo nic neobvyklého. Do života matky zakladatelů metodismu Charlesa a Johna nahlížíme ve čtení na pokračování opět ve 2:15. Před 160 lety se narodil kazatel svobodné církve reformované František Urbánek, který se setkával s rodinou T.G. Masaryka a sloužil na pohřbech jejich členů. Jeho životní příběh přiblíží církevní historik a kazatel CB Robert Hart v pořadu Řeka života po třetí raní. Náš osobní pohled na lásku a na život má často kořeny v našem dětství. Některé tyto postoje jsou nevinné a neškodné, ale jsou i takové, které nám v dospělosti ničí a boří vzájemné vztahy. Bůh nám od těchto nezdravých postojů nabízí oproštění. Na praktické kroky této cesty se zaměří Charles Stanley v pořadu Doteky od 4:15. Rozlišovat podstatné od nepodstatného možná není tak náročné, jako rozlišit podstatné od ještě podstatnějšího. Orientační body na cestu mezi důležitými body života hledá Klika Petra Hůště ve třetím dílu série Pozor křehké. V Klice opět v 5 hodin hledáme, co mohu udělat já. Egyptem nazývá Bible místa, kde je těžko a jako by tam Bůh nemohl být. O hlubokém vědomí, že v těžkostech není vzdálení, se zpívá v písničce, kterou s vámi chce po jazykové i obsahové stránce sdílet rozhlasová lektorka angličtiny Elza v pořadu Life Plus po 17:30.

0: Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Tento velkolepý chvalospěv z novozákonní knihy Zjevení budou v nebesích provolávat nesčetné zástupy na oslavu Pána Ježíše Krista. Další díl pořadu Světem Bible nás skrze výklad teologa Johna Vernona McGeeho přenese přímo do této scény, kdy jedině Ježíš Kristus má absolutní právo a moc spravedlivě soudit celé stvoření. Slova uslyšíte v podání Pavla Vopaleckého.
1: Tedy jeden z těch starců řekl mi, neplač, aj svítězil ti lev, ten, kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí jejich. Milí přátelé, právě jsem vám přečetl v úvodu tohoto 20. pořadu ke knize Zjevení 5. verš z 5. kapitoly. Zvláště při čtení této knihy v našich pořadech je dost důležité, abychom si pamatovali, o čem byla řeč v předchozím textu, anebo pokud vám některý pořad unikne, abyste si ten text alespoň sami přečetli, abychom mohli společně porozumět tomu, co je tam řečeno, jaká je širší souvislost. Je zřejmé, že ani žádný ze starších nebo starců, o nichž byla řeč předtím, nemohl splnit požadovanou úlohu otevření té zapečetěné knihy. Ale mohli odpovědět na položenou otázku. Byli duchovně osvíceni. Myslím, že je to další potvrzení toho, že tito starci, o nichž byla řeč posledně, zastupují církev, neboť Pán Ježíš svým učedníkům řekl, nebudu vás více nazývati služebníky, nebo služebník neví, co by činil pán jeho, ale vás jsem nazval přáteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od otce svého, oznámil jsem vám. Jan 15.15 podle kralického překladu. Pán Ježíš Kristus je ten jediný, kdo má dědičný titul a právo království na zemi. Nejenže vykoupil nás lidi, on tím, že sňal hřích světa, vykoupil i zemi. A v probíraném úseku je nám představen ve všech svých úřadech, které se týkají země. Lev z pokolení Judova. To je vyjádření, které potvrzuje samozřejmě jeho příslušnost k pokolení Judy v izraelském lidu. Když stařičký Jákob umíral, svolal k sobě svých 12 synů a o Judovi prorokoval 4. Mojžíšova 49, verše 9 a 10. Lvíče Juda, zloupeže synu můj, vrátil si se. Schýliv se, ležel jako lev a jako lvice. Kdo zbudí ho? Nebude odjata berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh jeho, dokud nepřijde sílo. A k němu se zhromáždí národové. Pán Ježíš je tedy lev z pokolení Judy. On je i kořen Davidův. Ve slavné 7. kapitole 2. knihy Samuelovi Bůh Davidovi slibuje, že vzbudí z jeho rodu panovníka, který bude královat nad tímto lidem, i nad celou zemí. Pán Ježíš Kristus má právo panovat, vždyť on je naplněním proroctví starého zákona, jež se vztahují k budoucnosti světa. Všechna budou splněna při jeho druhém příchodu na zem, kdy sestoupí, aby zde zřídil své království.

I pohleděl jsem a aj mezi trůnem a čtyřmi těmi zvířaty a mezi těmi starci beránek stojí jako zabitý. Maje 7 rohů a 7 očí, jež jsou 7 duchů božích poslaných na všecku zemi. Zjevení 5. kapitola, verš 6. Apoštol Jan stále sleduje děj jako divák. Říká, hle, spatřil jsem. Ve výrazu beránek je použita zdrobnělina vyjadřující jeho mírnost a ochotu nechat se obětovat. Jak to vidíme v proroctvích i v samotném uskutečnění za života Pána Ježíše zde na zemi, on byl veden jako beránek k zabití a ani neotevřel svých úst. Viz také Izajáše 53, verš 7. Byl božím beránkem, který snímá hřích světa, jak jej označil Jan Křtitel. Evangelium Jana 1. kapitola 29. verš. Vyjádření beránek jako zabitý poukazuje na spásnou anebo zástupnou smrt Kristovu. Důraz je na skutečnosti, že byl obětován. Je-li jako zabitý a současně je řečeno, že nyní stojí, znamená to, že vstal z mrtvých. V tuto chvíli už také nesedí po boží pravici, ale nyní je v pohybu. Chystá se projevit svou moc. Je na cestě na zem. Soud doby soužení už brzy zatřese zemí. Už se na ní zvedá vítr. 7 rohů je symbolem plné moci. Roh v písmu vícekrát znázorňuje moc. Viz třeba také Daniele kapitoly 7 a 8. On má veškerou moc. On je všemohoucí, všemocný. 7 očí znamená, že vnímá a poznává úplně všecko. Kristus je vševědoucí. Jedná v plnosti ducha, ducha moudrosti a rozumnosti. On je všemohoucí a vševědoucí Bůh. Pán Ježíš Kristus je nám představen současně jako lev i jako beránek. Charakter lva poukazuje na jeho druhý příchod, zatímco charakter beránka hovoří o jeho prvním příchodu. Lev symbolizuje majestát, beránek pokoru. Jako lev je suverén, jako beránek je spasitelem. Jako lev je soudcem, jako beránek byl sám souzen za druhé.

I přišel a vzal tu knihu z pravice toho, kterýž seděl na trůnu. Následující 7. verš v 5. kapitole knihy Zjevení. Vzal, anebo snad správněji, bere tu knihu. Pán Ježíš přichází k trůnu. Nejprve svět spravedlivě soudí, aby pak ve spravedlnosti královal. Už není prostředníkem a přímluvcem církve, protože církev je teď s ním. Nýbrž bere do rukou tu zapečetěnou knihu a začíná jednat jako soudce. A 8. verš k tomu dodává podle kralického překladu. A jakž vzal tu knihu, hned těch čtvero zvířat a těch 4 tma starců padlo před tím beránkem, majíce jeden každý z nich harfu a báně zlaté, plné vůně, jež jsou modlitby svatých. Když vzal tu knihu. Tohle sloveso je v předminulém čase v původním textu a vyjadřuje dokončenou činnost. Je to běh veškerého stvoření, které Pán Ježíš nyní přebírá pod svou vládu. Povšimněte si, jak se beránkovi klanějí 4 živé bytosti a také těch 24 starců. Harfy znázorňují chvály. Není tu napsáno, že by starci na ně zrovna hráli, ale jsou symbolem vzdávání pocty Bohu. Doktor Karl Armending vyslovuje poutavou myšlenku, že odpovědí na Kristovu modlitbu za věřící v Janovi 17. kapitole jsou tito starci zde. Modlitba našeho Pána, aby jej poznali a aby byli s ním a aby hleděli na jeho slávu, dochází svého naplnění právě v této nebeské scéně starců. Báně plné vůně jsou přesně řečeno nádoby naplněné kadidlem. Vůní jsou modlitby svatých, jak je zde přímo vysvětleno. Starci reprezentují tělo Kristovo, církev, a když je vidíme s vůní či s kadidlem, můžeme rozumět, že jsou svým způsobem kněžími. 24 starších zde vystupuje v úloze kněží, jak je nám to i dále potvrzeno. A k tomu 9. a 10. verš. A zpívali píseň novou řkouce, hoden si vzíti tu knihu a otevříti pečeti její. Nebo si zabit a vykoupil s nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení a jazyku i lidu i národu. A učinil si nás Bohu našemu krále a kněží a budeme královati na zemi. V anglickém překladu je sloveso v přítomném čase, že zpívají. To znamená, že chvály plynou nepřetržitě. Směřují k beránkovi, který stojí s knihou v ruce. Nyní je oslavován jako zachránce lidí všech věků a ras. V nebi budu poprvé zpívat i já, dodává náš nehudební stařec. Nikdy jsem zpívat nemohl, protože můj hlas by nikdo nemohl poslouchat, ale v tomto nebeském sboru budu i já a vyspívám mu své chvály. Nová píseň je píseň o vykoupení. Stará píseň byla píseň o stvoření. Teď můžeme zpívat o našem spasiteli, který nás miluje a vydal sebe samého za nás. Výrok si hoden dává najevo, že on je to, pro něhož je celý obzor plný chval a uctívání. Podsta se obrací k tomu, který je toho hoden. Patří tedy jemu, on jediný je hoden chval. A vykoupil s nás Bohu svou krví. V nebi zpívají o prolité krvi. Tady na zemi mnohé denominace odstranily ze svých zpěvníků zmínky o krvi, ale ve zpěvníku, z něhož budeme zpívat v nebi, se svatá krev beránka znovu objeví. V původním textu není použito zájmeno nás, nýbrž je, a má to svůj význam. Starci nebo starší reprezentující církev chválí beránka za všechny, kteří již jsou
a ještě mají být spaseni, dokonce i za svaté v období soužení. Království a kněží, to jsou pojmy, které se vztahují na svaté doby soužení. Církev totiž nebude královat na zemi, ale nad zemí, jak to vidí náš učitel. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován. Svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády na zemi. I viděl jsem a slyšel hlas andělů mnohých okolo toho trůnu a těch zvířat i starců. A byl jich počet 100x 1000 000 a 10x 100 000. Řkoucích velikým hlasem, hoden jest ten beránek zabitý, vzíti moc a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání. 11. a 12. verš 5. kapitoly knihy Zjevení podle kralického překladu. A ještě ekumenicky. A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů. Bylo jich na tisíce a na 100 000. Slyšel jsem je mocným hlasem volat, hoden jest beránek ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. Mluví-li apoštol Jan o tisících a 100 000, myslím, že chce vyjádřit, že jich bylo bez počtu. Jan jakoby to říkal, na první pohled jsem viděl zhluk andělů kolem starců a ti zpívali. Pomyslil jsem si, že jich je hodně. Ale z nenadání jsem, přátelé, uviděl, že jich je zástup, který nedokážu spočítat. Parafrázuje tento text náš učitel doktor McGee. Nikdo by je nespočítal. A nyní v samém závěru 5. kapitoly pozorujeme všeobecné klanění spasiteli a panovníku. To je verš 13. a 14. Též všechno stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, co jest v nich, slyšel jsem řkoucí, sedícímu na trůnu a beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků. Čtveropak těch zvířat řeklo amen. A těch 4 mecítma starců padlo a klanili se živému na věky věků. Veškeré živé boží stvoření na zemi i na nebi se připojuje k této univerzální slavnosti klanění. 4 zvláštní živé bytosti v nebi, které se nacházejí v jeho přítomnosti, k tomu dodávají své amen. A církev, znázorněná anebo zastoupená 24 starci, se také sklání v tichém uctívání a vzývání. Kdybych mohl zpívat, zpíval bych chorál Haleluja, protože až se nakonec dostaneme k téhle pozoruhodné scéně v nebi, porozumíme, že všechna chvála a čest a klanění patří Pánu Ježíši Kristu. Jestli dosud nemáš potěšení z toho, že o něm můžeš přemýšlet, poznávat jej a chválit a vzývat, proč to neskusit? Proč s tím nezačít právě teď? On je chvály hoden a ty uvidíš, co taková upřímná chvála udělá ve tvém srdci. Dívej se na něho, přemýšlej o něm, mluv s ním. Milí posluchači, ve zbytku tohoto našeho pořadu se ještě na chvilku podíváme na úvod k 6. kapitole, kterou náš doktor McGee nadepisuje slovy
Rozlomení prvních šesti pečetí. Šestá kapitola je významným předělem v knize Zjevení. Jako by zde byla důležitá dělící čára. Dalo by se to přirovnat k tomu, když prší na Šumově. Ono to není tak docela jedno, kam která kapička spadne. Padá-li déšť na severní svahy, pak výsledná srážková voda putuje s Vltavou až do Baltu. Když to bude na jižní straně, skončí ta výsledná srážková voda s Dunajem v Černém moři. Takovéhle čáře, která rozděluje vodu tekoucí do dvou docela odlišných světů, říkáme rozvodí. A podobný významný předěl máme před sebou v šesté kapitole knihy Zjevení. Zopakujme si ještě, kam jsme se až dosud dostali. Třetí, už poslední, ale za to největší, hlavní oddíl knihy Zjevení začal čtvrtou kapitolou, ve které jsme byli od jednotlivých pozemských sborů přeneseni do nebe. Apoštol Jan byl vtržen do nebe a my jsme tam byli jako čtenáři jeho pečlivého záznamu spolu s ním. Začali jsme se rozhlížet, co tam je, a neviděli jsme nic se zjevným nápisem církev. To proto, že slovo církev bylo jméno, které tomuto společenství lidí, zachráněných obětí Pána Ježíše, bylo dáno dole na zemi. Místo nápisu církev jsme spatřili 24 starců, anebo starších. Ti se tam museli nějak dostat. Podle jiných textů písma věříme, že byli vtrženi a reprezentují církev, která je toho času, o němž apoštol Jan právě píše, v nebi s Kristem. Odtud dál už není v knize Zjevení jediné zmínky o tom, že by církev byla na zemi. Na konci knihy je sice pozvání, kdy církev adresuje své volání Pánu Ježíši, ale je to úplný závěr knihy, který je aktuální pro Janovu a také ještě pro naši současnost. V knize Zjevení vidíme uspořádaný postup událostí a musíme pouze dodržovat Petrovo pravidlo o čtení a výkladu proroctví. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském. To je kralické podání nebo ekumenické. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. To znamená, k žádnému proroctví nepodávejte svůj vlastní dílčí výklad. Na každé proroctví je třeba se dívat jako na součást celého systému nebo programu a všechna proroctví do sebe musí dobře zapadat.

0: Když se teď dostáváme k 6. kapitole knihy Zjevení, potřebujeme tím spíše mít na paměti, že nám apoštol Jan už na začátku sdělil správné rozčlenění knihy Zjevení. Bylo mu řečeno, napiš, co jsi viděl. Zjevení 1.19. Bylo to nádherné vidění oslaveného Krista, jak se prochází mezi svícny a pečuje o to, aby jejich světla jasně svítila. A pak slyšel, napiš, co jest. To se vztahuje na 7 zborů nebo 7 církví, které jsme pozorovali převážně z hlediska průmětu do celé pozemské zkušenosti církve od letnic až po vtržení církve, řecky po paruzii. Od začátku v horní místnosti, kdy byl seslán Duch Svatý, až po uchvácení církve vzhůru do oblaků. Byla to svým způsobem prorocká reprezentace kompletních dějin církve na zemi. Napiš i to, co se má stát potom, slyšel apoštol Jan. A zde je to vyjádření meta tauta v originále. Pozemské působení církve skončilo ve 3. kapitole knihy Zjevení. Apoštol Jan podruhé opakoval ono vyjádření meta tauta po tom. Zopakoval je na začátku 4. kapitoly a udělal to kvůli těm, kdo se přidržují takového toho historického pojetí knihy Zjevení. Takže počínaje 4. kapitolou nám apoštol Jan ukazuje to, co se bude dít potom. V kapitolách 4. a 5. jsme byli s Janem v nebi. Nejdřív jsme spatřili trůn a byl tam Pán Ježíš. On je lev z pokolení Judy. Sedí po boží pravici a čeká, až jeho nepřátelé tady dole mu budou podrobeni a až se stanou jeho podnoží. Je zároveň beránkem a my jsme svědky toho, jaký význam se přikládá jeho prvnímu příchodu. Beránkem je proto, že je vykupitel. A jak ještě dále uvidíme, on jediný je schopen převzít 7x zapečetěnou knihu, která je smluvním dokumentem o zemi. Jestli pak jsme si vědomi, že Pán Ježíš je ten jediný, který může soudit tuto zemi. Jen on může. A to nejen kvůli tomu, kým je, že je Bohem zjeveným v těle. Nýbrž i proto, co vykonal. On tuto zemi stvořil a z toho plyne jeho právo majitele. Ve 4. kapitole je ctěn jako stvořitel, ale on potom rovněž vykoupil zemi, a tak v 5. kapitole je oslavován jako vykupitel. Protože je stvořitelem i vykupitelem, je hoden toho, aby také soudil tuto zemi. On jediný je také schopen jí vládnout. Jak špatné světlo to vrhá na nabubřelou domýšlivost lidiček tady dole, kteří chtějí být spravedlivými soudci. Říkám vám, že jenom Pán Ježíš Kristus je hoden sedět v soudcovském křesle. Žádný lidský soudce, který nečeká na pomoc od Boha, není toho hoden, aby kohokoliv soudil. Jen Pán Ježíš Kristus je hoden role svrchovaného soudce. Tenhle obraz je nám ukázán v závěru 5. kapitoly, kterou jsme si dnes spolu četli, a 6. kapitolu si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být i nadále vysílán. A na další díl se můžete těšit vlastně hned dnes ve 20 hodin a 15 minut.

málo. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 krátce před první hodinou ranní a tu následující hodinu nás samozřejmě čeká klasická hudba, ale teď nás čeká hudba třeba z alba Budem ti věřit od Martindom Worship a solo bude zpívat Jana Zibalová, keď prechádzam búrkou.

0: Hodinu po půlnoci posloucháte noční vysílání Rádia 7. Společnost vám od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová. Je 17. července, je pátek a v té následující hodině nás tedy čeká další díl pořadu Concertino. Tentokrát v tomto týdnu probíhá výročí 131 let od narození německého skladatele Karla Orffa. A proto zařazujeme díl Concertina zabývající se jeho tvorbou s názvem Carmína Burana. Provázet vás bude Dalibor Bakala.
1: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Drazí posluchači, přichází za vámi Concertino Rádia 7, aby vám nabídlo krásný zážitek z krásné hudby. Autor dnešního pořadu Dalibor Bakala pro vás připravil výběr z podivuhodného díla, jež nese název Carmína Burana. V roce 1924 jej zkomponoval německý skladatel a pedagog Karl Orff. Carmína Burana je sbírkou básní a písní, která pochází z 11. až 13. století a byla nalezena v benediktinském klášteře v malé vesničce na úpatí Bavorských Alp. Nyní je uložena ve státní bavorské knihovně. Rukopis obsahuje 6 částí. Carmína Ecclesiastica, náboženská témata, Carmína Moralia et Satirica, satiristické a moralistické písně, Carmína Amatoria, milostné písně a písně oslavující jaro, Carmína Potoria, pijácké písně, Ludy, náboženské hry a Supplementum, doplňky. Nejvíce textů je psáno v latině, ale zazní i němčina či dialekty francouzštiny. Dílo mělo svoji premiéru v roce 1937, avšak úspěchu dosáhlo až po světové válce. Přeji vám příjemný poslech.

Vážení a milí, posloucháte Rádio 7 a jeho Concertino, ve kterém si dnes pouštíme výběr z díla Karla Orffa Carmína Burana. Ačkoliv je text sbírky zhudebněn jazykem velmi originálním, jeho obsah je univerzální pro všechna údobí lidské historie. Jsou to věčná témata písní satirických, moralistických, milostných a jaro oslavujících, písní pijáckých, ale také náboženských.

Dozněla Carmina Burana Karla Orfa. Dnešní koncertino je minulostí a nezbývá, než se rozloučit. Na setkání s vámi a s krásnou hudbou na Rádiu 7 se zase někdy příště těší Dalibor Bakala.

U příležitosti výročí 131 let od narození německého skladatele Karla Orffa jsme poslouchali jeho nejslavnější skladbu, kantátu Karmínu Buranu. Pořadem provázel Dalibor Bakala. Premiéra pořadu je vždy v neděli v 15 hodin a nejinak tomu bude i tento víkend a můžete se těšit na hudební cestu skladatelů z Rybnice a z Klenové až do Prahy v podání nebo spíše připravené pod taktovkou Ondřeje Kiase.

Dospíval Phil Wickham ve nočním vysílání Rádia 7 píseň svatých, Song of the Saints. A ještě přidám, že se nám blíží druhá hodina a po ní tu bude další díl čtení na pokračování, ale to už si prozradíme víc po znělce, která nám tu druhou hodinu ohlásí.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Dvě hodiny po půlnoci. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a od mikrofonu je vám průvodkyní dnešním nočním vysíláním, které má datum 17. července, Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu čtení na pokračování, které uslyšíme v této hodině. Sledujeme život mladičké Susan, která se stane později Susan Wesleyovou, matky slavných zakladatelů metodismu Johna a Charlesa Wesleyových. A jak se její život vyvíjel a jak dlouho to trvalo, než jí její sem vyznal lásku, tak to se dozvíte od čtvrté na 3.

Za lásku zaměnili vášeň, jména stejná jsou, ale jedno dává život a druhé smrt. Co zasadíš, to sklidíš, tak co dál? Za naše rodiny, ne, už není to, co dřív. Z dětí není radost, ale snad.

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá a přitom stačí úsměv.